0: Ministra obrany Roberta Kaliňáka se zaměřuje na výrobu pozorovacích dronů, které vyváží především na západ.
1: Pre tuto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony.
0: Firmu na Slovensku otevřel před 2 lety ukrajinský podnikatel a spadá pod holding se sídlem v Estonsku. Policie už dříve informovala, že zadržení zřejmě pracovali na objednávku, koho ale zatím není jasné. Slovenská opozice mezitím kritizovala premiéra Roberta Fica, že se k incidentu bezprostředně nevyjádřil. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Sport. Český fotbal bude mít 4 zástupce v evropských pohárech a Plzeň postoupila přes Červenou zvezdu Bělehrad do Evropské ligy, Jablonec přes skotský tým Rangers do konferenční ligy. Slávia má jistotu Ligy mistrů a Sparta Evropskou ligu. Hradec Králové do konferenční ligy přes Panathinaikos Athény neprošel. Slávia se v Lize mistrů utká s Arsenálem, Bayernem, Mnichov, Aston Villou, Portem, Villarealem, Fenerbahce Istanbul, Lán a Sabahem Baku. Podle záložníka Michala Sadílka nebudou Pražané v žádném zápase favoritem.
3: Ty soupeři mají tak neskutečnou kvalitu, že tam už si člověk nemůže vybírat a vlastně jenom tak čeká, co přijde do toho našeho osudí a samozřejmě z prvního koše 2 vítězové, 2 možná nejlepších soutěží v Evropě a na světě. Potom jsou tam zajímavé zápasy, třeba Porto venku, to může být hodně zajímavé a na to se osobně velmi těším a doufám, že i pro naše diváky tady vedenu to bude hodně zajímavé.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Komplikace na D11 mezi sjezdy na Pečky a Sackou a překážka v pražském tunelu. Po dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za Poděbrady jede několik nadměrných nákladů. Od exitu 35 Pečky v omezení nebo už za ním. Čekejte pomalý provoz i zdržení většinou, když úsekem projíždí nadměrný náklad. Dálnici na exitu 25 zavřou směrem do Hradce Králové. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Cerhovice stojí nákladní auto. 36. kilometr je to kousek za Molkou, vozidlo je vpravo dobře označené šipkou. A v Praze na městském okruhu v komplexu Blanka směr Smíchov překáží odstavené auto. V Bubenečském tunelu trase Troja sjezd na Letnou blokuje pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc je teď polojasná až oblačná, ochladilo se na 20 až 15 stupňů a přes den pak čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a postupně přeháníky místy i silné bouřky a nejvyšší páteční teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Adam Zarda.
6: Máme 6 minut po 2 hodině, je tu soutěž nočního Radiožurnálu a tento týden jsme se rozhodli potěšit milovníky vína. Každoročně probíhá soutěž Vinař roku, kterou pořádá Český archiv vín a Radiožurnál je pravidelným partnerem akce, i proto se nám podařilo získat vína od finalistů soutěže. A ty teď čekají na vás. Pro každého tu mám sadu 3 kvalitních vín. Takže pokud jste u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce, tak právě teď volejte na 221 552 155 nebo 255 na konci.
4: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: Tak ti, co čekají na soutěž, si teď mohli říct haleluja, protože jsme se jí dočkali. Jdeme na to.
1: Přidejte se ke špičkovým degustátorům z celého světa. Vyhrajte na Radiožurnálu kolekci českých a moravských vín z prestižní národní soutěže Vinař roku 2026 z Českého archivu vín. Vychutnejte si letní večery se sklenkou lahodného moku od našich nejlepších vinařů, včetně letošního vinaře roku České republiky, vinařství Bolařík z Mikulova. Sadu vynikajících vín dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
0: A hned pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince a jako první se dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: Ano, dobrý den, tady u telefonu Aleš.
0: Aleši, zdravím vás, než se pustíme do soutěžení, tak si pojďme připomenout pravidla, přečtu vám soutěžní otázku, k ní tři možnosti, jedna z nich je správná odpověď. Je to srozumitelné?
2: Ano, je.
0: Dobře, jdeme na to. Dnes budeme opět hledat odrůdu révy vinné, která byla vyšlechtěna v České republice. Už jsme v týdnu zjistili, že jednou takovou odrůdou je Aurelius a dnes nás zajímá, která další odrůda z uvedených pochází z České republiky. Za A Veltlínské zelené, za B Frankovka, za C Pálava.
2: No tak předpokládám, že Pálava.
0: Tramín červený a Miller Thurgau, to je kříženec těchto dvou odrůd a je to Pálava. Samozřejmě správná odpověď, dneska to bylo asi o trošku lehčí než minule. Gratuluji.
2: Super, děkuju moc.
0: Vína jsou pro vás nebo někoho potěšíte?
2: No, tak jako vypijeme si to s manželkou.
0: Jasně, rozumím tomu, tak doufám, že vám bude chutnat a jenom poprosím tedy, vydržte ještě chvilku na telefonu.
2: Ano, děkuji.
0: Díky. A vy ostatní budete mít tedy příležitost vyhrát sadu tří kvalitních vín, tedy tří lahví kvalitního vína. Opět zítra a také ještě pozítří, to bude naposledy, kdy budeme o lahve vína soutěžit. Takže pokud jste milovníci vína, zítra a pozítří ještě laďte soutěž nočního Radiožurnálu, tradičně po druhé hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Ladíte noční radiožurnál a v chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku pomáhají v boji se suchem bobři. Zatímco ostatní krajina je vyprahlá, bobří hráze zadržují vodu v mokřadech, tůních a části některých luk. Díky tomu se na nich drží vzácné rostliny a živočichové.
1: Jsme právě při takom chodníku, kde bobor, ale určitě i nutria a vítra prechádzají z jedné části mokraje do druhé. Je to tu vyšlapané, vychodené. Pozrieme sa ešte na druhú stranu.
2: Zoolog Rudolf Jureček mě sebou vzal do přírodní rezervace Stiburkovská jezera u Tvrdonic na Břeclavsku.
1: No, bobor je taký ekosystémový inžinier. On sa síce nepýta, nepotrebuje žiadne povolenia. No ale v zásade, hlavne v období sucha, je bobor v tomto úplne významný činiteľ, ktorý lokálne dokáže tú vodu zadržať a zlepšiť ten stav tých biotopov.
2: Bobří hráze môžu mít od několika desítek centimetrů až po 2 metry. Jedna z nich je pred námi v Rákosí.
1: Nie je to čisto len drevená stavba, jak si mnohí predstavujú. To je základ. Ten bobor to utesňuje trsmi vodných rastlín alebo blata. A vyslovene tie časti, kde by mu tá voda pretekala, tak utlapkáva tými prednými nohami, akože robí tam také utesnenie z toho blata. Časť lúky, čo tu v nej stojíme, je proste pod vodou.
2: Jureček mne upozorňuje i na rostliny na louce nedaleko nás.
1: Tá je vyslovene podmáčaná a na to sú viazané rôzne druhy rastlín, ktoré toto podmáčanie potrebujú a vďaka tomu je tá lúka pestrá a sú tu druhy, ktoré na bežnej suchej lúke nenájdete.
2: Sucho letos zasáhlo i lokality, u ktorých si ani pamätníci nevybavují, že by niekdy vyschli, doplňuje vodohospodář HKO Soutok Ondřej Berka.
3: Jedna epizoda sucha nenapáchá nic. Horší je, když ty epizody sucha se budou opakovat. To, čemu dneska říkáme katastrofální sucho, tak za 20 roků to bude normální léto.
2: Pokud by se sucha opakovala dlouhodobě, bude se měnit druhové složení rostlin a živočichů. Hana Novotná.

0: 2:30. Stručné zprávy přináší Martin Matějka.
1: Z bezpečnostního hlediska byl loňský rok nejvážnější od studené války. Ve výroční zprávě to uvedl ředitel BIS Michal Koudelka. Čína podle něj zesiluje své zpravodajské aktivity a kyberútoky. Roste riziko teroristických útoků v Evropě a Rusko pokračuje v hybridních aktivitách vůči Evropě i Česku. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu a pojišťovna ale svým klientům nikdy nerozesílá SMS výzvy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů. Světová zdravotnická organizace oznámila konec výskytu eboly v Ugandě. Nový případ nákazy se tam neobjevil už 42 dní. To je mezinárodně uznávaná lhůta pro potvrzení konce přenosu viru. Uganda zaznamenala 20 potvrzených případů eboly způsobené virem Bundibugyo a 15 lidí se virus přivezlo ze sousedního Konga, kde epidemie stále pokračuje. A podzimní výlov největšího českého rybníku Rožmberk u Třeboně letos kvůli suchu nebude. V tamních rybnících chybí zhruba 40% vody. Výlov byl plánovaný na víkend od 16. do 18. října. O případném jiném termínu výlovu rozhodne rybářství Třeboň podle hydrologické situace. Sport. Česká výprava rychlostních kanoistů může mít dnes na mistrovství světa v Poznaní první medaili. Favoritem na ní je kanoista Martin Fuchsa na kilometrové trati. Jeho jízda začne v 15:25. V té následující bude taky na kilometru, ale mezi kajakářkami Barbora Betlachová. Česká dvojka bez kormidelnice Šantůčková Flamínková nastoupí dnes v Amsterdamu do finále veslařského světového šampionátu. O medaile pojede i dvojskyf Podrazil Neděla. O všech závodech uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 u sjezdu na Cerhovice a nehoda na silnici 55 na Zlínsku. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Cerhovice stojí nákladní auto. 36. kilometr, kousek za Molkou, vpravo, dobře označené šipkou. Aktuálně Brno, Jedovnická ulice, dejte pozor, policie v místě hlásí, nebo řidiči spíše v místě hlásí osoby, které vbíhají na silnici Brno, Jedovnická ulice. Na silnici

0: 800 553 553. Počasí.
1: Noc je polojasná až oblačná, na východě a severovýchodě i skoro jasná. Ochlazuje se na 20 až 15 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku na 15 až 11. A přes den pak čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od západu s přibýváním oblačnosti a postupně přehánky, místy i silné bouřky a nejvyšší páteční teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Necelé 4 minuty po 14:30 pokračuje noční vysílání a v této půlhodině se budeme věnovat vzácnému úkazu, který nás dnes v noci čeká na obloze, ale to detailněji probereme až za pár minut. Teď Robbie Williams a píseň Candy.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Dnes nad ránem bude možné v Česku pozorovat další zajímavý astronomický jev. Po zatmění slunce bude z našeho území viditelné i měsíční zatmění. Kdy bude nejlepší doba pro jeho sledování, nejen to řekneme za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Přes 90% měsíčního kotouče na obloze se dnes brzy ráno ponoří do stínu země. Výrazné zatmění měsíce přímo navazuje na nedávné sluneční zatmění. Podle astronomů bude měsíc na obloze nezvykle měnit barvy.
1: Klasický úplněk bílý bude postupně klesat k obzoru, tak začne žloutnout a ne kvůli zatmění, ale jeho svět bude zeslaben zemskou atmosférou. Zároveň teda bude vstupovat do stínu země a jak bude to zatmění větší a větší, tak ta část měsíce bude slabě svítit cihlově červenou až nahnědlou barvou.
2: Říká Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě. Odborníci do poslední chvíle nevědí, jaké zbarvení bude přesně mít.
1: V některých případech okraj toho zemského stínu tak přichází do modra. To je způsobeno jevem, který vysvětlil klimatolog Richard Keen v roce 2007. Sluneční záření prochází taky ozonem. A ozonová vrstva mírně zeslábne tu červenou barvu a posílá na okraj měsíce během zatmění na modralý odstín. Ale není to pozorovatelné při každém zatmění měsíce.
2: Měsíční povrch se při zatmění promění v jakési promítací plátno, na kterém se objeví obraz současné zemské atmosféry.
1: Skutečně zemská atmosféra je tak trošku právě ten diapozitiv, který v sobě má nějaké informace o tom, jaké světlo teda propustí a jaké ne. A to světlo potom promítne na to plátno, tedy na měsíc v tomhle případě.
2: Zatímco zatmění slunce jsme před 2 týdny mohli pozorovat večer, zahalený měsíc v úplňku se tentokrát ukáže brzy ráno.
1: Očima viditelné začne být to zatmění zhruba ve 4 hodiny 10 minut. Tehdy už bude měsíc poměrně blízko okraje zemského stínu a začne být docela nápadně stmavený na jednom svém okraji. Ta nejvýraznější fáze toho zatmění bude vlastně probíhat během západu měsíce už prakticky za úsvitu.
2: K pozorování měsíce nepotřebujeme žádný filtr. Je bezpečné ho sledovat očima i dalekohledem. Astronomové doporučují pozorovací místo s výhledem k jihozápadu.
1: Ideálně nějaký kopec, vyvýšené místo nebo samozřejmě hory, odkud teda ten měsíc se bude nacházet pořád ještě nad tím obzorem. Opravdu ta nejvýraznější fáze bude prakticky na obzoru. Pokud tuhle tu příležitost mít nebudete, zejména v té první polovině, kdy ten měsíc začne vstupovat do zemského stínu, tak ta bude dobře pozorovatelná samozřejmě i někde z měst. Měsíc ještě v té době bude výš nad obzorem. A bude pozorovatelný třeba nad budovami.
2: Zatmění slunce i měsíce za sebou podle vědců nastávají naprosto pravidelně. To, že jsou obě viditelná z jednoho místa, už ale tak časté není. A ještě vzácnější je, když jsou přitom, jako tentokrát, obě téměř úplná, objasňuje Jan Veselý z pražského planetária.
3: Měsíc, jak obíhá kolem Země, zdržuje se poblíž té správné roviny dostatečně dlouhou dobu na to, aby se stihla obě dvě ta zatmění. Většinou to je tak, že jedno z nich je třeba jenom částečné.
2: Neobvyklá sezóna zatmění nás zase čeká už v příštím létě. Když to ovšem vezmeme z hlediska celé země koule.
3: 3 zatmění po sobě. Všechna 3 nebudou vidět ze stejného místa na Zemi. 18. července 2027 zatmění měsíce polostínové, potom 2. srpna zatmění slunce a 17. srpna znova zatmění měsíce.
2: Obě měsíční zatmění budou polostínového druhu. Pouhým okem se podle astronomů skoro nedají poznat. Obě se také vyhnou území Česka. Z našeho území uvidíme na přes rok v létě jen částečné zatmění slunce. Na úplně zatmělý měsíc si u nás musíme počkat až na poslední den roku 2028. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Martin Matějka.
3: Počet obětí povodní na hranici Nepálu a Tibetu přesáhl 380, stovky lidí se pohřešují. Premiér Babiš z hnutí ANO jednal v Praze s předsedou Evropské rady Koštou o novém unijním rozpočtu. Fotbalisté Jablonce postoupili do hlavní fáze konferenční ligy. Plzeň do Evropské ligy Hradec Králové končí. A dnes bude až 32 stupňů. Odpoledne od západu hrozí místy bouřky, které budou přecházet do deště.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Počet potvrzených obětí středečních bleskových povodní v Nepálu a Tibetu stoupl na 389, přes 900 lidí úřady dál pohřešují. Velká část z nich jsou cizinci z více než 30 zemí. Podle českého ministerstva zahraničí by mezi nimi neměli být žádní Češi.
4: Do pomoci je na nepálské straně zapojených přes 9 000 záchranářů, policistů nebo vojáků. Používají taky vrtulníky, protože záchranné akce komplikují nánosy bahna a zničené silnice i mosty. Pomoc už Nepálu nabídly například Spojené státy, Indie, Evropská unie nebo OSN a české organizace Člověk v tísni nebo Český červený kříž vyhlásily sbírky. Povodňová vlna nejspíš vznikla po odtržení velkého kusu ledovce a jeho pádu do údolí. Nepálské úřady teď varují před hrozbou dalších záplav. Na místě sesuvu totiž přes řeku vznikla bariéra, která by se mohla protrhnout. Václav Hojiný, Radiožurnál.
3: Evropská unie by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v následujících letech neměla škrtat v zemědělských dotacích. Řekl to po setkání s předsedou Evropské rady Antoniem Koštou v Kramářově vile, kde jednali o unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034.
5: Návrh unijního rozpočtu počítá kromě úspor v zemědělství taky se škrty v kohezních fondech, které čerpají méně rozvinuté ekonomiky Evropské unie. To je podle Babiše nepřijatelné. Přesně to ale prosazuje skupina 6 států v čele s Německem, podle kterých se musí návrh rozpočtu snížit o stovky miliard eur. Košta tak musí mezi unijními zeměmi co nejdřív vyjednat kompromis.
6: Je klíčové, abychom našli shodu do konce tohoto roku, protože nesmíme dovolit přerušení evropského financování zásadních projektů a politik v roce 2028.
5: To by se podle Košty dotklo například zemědělců, podnikatelů nebo financování evropských škol. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Asociace autoškol spustila projekt Zpátky za volant. Zaměřuje se na seniory nebo třeba rodiče po mateřské, kteří mají řidičský průkaz, ale dlouho neřídili. Má jim pomoct znovu získat sebedůvěru a zajistit jejich bezpečný návrat za volant.
7: Já si tady musím upravit. Abych
8: došla na pedál. Adéla má řidičský průkaz 3 roky. Pár let během mateřské a rodičovské dovolené, ale nejezdila. Teď se ale situace mění. Podle předsedy asociace autoškol Aleše Horčičky je v Česku 1,5 milionu lidí nad 65 let s řidičským průkazem a asi 80 tisíc rodičů na mateřské.
9: Problémy se střetávají a jsou třeba někdy i stejné u maminky na mateřské a seniora. Je jich třeba obava z používání vozidla s automatickou převodovkou nebo využívání vozidla v nějakém hustém provozu v Praze je pro ně prostě stresující faktor.
8: Do projektu se zájemci můžou přihlásit přes webové stránky. Účastník si pak 1 kondiční hodinu platí sám a 2. má zadarmo. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Sport.
3: Jabloneční fotbalisté postoupili do hlavní fáze konferenční ligy a po prohře 0-1 ve Skotsku vstřelili týmu Rangers v domácí odvetě gól, poslali duel do prodloužení a nakonec uspěli v penaltovém rozstřelu. Ten rozhodl útočník Jan Chramosta.
10: Myslím si, že i jako v kabině jste se zeptali hráčů, který hráč to dneska rozhodne, tak si troufnu říct, že prostě řeknu 99% mě. Když jsem na tu penaltu střel, tak jsem si vybavil můj první moment, takový vzácný, kdy jsem rozhodl finále z Boleslaví, kdy jsem rozhodl finále poháru. A prostě od začátku jsem věděl, že teď je ta chvíle, kdy to zase můžu potvrdit a ukázat to, že jsem prostě střelec a že pro tyhle situace jsem se narodil.
3: Do hlavní fáze Evropské ligy se probojovala Viktoria Plzeň, která smazala tříbrankovou ztrátu z prvního utkání a doma porazila Červenou zvezdu Bělehrad nakonec 5-1 po prodloužení. Hradec Králové se do konferenční ligy nedostal, Panathinaikosu Athény podlehl v odvetném utkání 1-2 v prodloužení.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na silnici 55 na Zlínsku a uzavírka na dálnici D1 u Brna. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Cerhovice stále stojí nákladní auto 36. kilometr, kousek za Molkou. Vozidlo stojí vpravo, místo je označené šipkou a teď volně průjezdné. V Brně v Jedovnické ulici se pohybovali chodci, vbíhali do vozovky. Policie situaci zřejmě vyřešila a výstrahu zrušila. Na silnici 55 z Hulína do Otrokovic srazilo osobní auto zvěř. Následky čekejte na výjezdu do Tlumačova, čerpací stanice ČS Prim. A na dálnici D1 u Brna je uzavírka na exitu 182 popůvky. Směr Brno Ostrava se nedá z exitu sjet. Omezení potrvá do konce srpna. Využít se dá vedlejší exit 178 Rosice. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Adam Cerda.
2: 6 minut po 3 posloucháte noční Radiožurnál a v našem seriálu o rodičích samoživitelích vám za chvíli představíme projekt Počítače dětem. Už v době pandemie COVID-19 a distanční výuky začal vybírat ještě funkční notebooky pro rodiny, které si je finančně nemohly dovolit. A pomáhá dál? Víc si povíme za pár minut.
11: Noční Radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Ne každý rodič si může dovolit koupit dítěti notebook. Ukázala to už pandemie COVID-19, kdy některým školákům chyběly počítače pro domácí výuku. Před 6 lety tak vznikl charitativní projekt Počítače dětem a stále pomáhá. Dál vybírá od firem i jednotlivců zachovalé notebooky, které ještě bez problému poslouží. Velký zájem bývá právě v těchto dnech, na začátku školního roku.
1: Kousek od metra Opatov v Praze navštívím takzvané instalační centrum projektu Počítače dětem. Tady zařízení od lidí nebo firem upravují tak, aby se mohla poslat potřebným dál. Mají tady nápis Počítače dětem a spousty fotek těch, kteří už počítače dostali. Dobrý den.
2: Dobrý den, Fáriová, těší mě.
1: Vy jste Kamila Fáriová, máte ten projekt na starosti.
2: Ano, přesně tak.
1: A teď tady vidíme spoustu krabic, procesorů, monitorů.
2: Tady se to všechno dává dohromady. Tady vlastně všechno, my si to sem svážíme a kluci, servisáci vlastně to dávají dohromady. Čistí, přeinstalovávají, prostě tak, aby se to pak mohlo poslat těm dětem, které potřebují.
1: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač?
2: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
1: Můžeme se tady projít?
2: Určitě. Tady vlastně vidíte, máme spoustu notebooků, o který je asi největší zájem, protože vlastně ty děti samozřejmě ten notebook můžou si vzít sebou do školy, domů, prostě je to jako nejpraktičtější pro ně.
1: Jsou tady krabice, kde jsou myši, nabíječky, ještě další třeba propojovací kabely.
2: Je tady vše, tady vidíte i vlastně nějaký brašny, co taky dostáváme, to se těm dětem taky jako hodí.
1: Máte tady servisního technika Lukáše. Poptávka je taková, aby počítač uměl co? Aby ten školák s ním dokázal dělat co?
3: Samozřejmě máme nějaký minimální konfigurace, který prostě potřebujeme, aby splňovali. Není to jako herní stroj převážně, ale je to spíš jako takový ten office, znamená nějaký tabulky, Excel, Word a jako tohleto. Ty základní věci to prostě musí zvládat. Pokud ne, tak to demontujeme na náhradní díly.
1: Tamhle máte sadu nářadí, to patří teda k vaší běžné výbavě, pak ještě vyfoukáváte z toho zařízení práh.
3: Ano, ano, tím fukarem.
1: Vy máte přímo fukar, ten vypadá jak na listí.
3: Fouká to hezky.
4: A jdeme foukat.
1: To je výkonnější fukar než ten ve spreji, tím vyčistíte víc počítačů možná najednou.
3: Určitě.
1: Nějaká rada pro běžného uživatele, který má doma starší počítač a neví, jestli by mohl ještě sloužit?
3: Samozřejmě může to přinést k nám nebo na jakoukoliv tu výdejní pobočku, my už si posoudíme sami.
2: Nejjednodušší je přinést to na to jedno z těch svazových míst, máme jich 22 po celé České republice, případně se můžou přímo přes e-mail dotázat, je to ještě vhodný, není, co s tím mám dělat, asi takhle.
1: Vy máte takovou pojistku, aby to využívali opravdu ti, kteří to potřebují, to je kontakt na pana třídního učitele nebo paní třídní učitelku?
2: Přesně tak, vlastně ta rodina, když si žádá, tak vyplní formulář, tam vyplní kontakt na třídního učitele a ten nám následně potvrdí, jestli opravdu ten student chodí do školy, snaží se, rodina spolupracuje a jestli to podle jeho názoru má opravdu smysl.
1: Co samoživitelé a samoživitelky a počítače?
2: Samozřejmě procento těchto rodin je docela vysoké, kam ta technika od nás jde. Si uvědomujeme, že financování v rodinách, kde je pouze jeden rodič, je často složitější než tam, kde jsou dva.
1: Jaké to je, když skutečně předáváte tu techniku těm, kteří si ji nemůžou dovolit a hodně na ní čekají?
2: Je to samozřejmě hezký. Dost často se jedná o první počítač, který to dítě má a vidíte, že má radost, že prostě je na tom najednou stejně jak ty kamarádi, tak ta radost je velká a to samozřejmě je velká radost i pro nás.
1: Doplňuje Kamila Fáriová z projektu Počítače dětem. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Koryta některých potoků a říček v Olomouckém kraji dnes připomínají spíš kamenité cesty. Kvůli suchu v nich neteče voda a zmizel z nich téměř všechen život. Jak upozorňují vědci, obnova ekosystému trvá týdny až měsíce od chvíle, kdy se vyschlá koryta znovu naplní vodou.
1: Tamhle vrátit nějaký kámen, možná, že se tam něco objeví.
2: S Martinem Rulíkem z katedry ekologie a životního prostředí na Univerzitě Palackého procházíme koryto vyschlého Trusovického potoka u Bohuňovic na Olomoucku a pod kameny pátráme po zbytcích života.
1: Na těch kamenech tady třeba vidíme, to jsou kokony pijavek. Pokud ty kokony jsou dostatečně ještě zvrhlé někde v tom sedimentu, tak se potom z nich můžou vylíhnout nový pijavky.
2: Prázdné koryto připomíná spíš kamenitou cestu a moc života tu nezůstalo.
1: Z těch bezobratlých si troufnu říct, že tady mohlo přežít jako několik málo procent a u ryb ty tady nezůstaly vůbec.
2: Pokus dál se díky nedávným dešťům voda v korytě objevila, ale i když se zdá, že je v potoce vše jako dřív, život se sem bude teprve vracet, upozorňuje Martin Rulík.
1: Čím déle samozřejmě to sucho trvá, když bude trvat 3-4 týdny, tak i ten návrat bude trvat, řekneme, zhruba měsíc, měsíc a půl.
2: Trusovický potok kvůli vedru mu v posledních letech přišel o vodu už několikrát. Ryby tak odsud mizí každý rok a rybáři proto potok ani už nevyužívají pro lov. Upozorňuje Jan Kohout z pobočky Českého rybářského svazu v Domašově nad Bystřicí, která má Trusovický potok z podstatné části na starost.
3: Když tam vysadíme rybu v hlavné velikosti, tak ona ta ryba jde okamžitě prostě vodou dolů a potom právě nacházíme ty uhynulé kusy níže po proudu.
2: Obnova populace ryb, která by v potoce přežila a přivedla na svět další generace, by podle Jana Kohouta zabrala 4 až 5 let práce. Ovšem za podmínky, že potok během té doby už nevyschne. Z Bohuňovic Michal Poláček, Radiožurnál.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Martin Matějka.
1: Šéf ruské civilní rozvědky Sergej Naryškin potvrdil, že se v Moskvě setkal s šéfem americké CIA Johnem Radcliffem. Kreml zároveň odmítl, že by Rusko mohlo zaútočit na některých ze států Severoatlantické aliance, jak dřív naznačovala americká média. Podle deníků Politico a Wall Street Journal měl Radcliffe Rusko varovat, aby nezaútočilo na pobaltské spojence z NATO a aby přestalo pomáhat Íránu. Počet mrtvých v souvislosti s bleskovými povodněmi na hranici Nepálu a Tibetu stále stoupá. Stanice BBC informuje o nejméně 389 mrtvých a pohřešuje se podle ní přes 900 lidí. Záchranné akce v oblasti pokračují. Nasazené vrtulníky pátrají po přeživších a schazují nouzové zásoby lidem v zatím nedostupných oblastech. Ve vězení v nizozemském Hágu zemřel bosensko-srbský válečný zločinec Radko Mladič, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na srbský portál Informer. Mladič si odpikával doživotní trest za genocidu spáchanou při válce v Bosně v letech 1992 až 1995. A počet středoškoláků v Česku dál roste. V minulém školním roce jich do lavic usedlo bezmála 515 tisíc, což je nejvíc od roku 2011. Ukazují to aktuální data Českého statistického úřadu. Na jejich příchod se proto už chystají i vysoké školy, které stát žádají o navýšení rozpočtů. Naopak na druhém stupni základních škol už začalo žáků ubývat. Statistikové proto očekávají, že počty studentů na středních školách budou v budoucnu klesat. Sport. České volejbalistky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy v Brně porazily Bulharsko 3-0 na sety a v tabulce skončily druhé za favorizovaným Srbskem. A v osmifinále se Češky utkají se Švédskem. Utkání je na programu v pondělí večer v Brně. Živě ho odvysílá Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D5 u sjezdu na Cerhovice a taky za Prahou. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Cerhovice stojí nákladní auto 36. kilometr kousek za Molkou vpravo označené. Dejte v místě pozor, před chvílí odsud odjela sanitka. Na D5 se opačně z Prahy do Plzně se za sjezdem na Rudnou jede jen pravým pruhem. Noční omezení je mezi 6. až 7. kilometrem a místo plynule průjezdné. A na silnici 55 z Hulína do Otrokovic je to více než hodina, co auto tam srazilo zvěř. Následky čekejte na vjezdu do Tlumačova na úrovni čerpací stanice ČS Prim. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.

0: Do našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
1: Upozorňuji, že v následující epizodě řešíme případ, který spojuje obžalobu z vraždy, pokus o sebevraždu a závažné duševní potíže matek po porodu. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Americký soud rozplétá jeden z nejsledovanějších kriminálních případů posledních let.
3: Lindsay Clancy, who strangled her three children to
4: death. Soudní řízení s matkou, která je obžalovaná z vraždy svých tří dětí.
5: Teď soud rozhoduje, jestli v době činu trpěla těžkou poporodní psychózou.
2: Lindsay Clancyová se poté pokusila zabít skokem z okna a po pádu ochrnula.
6: Čeká jí tak buď doživotní vězení nebo pobyt v psychiatrické léčebně.
1: Měla mít halucinace a slyšet mužský hlas. Je obžalovaná z vraždy svých tří dětí. Jaké všechny potíže se u Lindsay Clancyové měly po porodu objevit a jak nastavit pomoc matkám, aby skutečně fungovala? Ptám se Kristýny Hrdličkové, psycholožky z Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Možná nejbolavější trestní kauza posledních let, která, jak píší The New York Times, rozděluje americkou veřejnost. Co přesně se mělo v lednu 2023 odehrát v domě zdravotní sestry Lindsay Clancyové a jejího manžela Patricka Clancyho v Massachusetts?
7: Je obžalovaná z vraždy svých tří dětí. A ta největší otázka, o kterou se momentálně přou, je, zda byla Lindsay v době toho činu příčetná nebo ne.
1: V momentě, kdy její manžel šel pro léky a pro večeři, tak v ten moment ona vzala gumu na cvičení podle obžaloby a tedy uškrtila své tři děti ve věku
7: 3, 5 let a 8 měsíců.
1: Vlastně.
7: A následně se pokusila o sebevraždu.
1: Že si podřezala žíly na zápěstí, na krku a vyskočila ze druhého patra, teď u soudu, protože si poranila míchu, sedí na kolečkovém křesle. Obhájce Clancyové nepopírá, že k tomu usmrcení jako takovému došlo, ale brání se tomu, že šlo o naplánovanou vraždu, což se tedy Lindsay snaží prokázat prokuratora a žalobci. Podle jednoho z forenzních psychiatrů, kteří vypovídali u soudu ve městě Plymouth, Clancyová v té době měla takzvané imperativní halucinace. Co to je?
7: Halucinace jsou porucha vnímání, kdy vy cítíte, slyšíte, vidíte podnět, který ale ve skutečnosti není přítomný. Ty sluchové halucinace jsou jeden z typů. Vypadají tak, že vy slyšíte zvuky nebo i celé věty, které ale ve skutečnosti tam nejsou, ale vy jste skutečně bytostně přesvědčení o tom, že tam jsou. Mhm. Imperativní halucinace jsou jeden z těch typů a jsou to hlasy, které nějakým způsobem vám vlastně přikazují to, co máte dělat.
1: Lindsay tvrdí prostřednictvím svého obhájce, protože ona nevypovídala u toho soudu, že měla slyšet hlas muže, který jí měl něco takového tedy přikazovat, a dokonce potom týden, potom co se to odehrálo v lednu 2023, měla komunikovat se svým dnes už bývalým manželem a tvrdit mu, že ten hlas jí říkal, že pokud to neučiní v ten den, tak už na to nebude prostor. Měla si prý myslet podle jednoho z těch psychiatrů, kteří vypovídali u soudu, že svým dětem pomáhá, že spolu půjdou do nebe. Jakými duševními potížemi měla trpět?
7: To je něco, na čem se ani přizvení znalci u toho soudu nemohou úplně shodnout. Vypadá to téměř jednoznačně, že Lindsay musela trpět velice závažnou formou depresivní poruchy, se kterou se léčila dlouhodobě. Pokud se nepletu, tak určité duševní obtíže měla už po porodu prvních dvou dětí a k těm nejzávažnějším pak došlo právě po porodu nejmladšího syna a dlouhodobě se snažila získat a i čerpala vlastně nějakou odbornou zdravotní péči. A to, co se tam dále zvažuje, je ale i bipolární porucha a obhájci zmiňují i takový pojem, který je poporodní psychóza.
1: Jakými fázemi si prošla od toho porodu? Co o tom víme? Protože chodila do několika ambulancí, vystřídala několik medikací.
7: Přiznám se, že nemám úplně přesnou tu časovou osu, co Lindsay vše vystřídala, ale můžu mluvit spíš obecně, kdy pokud se nepletu, tak řada z té její péče byla čerpána vlastně pouze vzdáleně, ve smyslu třeba nějakých online konzultací, nicméně asi měsíc před tím zabitím, tak byla

0: ale i hospitalizována. To znamená, že toho typu té péče vystřídala spoustu a to, co se u soudu hodněkrát zmiňovalo, tak bylo i to časté střídání medikace a hlavně časté střídání těch odborníků. Takže to je něco, co bylo taky hodně diskutováno. Myslím si, že je diskutováno i teď, třeba v rámci odborné veřejnosti. Zda to třeba není něco, co mělo nebo mohlo být podáno jinak.
1: A hodně se mluví teda o poporodní depresi, poporodní psychóze. Je mezi tím rozdíl, co vůbec si pod tím mám představit?
0: A poporodní deprese, to je asi nejčastější diagnóza, se kterou se ženy po porodu mohou setkat a dotýká se zhruba 10 až 15% všech žen. A deprese je stav, který může mít různé vážnosti. V tom nejzávažnějším stavu se jedná o trvale smutnou, depresivní, pochmurnou náladu, neschopnost radovat se, prožívat radost a potěšení z čeho přidávají se k tomu somatické příznaky, jako jsou problémy se spánkem, nechutenství, obrovská únava nebo naopak velká agitace a pak i nějaké pocity třeba viny, bezmoci, pocity odpovědnosti za ty špatné věci. V kontextu toho poporodního období ty pocity viny pak můžou mít hlavně podobu toho, že si přijdete, že jste špatná matka. A v těch právě nejzávažnějších stavech, které jsou v případě depresí velice vzácné, ale pokud se objeví, tak velice nebezpečné mohou být a to jsou právě až ty psychotické stavy.
1: To je právě ten případ toho, kdy máte ty halucinace,
0: přesně
1: kdy
0: tak.
1: Slyšíte ty hlasy.
0: Ano, psychóza je vlastně stav, kdy vy nejste v kontaktu s realitou. Halucinace, jak jsem řekla, to, že vnímáte podněty, které ve skutečnosti nejsou přítomné, je jeden z těch projevů a další jsou bludy, což už je opravdu nějaké bludné myšlení, kdy vy věříte v situaci, věříte představě, příběhu, který není reálný, ale navzdory jakýmkoliv důkazům, které jsou vám předložené, tak vás o tom nikdo nepřesvědčí.
1: A co je spouštěš těch věcí všech? Že se to děje po tom porodu tolika ženám?
0: Snažíme se to zjistit dlouho. Těch příčin asi může být celá řada. Je pravda, že to období těhotenství a poporodu je rizikové a to především z důvodu hormonálních změn. Takže konkrétně třeba po porodu dochází k velice rychlému poklesu hormonů. Je to spojené s tou fyzickou únavou, s vyčerpáním, třeba i s nedostatkem spánku, případně třeba s nějakými zánětlivými procesy v těle, že to jsou nějaké biologické mechanismy, o kterých věříme, že můžou u určitých žen, které jsou třeba na tyhle propady citlivější, způsobit i ten jejich propad v náladě a nějaké případně duševní problémy.
1: Zároveň tedy to může být zapříčiněné i tím, že třeba, a stát se to může, a je to asi celkem běžné, že zrovna vaše dítě nebude chtít spát, hodně křičí, vy jste z toho potom mnohem víc vyčerpaná než třeba jiné matky, takže se něco takového u vás rozvine?
0: Může to být takový bludný kruh vlastně. Vy třeba sama můžete mít už nějakou predispozici k tomu, že na tohle budete náchylnější, to znamená, že pak se to spojí s tím třeba opravdu málo spícím, náročnějším miminkem, to znamená, že méně spíte a ten nedostatek spánku zase vede k té větší úzkosti, k té větší podrážděnosti, která zase vede k tomu, že méně spíte a už se toho nemáte jak dostat.
1: Ptám se na to z toho důvodu, že Lindsay si vedla deník a v něm si zapisovala různé poznámky z toho, jak spí nebo nespí její 8měsíční syn a právě řešila ten spánek velmi často, dokonce ona sama trpěla insomnií i možná jako vedlejší účinek těch různých medikací.
0: Tady je to pak vždy otázka i toho, zda bylo dřív slepice nebo vejce, protože může být to zhoršení toho duševního stavu důsledkem nedostatku spánku, ale také to může být i následek toho, že už tam byly nějaké ty duševní problémy a ten spánek se pak jenom zhoršoval.
1: U soudu taky vystupovali odborníci, kteří naopak tvrdili, že si nemyslí, že zrovna jenom ten den měla a mohla slyšet ten hlas, který měl něco takového nakázat. Že to se obyčejně neprojevuje. That would be a very, very unusual pattern or manifestation of how this kind of thing comes about. Pokud to tak ale skutečně bylo, že měla ty halucinace, možná měla bludy a možná slyšela někoho, kdo jí nakazoval něco takového vykonat, mohla to ovládat nebo ne?
0: Vždycky závisí na míře, konkrétně ty imperativní halucinace, které vás navádí k tomu, co máte udělat, tak zpravidla vás navádí k něčemu, co byste jinak neudělal. A Další věc je, že je slyšíte, a jiná věc je takzvaná compliance s těmi hlasy. Protože ne každý člověk, který je okamžitě slyší, tak jde okamžitě splnit to, co mu říkají. Naopak je poměrně běžné, že jste z toho nejdřív zmatení, že se tomu nějakým způsobem bráníte. A jestli budete následovat to, co vám říkají, tak záleží na velikém množství faktorů, do kterých asi není potřeba, abych tady zacházela. Nicméně v případě té skutečně hluboké duševní poruchy, kdy slyšíte, věříte věcem, které nejsou reálné, ale váš mozek to nedokáže vyhodnotit jinak, tak samozřejmě nad sebou máte velice, velice omezenou kontrolu a proto je na místě v takových případech právě posuzovat tu příčetnost, protože jsou dokumentovány případy, kdy lidé právě pod vlivem nějakých bludů a halucinací dokázali udělat strašné věci nejenom druhým, ale třeba i sami sobě a takové, které jsou pro nás třeba úplně nemyslitelné.
1: Zmiňovala se o intruzivních myšlenkách. O myšlenkách, které sdílela i se svým manželem, že se bojí, že svým dětem může ublížit. To je něco, co je taky běžné, že člověku se to vrací, že člověk se toho nemůže zbavit.
0: A je možná dobré tohle na tomhle místě odlišit právě od těch halucinací, o kterých jsme mluvili. Protože intruzivní myšlenky je něco, co vás napadá. Je to myšlenka, kterou nechcete, spíš ta naše okamžitá reakce je, jak je vůbec možný, že mě něco takového napadlo. Chci se jí zbavit a často to verbalizuje ty naše nejhorší možné představy. Intruzivní myšlenky jako takové opět nejsou důkazem nějaké závažné patologie. Naopak to je něco, co napadá občas většinu lidí a v případě třeba nových rodičů ty intruzivní myšlenky kolem jejich novorozených dětí jsou opět poměrně typické, abych dala nějaký příklad. Prostě se vám myhne hlavou, když stojíte s tím miminkem na schodech, co by se stalo, kdybyste s ním najednou teď upadli. Napadne vás, že byste to dítě prostě mohli tímhle způsobem zabít nebo nějak zranit. Ale neznamená to, že to je věc, kterou chcete udělat. Bráníte se tomu tímhle způsobem. To je důležité i pro to posuzování nějaké další péče a jenom proto, že někdo se na vás třeba obrátí s těmihle myšlenkami, s tímhle strachem, tak není potřeba se na toho člověka dívat jako na někoho, kdo to udělá. Není to varovný signál, že ten člověk by skutečně chtěl svému dítěti ublížit. Jo. Takže zatímco intruzivní myšlenka je vaše myšlenka, tak halucinace je vnější podnět, který vy registrujete, který vy slyšíte, jakože k vám promlouvá někdo cizí.
1: Když teď obhajoba říká, že volala o pomoc, která se jí nedostala, není to lichý argument, když víme, že skutečně jako do těch zdravotních středisek docházela?
0: Já bych také neřekla, že se jí nedostala pomoc, ale zdá se, že ta pomoc prostě nebyla účinná. Jo. Takže se spíš můžeme bavit o tom, jaká jiná forma pomoci mohla nebo nemohla pomoci.
1: A možná byla i špatně teda cílená. Teďka mimochodem, jak ona, tak i její bývalý manžel separátně, tedy nezávisle na sobě, žalují některá ta zdravotnická střediska, ke kterým Lindsay docházela, volala i na různé tísňové linky.
0: Mně na tom asi přijde nejnápadnější to, kolik vlastně těch různých poskytovatelů péče vystřídala. A je možné, a teď samozřejmě je to taková situace, kdy po bitvě je každý generál, ale já osobně bych třeba přemýšlela nad tím, zda se dostatečně dařilo předávat ty informace, zda tam byla dodržena nějaká kontinuita péče. Když pokaždé mluvíte s někým jiným, tak ona nemůže sledovat, jak se ten váš zdravotní stav vyvíjí, jaká je ta jeho trajektorie v čase. A další velice zajímavé je to opravdu časté střídání těch psychofarmak, protože na většinu třeba antidepresiv se říká, že potřebujete tak 4 až 6 týdnů na to, abyste vůbec byli schopni zaznamenat nějaký účinek, aby se dali vypozorovat ty případné vedlejší negativní účinky a antidepresiva třeba mají i takovou vlastnost, že paradoxně vám třeba určitou chvíli může být o trochu hůř, než vám začne být líp, než si vlastně ta chemie vašeho mozku zvykne na ten nový stav. Takže to rychlé střídání léků jenom proto, že za týden nezabrali a není mi lépe, taky možná nebyla úplně dobrá strategie, ale já tu její konkrétní složku samozřejmě neznám.
1: Já si tak taky říkám, co měla dělat, ale víc, pokud skutečně trpěla takto závažnými duševními obtížemi a skutečně se snažila dovolat nějaké pomoci, jestli to třeba ten systém neměl dřív podchytit, možná už v zárodku.
0: Kdybychom se bavili třeba skutečně o té poporodní psychóze, což je otázka, jestli v případě Lindsay je nebo není relevantní, protože to je stav, který se vlastně rozvíjí velice krátce po porodu, až 50% žen to je do 3 dnů po porodu, naprostá většina pak do 4 týdnů po porodu a to je opravdu závažný stav, který vyžaduje okamžitou klinickou intervenci, protože se právě může rozjet do těch psychóz, těch halucinací, těch bludů, které jsem popisovala, a žena pak může být nebezpečná sobě nebo svému miminku.
1: A to znamená, že tenhle ten stav, který vy popisujete a který by teda vyžadoval nějakou akutní pomoc, tak ten se liší od té deprese, o které jsme se
0: Ano, mluvili. Ano, liší se třeba už jenom tou dobou nástupu. Pro diagnózu deprese vy potřebujete, aby ty příznaky přetrvávaly alespoň ano. 2 týdny. A ten nástup těch depresivních příznaků může být pozvolný, postupnější. Zatímco poporodní psychóza zpravidla nastupuje velice rychle, a to i v řádu několika hodin. Naprostá většina případů se pak rozvine zpravidla třeba i do 3 dnů po porodu, to znamená i v porodnici máte šanci vlastně ten stav zachytit. Naprostá většina případů se pak rozvíjí zhruba do 4 týdnů po porodu a odlišuje to právě ta přítomnost těch psychotických příznaků, což je vlastně základ pro tu poporodní psychózu. Je to charakteristické takovou jako dezorganizací, dezorganizovaným myšlením. Ta nálada může být buď velice zvýšená, euforická, máte pocit, že jste úplně na vrcholu, všechno dokážete, nic není problém, nebo naopak můžete být velice podezíravý vůči svému okolí, nedůvěřivý, anebo se propadáte i do té špatné nálady, ale napojují se na to právě ty popsané halucinace, ty napojené bludy. Zatímco depresivní porucha je skutečně porucha nálady, která je charakterizována právě tou dlouhodobě trvale posmutnilou náladou, pocitu bezvýznamnosti, neschopnosti radovat se, únavy, ale pouze v těch výjimečných, nejzávažnějších případech jí můžou doprovázet právě i ty popsané psychotické příznaky.
1: A že by se poporodní psychóza objevila tak dlouho po porodu, těch 8 měsíců, kdy došlo teda k tomu usmrcení těch dětí, to je možné nebo ne?
0: To je velice zvláštní.
1: To je velice zvláštní. Mm-hmm. Protože my tu mluvíme vlastně o dvou odlišných věcech. Buď poporodní psychóza, nebo poporodní deprese s psychotickými projevy.
0: Přesně tak, přesně tak. To, o čem ještě další z těch přizvaných expertů mluvili, tak je bipolární porucha, která by v tomhle případě z mého pohledu dávala větší smysl. A to z toho důvodu, že právě ta poporodní psychóza, ačkoliv třeba některá zahraniční literatura mluví o pozdním nástupu, tak těch 8 měsíců je něco, nad čím se domnívám, že by jako se podivila většina lidí. Problém té diagnózy je ten, že ona to v podstatě není oficiální diagnóza, která by se v těch diagnostických manuálech objevovala. A to dává právě ten prostor pro to, že každý řekne třeba ten časový údaj o trošku jiný. A momentálně se odborná veřejnost tak jako trošku pře o to, zda by to měla být samostatná kategorie, a nebo zda to můžeme považovat třeba za první epizodu právě té bipolární poruchy s nástupem těsně po porodu vlastně.
1: Ta pomoc po tom porodu, abychom se k ní vrátili, jaká by měla být, abychom dokázali těm nejhorším možným stavům předejít?
0: Měla by být časná, měla by být plošná. Já bych řekla, my se tady bavíme o opravdu výjimečném případu. Z naší zkušenosti, třeba v České republice, tak se mi chce říct, že ty nejzávažnější případy dokážeme docela dobře zachytit. Mimo jiné právě proto, že často začnou už i v té porodnici. To znamená, že máte daleko větší šanci, že si jich nikdo všimne. V České republice drtivá většina všech žen stále ještě rodí v porodnici, to znamená, že jste v kontaktu s nějakým zdravotnickým zařízením. Ne vždy se to samozřejmě povede, ale měly by proto existovat doporučené postupy. Zdravotníci by měli vědět, co dělat, a adekvátně pak odkázat na dalšího specialistu, který ten případ posoudí a řeší. To, co je problematické, jsou spíš takové ty plíživější stavy, protože ačkoliv existují nějaké rizikové faktory, tak ty duševní obtíže se opravdu mohou vyskytnout u každé ženy, ačkoliv tam v minulosti v anamnéze žádnou historii takových obtíží neměla. Aha. A pokud začínají spíš právě plíživě, pokud se neobjeví třeba na začátku hned v té plné míře, nebo se třeba rozvíjí později, když na tu ženu začne dopadat to, že je poprvé sama s dítětem, partner se vrací po 14 dnech do práce, je tam to nevyspání, únava, ty pocity, že to nezvládáte, nebo nevíte, jestli to zvládáte, a v tu chvíli vy vlastně úplně moc v kontaktu nejste, respektive zdravotníci se vás pak ptají na to miminko, pak jdete na kontrolu na konci 6 nedělí a ta matka z toho už tak trošku začne vypadávat. Takže první, co bychom měli začít dělat, je, že se opravdu proaktivně budeme ptát a budeme se ptát všech.
1: Ale od ledna jsou teďka možné 3 návštěvy porodní asistentky v domácnosti hrazené z veřejného zdravotního pojištění. To je velká pomoc?
0: Je to velká pomoc, já to vnímám hodně pozitivně i z hlediska právě té nějaké návaznosti péče. Bylo by úplně skvělé, kdyby žena vlastně měla porodní asistentku, která ji zná i v průběhu toho těhotenství a pak ji doprovází dál právě po porodu. Porodní asistentky se taky domnívám, že jsou v Česku dost nevyužité z hlediska svých pravomocí. Oni se využívají především v rámci té péče o to fyziologické těhotenství a porod, ale právě i nějaká ta psychosociální péče si myslím, že je obrovské pole, kde můžou právě velice dobře zapůsobit a jsou právě v té první linii. Je to často ten první kontakt, nějaký důvěryhodný člověk, kterého ta žena má, takže by mohla být schopna a bylo by to skvělé, kdyby byla schopna, kdyby k tomu byla třeba vyškolena, jak si všímat těch rizikových signálů.
1: A to bychom taky ale museli mít těch porodních asistentek mnohem víc, než
0: to
1: máme, ne?
0: A ještě se stojí za zmínku naše iniciativa z Národního ústavu duševního zdraví na tomhle místě, protože to, co jsem popisovala, ten časný záchyt, tak to může umožnit plošný screening, dotazník těch duševních obtíží, který v tuhle chvíli působí už ve 47 porodnicích v České republice. A je to právě to zjišťování hned po porodu plošně u všech žen, jak na tom zdravotně jsou po té psychické stránce. Dostanou vyhodnocení, možnost nějakých kontaktů, kam se v případě potřeby obrátit a možnost vyplňovat ten dotazník opakovaně. A v části z těchto porodnic tak fungují i koordinátorky podpory, což je vlastně telefonická taková, řekněme, krizová pomoc na telefonu, respektive ne krizová ve smyslu krizových linek, kam můžete 24/7 kdykoliv zavolat, ale můžete se s tou ženou domluvit na telefonátu a ona vás vlastně může trošku provést tou situací, zjistit, co vás trápí, nabídnout nějakou tu emoční podporu a případně vyhodnotit, jestli už by nestálo za to vás odkázat někam dál. A to je něco, na čem my momentálně pracujeme, aby to právě nebylo jenom v těch vybraných porodnicích, ale aby to byla služba taky hrazená ze zdravotního pojištění, dostupná úplně všem.
1: Předkládání důkazů u soudu na východním pobřeží Spojených států skončilo, výslech svědků rovněž tak, došlo i na závěrečné řeči, teď to bude projednávat porota. Lindsay Clancyové hrozí doživotí, případně tedy psychiatrická detence. Nutno teda v této souvislosti dodat, že její bývalý manžel jí neviní, že se za ní naopak postavil. Taky demonstrují stovky žen v růžovém oblečení před soudní místností. Její obhájce to vidí jako referendum o ženském zdraví. Vnímáte celý ten soudní proces jako nějakou širší debatu o pochopení matek a toho, čím si procházejí po porodu? Protože se možná o tom prostě málo mluví.
0: Ano, a vidím v tom i pozitiva, i negativa. Pozitiva proto, že se do společnosti dostávají pojmy, které do té doby třeba neznali, šíří toto povědomí o tom, co se dít může. Na druhou stranu se vždycky trochu leknu, když určité téma, které je potřeba destigmatizovat, se do společnosti dostane nějakým takhle strašně závažným případem. A to nejhorší, co by se mohlo stát, je, že se k duševnímu zdraví matek v rodičovství po porodu dá rovnítko k usmrcení dětí, což prostě není to, co se děje. Jak jsem řekla, poporodní deprese až 15% všech žen a v žádném případě tady nemáte 15% žen, které by trpěly bludy, halucinacemi a snažili se zabít své děti. To je prostě výjimečný případ. Právě i proto se mu dostává takové mediální pozornosti. A byla bych ráda, kdyby se pak ta veřejná debata stočila nejenom k těmhle nejzávažnějším tragédiím, ale obecně k tomu tématu jako takovému.
1: Dobrá, tak já doufám, že jsme v tom pomohli. Tak moc díky, že jste přišla.
0: Já děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska řešili případ Lindsay Clancyové, který obletěl svět. Mluvila o něm psycholožka Kristýna Hrdličková z Národního ústavu duševního zdraví. Závěrem dodám, že pokud jste v tomhle příběhu našli momenty, u kterých třeba pociťujete, že sami něco takového prožíváte, pokud se necítíte dobře a máte pocit, že byste si o tom potřebovali s někým promluvit, tak určitě můžete zavolat na některou z dostupných krizových linek, kde vás vyslechnou, kde vám pomůžou. K dispozici je například linka první psychické pomoci s číslem 116 123. Naslyšenou v pondělí.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis připravil Martin Matějka.
1: Sněmovní organizační výbor zamítl místopředsedkyni sněmovny Urbanové cestu na Ukrajinu. Vláda v září projedná startupový zákon, počítá s vyšší podporou inovativních firm. Český fotbal bude mít v tomto ročníku 4 zástupce v evropských pohárových soutěžích. A dnes bude až 32 stupňů, ale odpoledne od západu hrozí místy bouřky, které budou přecházet do deště.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovní organizační výbor neschválil místo předsedkyni dolní komory Barboře Urbanové z hnutí STAN návštěvu Ukrajiny. Urbanová o tom informovala v tiskové zprávě a Radiožurnálu to potvrdil i předseda výboru a šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Urbanová chtěla na Ukrajinu odcestovat v září na pozvání představitelů tamního parlamentu. Postup koaliční většiny považuje za nepřijatelný.
3: Bohužel vedení sněmovny tuto cestu zamítlo s odůvodněním, že Ukrajinu má řešit jenom vláda České republiky. Já se domnívám, že to je zcela zbytečný spor, protože jsme stále ještě parlamentní demokracie a že to ukazuje jenom to, že vládní koalice nerespektuje i ty občany, které já zastupuju.
1: Okamura ale takové zdůvodnění odmítá. Podle něj Urbanová žádala o takzvanou individuální cestu poslanců a na těch se současná koalice rozhodla podle Okamury šetřit. České startupy budou víc podporované státem. Podle zákona, který má v září schvalovat vláda, budou moct požádat o speciální certifikát. Díky němu si třeba jejich investoři budou moci odečíst ze zdaní až 5 milionů korun ročně.
4: Podmínkami pro získání certifikátu bude, že startup podniká v Česku, funguje méně než 8 let a má obrat do 250 milionů korun ročně. Jeho podnikání zároveň musí být inovativní a mít potenciál růst na zahraniční trhy. Kromě daňových odpočtů investorů si budou moct startupy prodloužit dobu pro daňové uplatnění ztráty na 7 let, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
5: Startupy jsou furt své činnosti ztrátové a 5 let může být krátký termín pro přesunutí se do ziskové.
4: Předseda České startupové asociace Jiří Vicherek zákon vítá. Podle něj přispěje k dalšímu rozvoji startupů v Česku. Už teď jich v zemi podle něj jsou stovky.
6: Potřebujeme takové podmínky, aby čeští podnikatelé nám neutíkali do zahraničí.
4: Zákon by měl platit od července příštího roku. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Kolínská radnice otevřela zrekonstruovaný Kmochův dům. Od začátku nového školního roku v něm budou fungovat dvě dětské skupiny a základní umělecká škola. Za opravu domu, ve kterém žil skladatel a dirigent František Kmoch, město zaplatilo přes 40 milionů korun. Víc než polovinu pokryla dotace, říká starosta Michal Kašpar ze Změny pro Kolín.
7: My jsme ten dům koupili vlastně od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v roce 2014 s tím, že od té doby byl prázdný. My jsme připravovali projekt, ale čekali jsme právě na nějaký vhodný dotační titul a na titul, který právě dovolí využití pro děti nebo pro základní uměleckou školu.
2: Sport.
1: Český fotbal bude mít v této sezóně 4 zástupce v evropských pohárech. Plzeň postoupila přes Červenou zvezdu Bělehrad do Evropské ligy, Jablonec přes skotský tým Rangers do konferenční ligy. Slávia už má jistou ligy mistrů a Sparta Evropskou ligu. Hradec Králové se do konferenční ligy přes Panathinaikos Athény nedostal. Slávia bude v hlavní fázi ligy mistrů hrát mimo jiné s londýnským Arsenálem nebo Bayernem Mnichov. Loni Pražané nevyhráli v této soutěži ani jeden zápas. Podle trenéra Jindřicha Trpišovského jim ale předchozí zkušenosti můžou k premiérové výhře v Lize mistrů pomoct.
8: Uvidíme, jak říkám, ta pravda vždycky leží na hřišti a uvidíme, v jakém stavu, kdo a jak budeme vlastně před těma zápasama, ale ty zkušenosti určitě jako jednoznačně jsou dobrý pro ten další ročník, už protože jsme si to loni vyzkoušeli, že k tomu vítězství je někdy strašně daleko a někdy zároveň hrozně blízko.
1: A dnes odpoledne se rozhodne i o evropských soupeřích Sparty, Plzně a Jablonce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D5 za Prahou a nehoda u Poděbrad. Na dálnici D5 dejte pozor, za sjezdem na Rudnou mezi 6. a 7. kilometrem couvají v levém pruhu silničáři, ruší noční uzavírku. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova před sjezdem na Bělotín stojí dodávka. Kilometr 311,5 v odstavném pruhu, dobře označená šipkou, je to na výjezdu z omezení opravovaného úseku. Na silnici 611 na výjezdu z Poděbrad do Chlumce nad Cidlinou havarovala motorka. Nehoda je u fotbalového stadionu, na místo vyjela policie, komplikace omezení v průjezdu zatím z místa nehlásí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a postupně přeháníky, místy i silné bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 32 stupňů, na západě Čech naměří kolem 26 a na horách 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
0: Přeji příjemné probuzení do časného pátečního rána. Dočkali jsme se konce pracovního týdne, tak ať vám to dnes utíká a brzy si užíváte víkendové pohody. A teď informace pro sváteční řidiče. Jednu kondiční jízdu si zaplatí a druhou budou mít zadarmo. Asociace autoškol spustila nový projekt, má pomoct lidem, kteří sice řidičský průkaz mají, ale dlouho neřídili, nebo se z nějakého důvodu na silnicích bojí, či si nejsou jistí. O projektu s názvem Zpátky za volant vám za okamžik řekneme víc.
2: Noční radiožurnál
10: a Adam Carda.

0: Hustý provoz, nové technologie a také strach z toho, že udělám chybu. To jsou myšlenky a obavy lidí, kteří dlouho neřídili. Získat zpátky sebedůvěru, správně reagovat a chovat se bezpečně na silnicích, s tím chce pomoci Asociace autoškol. A to novým projektem Zpátky za volant, který je určený pro seniory nebo třeba rodiče po mateřské. Obě skupiny tvoří 1,5 milionu řidičů. Nikdo ale neví, jestli a jak často opravdu řídí.
1: Tak Adélko,
2: je to na vás teď.
1: Tak já si tady musím upravit. Bych došáhla na pedál.
2: Tak.
3: Za volant si sedá paní Adéla, na spolujezdce instruktorka Hana.
2: Musím jít zmáčknout brzdu, nastartovat ještě jednou.
1: Aha, tak to bylo málo.
2: Tak, ještě rozsvítíte světlo.
1: A jedem.
2: Tak, a tady pojedeme. Doprava.
3: Adéla má řidičský průkaz 3 roky. Pár let během mateřské a rodičovské dovolené ale nejezdila.
2: Parkovat si pamatujete? Parkování?
1: Podle toho, jak budete chtít, abych zaparkovala.
2: Já bych chtěla kolmý a pozadu.
1: To ale vy jste náročná.
3: Teď se ale situace mění. Aby mohla se synem za babičkami koníčky nebo taky třeba na pohotovost, když je potřeba, chce se Adéla dostat zpátky do kondice.
1: Teďka si to srovnám už takhle?
2: Srovnáme si to, ano. Zaparkujeme, dobře. A teď motor vypneme a máme hotovo.
3: Delší pauzu v řízení auta měla paní Míla, 30 let. Obstarával to manžel. Teď by ráda za vnoučaty nebo na chatu. A sporadicky poslední roky řídí i pan Viktor.
4: Co se týká mě, zatím ještě se cítím dostatečně být fundovaným řidičem, i když nevím, ale ty nový brzdy a já nevím, šlapáka mě chybí u těch nových aut. I když jako jsem jezdil s mnoha auty, tak stejně vždycky jsem šel na to s respektem, než jsem si na něj zvykl. Takže ty nové technologie by určitě chtěly možná nějaké hlubší poznání.
3: I s tím pomáhá projekt Zpátky za volant, pokračuje předseda Asociace autoškol Aleš Horčička.
5: Ty problémy se střetávají a jsou třeba někdy i stejné u maminky na mateřské a seniora. Jejich třeba obava z používání vozidla s automatickou převodovkou nebo využívání vozidla v nějakém hustém provozu v Praze je pro ně prostě stresující faktor. A to je, myslím, to, co právě náš projekt dokáže určitě ne minimalizovat, ale rozhodně snížit a podpořit tak, aby se zlepšil ten stav toho, jak jezdí ty dvě naše cílové skupiny. A pomůže to samozřejmě nejenom jim, kdy získají, řekněme, větší jistotu za volantem, ale pomůže to nám všem, kteří se prostě na pozemních komunikacích pohybujeme.
3: Do projektu se zájemci můžou přihlásit přes webové stránky, kde vyplní formulář i například důvod, proč dlouho neřídí a proč zase chtějí. Pokud budou do programu vybraní, asociace je propojí rovnou s vybranou autoškolou. Účastník si pak jednu kondiční hodinu platí sám a druhou má zadarmo. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

0: Alphaville vám dělali společnost v nočním radiožurnálu s datem 28. srpna. Moderní kostýmy i historické kousky vhodné na maškarní plesy, originální svatby, večírky nebo rodinné oslavy. Velký výprodej zhruba 4500 originálních kostýmů poprvé pořádá Moravské divadlo v Olomouci. Divadelní sklad bude pro zájemce otevřen ještě dnes. Včera před ním stály dlouhé fronty lidí z celé republiky už od časného rána.
1: Hodinka ještě před otevřením, vy už tady stojíte frontu, co chcete?
2: Asi hlavně nějaké historické kabátky. My jsme cosplayeři, třeba se vezmeme nějakou historicky inspirovanou postavu, takže když bychom něco našli, tak by to bylo super. Aneta z Pardubic, vyjížděli jsme v 5.53?
3: No.
2: Jo, welcome.
1: Vy jste tady v první v dlouhé řadě.
4: Přijel jsem z Havlíčkova Brodu o 2:30 ráno. Sbírám historické oděvy, třeba vojenského charakteru nebo selskýho.
5: Pevně nervy na všem, první 13.
6: Vedoucí garderobiérka Ivana Čeplová už vpouští první koupěchtivé. Instrukce jsou jasné.
7: Každý zákazník, který vejde dovnitř, má tady nákupní koš a k sobě jednu obsluhu.
6: Ceny jsou lidové, od 20 do 500 korun.
8: Nebolí vás srdce, když vidíte, že se s nimi musíte loučit?
7: Bolí, bolí nás to všechny a samozřejmě bychom si všechno nechali.
6: Skladem, takzvaným fundusem divadelních kostýmů, se procházím se mluvčí Moravského divadla Vlastou Pechovou. Proč se s nimi divadlo loučí?
9: Ten hlavní důvod je stěhování skladů. Na každou premiéru šijeme nové šaty, většinou je potřeba v tom udělat trošku pořádek a trošku vítrek.
10: Tak, poprosíme 400.
6: Vy jste první, který tady už si nakoupil. Pan Petr, odkud jste?
11: Ze Šumperka.
6: Tady vidím v koši nějaké uniformy.
11: Vojenské uniformy, jsem sběratel.
6: To by mělo být jaká uniforma?
11: Tohle má být Československá, první republika.
6: Takže se vám bude hodit do sbírky?
11: Bude.
6: Pro Moravské divadlo je to historicky první výprodej kostýmů a podle vedení divadla i nadlouho poslední. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Je půl páté. Krátké zprávy a Martin Matějka.
1: Zařazení firmy Entropic na černou listinu ministerstva obrany Spojených států bylo protiprávní, rozhodl o tom soud. Pentagon technologickou firmu označil za bezpečnostní riziko poté, co Entropic odmítl využívání svých technologií v plně autonomních zbraních. Americké ministerstvo obrany pak taky svým dodavatelům zakázalo se společností na vývoj umělé inteligence pracovat. Přední americká firma v oblasti AI následně úřad žalovala. Spor firmy s administrativou prezidenta Donalda Trumpa trvá nejméně od podzimu. Na řidiče bude o víkendu na silnicích čekat víc policejních hlídek než běžně. Policisté totiž kvůli poslednímu prázdninovému víkendu čekají silný provoz. Největší hrozbou je podle policie únava a mikrospánek, hlavně ke konci dlouhých cest. Města, obce a kraje málo zhodnocují své úspory, upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Peníze totiž podle ní nechávají na běžných účtech místo toho, aby je investovali. Výhodnější účet s termínovaným vkladem přitom nabízí přímo pro samosprávy třeba Česká národní banka. Využívá ho ale jen necelých 7% radnic. Důvodem je podle svazu měst a obcí složitá administrativa. A lidé v Africe, Asii, Americe i Evropě můžou dnes brzy ráno pozorovat částečné zatmění měsíce. V Česku jev začne už za chvíli a bude viditelný i bez dalekohledu. Krátce před čtvrt na sedm země svým stínem zakryje až 93% měsíce. Nejlepší podmínky pro pozorování maximální fáze zatmění mají být na jihozápadě země. Měsíc tam bude možné spatřit za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Příští a úplné zatmění měsíce bude v Česku možné pozorovat na Silvestra roku 2028.
2: Sport.
1: Fotbalisté Plzně postoupili do hlavní části Evropské ligy. V odvetě závěrečného předkola smazali třígólovou ztrátu z Bělehradu a Červenou zvezdu porazili 5-1 po prodloužení. Jablonec se probojoval do konferenční ligy. Nad skotskými Rangers zvítězil v základní hrací době 1-0. Díky tomu si vynutilo prodloužení. V něm gól nepadl a tak rozhodl penaltový rozstřel, který Jablonec vyhrál 4-3. Hradec Králové do hlavní fáze konferenční ligy neprošel. V domácí odvetě prohrál s Panathinaikosem Athény 1-2 po prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 na Přerovsku a nehoda u Jindřichova Hradce. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova před sjezdem na Bělotín stojí dodávka kilometr 311,5 v odstavném pruhu za Šipkou. Je to na výjezdu z omezení, kolem projedete plynule. Dálnice jsou teď bez kolon na silnici 23 u Jindřichova Hradce cestě do Telče. Havarovalo nákladní auto mezi Hradcem a Jarošovem nad Nežárkou. Je to havárie buď se zraněním nebo s únikem provozních kapalin, případně taky obojím na místo vyjeli záchranáři. Na silnici 611 na výjezdu z Poděbrad do Chlumce nad Cidlinou. Už zřejmě policie šetří nehodu motorky. Pozorně projíždějte u fotbalového stadionu. Ještě aktuálně z D1, kilometr 311,5, směr Přerov-Brno. Dodávka, která stála na krajnici, už je pryč, zůstalo tam jen značení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte kol.

0: pro 93% povrchu měsíce. Tak pokud nespěcháte do práce, udělejte si kávu nebo čaj, nalaďte Radiožurnál a pozorujte oblohu. A dál z hudby jako první v této půlhodině zazní divoký Bill.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Máte raději mamku Žílovou, prince Jasoně nebo třeba šikovatele Fogltance? Na serveru iRozhlas.cz teď najdete anketu o nejoblíbenější figuru z cimrmanovských her. Jaká zvítězí, to se dozvíme za měsíc. Na 27. září chystá Radiožurnál ve spolupráci s divadlem oslavy 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. Víc o anketě i samotných oslavách jubilea řekneme za pár minut v nočním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Gracie Abrams zazněla v nočním radiožurnálu a teď mimořádně vyrazíme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně dejte pozor u sjezdu na Zdice. Na 28. kilometru jsou na vozovce upínací pásy z auta. Hrozí defekt i nehoda.
3: Na odbočky na Zdice. Na středové čiary je celá obrovská zmotaná gurta a zračňou.
2: Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A my pokračujeme dalším tématem. Děd vševěd, plukovník kolonel, Karel Infeld Prácheňský anebo některá z dalších desítek a desítek cimrmanovských postav. Radiožurnál a server i rozhlas vyhlásili anketu o nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cimrmana. A to u příležitosti 60. sezóny souboru, která začne v září. S Radiožurnálem budete moct být i s herci přímo u oslav tohoto jubilea.
4: Tak kampa! Kuzmo Kuzmiče!
5: Karel Infeld Prácheňský skutečně existoval a byl to nějaký Brucknerův předek. A byl to herec kočovného divadla, i potom v Kamenném divadle v Praze hrál.
6: A Vavroch je podle Vávry?
5: Ano, my jsme trochu chtěli, aby to připomínalo Marišu.
4: Jo, Vavroch jistě!
6: Karel Infeld Prácheňský alias Vavroch ze hry Záskok je nejoblíbenější postavou principála Zdeňka Svěráka. Sám ji označuje jako nejvděčnější. To Petr Bruckner na první příčku pomyslného žebříčku obliby řadí praktikanta Hlaváčka z detektivky Vražda v saloním kupé.
7: A byla to moje první vlastně velká divadelní role. A já jsem si to tak zamiloval a hrál jsem to strašně rád a ještě dneska si to občas zahraju, i když těch 21, co tam říkám, je 83.
8: Kolik pak je ti let, Jindro? Vyšetřující. 21.
6: Všichni nynější členové divadla Járy Cimrmana označili své tři nejoblíbenější figury a nevybírali jen z těch, které sami stvárňují. Nyní máte možnost z jejich nominací určit svého favorita i vy, a to prostřednictvím serveru i rozhlas. Hlasování skončí 20. září. O týden později, v neděli 27. září, vítěznou postavu vyhlásíme na oslavách 60. sezóny souboru v areálu U Čápa v Příchovicích u Tanvaldu, říká šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.
9: My jsme v Českém rozhlase hrdí na to, že tenhle velký fenomén Járy Cimrmana vznikl přímo u nás v Českém rozhlase. Proto jsme se rozhodli stejně jako před 10 lety otevřít tuhle tu krásnou jubilejní 60. sezónu v Příchovicích, nabídnout posluchačům, aby se potkali s herci, aby vyslechli naši debatu s herci a také, aby společně s námi oslavili 90. Miloně Čepelky.
6: Celodenní program Radiožurnál připravuje společně s divadlem a s mikroregionem Tanvaldsko. Tradiční součástí oslav tak bude spanilá jízda cyklostezkou Járy Cimrmana. Že soubor zahájí už 60. sezónu, označuje Zdeněk Svěrák jako neuvěřitelné.
5: Že ty hry vydržely tolik let a že byly napsány v jiných historických kulisách. Pro lidi, kteří dnes už tady nejsou. Ty, co sedí před námi, ty nebyli na světě. Proto vysvětlení opravdu nemám.
6: Do jubilejní sezóny soubor vstupuje v oslabení. Koncem května náhle zemřel Jan Hraběta, který s Cimrmany vystupoval od konce 70. let. Samotná 60. sezóna začne 7. září. Hru Záskok soubor odehraje v Hradci Králové. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: To byla poslední reportáž nočního vysílání s datem 28. srpna. Teď už slyšíte Richarda Millera s písní Nahý a za 11 minut začne ranní Radiožurnál. Ve studiu tou dobou už bude moderátor Petr Král. Tak mějte hezký poslední den pracovního týdne a zítra v noci opět naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Adam Carda a přeji příjemný poslech Radiožurnálu i nadále.
10: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno v 5:00. Zprávy Vojtěch Tomášek.
3: Počet mrtvých po povodních na hranici Nepálu a Tibetu dál roste. Úřady hlásí nejméně 380 mrtvých. V haagském vězení zemřel bosensko-srbský válečný zločinec Mladič. Plzeňští fotbalisté si zahrají hlavní fázi Evropské ligy. Jablonečtí jdou do konferenční ligy. A dnes čekáme vysoké teploty až 32 stupňů. Odpoledne ale od západu hrozí místy bouřky, které budou přecházet do deště.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Počet mrtvých v souvislosti s bleskovými povodněmi na hranici Nepálu a Tibetu stále stoupá. Stanice BBC informuje nejméně o 389 mrtvých. Pohřešuje se podle ní přes 900 lidí. Záchranné akce v oblasti pokračují. Nasazené vrtulníky pátrají po přeživších a schazují nouzové zásoby lidem v zatím nedostupných oblastech. Šéf ruské civilní rozvědky Sergej Naryškin potvrdil, že se v Moskvě setkal s šéfem americké CIA Johnem Radcliffem. Kreml zároveň včera odmítl, že by Rusko mohlo zaútočit na některý ze států Severoatlantické aliance, jak dřív naznačovala americká média. Podle deníku Politico a Wall Street Journal Radcliffe Rusko varoval, aby nezaútočilo na pobaltské spojence z NATO a aby přestalo pomáhat Íránu. Podobné varování před invazí na Ukrajinu vezl do Moskvy v roce 2021 tehdejší šéf CIA William Burns. Rusko tehdy o 3 měsíce později na Ukrajinu plošně zaútočilo. Bosensko-srbský válečný zločinec Radko Mladič zemřel ve vězení v nizozemském Hágu, informovala o tom televize Euronews odkazem na Mladičovu rodinu. Někdejší velitel bosensko-srbské armády si odpikával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil během války v Bosně v 90. letech minulého století.
4: Mladič zemřel ve věku 84 let v haagské vězenské nemocnici, poté co prodělal několik mrtvic. Srbsko i Mladičova rodina opakovaně žádali jeho propuštění ze zdravotních důvodů. Úřady ale žádosti zamítnuli. Mladič byl jedním z hlavních aktérů krvavých etnických čistek během války v Bosně, která si vyžádala na 100 000 životů. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii ho v roce 2017 odsoudil na doživotí za řadu zločinů, mimo jiné za genocidu v souvislosti s masakrem ve Srebrenici, za terorizování civilistů při obléhání Sarajeva a etnické čistky v řadách bosenských muslimů a bosenských Chorvatů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Český hydrometeorologický ústav na dnešek vydal výstrahu před silnými bouřkami. Platit začne ve 14 hodin a potrvá do sobotní 4. hodiny raní. Varování se týká celých Čech a taky části Moravy a Slezska. Podle meteorologa Františka Šopka bude bouřky doprovázet i přívalový déšť, silný vítr a kroupy.
5: V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť.
3: Bouřky a přívalový déšť můžou způsobit třeba komplikace v dopravě. Voda taky může zaplavit podchody anebo sklepy.
1: Sport.
3: Fotbalisté Plzně si zahrají základní část Evropské ligy. V domácí odvetě s Crvenou zvezdou zamezli ztrátu 0-3 z Bělehradu a srbského mistra porazili 5-1 po prodloužení. Trenér Radoslav Kováč tak prožil úspěšnou premiéru na lavičce Západočechů.
6: Hodně jsme tomu věřili, samozřejmě viděli jsme, že to všechno musí se sejít a pomohla nám samozřejmě červená karta, ale dokonce jsme věřili, že to zvládneme a jak jsme dali ten třetí gól, tak jsem viděl z kluku jako obrovskou energii, že prostě cítili krev, že to chcou zvládnout.
3: Jablonec prošel přes skotský tým Rangers do konferenční ligy. V odvětě vyhráli Severočeši na penalty. Naopak Hradec Králové nepostoupil. Panathinaikosu Athény podlehl 1-2 po prodloužení. Český fotbal bude mít i díky Plzni a Jablonci celkem 4 pohárové zástupce. Sparta už má jistou Evropskou ligu a Slavia ligu mistrů, ve které se mimo jiné utká třeba s londýnským Arsenalem anebo německým Bayernem Mnichov.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky na D5 u sjezdu na Zdice a nehoda u Jindřichova Hradce. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně i teď pozorně u sjezdu na Zdice. Ten na kilometru 28 hlásil náš zpravodaj uprostřed silnice upínací pásy z auta. Na silnici 23 u Jindřichova Hradce cestě do Telče zasahují u nehody nákladního auta záchranáři. Nehoda je mezi Rodvínovem a Jarošovem nad Nežárkou a vypadá to, že následky omezují průjezd, brzdí dopravu. Na silnici 379 z Blanska do Vyškova nepřehlédněte překážku. Větší sraženou zvěř leží na vozovce na výjezdu z obce Lažánky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a postupně přehánky, místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26, na horách většinou 23 a na Šumavě až 28 stupňů Celsia. To byly zprávy. Je s vámi ranní radiožurnál a teď už taky Petr Král.
8: Dobré ráno, tak už to začalo, další zatmění měsíce je částečné a pokud pohlédnete vzhůru, měli byste ho prý vidět i bez použití dalekohledu. Začíná nám také pomalu, ale jistě další víkend, je to poslední prázdninový víkend, což mimo jiné znamená, že na silnice se chystá nejenom více řidičů, ale také více dopravních policistů, i o tom ještě dnes bude určitě řeč. No a začíná také na jižní Moravě vinobraní, tu úrodu letos výrazně ovlivnilo sucho a horko, jak moc, i to se od nás dozvíte. Dobré jitro.
0: Ranní radiožurnál
1: a Petr Král.

0: vámi Radiožurnál. Na Jižní Moravě začíná vinobraní, a to o 2 týdny dříve než v letech předchozích. Hrozny totiž kvůli vedrům dozrály celkem hodně rychle. Kvůli extrémním suchům jsou ale menší a výsledky sklizně, tak část vinařů vyhlíží s velkými obavami.
1: Rukavice, nůžky a kbelík, tedy výbava, se kterou skupina sběračů vyrazila na vinici u Lechovic na Znojemsku. Vše se tu dělá ručně. Kombajn kvůli betonovým sloupkům v této vinici sklízet nemůže. Hrozny odrůdy Miller Turgau stříhá i Veronika.
2: Myslím si, že to v celku uteče. Není to zas tak hrozný, možná jak se to někomu může zdát.
1: Hrozny tady vlivem horkého počasí dozrály asi o 2 týdny dřív než obvykle. Kvůli suchu ale nedorostly do takové velikosti, jak by si vinaři přáli, vysvětluje vedoucí vinic Zdenka Bučko.
3: Jsou mnohem drobnější, často mají velikost hrášku a oproti normálnímu stavu často poloviční.
1: To bude mít výrazný dopad na celkový výnos.
3: Očekáváme tak na 40% běžné sklizně.
1: Letošní suché a horké počasí bude mít vliv i na úrodu v příštím roce. Keře vinné révy totiž nenarostly tak, jak by vinaři potřebovali, a hrozny tak mají méně místa, kde můžou vyrůst.
3: Jsou velmi malé přírůstky dřeva, ze kterého vybíráme tažně na příští rok, na kterém ty hrozny rostou.
1: Lépe jsou na tom ti vinaři, kteří mají na vinicích závlahy. Ne všichni si ale tento nákladný systém můžou dovolit. Na vinicích bez kapkové závlahy jsou tak ztráty na úrodě kvůli suchu v desítkách procent, upřesňuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
4: Na vinicích, kde ta závlaha možná nebyla, nejenom teda výnosy, ale taky výlisnost, jsou někde na polovině.
1: Zatímco v létě déšť chyběl, teď v době vinobraní může znamenat naopak problém. Zralé hrozny totiž při větším příjmu vody můžou začít praskat. A to znamená riziko hniloby nebo plísní. Vinaři budou hrozny postupně sklízet následujících několik týdnů. Hlavní odrůdy budou dozrávat v září. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Dnes máme radiožurnál vzhůru na měsíc, tedy alespoň pohledem, protože nás dnes čeká tolik slibované, avizované zatmění, které už začalo. Probereme to v ranním radiožurnálu, ale teď nabídneme zprávy. Je 4:15. Jak jste se určitě všimli, tak Česko zažívá jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Detaily po 17:30. Americký prezident Donald Trump nařídil přejmenovat Ontarijské jezero na americké. Rozhodl tak uprostřed obchodního sporu s Kanadou, kdy obě strany zavedly vzájemná 50% cla. Kanada v reakci uvedla, že název Ontarijské je starý 400 let a nadále ho bude používat.
1: Dnes přes naše území přejde studená fronta, kvůli tomu bude větrno. Ještě před ní ale čeká nás horko a za ní na naše území přijdou silné bouřky. Dnešek tedy bude oblačný až polojasný, odpoledne od západu v Čechách, večer pak i na západě Moravy bude přibývat oblačnosti a postupně se k tomu přidají také přehánky, místy už i zmíněné bouřky, které budou i silné s nárazovým větrem, kroupami i přívalovými srážkami. Ty později budou přecházet do trvalejšího deště. Teploty dnes vysoké od 28 do 32 stupňů, na západě Čech kolem 26. A teplo dnes bude i na horách, v 1000 metrech nad mořem naměříte 23, na Šumavě dokonce až 28 stupňů. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: vámi Radiožurnál. My dnes můžeme všichni pozorovat v Česku částečné zatmění měsíce. Stín země podle vědců zakryje více než 90% měsíčního kotouče. Lze to vidět bez dalekohledu, ale otevřeno mají třeba i hvězdárny, konkrétně v Rokycanech anebo v Plzni. A tam je reportérka Martina Klímová. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Já jsem právě na pozorovatelně v plzeňské hvězdárně. Je to malá temná místnost s otevřenou střechou, ze které je vysunutý ven zrcadlový dalekohled. Bohužel v Plzni máme zataženo, což kazí ten výhled. Nicméně chvilkami je možné vidět, jak stín země zakrývá část měsíce a jak se postupně to zatmění zvětšuje. Občas tady ale i hvězdář tápe, jestli to jsou mraky nebo ne. No a v tuto chvíli už hvězdáři opustili pozorovatelnu a chystají se ven před hvězdárnu instalovat přenosný dalekohled, protože výhled na měsíc v tuto chvíli kompletně překryly mraky.
0: No a jaký je o pozorování zájem?
1: Sem na plzeňskou hvězdárnu přišla jedna maminka s dcerou, protože dcera propásla srpnové zatmění slunce a chtěla vidět aspoň zatmění měsíce. Stávali kvůli tomu dnes v 15:30. Pozorovat zatmění měsíce je možné pomocí dalekohledu nebo taky pouhým okem. Zatmění je při úplňku a nejvíc viditelné by právě mělo být tady na jihozápadě země, nebýt těch mraků. Podle ředitele hvězdárny Michala Rotemborna stojí za zmínku, že když se podíváte na měsíc, tak ten stín není rovný, ale je zahnutý do obloučku. A to je proto, že země je kulatá, proto i ten stín je zaoblený. Největší zatmění má být dnes ráno zhruba ve 6:45. To by mělo být zakryto až 93% průměru měsíce, než zapadne za obzor. No a na to tady teď tedy ještě čekáme.
0: Tolik tedy aktuálně z plzeňské hvězdárny naše reportérka Martina Klímová, která sleduje i s dalšími zatmění měsíce. Částečně díky za to a naslyšenou.
1: Příjemný den a naslyšenou.
0: No a pokud to dnes třeba nestihnete nebo z nějakého důvodu nevidíte, tak si někam zapište, že to příští a úplné zatmění měsíce bude v Česku pozorovatelné na Silvestra roku 2028, takže vlastně zanedlouho. Ranní Radiožurnál s vámi také na cestách. Připomínáme silnice 23 Stelče do Jindřichova Hradce za Jarošovem. Nad Nežárkou zasahují záchranáři u nehody nákladního vozidla. Šťastnou cestu.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
2: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
3: Ano.
0: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
1: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
4: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
0: A je možné jim nějak pomoci?
5: Každý dárce, který nám přiveze, pinál, školní baťoh, jsme za to vděční.
2: Psací stoly, běžné židle,
6: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
2: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
4: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
0: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
1: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál v půl šesté. Zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
6: Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl na téměř 470, informovala o tom nepálská policie. Stanice BBC dál hlásí skoro 1500 pohřešovaných, včetně stovek zahraničních turistů. Podle českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou Češi. Do pomoci se v Nepálu zapojilo víc než 9000 záchranářů, policistů a vojáků. Záplavy podle odborníků zapříčinilo zřícení ledovce. Obstruovat ve sněmovně bude nově složitější. Prezident Petr Pavel podepsal novelu jednacího řádu. Bude tak možné omezit řečnickou dobu při navrhování změny programu schůze i při projednávání zákonů. Zpřísnění se bude vztahovat i na poslance s přednostním právem. Plzeňský Prazdroj od října zdraží pivo. Cena za půl litr stoupne v průměru o 70 haléřů, potvrdil to mluvčí největšího českého pivovaru Zdeněk Kovář. Vyšší ceny se dotknou čepovaného piva ze sudů a tanků, ale i části plechovek a lahví. Podle pivovaru může za zdražení hlavně rostoucí cena materiálu a surovin kvůli krizi v Hormuzském průlivu. Pivovar cenu ležáku Pilsner Urquell změní poprvé od roku 2023.
0: Sport.
6: Fotbalisté Viktorie Plzeň si zahrají hlavní část Evropské ligy. V závěrečném předkole smazali na svém hřišti 3-gólovou ztrátu ze Srbska a nakonec porazili Crvenou zvezdu Bělehrad 5-1 po prodloužení. Do základní fáze konferenční ligy prošel Jablonec. Ten v základní hrací době dohnal jednobrankové manko s Glasgow a nakonec zdolal skotský tým Rangers v penaltovém rozstřelu. Naopak Hradec Králové si konferenční ligu nezahraje. Panathinaikosu Athény podlehl v odvetě na svém stadionu 1-2 po prodloužení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D5 za Cerhovicemi a nehoda na 23 za Jarošovem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrněji za sjezdem na Cerhovice. Na 45. kilometru zastavilo v odstavném pruhu nepojízdné nákladní vozidlo. Na silnici 23 na trase Stelče do Jindřichova Hradce trvají komplikace na výjezdu z Jarošova nad Nežárkou. Záchranáři tam zasahují u nehody nákladního vozidla, projíždí se Kyvadlově a v obou směrech se tvoří kratší fronty. Devítka z Mělníka do Prahy na obchvatu Líbeznic. Až do zítřka počítejte s omezením kvůli opravám vozovky. I tam se jede Kyvadlově a od Mělníka se krátce zpomaluje. A ještě rychlý pohled na sever Moravy na omezení, které v poslední době působí potíže řidičům na Opavsku. Silnice 57 z Nového Jičína do Opavy. U Kajlovce pracují silničáři, Kyvadlový provoz řídí semafory a už teď v brzkém ránu čekejte z obou stran 5 až 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Aktuálně se teploty drží poměrně vysoko, nejtepleji lehce nad 20, je například v Klatovech nebo v Českých Budějovicích. Naopak nejchladněji jen kolem 6 stupňů ukazuje teploměr v Orlickém Záhoří a pak také na meteorologické stanici Kořenov Jizerka na Horní Jizeře. Přes den nás čekají také vysoké teploty, pohybovat se budou od 26 stupňů v západních Čechách po 32 stupňů Celsia a teplo bude i na horách. Tam naměříte kolem 23, na Šumavě do konce až kolem 28 stupňů. A oblačné až polojasné nebe se bude postupně od západu zatahovat a smrky bude na naše území přicházet i déšť a bouřky, před kterými varuje i Český hydrometeorologický ústav. Budou totiž silné, s přívaly vody, kroupami i nárazovým větrem. Doznívat budou na východě našeho území zítra dopoledne. Víkend pak nabídne docela poklidné počasí, většinou s polojasným nebem a teplotami kolem 25. To byly zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, bouřky před námi a před námi také zajímavá statistika. Letošní léto, jak už víte, tak patří těm nejteplejším tropických nocí, tak těch bylo prakticky v součtu velmi mnoho. Byl to druhý nejvyšší počet v historii, což spočítali klimatologové a vyšli

0: Radio Žurnál 537. Jedete s námi varování z D5 z Rozvadova na Plzeň, pozor 123. kilometr u Mariánských lázních v pravém pruhu Kurta z nákladního automobilu. 53 tropických dní a 34 tropických nocí, tak taková je podle meteorologů bilance letošního léta. To patří k jednomu z nejteplejších a podle nejnovějšího výzkumu českých vědců musíme počítat s tím, že počet tropických nocí bude dál narůstat.
1: Momentálně se nacházíme v západní ložnici, která má okna přímo na západ a přes léto je to úplně peklo. I přes 30 stupňů.
2: Lenka Hejná s manželem bydlí v nejvyšším patře panelového domu v Jesenici u Prahy. Právě kvůli vysokým teplotám i v noci se snažili být co nejvíce pryč.
1: Máme sice tady venkovní rolety, přesto je to teda strašné, takže my se snažíme odjíždět ven někam do přírody na chatu, hlavně aby jsme nemuseli být tady pod střechou.
2: Tropická noc letos v létě nastala 34krát. To znamená, že noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, alespoň na jedné meteorologické stanici. To je zatím druhý nejvyšší počet v historii měření, říká klimatoložka Lenka Strhová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Nejvíce tropických nocí letos nastalo v centru Prahy na stanici Praha Klementinu, kde bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
2: Přitom v minulosti byly u nás horké noci spíše raritou. Dnes jsou stále častější.
3: Počet tropických nocí se v posledních, řekněme, 15 letech zdvojnásobil oproti průměru z 90. let minulého století či začátku 21. století.
2: Na co se tedy připravit v příštích desetiletích? Tomu se věnuje Eva Holtanová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Podle ní je letošní léto extrémní, i co se týče vývoje do budoucna.
4: Na druhou stranu ale se i takové roky budou vyskytovat a budeme muset být připraveni, že to nebude extrém, který se vyskytne jednou za 50 let, ale ten výskyt bude určitě častější.
2: A častější bude podle výzkumu i kombinace, kdy dojde k souběhu tropického dne i tropické noci.
4: A že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci.
2: Pokud by se průměrná globální teplota změnila o 2 stupně Celsia, pak by v nejteplejších oblastech, jako je jižní Morava, střední Čechy a Polabí, mohlo podle Holtanové nastat v průměru kolem 9 až 10 takových dnů ročně. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: Dnes máme ranní radiožurnál v 5.43. Ve vězení v nizozemském Hágu zemřel válečný zločinec Radko Mladič. Bývalý velitel bosensko-srbské armády si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, který se dopustil během války v Bosně v letech 92 až 1995.
1: Mladič zemřel ve věku 84 let v hágské vězeňské nemocnici poté, co prodělal několik mrtvic. Srbsko i Mladičova rodina opakovaně žádali jeho propuštění ze zdravotních důvodů. Úřady ale žádosti zamítnuli s odůvodněním, že vězeň má přístup k řádné lékařské péči. Mladič byl jedním z hlavních aktérů krvavých etnických čistek během války v Bosně. Někdejší velitel bosensko-srbských vojáků si i proto vysloužil přezdívku bosenský řezník. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii Mladiče v roce 2017 odsoudil na doživotí za řadu zločinů. Například za genocidu v souvislosti s masakrem ve Srebrenici. V červenci 1995 tam vojáci pod jeho vedením povraždili 8 000 muslimských mužů a chlapců. Mladič po dobytí srebrenické enklávy rozdával dětem bonbóny a uklidňoval vyděšené muslimské zajatce. Chvíli na to je nechal povraždit. Tento masakr je označovaný za nejhorší v Evropě od druhé světové války, vysvětluje balkanolog z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice Filip Tesař.
2: Rozhodně Srebrenica nebyla nějaká pomsta, byla to naplánovaná vojenská operace a spíš to bylo daleko víc, to byla chladná kalkulace, než nějaký náhlý zkrát nebo pomsta nebo něco takové.
1: Tribunál proti Mladičovi oficiálně vznesl obvinění už v červenci 1995. Dokud byl u moci prezident Slobodan Milošević v Srbsku, tak měl Mladič širokou podporu srbských vojenských struktur. Od roku 2001 se ale Mladič začal skrývat. Zatknout se ho povedlo až v roce 2011 na severu Srbska. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 6:45. A policisté varují před silnějším provozem při začínajícím posledním prázdninovém víkendu. Na silnicích bude proto víc hlídek, které se zaměří na rychlost, používání bezpečnostních pásů i telefonování za volantem. Téměř 50 000 Islanďanů už odevzdalo hlas v referendu o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Voliči k tomu využili tzv. Předběžné hlasování, tedy možnost odevzdat hlas ve speciálních volebních místnostech s předstihem. A my se na Island za naším zpravodajem vydáme už příští hodině po půl sedmé.
3: Zdržení na D1 od výstaviště na D5 překážka před Plzní. D1 přímo v Brně směrem z Prahy a čerstvá nehoda těsně před sjezdem na Bratislavu. Kilometr 195,5 v omezení v pravém pruhu dvě nabouraná nákladní vozidla. Jede se v podstatě krokem pouze levým zúženým. Hlavně kamiony mají velký problém projet, rychle tak narůstá kolona. Aktuálně se brzdí za výstavištěm okolo z tého 90. kilometru. Na dálnici D5 ve směru z Rozvadova do Plzně buďte velmi opatrní za sjezdem na Mariánské Lázně, kilometr 123 mezi pruhy upínací popruh. Na D7 směrem z Prahy do Chomutova zbystřete za Postoloprty, na 58. kilometru srážka dvou osobních aut, tam kolona zatím nevzniká. A na silnici 3 za Veselým nad Lužnicí směrem do Tábora opatrně v odbočce na Jindřichův Hradec, provoz tam omezují následky srážky dvou osobních aut, ale ani tam se výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Dnes nás čeká nejteplejší den v tomto týdnu. Před studenou frontou teploty vyšplhají na 28 až 32 stupňů Celsia. Na západě bude o trochu chladněji, i tak kolem 26. Studená fronta pak odpoledne a večer přinese na naše území od západu přehánky a bouřky, které budou ojediněle i silné. A naše území opustí během sobotního dopoledne na východě Česka. O víkendu pak bude převážně polojasno s průměrnými letními teplotami, ale hned v pondělí počasí u nás ovlivní další studená fronta, která bude opět přicházet od západu. Krásný den.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál 551. Slavia už zná své soupeře v Lize mistrů. Do Edenu tak přijede Arsenal. A Slavia si zahraje také s Bayernem i s dalšími. O tom ještě bude dnes po ránu řeč. A řeč bude také o českých volejbalistkách. Ty na závěr základní skupiny mistrovství Evropy v Brně porazili Bulharsko 3-0 a potvrdili tak druhé místo v tabulce. V prvním setu přitom měli velké problémy, když prohrávali o 9 bodů. Teď už čekají na své další soupeřky, Švédky.
1: Já myslím, že je to hodně důležitý. Samozřejmě takový stavy můžou přijít kdykoliv, kdy prostě už to vypadá jako prohraný set. A myslím si, že nám to ukázalo, že jsme morálně hodně silný tým a že prostě za žádného stavu neskloníme hlavu a budeme prostě bojovat až do konce a nikdy ten set není prohraný.
2: Pochvalovala si blokařka Magdalena Jehlářová otočku v prvním setu, kdy se Češky dostali z 9-bodové ztráty, v koncovce odvrátili 4 setboly a svůj první využili. Psychicky jim jistě pomohlo i to, že už nemohli přijít o druhé místo v tabulce.
1: Jasně, jako řekla bych, že určitě jde trošku poznat, že jsme hráli s menším tlakem než v těch ostatních zápasech, ale přece jenom každý zápas záleží do světového rankingu, na který my pořád hodně koukáme, takže jsme věděli, že nemůžeme nic vypustit, protože Bulharky mají natolik kvalitní tým, že by nás potom zvládli porazit.
3: Možná to na začátku bylo moc v klidu, já si myslím, že už se podepisoval ten pátý zápas, že už fakt byla cítit trochu ta únava. Jsem ráda, že jsme ten první set kousli, že jsme nezačali vůbec dobře, ale pak jsme prostě vybojovali všichni, co přišli na hřiště, tak pomohli, za to jsem moc ráda, protože každý prostě je důležitý, v každý moment jsem na holky pyšná, jak to zvládli a jsem ráda, že to bylo 3-0.
2: Doplnila svou spoluhráčku kapitánka Michaela Mlejnková. A právě důležitost šíře kádru a silné lavičky zmiňoval i trenér Janis Atanasopoulos.
4: Chtěli jsme začít se silnou základní sestavou a postupně ji obměňovat, ale nezačali jsme vůbec dobře a střídat jsem musel mnohem dřív. Hráčky z lavičky odvedly výbornou práci, bojovali jako šílené a dokázali téměř ztracený set ještě otočit, ale do takových situací bychom se ani neměli dostat. Musíme hrát mnohem agresivněji a přesněji. Další zápasy totiž nebudou jednoduché a nemuselo by se to vyplatit.
2: Češky v pondělí čeká první vyřazovací zápas. V 19 hodin se v osmifinále v Brně střetnou se Švédkami. Z Brna Adam Kodét, Radiožurnál.
5: Fotbalové derby na Radiožurnálu.
6: Vychutnejte si nejsledovanější zápas v Česku v přímém přenosu Radiožurnálu.
5: Sparta versus Slavia.
6: Souboj o symbolický klíč pro vládce Prahy.
5: Derby na Radiožurnálu poslouchejte živě v neděli od 20 hodin.
6: Radiožurnál.
5: Fandíme s vámi.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 6 hodin. A se zprávami je tu Vojtěch Tomášek.
3: Policisté čekají o víkendu silný provoz na silnicích, posílí hlídky. Pětina Islanďanů už hlasovala v referendu o přístupových rozhovorech pro vstup do Evropské unie. Český fotbal bude mít díky postupům Plzně i Jablonce 4 zástupce v evropských pohárech. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy popojíždí kolona k nehodě na kilometru 195,5. A bude nejprve slunečno, odpoledne oblačnosti přibyde a místy se přidají přehánky a bouřky. Teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Policisté zítra a v neděli posílí hlídky na silnicích. Poslední prázdninový víkend bývá rizikový. Provoz je silný třeba kvůli návratům z dovolené, říká mluvčí policie Violeta Siřišťová.
4: Naše zkušenosti z terénu ukazují, že největší hrozbou je únava a mikrospánek, hlavně na konci dlouhé cesty. Proto tento víkend posilujeme kontroly na hlavních tazích i v okolí rekreačních oblastí. Každému řidiči připomínáme, domů je potřeba dojet v klidu, není důležité dorazit o pár minut dřív, ale dorazit bezpečně.
3: V červenci na českých silnicích zemřelo 42 lidí, bilanci za celé prázdniny policie zveřejní v září. České ministerstvo zahraničí si předvolalo íránského velvyslance kvůli výhruškám rádiu Farda. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů bude schůzka v nejbližším možném termínu. Rádio Farda provozuje americká stanice Rádio Svobodná Evropa se sídlem v Praze. Česká diplomacie reagovala na to, že íránské ozbrojené síly zařadily Rádio Farda na seznam svých vojenských cílů. Obvinují ho ze spolupráce s americkými a izraelskými tajnými službami. Téměř 50 tisíc Islanďanů už odevzdalo své hlasy v referendu, ve kterém se rozhoduje o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Voliči k tomu využili takzvané předběžné hlasování, tedy možnost odevzdat hlas ve speciálních volebních místnostech s předstihem.
5: Podle radnice v Reykjavíku je takto velký zájem o předběžné hlasování překvapivý a naznačuje, že o referendum je v zemi zájem. Voliči ho totiž využívají víc, než tomu bylo při posledních parlamentních i prezidentských volbách. Zvláštní volební místnosti mohou Islanďané využít zhruba 3 týdny před samotným referendem a pokud v nich hlas odevzdají, mají právo změnit názor. Hlasovací lístek je v zapečetěné obálce a volební komise kontroluje proti počítačovým systémům, zda jde o poslední odevzdanou obálku nebo zda mají hlas vyřadit. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Na středověkém Helštíně na Přerovsku dnes začíná celosvětové setkání uměleckých kovářů Hefajston. Na 600 mistrů černého řemesla přiveze na hrad své exponáty. Návštěvníkům předvedou svoji zručnost i přímo u výhní na třetím nádvoří. Vystavená díla bude hodnotit odborná porota, říká kastelán Jan Lauro.
6: V sobotu do 10 dopoledne se musí každý kovář, který chce být ohodnocen, zapsat a dílo přihlásit. A pak porota na to má v sobotu do půlnoci na ta vystavená díla a v neděli do oběda na ta díla, která vzniknou tady v tom 3-hodinovém časovém limitu. A slavnostní vyhlašování proběhne v neděli po obědě ve 14 hodin.
7: Sport. Evropské pohárové soutěže si v této sezóně zahrají 4 české fotbalové kluby. Ke Slavii v Lize mistrů a Spartě. V evropské lize se přidali Viktoria Plzeň a Jablonec. Plzeňští smazali v domácí odvetě play-off Evropské ligy 3-brankovou ztrátu a Červenou zvezdu Bělehrad porazili 5-1 po prodloužení. Jablonec se dostal do hlavní části konferenční ligy. V odvetě nejprve dohnal jednogólové manko ze Skotska a nad Rangers pak zvítězil v penaltovém rozstřelu. Hradec Králové nepostoupil, v odvetě prohrál s Panathinaikosem Atény 1-2 po prodloužení. A Slavia už zná své soupeře pro základní část Ligy mistrů. V Praze bude hostit anglické kluby Arsenal a Aston Villa, španělský Villarreal a francouzský tým Lán. A čekají výjezdy na hřiště německého Bayernu Mnichov, portugalského Porta, tureckého Fenerbahče Istanbul a azerbajdžánského Sabahu Baku. O soupeřích Sparty, Plzně a Jablonce se rozhodne dnes odpoledne.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 v Brně na D6 chodci na trase Sokolov-Cheb. Na D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov velké potíže kvůli nehodě dvou kamionů. Bourali přímo v omezení na kilometru 195,5 v pravém pruhu. Jen velmi opatrně a hodně pomalu se jede levým. Osobní auta se jakž takž protáhnou, nákladní mají velké potíže. Na místě hasiči kolona kamionů aktuálně od Popůvek z kilometru 185. Osobní auta až v Brně zpomalují za výstavištěm. D1 ještě jednou teď ve směru z Brna do Prahy kousek před sjezdem na Vlašim na 50. kilometru v odstavném pruhu stojí nepojízdný kamion. D6 mezi Sokolovem a Chebem maximálně obezřetně u Kinšperku v okolí kilometrů 144 až 146. Policie hlásí skupinku chodců u tělesa dálnice, mělo by to být až 6 osob. Devítka z Mělníka do Prahy na obchvatu Líbeznic až do zítřka tam počítejte s omezením kvůli opravám vozovky, jede se Kyvadlově od Mělníka se krátce zpomaluje zdržení do 5 minut. Severní Morava silnice 57 z Nového Jičína do Opavy u Kajlovce také pracují silničáři. Kyvadlový provoz řídí semafory kolony v obou směrech 5 až 10 minut. A ještě silnice 23 na trase Stelče do Jindřichova Hradce. Potíže čekejte na výjezdu z Jarošova nad Nežárkou. Zasahují tam u nehody nákladního vozidla i tam průjezd Kyvadlový v obou směrech kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu oblačnosti přibyde a postupně se přidají přehánky, místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26, na horách většinou 23 a na Šumavě až 28 stupňů Celsia. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. Je s vámi ranní radiožurnál a taky Petr Král.
2: Dobré ráno, pátek, krátce po šesté, s vámi tedy ranní radiožurnál. Budeme vzpomínat na 20. leden roku 2025. Tehdy americký prezident Donald Trump oficiálně nařídil přejmenovat Mexický záliv na Americký záliv. A podobných změn zřejmě ještě asi nebude konec, protože americký prezident nařídil také přejmenovat Ontárijské jezero na hranici s Kanadou. Jak se má jmenovat a proč, i to se dozvíte v ranním radiožurnálu a to už za pár minut. Přejeme dobré ráno.
1: Ranní radiožurnál
0: a Petr Král.

0: Spor mezi Kanadou a Spojenými státy má pozoruhodné pokračování. Donald Trump nařídil přejmenovat Ontarijské jezero na americké. Premiér kanadské provincie Nové Skotsko Tim Houston to považuje za čiré bláznoství. Indiánský název je víc než 400 let starý. Jméno Ontario podle agentury AP pochází z jazyka indiánského kmene Huronů a znamená jezero zářících vod.
1: Changing the name of Lake Ontario to Lake America.
2: Trump řekl, že jezero přejmenovává s okamžitou platností. Kanadský premiér Mark Carney mu vzkázal, že současný název pochází z indiánského slova, které je starší než samotná provincie Ontario. Spor navazuje na kolaps obchodních jednání, po kterém Spojené státy uvalily 50% cla na kanadské zboží a Kanada oznámila odvetná opatření ve stejné hodnotě. Poslanci za demokratickou stranu v kongresu už chystají zákon, který přejmenování jezera zvrátí zpět na Ontario. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Dobré ráno ve 7:15. V 11 hodin dopoledne otevře ředitelství silnic a dálnic další přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Řidičům se tak například zkrátí cesta z Prahy na Lipno. A za okamžik se přihlásí také naše zelená vlna s dopravou z celého Česka. Lékaři začali v Demokratické republice Kongo očkovat proti ebole. Dostupná vakcína jménem Ervebo je ale vyvinutá pro jinou variantu nemoci a není proto jisté, jestli bude vůbec účinná. V zemi na ebolu od poloviny května zemřelo už více než 2700 lidí.
1: Situace na D1 v Brně a omezení na 57. u Hradce nad Moravicí. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov trvá dlouhé zdržení. Kolona kamionů narostla téměř ke kývalce na kilometr 182. Měla by se ale pomalu dávat do pohybu. Následky nehody dvou nákladních vozidel před sjezdem na Bratislavu už se totiž podařilo odklidit. Na kilometru 195,5 v omezení už se tak opět jede oběma pruhy. A na silnici 57 z Nového Jičína do Opavy u Kajlovce pracují silničáři na opravách vozovky. Kyvadlový provoz řídí semafory, v obou směrech se popojíždí. Čekejte 5 až 10 minut navíc. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Dnes bude nejprve oblačno až polojasno. Odpoledne bude od západu přibývat mraku a postupně se přidají i přehánky, které budou přecházet v bouřky. Český hydrometeorologický ústav kvůli tomu vydal i výstrahu. V platnosti bude od dnešní 14. hodiny odpolední do zítřejší 4. hodiny ráno. Bouřky totiž doprovodí nárazy větru o rychlosti až 70 km v hodině, přívalové srážky, při kterých může spadnout až 35 mm vody a v opakovaných bouřkách to může být i více, no a objeví se i kroupy. Varování meteorologů se týká krom východu celé naší republiky. Buďte na sebe opatrní a hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál v 6.20. Čísla obětí nepálských povodní stále stoupají. Podle nejnovějších informací policie zemřelo nejméně 469 lidí. Na severu země mezitím pokračují dál záchranné práce. Tisícům lidí několikametrová vlna bahna zavalila domy a veškerý majetek. Tu situaci sledujete Jiří Chábera z naší zahraniční redakce. Jiří, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Práci v Nepálu komplikuje záchranářům hlavně déšť a taky přírodní podmínky. Ty nejvíce zasažené oblasti jsou totiž špatně přístupné a jsou v horách, takže se tam nedostane těžká technika. Voda a bahno lidem zničily nejenom domy, ale vlastně veškerou infrastrukturu, silnice nebo dráty elektrického napětí, nebo taky vlastně mobilní vysílače, které zajišťují pokrytí mobilním signálem. Nepálská vláda proto do oblasti poslala přenosné mobilní věže, ale taky třeba generátory nebo solární panely. Na pomoc lidem v Nepálu vysílají týmy i různé další státy nebo organizace. V Česku se pak lidé můžou zapojit třeba do sbírky organizace Člověk v tísni. Co je teď nejvíc potřeba, pro Radiožurnál popsal její ředitel Šimon Pánek.
2: Ten první milion stačí na nákup první zásilky nebo nákladu pomoci, ale ze všeho nejvíc jsou teď potřeba finanční prostředky. Problém je samozřejmě i logistika, strhané mosty, nefungující spojení.
1: Nepálské úřady navíc varují před hrozbou dalších záplav. Na místě sesuvu totiž přes řeku vznikla bariéra, která by se mohla protrhnout. Ta zadržuje asi 2 miliony kubíků vody a další 3 miliony by mohly kvůli dešťům v příštích dnech přitéct. Pro představu, tolik vody proteče Pražskou Vltavou za den. V případě prolomení této bariéry z bahna a vody hrozí další záplavová vlna, která by potom zasáhla oblasti ještě níže v údolí řeky Tříšulí.
0: Jiří Chábera o situaci v Nepálu. Jiří, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Nepálští záchranáři mají tedy hodně práce a dál pátrají po přeživších těch bleskových záplav a uklízejí také škody. Píšeme o tom i na serveru iRozhlas.cz a úřady pohřešují tedy, jak jsme slyšeli, více než 900 lidí. Do oblasti se vydal také náš zpravodaj David Jakš, který se nám přihlásí zhruba asi za hodinu přímo z Nepálu, pokud tam spojení bude přát. S vámi raní Radiožurnál 6.22. Připomínáme, že když teď vyjdete ven a podíváte se na oblohu, tak budete moci pozorovat částečné zatmění měsíce. Země ho podle vědců zakryje dokonce z více než 90%. A připomíná to tě také zpěvák Petr Fiala.

0: host Radiožurnálu.
1: Vnímat svět přes obrazovky mobilů a tabletů je dnes už pro děti spíš přirozené. Algoritmy je ale dokážou vtáhnout do nekonečného proudu krátkých videí a umělá inteligence jim může dělat společnost i nahrazovat kamarády. Proč to může být nebezpečné a jak se k tomu jako rodiče máme postavit? O digitálním dětství, sociálních sítích, umělé inteligenci i o tom, proč zákazy často nefungují, promluví v hostu Radiožurnálu Michaela Slusarev, která je autorkou knihy Hry, sítě, Porno 2.0.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT 1. Zatímco rodiče jedou na nákupy do NDR, Honza se o svaťáku snaží učit na maturitu. Seriál vyprávěj. ČT 2. Geniální pomsta s noblesou. Robert Redford a Paul Newman v oscarovém retrofilmu Podraz. A ČT Art uvede v premiéře výroční koncert slavného rockového zpěváka a muzikanta a jeho výjimečných hostů. David Koller, oslava 20 let kapely. Páteční večer s Českou televizí.
5: Dobré ráno v 6:30. A teď zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
6: Meteorologové varují před bouřkami. Výstraha začne platit ve 2 odpoledne a potrvá až do zítřejšího rána. Varování se týká celých Čech a taky částí Moravy a Slezska. Bouřky bude doprovázet i přívalový déšť, silný vítr a kroupy. Kongo začalo očkovat proti ebole novými vakcínami. Podle agentury AP je ale protilátka Ervebo vyvinutá pro jinou variantu nemoci a není proto jisté, jestli bude účinná. Očkování mají dostat zdravotníci i někteří obyvatelé. Konžské ministerstvo zdravotnictví tak chce chránit lidi nejvíc vystavené viru. Na variantu nemoci, která se v Kongu šíří, zatím neexistuje žádná schválená vakcína. Od poloviny května na ní zemřelo přes 2700 lidí. Češi dnes nad ránem mohli pozorovat zatmění měsíce. Mezi 5:30 a 6:30 hodinou raní se mezi něj a slunce dostala země a zastínila ho. A to víc než z 90%. Nejlíp bylo je vidět na jihozápadě Česka. Zatmění měsíce je častější než nedávné zatmění slunce. Je možné ho pozorovat 2x až 3x do roka. Úplné zatmění měsíce bude možné pozorovat v poslední den roku 2028. Do té doby Česko čekají ještě 2 částečná.
2: Sport.
6: Český fotbal bude mít v této sezóně 4 zástupce v evropských pohárech. Viktoria Plzeň postoupila přes Červenou zvezdu Bělehrad do hlavní fáze Evropské ligy. Jablonec přes skotský tým Rangers do konferenční ligy. Slavia už má jistou účast v Lize mistrů a Sparta v Evropské lize. O konferenční ligu bojoval i Hradec Králové, nakonec ale podlehl Panathinaikosu Athény po prodloužení a nepostoupil.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Sdružení na D1 od Ostrovačic v Praze pak na Štěrboholské spojce. Na D1 před Brnem směrem z Prahy začíná kolona kamionů už těsně za Ostrovačicemi, postávají na kilometru 179 a sunou se až k omezení u D2 na kilometr 196. Připomeneme, že následky nehody před sjezdem na Bratislavu na kilometru 195,5 už odklidili, v omezení se tak opět jede 2 zúženými pruhy. Kromě zmíněného jsou všechny ostatní české dálnice průjezdné bez větších komplikací. V Praze zlehka housne provoz na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Barandovský most, a to zatím v kratším úseku mezi sjezdem na Dolní Počernice a Europarkem. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Krom vysokých teplot, které na mnoha místech přesáhnou i tropickou 30 a odpoledne i silných bouřek, bude dnešní den také výrazně větrný. Už dnes po ránu fouká čerstvý jihovýchodní vítr, který už teď má hlavně na Českomoravské vrchovině a Jižní Moravě nárazy kolem 55 km v hodině. Jiná situace je na východě a také v západní polovině Čech. Tam pofukuje jen slabý proměnlivý vítr. Odpoledne a večer, kdy bude přes naši republiku přecházet studená fronta, vítr na celém našem území bude měnit směr na západní až severozápadní a také bude přechodně zesilovat. Jeho nárazy v bouřkách mohou mít rychlost až 70 km v hodině. Zítra už se počasí uklidní. Ráno a dopoledne bude ještě na východě doznívat déšť. Jinak nás čeká spíše polojasné nebe a také mírnější teploty. Maximálně do 26, na jihu Moravy do 28 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, 6.33, prázdniny sice ještě neskončily, ale školy už před pár dny ožily. Ladí se tam rozvrhy, připravují se nástěnky, pro prvňáčky se zdobí třídy. Inu učitelé už se chystají nějaký ten den na nový školní rok a děti se do lavice, jak známo, vrátí už v úterý, ale my se do školy podíváme už za pár minut.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál v 6.37, to máte zkontrolovat a vyzdobit třídy, projít si první vyučovací hodiny a nachystat i rozvrhy. Prázdniny, pravda, sice ještě neskončily, ale pro učitele ano, ti už jsou opět ve škole. A my teď v ranním radiožurnálu míříme konkrétně na základní školu ve Štokách na Havlíčkobrdsku.
1: Mám výzdobu ve stylu poslední sezóny, protože pro děti je to tady poslední rok.
2: Učitelka Kristýna Douchová mi ukazuje nástěnku v 9. A Štocké základní školy, kterou sama vyráběla.
1: Bude laděná trošku do hokejového stylu, zároveň ale v růžových barvách, aby si tam každý našel to své. Vyloženě jsem jim připravila hokejové dresy s jejich příjmením. Tady právě stříhám další výzdobu, která je trošku laděná ještě do přírody, což je takové uklidňující v té třídě.
3: Takže půjdeme nejdřív nahoru do poschodí, kde máme druhý stupeň, dole potom máme celý první stupeň.
2: Na přípravě tady dohlíží i ředitel školy Petr Jakeš. Nejnáročnější na celém procesu je podle něj příprava rozvrhu hodin.
3: Aby byl pro děti co nejpřívětivější, aby byl hygienicky přístupný, to znamená hlavní předměty matematika, čeština, cizí jazyky, bývají klasicky na začátku, výchovy na konci. Samozřejmě, aby byl trošku přívětivý i pro učitele.
2: Žádné větší změny tady ale letos nechystají. Ředitel nesouhlasí ani s plánovaným zákazem mobilních telefonů.
3: Jak říká Jára Cimrman, ať je to jako ze života. A pokud my děti připravujeme na běžný život, tak se domnívám, že i ty mobily k tomu běžnému životu patří. Proč jít cestou zákazu? Naopak, raději jim tady nabídneme ty alternativy, jak vidíte tady tyhle ty stolní fotbálky. No a ať si potom vyberou.
2: Do prvních tříd nastoupí v úterý ve Štokách 27 dětí. Celkově jich škola vzdělává 215. Ze Štoků Magdalena Machová, Radiožurnál.

0: Páteční ranní radiožurnál, 6 hodin 42, jste s námi na startu dalšího víkendu, tedy skoro. Ale teď pojďme ještě na jeden výlet, trochu exotický, kde si dáme párek, kávu a odmítnutí Evropské unie, anebo naopak pivo a k němu podporu vstupu do Evropské 27. Tak přesně takhle lákali nerozhodnuté Islanďany organizátoři na poslední politické akce před sobotním referendem o znovu obnovení přístupových rozhovorů Islandu právě do Evropské unie. Obě zmiňované akce se konaly v Reykjavíku a to ve stejný čas. No a na jedné z nich byl osobně také náš reportér.
1: Bývalé kino, teď pivovar. Tady se to dost zahušťuje, to takový sál. Paní Thora přišla už poměrně přesvědčená, že chce hlasovat pro obnovení přístupových rozhovorů. Říká mi ale, že argumenty ještě chce slyšet, zatímco stojíme před plakátem s textem Jau til at Schau, tedy slovní hříčky, která je motem kampaně pro obnovení přístupových rozhovorů. Znamená to něco jako ano, proto abychom viděli. Vidět přitom má být, co přesně EU při vstupu nabízí.
2: Evropská unie nám teď nabízí mnohem lepší možnosti, i s ohledem na současnou geopolitickou situaci.
1: Manžel paní Tory, Ludvík, zase doufá, že zemi pomůže euro.
3: Potřebujeme novou měnu, protože islandská koruna, kterou teď platíme, prostě pořádně nefunguje.
1: Jako první měl projev 15-letý student, který všem hlasujícím v Legraci vzkázal, že on sice ještě hlasovat nemůže, bude ale s výsledkem hlasování muset žít déle než většina ostatních. Po něm vystoupil podnikatel v IT Chjaulmar. Ten mi později vysvětloval, že se těší na Evropskou unii schválené regulace.
4: I když regulace není vždycky něco, co je správné, tak ty evropské aspoň všichni znají. Když řeknete, že jste v EU, tak všichni vědí, co to znamená. Když řeknete, že jste z Islandu, tak kolikrát ani nevědí, co to je. A stejně, když chtějí naše firmy působit v EU, tak musí unijní pravidla dodržovat.
1: Zatímco Chjaulmar o tomto přesvědčoval lidi, kteří dorazili do pivovaru, tak o několik kilometrů dál, v parku před parlamentem, padaly přesně obrácené argumenty. Přesvědčit na poslední chvíli voliče, ale obě strany teď zkouší hlavně telefonicky. Call centra s dobrovolníky je budou obvolávat ještě v sobotu ráno, těsně před referendem. Výsledek hlasování bude totiž podle průzkumů extrémně těsný. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:45. A s vámi páteční ranní radiožurnál. I dnes sledujeme soud v Německu. Vrací se k pádu letadla v roce 2015, kdy stroj společnosti Germanwings narazil do horského masivu. Zemřelo přitom 150 lidí a vyšetřování ukázalo, že letadlo v pohoří v Alpách úmyslně navedl jeden z pilotů, o kterém lékaři věděli, že trpí sebevražednými myšlenkami. Pozůstalí teď žalují stát, který podle nich může nést odpovědnost za špatný systém prověřování posádek letadel. A hned 4 české fotbalové kluby si na podzim zahrají evropské poháry, a to pražská Sparta i Slavia, a k ním také se večer přidala Plzeň a rovněž Jablonec. Podrobnosti chystáme už do příští hodiny v 7:20, tak buďte s námi.
5: Překážka na sedmičce u Postoloprta, zdržení na D1 před Ostrovačicemi. Silnice 7 z Chomutova do Prahy teď velmi opatrně na začátku obchvatu Postoloprt. Hlásíte překážku?
6: Světu z dálnice směrem na Prahu, aktuálně prasta kamionu za zatáčkou Puma, tak to toho někdo nevíte.
5: Na D1 ve směru z Prahy do Brna se protahuje kolona nákladních souprav, zastavují už před Ostrovačicemi zhruba na stém 77. kilometru a jako obvykle se vlečou až do omezení u D2. Osobní auta výrazně zpomalují až u kývalky na stém 82. A právě na stém 82. teď pozor, v levém pruhu odstavený nákladní vůz. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Dnešní počasí u nás ovlivní zvlněná studená fronta, která bude přicházet od západu. Před ní k nám ale ještě stihne proudit velmi teplý vzduch od jihu. Odpolední teploty proto vystoupí místy až ke 32 stupňům. Nebe bude nejprve oblačné až polojasné. Postupně bude od západu přibývat mraků s přeháňkami, místy i s bouřkami. Bouřky, které se dnes na frontě vytvoří, mohou být i silné. Doprovázené nárazy větru kolem 70 km v hodině, přívalovými srážkami a také malými kroupami. Na východ naší republiky se srážky dostanou až v noci na zítřek. Hezký den.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál, varování od našeho zpravodaje dálnice D5 u Plzně směrem na Prahu za nájezdem od Slovan, kilometr 72,5, v pravém pruhu leží pneumatika. Pozor na to. Na veslařské mistrovství světa v Amsterdamu pojedou právě dnes o medaile hned dvě české posádky. Dvojka bez Kormidelnice, Šantrůčková s Flamíkovou a dvojsky v Podrazil Neděla. Při tom útratě jim bude držet palce i legendární český veslař, medailista z mistrovství světa a také medailista z olympijských her Ondřej Synek. A fandit budou určitě i naši reportéři.
1: Jakub Podrazil ve finále po 13 letech ukazuje, že pořád to v něm je.
2: Vyzdvihl výkonnost 34-letého českého reprezentanta. Synek považuje Podrazila za tahouna celého veslařského českého týmu.
1: To dobrý závodník, má tak na bránu a táhne sebou vlastně celý ten tým u nás na Dukle. Celý ten tým, i ty holky a všechno okolo, takže to je jedna z nedílných součástí asi toho českého veslařského týmu teď.
3: Ty zní to skvěle, v mých 34 letech vlastně je to druhá účast ve finále a naposledy jsem byl ve finále a na mistrovství světa v roce 2013, takže to po 13 letech prostě skvělý výsledek a jsem na něj fakt jako hrdej.
2: Podrazil pojede ve finále ve dvojskifu s Nedělou. Zkušený český reprezentant už teď ví, že se české posádce podařilo překonat cíl, který si před startem světového šampionátu dala.
3: Náš cíl byl se umístit do top 10, protože příští rok kvalifikačních míst je 10, co se nám povedlo, myslím, že na to čekávání. No. Udělali jsme tvrdou práci, makali jsme a tohle je odměna za to. Uvidíme, každá předjetá loď bude dobrá.
2: Vyšší ambice ve finále bude mít pár Šantrůčková, Flamíková. Anna Šantrůčková ale už teď považuje účast ve finále za překonání osobního maxima.
4: Nám se mistrovství světa nikdy úplně nevyvedlo. Pavlína byla nejlíp sedmá na mistrovství světa a já jsem byla snad nejlíp osmá, takže pro nás obě dvě je to zlepšení. Už jsme to vlastně dokázali posunout na světových pohárech nebo na mistrovství Evropy, ale ten světový šampionát pro nás rozhodně letos bude nejlepší zatím.
2: O obou finálových jízdách uslyší posluchači Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport v přímých vstupech. Z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: tonight.
1: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace,
2: volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
3: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
1: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
4: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
2: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
5: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní Radiožurnál, před námi víkend, poslední prázdninový, no a během něj v Poděbradech také filmový a hudební svátek pojmenovaný Soundtrack Poděbrady. Na festival, kde bude oceněn i Zdeněk Svěrák, vás pozveme v příští hodině a budeme tam také.
1: Radiožurnál vyráží opět za vámi.
2: Tentokrát se stříbrné mobilní studio Airstream zastaví o víkendu na Soundtrack Festivalu v Poděbradech.
1: Přijďte se podívat na hosty moderátorky Zuzany Burešové a staňte se tak součástí našeho živého vysílání.
2: Soundtrack Festival na Radiožurnálu.
1: Vysíláme v pátek od 20 hodin do půlnoci
2: a v sobotu dopoledne od 10 hodin, kdy bude hostem Libora Boučka hudebník Ondřej Brzobohatý.
1: Soundtrack Festival na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Pro české basketbalisty začíná nový cyklus. Jako lvy se budou rvát o své místo v kvalifikaci na Eurobasket 2029. Na dlouhé cestě, kde se počítá každý bod, vyzvou v neděli 30. srpna v Praze na Královce Norsko. Nenechte si ujít první historický souboj obou celků. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 7 hodin. Radiožurnál a zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
4: Počet obětí ničivých povodní v Nepálu dál roste. Úřady hlásí nejméně 470 mrtvých. Letošní léto v Česku bylo podle meteorologů jedním z nejteplejších v historii. Fotbalisté Plzně a Jablonce prošli do hlavní fáze evropských pohárů. Hradec Králové vypadl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte dlouhou kolonu kamionů z kilometru 177. A bude nejprve slunečno, odpoledne oblačnosti přibyde a místy se přidají přehánky nebo bouřky. Teploty až 32 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl na téměř 470, informovala o tom nepálská policie. Stanice BBC hlásí skoro 1500 pohřešovaných, včetně stovek zahraničních turistů. Záchranné týmy z Nepálu i okolních zemí pokračují v evakuaci stovek zraněných lidí po bleskových povodních. Současně pátrají po přeživších mohutné záplavové vlny, která ve středu smetla stovky vesnic a zabila víc než 400 lidí.
5: Zraněné sváží z úpatí Himaláje 22 vojenských vrtulníků a desítky sanitek a autobusů. Nemocnice v Katmandu jsou plné, přesto vytvořili systém, kdy zraněné oddělují od ostatních pacientů a přednostně je ošetří. Stovky vojáků, policistů a dobrovolníků se mezitím prodírají po lesích a horských úbočích a hledají přeživší, aby je ošetřili a dali jim vodu a jídlo. Řada lidí ze zasažených měst a vesnic se odmítá vrátit domů, protože buď už nemají kam, nebo je děsí předpověď, že vysoko v horách se znovu mohou protrhnout vodní nádrže, nebo se přihnat rozbouřené ledovcové řeky. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
4: Soud v německém Braunschweigu se dnes začne zabývat víc než 11 let starou tragédií letu společnosti Germanwings. 30 pozůstalých žaluje stát, který podle nich může nést odpovědnost za špatný systém prověřování posádky letadla.
6: Na palubě spoje z Barcelony do Düsseldorfu zemřelo v roce 2015 všech 150 lidí. Letadlo společnosti Germanwings tehdy navedl do skalního masivu ve francouzských Alpách mladý kopilot, který bral antidepresiva a lékaři věděli o tom, že trpí sebevražednými myšlenkami. Dosavadní soudy se týkají hlavně otázky, kdo odpovídá za to, že člověk v tak špatném zdravotním stavu směl vůbec řídit letadlo. Vrchní zemský soud v Hamu před 5 lety odmítl nároky pozůstalých vůči společnosti Lufthansa a odkázal je na státní úřad pro letectví. Soud v Braunschweigu, který dnes začne případ ústně projednávat, ale v předběžném stanovisku naznačil, že ani žaloba na stát nemusí být úspěšná. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Letošní léto bude patřit k nejteplejším v historii měření. Meteorologové spočítali, že přineslo 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 15.
7: Nejvíce horkých nocí, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, letos nastalo v centru Prahy.
8: Na stanici Praha Klementinu bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
7: Říká klimatoložka Lenka Crhová z Českého hydrometeorologického ústavu. Nejteplejší noc pak naměřili v Bystřici pod Hostýnem z 3. na 4. srpna.
8: Teplota klesla pouze na 27,9 stupňů Celsia.
7: Podle meteorologů se letošní léto zapíše do paměti také teplotními rekordy. Nový český absolutní rekord má hodnotu 41,9 stupně Celsia. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál. Sport.
9: Fotbalisti Plzně jsou v hlavní fázi Evropské ligy. V odvetě posledního předkola smazali tříbrankový náskok Červené zvezdy Bělehrad a vyhráli 5-1 po prodloužení. V konferenční lize je Jablonec, který doma zdolal skotské Rangers 1-0 a v následném penaltovém rozstřelu 4-3. Ve stejné soutěži naopak skončili hráči Hradce Králové, kteří podlehli Panathinaikosu Athény 1-2 po prodloužení. V něm inkasovali v samotném záběru z penalty. Zklamaný byl po utkání stoper Východočechů Filip Čiha.
10: Jsem prostě věřil v to, že doma je uděláme. Nějakým způsobem to tam prostě bylo. I když jsme vyrovnali 94., tak jsem věděl, že to prodloužení na ně máme. Prostě bez těch gólů se to dělá složitě. Ne?
9: Fotbalisti Plzně a Jablonce se jména evropských soupeřů dozví odpoledne. Los Evropské ligy je na programu ve 13 hodin. Konferenční liga přijde na řadu o hodinu později.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kamiony na D1 před Ostrovačicemi omezení na 57. u Kajlovce. Na D1 směrem z Prahy do Brna tradiční chvílemi nesouvislá fronta kamionů. Její začátek před Ostrovačicemi zhruba na stém 77. kilometru. Před Kývalkou na stém 81. brzdí téměř do zastavení i osobní auta v levém pruhu. Vše se rozjíždí až v omezení u D2. D1 směrem z Vyškova oproti tomu naprosto plynule průjezdná, zdržení nevzniká ani v omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou. A dnes zatím čistá i D2 směrem z Bratislavy na příjezdu do Brna, zdržení nenabírají ani kamiony. Silnice 57 z Opavy do Nového Jičína a trvající omezení u Kajlovce za Hradcem nad Moravicí. V obou směrech se sunou přibližně 10-minutové kolony. A na devítce z Mělníka do Prahy před zúžením na obchvatu Líbeznic ztratíte jen pár minut. Volně průjezdný je i samotný průtah Líbeznicemi. To je informace pro ty z vás, kdo se chcete omezení vyhnout a volíte náhradní trasu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
13: Do Brna, do Prahy.
14: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
13: Jedu vlakem Českých drah.
11: Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu oblačnosti přibyde a postupně se přidají přehánky, místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26. To byly zprávy. Je s vámi ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, poslední prázdninový víkend nastal. Pokud se budete vracet z dovolené nebo třeba z chalupy, máme pro vás varování. Policisté a silničáři očekávají v skutku silný provoz. Kde se můžou tvořit kolony, poradíme i my.
2: Ranní Radiožurnál
11: a Petr Král.

0: Máme radiožurnál 10 minut po 7 a je to opět tady. Každý konec prázdnin to na silnicích vypadá úplně stejně. Tisíce řidičů se o víkendu vracejí z dovolených anebo z chalup, no a s ústčím provozem se pojí samozřejmě i větší riziko dopravních nehod. A policisté proto připravují preventivní kontroly. Víc nám k tomu poví Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Stovky policistů se zaměří hlavně na dodržování povolené rychlosti, jízdu pod vlivem alkoholu nebo na zákaz používání telefonu při řízení. BESIP řidičům doporučuje cestu dobře naplánovat a pokud možno se vyhnout dopravní špičce. V červenci na českých silnicích zemřelo 42 lidí, loni za celé prázdniny přes 90 a letos policie celkové statistiky teprve chystá.
0: Velký provoz se dá očekávat hlavně na silnicích, kde konkrétně to bude?
1: Hlavně v místech, kde jsou dlouhodobé opravy a omezení, jde třeba o dálnici D1 u mostu Šmejkalka nebo o křížení D1 a D2 u Brna. Zmíním ale taky třeba D5 u Plzně a ředitelství silnic a dálnic neplánuje na celý víkend žádné nové údržby nebo opravy. Kvůli nečekaným omezením ale raději doporučuje sledovat aktuální provoz v navigaci.
0: Dobré rady, Anna Millerová, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: No a my to probereme ještě jednou, a to v 7 hodin a 50 minut. Hostem ranního interview Radiožurnálu bude zástupce vedoucího dopravní policie Jan Straka.

0: Radiožurnály 4/8. Česko zažívá jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali 53 tropických dní a 34 tropických nocí. A předpověď pro dnešek už za chvíli prozradí kolegyně Marcela Hálová. Americký prezident Donald Trump nařídil přejmenovat Ontarijské jezero na americké. Rozhodl tak uprostřed obchodního sporu s Kanadou, kdy obě strany zavedly vzájemná 50% cla. Kanada v reakci pak uvedla, že název Ontarijské je starý 400 let a nadále ho bude používat.
1: Zdržení na D1 od Ostrovačic v Praze na obou spojkách. Jedete-li po D1 ve směru z Prahy do Brna, připravte se na kolonu kamionů. Táhne se už před Ostrovačicemi z kilometru 177. V osobním autě zpomalíte až za exitem 178 a popojíždět budete na úroveň Kývalky zhruba na 182. kilometr. Jako obvykle se kolony rozjíždí až v Brně u omezení u sjezdu na D2. V Praze sledujeme o něco silnější provoz na trase k Europarku. Nesouvislé fronty se tvoří v obou směrech, jak na Štěrboholské spojce od Běchovic, tak na jižní ze začátku Lanového mostu. V ulici k Barandovu směrem do centra naberete okolo 10 minut navíc v koloně mezi Geologickou a Terasami a na okruhu zde jednak letišti se jede o něco pomaleji na výjezdu z Lochkovského tunelu až ke sjezdu na Barandov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes přes naše území přejde studená fronta, kvůli tomu bude větrno, ještě před ní nás ale čeká horko a za ní na naše území přijdou silné bouřky. Dnešek tedy bude oblačný až polojasný, odpoledne od západu v Čechách, večer pak i na západě Moravy bude přibývat oblačnosti a postupně se k tomu také přidají přehánky. Místy už i zmíněné bouřky, které budou silné s nárazovým větrem, kroupami i přívalovými srážkami. Ty později budou přecházet do trvalejšího deště. Teploty dnes vysoké od 28 do 32 stupňů, na západě Čech kolem 26. A teplo bude i na horách, v 1000 metrech nad mořem naměříte 23, na Šumavě dokonce až 28 stupňů. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 7.21, dvě hlášení našich zpravodajů ze zvířecí říše a také ze silnic. Silnice 4 za Horní Vltavicí směrem na Vimperk, tady se po silnici prochází telátko. No a pozor na D6 za Lubencem směr Praha, tady zase pobíhá stádo kos. Radiožurnál s vámi i na cestách a také na fotbalových stadionech. Dá se říct, že on v podstatě přišel, odkoučoval a drtivě zvítězil. Tak takhle můžeme popsat premiéru trenéra Radoslava Kováče na lavice fotbalistů Viktorie Plzeň. Západočeši předvedli skutečně snový obrat proti Cevenec ve Zdě Bělehrad a dostali se do hlavní fáze Evropské ligy. Ten euforický postup do konferenční ligy vybojoval také Jablonec a všemu se teď budeme věnovat s Františkem Typovským ze sportovní redakce. Vítej.
1: Dobré ráno.
0: Plzeň v Srbsku prohrála 0-3 a z kraje druhé půle odvety neproměnila za stavu 1-1 penaltu. Co se potom změnilo?
1: Hostující Bukary dostal červenou kartu a Viktoria využila přesilovku náramně, proměnila další nařízený pokutový kop, pak snížila na rozdíl jednoho gólu a v nastavení vybojovala další, v utkání už třetí penaltu. Sebevědomě ji proměnil Kabongo a šlo se do prodloužení, ve kterém rozhodl o postupu do hlavní fáze Evropské ligy střídající Krčík. Euforický obrat a snová premiéra Radoslava Kováče, který nahradil na lavičce Západočechů Martina Hyského.
0: Viktoria Plzeň se tak v Evropské lize představí vedle Sparty, no a v lize mistrů bude hrát Slavia a Česko bude mít zástupce i v konferenční lize?
1: Je to tak, z postupu se radují v Jablonci. Taky mu proti skotským Rangers pomohly pokutové kopy, ale trochu jinak než Plzni. Severočeši nejprve smazali v základní hrací době jednobrankové manko s Glasgow a šlo se taky do prodloužení. V něm branka nepadla a tak rozhodoval právě penaltový rozstřel a ten zvládl Jablonec lépe. Rozstřel se blížil i v Hradci Králové, který bojoval stejně jako Jablonec o konferenční ligu. V páté minutě nastavení prodloužení, ale východočeši inkasovali shodou okolností taky pokutového kopu a do hlavní fáze soutěže se bohužel nepodívají.
0: Fotbalový souhrn na fotbalový večer. František Typovský, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a všechno sledoval taky náš expert a někdejší plzeňský hráč Pavel Horváth. S ním se spojíme po půl deváté. I've been building a house.

0: S vámi radiožurnál. Meteorologové varují před silnými bouřkami v noci na zítřek. Počasí probereme podrobněji, a to hned několikrát. A podíváme se také na situaci po povodních v Nepálu. V ranním radiožurnálu s vámi i dnes při pátku s aktuálním přehledem o všem, co se děje a o všem, o čem je dobré vědět.
1: Domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy ČR a město Karlovy Vary.
0: Radiožurnál půl osmé. Zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
2: Policisté o víkendu posílí hlídky na silnicích, čekají silný provoz kvůli návratům Čechů z dovolených. Právě poslední prázdninový víkend bývá na silnicích rizikový. Hlídky se zaměří na rychlost, používání bezpečnostních pásů i telefonování za volantem. Víc řekneme v ranním interview v 7.50. Ruské úřady hlásí nejméně 4 zraněné po útoku ukrajinských dronů. Údery zřejmě zasáhly Sevastopol na ruském ovládaném poloostrově Krym. Informoval o tom gubernátor oblasti Michail Razvožajev. Úder podle ruských úřadů poškodil taky hotel a několik aut. Na dvou místech podle ruské státní agentury TAS vypukl požár. V Hradci Králové začínají královské slavnosti, navazují na tradici slavností královny Elišky. Návštěvníci uvidí víc než 100 různých představení, včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů anebo soutěžních letů 5 horkovzdušných balónů. Sport. Fotbalisté Plzně postoupili do hlavní části Evropské ligy. Odvetě posledního předkola doma zdolali Crvenou zvezdu Bělehrad 5-1 po prodloužení. V konferenční lize je Jablonec, který porazil skotské Rangers po penaltovém rozstřelu. V základní hrací době i prodloužení zvítězili Severočeši 1-0. Taky v konferenční lize naopak vypadl Hradec Králové, a to po prohře s Panathinaikosem Athény 1-2 po prodloužení. A české volejbalistky zakončily základní skupinu domácího evropského šampionátu výhrou 3-0 na sety nad Bulharskem. V osmifinále nastoupí národní tým v pondělí proti Švédkám.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zvířata na D6 u Lubence a překážka na D5C za Cerhovicemi. Na D6C ve směru z Karlových Varů do Prahy buďte pozorní, kousek za Lubencem. V okolí 77. kilometru se na vozovce pohybuje stádo kos. Na D5 směrem z Prahy do Plzně zbystřete za sjezdem na Cerhovice. Hlásíte několik překážek v odstavném pruhu.
5: Od 44. a 5. jsou tam kusy v odstavném pruhu. Nejdřív je tam velký kus blatníků plastovej a potom je tam velká část, od tamy pruhu jsou roztrhaný kousky pneumatik a po kilometru silničáři mají šipku a stojí tam odstavný
4: pruh kamion. D1 z Prahy do Brna a přetrvávající i prodlužující se kolona kamionů. Aktuálně zastavují za Domašovem na 75. kilometru a v hodně roztrhané frontě následně pokračují až do zúžení u D2. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Karlovy Vary hlásí skoro zatažené nebe a 14 stupňů na teploměru. Hodně mraku je i nad Prahou, v centru kolem 17 stupňů. Nejvyšší teplota aktuálně v Českých Budějovicích, Liberci nebo v Pardubicích, kde je oblačno, je tam také 20 stupňů. Na Sněžce zataženost 12 stupni. Brno hlásí oblačno a 19 na teploměru. Ostrava také oblačno a na teploměru jen kolem 13 stupňů. Přes den nás ale čekají vysoké teploty. Pohybovat se budou většinou do 26 stupňů v západních Čechách a do 32 stupňů na ostatním území. Teplo bude i na horách, tam naměříte kolem 23, na Šumavě až kolem 28 stupňů. A oblačné až polojasné nebe se bude postupně od západu zatahovat a smraky bude na naše území přicházet i déšť a bouřky, před kterými varuje i Český hydrometeorologický ústav. Budou totiž silné s přívaly vody, kroupami i nárazovým větrem. Doznívat budou na východě našeho území zítra dopoledne. Víkend pak nabídne docela poklidné počasí, většinou s polojasným nebem a teplotami kolem 25. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Marcela Hálová, s počasím k němu se budeme ještě vracet a teď konkrétně spíš o počasí i někde jinde. Nepál totiž stále bojuje s následky obří povodňové vlny, která zabila stovky lidí a poničila infrastrukturu v severním a středním Nepálu. Za okamžik by se s podrobnostmi přímo ze zasažené oblasti měl přihlásit náš reportér David Jakš.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
7: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: severních oblastech Nepálu pokračují dál záchranné práce. Vůbec nejhorší situace po obří povodni zůstává podél řeky Trišulí. Již přívalová vlna smetla tisíce domů, mostů a dokonce několik hydroelektráren. V horách zůstaly odříznuté stovky lidí a policie i armáda se odtud snaží dostat zraněné a mrtvé. Naopak těm, co přežili, se pokouší doručit jídlo a vodu. V zasažené oblasti je teď také náš zpravodaj v Asii David Jakš. Davide, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaké jsou teď ráno nejnovější informace ze záchranné akce, která je vůbec největší v dějinách země?
1: V terénu od čínské hranice až po Kátmandu je momentálně přes 5000 vojáků, 4500 policistů, 300 profesionálních zdravotníků. Na rozsah toho přírodního neštěstí je to samozřejmě málo, ale pomáhají tisíce dobrovolníků, teď už i ze zahraničí. Nasazeno je 22 vrtulníků. Ty jsou páteří celé záchranné akce, ale zranění, kteří se do nich nevejdou, musí podstoupit obtížnou cestu po zničených, rozbitých silnicích a z některých míst ten převoz ještě vůbec není možný. Stovky lidí také před záplavovou vlnou na poslední chvíli utekli do hor a do lesů. Oni prostě v půdu sebezáchovy sebrali děti, utíkali co nejdál od vody, od řeky a odmítají se teď vrátit domů, protože úřady úplně nevyloučili, že nestabilní, podmáčené svahy se znovu nezřítí a podobná tragédie se nemůže opakovat.
0: Víme, že na řadě míst v severním Nepálu jsou úplně zničené silnice a nikde nefunguje také mobilní signál a nefunguje ani elektřina, což záchranné akce musí výrazně komplikovat. Jak tohle vlastně země dokáže řešit?
1: Musí se počkat, až se tyhle základní telekomunikační body a samozřejmě elektřina znovu obnoví, znovu zprovozní a to může trvat dny, ale spíše týdny. Tohle všechno záchranné práce výrazně komplikuje, navíc stovky lidí jsou pořád nezvěstné. Jsou ale i příběhy s dobrým koncem, například na tom zmiňovaném vodním díle Trišulí na stejnojmenné řece. V centru té tragédie tam záchranáři objevili ve vodní šachtě v takovém obrovském potrubí přes 300 lidí, živých lidí. Oni se tam ukryli, měli obrovské štěstí a přežili. No a vzhůru do hor už třetí den stoupají také vojáci a dobrovolníci, kteří nepomáhají s odklízením trosek dole v údolí a hledají tedy tam nahoře mrtvé, těžce zraněné, snaží se dostat nahoru jídlo a pitnou vodu. Bohužel aktuální informace, kterou před chvílí potvrdilo nepálské ministerstvo vnitra, a sice je to smrt 496 lidí. To číslo bohužel nebude konečné.
0: David Jakš, Davide, ještě se dnes uslyšíme ve vysílání Radiožurnálu. Děkujeme ti za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 7:40.

0: Radiožurnál 7.43, hudebnice Markéta Irglová a scénárista, textař a herec Zdeněk Svěrák právě ti dnes převezmou ceny na festivalu Soundtrack v Poděbradech. My z něj živě odvysíláme i večerní vysílání Radiožurnálu. Startujeme v 8 hodin.
1: A žijí duchové, první film, ke kterému Zdeněk Svěrák společně s Jaroslavem Uhlířem napsal písničky. Zlidověly skoro všechny. U dalších snímků už Uhlíř skládal jen scénickou hudbu, z jejíhož motivu se vyvinula ústřední skladba filmu.
2: Jaroslav Uhlíř, když dělal Tři veterány jako filmovou hudbu, tak ten motiv té ústřední písně se tam připravuje od samého začátku. Tam třeba se ozve ta da da da a dost. Pak se tam přidá ta-da-da-da-da-da-da a dost.
1: Načež se rozezní celá skladba Není nutno. Píseň, která se stala jakousi společnou hymnou dua Svěrák Uhlíř.
2: Ale jsou třeba písničky, které by nevznikly nebýt ve filmu. Třeba Severní vítr je krutý, to se vysloveně objednal Láďa Smoljak do filmu Vrchní pršni. Protože řekl, kluci, já myslím, že by tenhle film měl mít ústřední písničku. A nemusí být přímo o tom vrchním, ale aby se nějak týkalo ty snaze být úspěšný, být bohatý.
3: Severní vítr je krutý, počítej, lásko má sní.
1: Zdeněk Svěrák cenu obdrží večer při projekci filmu Tmavomodrý svět. Ten na festivalu doprovodí živým soundtrackem Komorní filharmonie Pardubice. Stejnou cenu jen za přínos světové filmové hudbě převezme při svém koncertu Markéta Irglová. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, teď je 7:45. Dnes ráno jsme tedy při hezkém počasí mohli pozorovat částečné zatmění měsíce. Zemský stín zakryl až 93% jeho průměru. Zajímavý úkaz lidé sledovali také třeba na hvězdárně v Plzni. Detaily chystáme po dalších zprávách. Policisté varují před silnějším provozem při začínajícím posledním prázdninovém víkendu. Tradičně. Na silnicích bude proto více hlídek, které se zaměří na rychlost, na používání bezpečnostních pásů i telefonování při řízení. Více povíme za chvíli v ranním interview.
4: Kamiony na D1 od Domašova na silnici 16 zdržení před Novou Vsí. D1 z Prahy do Brna a opět o něco delší kolona kamionů. V těchto okamžicích zastavují už těsně za sjezdem na Domašov na stém 68. kilometru a nesouvisle se posouvají až do zúžení u D2. Osobní auta v levém pruhu brzdí až na úrovni Popůvek okolo stého 85. Na silnici 16 před Novou Vsí, přesněji před nájezdem na D8, se popojíždí v obou směrech. Od Mělníka z odbočky na Vraňany je zdržení delší až na čtvrt hodiny. Od Slaného se brzdí za Chržínem, tam ztratíte maximálně 10 minut. A na výjezdu z metropole 7 směr Slaný vázne provoz před omezením u letiště. Z odbočky na Horoměřice naberete 10 minut navíc. Z druhé strany od Slaného se D7 jede plynule. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: Dnes nás čeká nejteplejší den v tomto týdnu. Před studenou frontou vyšplhají teploty na 28 až 32 stupňů. Na západě bude trochu chladněji, tam bude kolem 26 stupňů. Studená fronta pak odpoledne a večer přinese na naše území od západu přehánky a bouřky, které budou ojediněle i silné. A naše území opustí během sobotního dopoledne na východě Česka. O víkendu pak bude převážně polojasno s průměrnými letními teplotami, ale hned v pondělí počasí u nás ovlivní další studená fronta, která bude opět přicházet od západu. Krásný den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Radiožurnál v 7.50. Za 4 dny skončí letní prázdniny, začíná tedy jejich poslední víkend a na silnicích bude zřejmě opět hektický. Rodiny se budou vracet domů z dovolených, z chalup, no a všechno bude pochopitelně sledovat naše zelená vlna. Chystají se určitě i naši dopravní zpravodajové, za což děkujeme, no a chystá se také policie. My jsme proto teď ve spojení se zástupcem vedoucího dopravní policie Janem Strakou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Z vašich zkušeností, jak silný tedy asi tak může být teď provoz na silnicích?
1: Tak pro nás, jako pro policii, je to určitě jeden z těch nejhorších víkendů. Ten prázdninový provoz na konci prázdnin je spojen s návraty z chalup, z dovolených, to znamená, že cesty budou plné a samozřejmě v okamžiku, kdy jsou plné cesty, předpokládáme kolony nebo další překážky a s tím spojené potom kritické situace v podobě například dopravních nehod.
0: No a jak moc budete posilovat na víkend hlídky?
1: My máme plánovanou dopravně bezpečnostní akci, v podstatě jako každý rok. Začínáme již dnes zvýšeným dohledem a potom pátek, respektive sobota, neděle i pondělí budou naši kolegové vidět na silnicích v rámci té dopravně bezpečnostní akce a budou provádět dohled na bezpečnost silničního provozu.
0: A co je při tom dohledu bude asi tak zajímat nejvíc při kontrolách?
1: Tak určitě je budou zajímat nejvíc ty situace, kdy dochází k největšímu počtu nehod, to znamená ty riziková jednání řidičů, to znamená, zda se dostatečně věnují řízení toho vozidla, zda nedrží v ruce mobilní telefon nebo jiné zařízení. Samozřejmě rychlost, která na těch komunikacích hraje velkou roli při zvyšování těch následků dopravních nehod a v podstatě všechno ostatní, to znamená jízda pod vlivem alkoholu, technický stav a tak dále.
0: No a jaké jsou příčiny těch nejvážnějších nehod v období léta?
1: Tak ono, to není jenom v období léta, dlouhodobě je to samozřejmě nepozornost, respektive nevěnování se řízení vozidla, které je spojené s nehodami, s nepřiměřenou rychlostí a zároveň přejetí do protisměru. To jsou ty nejčastější příčiny a zároveň i ty nejtragičtější příčiny.
0: A můžeme už teď říct, jak vypadaly na silnicích ty letošní prázdniny? Pro srovnání tedy loni za červenec a za srpen policie evidovala téměř 14,5 tisíce dopravních nehod. Je to letos podobné, lepší, horší?
1: Pokud jde o ten počet nehod, tak ten je přibližně podobný, byť zatím vycházíme z neoficiálních předběžných dat, tak ten počet nehod je přibližně stejný. Nicméně, co je samozřejmě alarmující, to je zvýšení počtu usmrcených osob. Teď předběžně evidujeme 93, což je momentálně, a to ještě nemáme ukončené prázdniny, opět více. Než v loňském roce.
0: Jenom připomeňme, že ten minulý víkend jenom za sobotu a neděli zemřelo na silnicích 7 lidí. Loni mezi oběťmi v červenci a v srpnu přibylo také výrazně cyklistů a chodců. Bylo tomu taky letos?
1: Pokud se podíváme na ta na nehodovost podle účastníků, tak tam máme úplně nejvíc motorkářů. Těch je 31 zatím 58 dní. Pak následují řidiči osobních vozidel, spolujezdci, máme i 11 cyklistů a 10 chodců. To znamená, i letos mezi usmrcenými osobami máme poměrně velký počet těch ohrožených účastníků silničního provozu.
0: A jak to vypadá při vašich kontrolách s technickým stavem vozidel? Zlepšuje se?
1: A tak podle těch přestupků, které zjišťujeme, tak se nedá úplně říct, že by se to lepšilo. Je pravdou, že ten vozový park se mění a předpokládám, že s nástupem těch moderních vozidel se budeme setkávat s menším počtem nějakých technických závad. Nicméně teď při těch kontrolách stále zjišťujeme i někdy poměrně závažné přestupky spočívající v technickém stavu.
0: A nedostatky. I před námi dopravně exponovaný víkend. V pátek ráno jsme to probrali se zástupcem vedoucího dopravní policie Janem Strakou v ranním interview Radiožurnálu. Díky, tak věřme, že ten víkend bude klidnější, než všichni čekáme a že statistiky už se nějak nezhorší. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a šťastnou cestu všem.
0: Radiožurnál 7 hodin 56 minut, jak jsme na tom s cestami, dnes to mapuje Zelená vlna a naši dopravní zpravodajové. Krátce po 8 hodině jim dáme slovo.

0: Fotbalové derby na Radiožurnálu.
1: Vychutnejte si nejsledovanější zápas v Česku v přímém přenosu Radiožurnálu.
0: Sparta versus Slavia.
1: Souboj o symbolický klíč pro vládce Prahy.
0: Derby na Radiožurnálu poslouchejte živě v neděli od 20 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září, tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Bila a CSG.
3: Dobré ráno v 8 hodin. A začínají zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
4: Počet obětí ničivých povodní v Nepálu dál roste. Úřady hlásí nejméně 470 mrtvých. Česko dnes ráno zažilo částečné zatmění měsíce. Fotbalisté Plzně postoupili do Evropské ligy. Jablonec bude hrát konferenční ligu. Na silnici 16 směrem z Mělníka do Slaného popojíždí kolona před Novou Vsí. A bude nejprve slunečno, odpoledne oblačnosti přibyde. Na místě se přidají přehánky a bouřky. Teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl téměř na 470, informovala o tom nepálská policie. Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozí další povodeň, informuje o tom čínská státní televize CCTV. Záchranné operace jsou dočasně přerušené. České humanitární organizace spustily na pomoc lidem v Nepálu sbírky. Třeba organizace Člověk v tísni poslala na pomoc už první 1 000 000 korun. Na co přesně peníze půjdou, říká ředitel organizace Šimon Pánek.
5: Ten první milion stačí na nákup první zásilky nebo nákladu pomoci, ale ze všeho nejvíc jsou teď potřeba finanční prostředky. Problém je samozřejmě i logistika, strhané mosty, nefungující spojení.
4: Kongo začalo očkovat proti ebole novými vakcínami. Podle agentury AP je ale protilátka Rvebo vyvinutá pro jinou variantu nemoci a není proto jisté, jestli bude účinná. Očkování mají dostat zdravotníci i někteří obyvatelé. Konžské ministerstvo zdravotnictví tak chce chránit lidi nejvíc vystavené viru eboli. Na variantu nemoci, která se v Kongu šíří, zatím neexistuje žádná schválená vakcína. Od poloviny května na nemoc zemřelo přes 2700 lidí. Meteorologové varují před bouřkami. Výstraha začne platit ve 14:00 a potrvá až do zítřejšího rána. Varování se týká celých Čech a taky části Moravy a Slezska. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť, silný vítr a kroupy, říká meteorolog František Šopko.
6: V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť.
4: V Česku bylo dnes ráno možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Zemský stín zakryl až 93% jeho průměru. Zajímavý úkaz mohli lidé pozorovat třeba na hvězdárně v Plzni.
7: Pojďte se podívat, je to jak dalekohledu těch očí máš. Je opravdu to zatmění poprvé vidíme.
8: Komentuje na hvězdárně v Plzni Lukáš Winkler.
7: Bohužel pozorování bylo hodně narušeno v oblačností a poslední záchvěvy měsíce jsme viděli v 5:30 ráno.
8: Na pozorování se svojí dcerou přišla paní Zuzana.
9: Jsme tady úplně poprvé.
8: Kolik jste vstávali?
9: V 4:30.
8: Přišla i 9letá Klárka. Tak jaký je to pro tebe zážitek?
10: Takové, že to vidím poprvé, takže je dobrý.
8: Další, tentokrát úplné zatmění měsíce bude možné pozorovat na Silvestra 2028. Z Plzně Martina Klímová, Radiožurnál.
0: Sport.
11: Fotbalisti Plzně jsou v hlavní fázi Evropské ligy. V odvetě play-off doma zdolali Červenou zvezdu Bělehrad 5-1 po prodloužení a smazali tříbrankové manko z úvodního duelu v Srbsku. Hlavní část konferenční ligy si zahrají fotbalisti Jablonce. Po prohře 0-1 ve Skotsku v domácí odvetě porazili Rangers 1-0 a v následném penaltovém rozstřelu zvítězili 4-3. Rozhodl Jan Chramosta, o kterém po utkání mluvil kouč Severočechů Luboš Kozel.
9: Tak já se musím přiznat, že jsem chtěl spíš od Honzy, jestli by ten penaltový rozstřel nezačal, protože jsme chtěli, aby jsme začali dobře. A u mě jsem věřil, že ten gól dá, prostě, že to je důležitý a tu psychiku, aby to mužstvo prostě třeba první dvě penalty dalo. A on mi říká, ne, já půjdu poslední, prostě já to rozhodnu. A on říká, no aby ještě ta pátá o něčem byla. A on říká, ne, já budu pátý a já to rozhodnu. Říkám, jo, tak jo. Takže z tohohle pohledu jako jsem za něj rád.
11: Konferenční lize naopak vypadl Hradec Králové, který nestačil na Panathinaikos Athény 1-2 po prodloužení. Losy evropských pohárových soutěží jsou na programu odpoledne. V osudí bude v evropské lize kromě Plzně taky Sparta Praha.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D8 požár za Litoměřicemi, na D1 kamiony od Domašova. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy teď velmi opatrně za sjezdem na Litoměřice. Na 43,5 kilometru likvidují hasiči požár vozidla. Zatím se jede, počítejte ale s omezením provozu. Na D1 ve směru z Prahy do Brna se délka kolony kamionů dost často mění. Chvílemi zastavují už těsně za Domašovem, pak zase až v okolí Ostrovačic. Teď bohužel ta horší situace, tedy Domašov a souvislá řada nákladních souprav už z kilometru 169. Pak nějakou chvíli jedou v celku plynule, ještě párkrát zastaví a nejvýrazněji zpomalí. To už i osobní auta v levém pruhu u Kývalky na stém 82. kilometru. Naopak pozitivní zpráva pro řidiče jedoucí D1 k Brnu od Vyškova, plynulý provoz v obou pruzích, stejně tak i na D2 směrem z Bratislavy. Z těchto směrů dnes do jihomoravské metropole přijedete včas. A silnice 16 před D8 u Nové Vsi směrem z Mělníka čekejte zdržení z odbočky na Vraňany, z druhé strany pak od Chržína. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu oblačnosti přibyde a postupně se přidají přehánky, místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26, na horách většinou 23 a na Šumavě až 28 stupňů Celsia. To byly zprávy. I po 8 hodině s vámi zůstává ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Po 8 hodině přesně 6 minut s vámi páteční ranní radiožurnál. No a dnešní horka utnou bouřky, které budou i velmi silné. Doznívat budou na východě našeho území dokonce ještě zítra. No a poslední prázdninový víkend tak nabídne docela příjemné počasí, nakonec i s průměrnými letními teplotami. Jak moc se máme těšit na léto, ještě o víkendu probereme raději podrobněji, a to za chvíli už s kolegyní Marcelou Hálovou.
0: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: S vámi Radiožurnál, před námi poslední prázdninový víkend, je 9 minut po 8 hodině, no a víme, že do Česka míří studená fronta, která přinese silné bouřky. Jak dlouho se zdrží a kde, tak to už nám teď řekne kolegyně Marcela Hálová, která je ve spojení právě s meteorology. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, bouřky se začnou tvořit nejprve v Čechách a doprovázet je budou přívaly deště, také kroupy a připravit se musíme i na silný nárazový vítr.
0: Tak ten fouká už místy po ránu teď?
1: Ano, hlavně na jižní Moravě a českomoravské vrchovině už teď fouká čerstvý nárazový vítr, který může mít rychlost až 55 km v hodině. Odpoledne a večer v bouřkách bude ale ještě silnější, to může mít až 70 km za hodinu. A před silnými bouřkami varuje i Český hydrometeorologický ústav. Výstraha začíná platit dnes ve 14 hodin a končí zítra ve 4 hodiny ráno.
0: Pak už se bude počasí, řekněme, sklidňovat.
1: Je to tak, ráno a dopoledne bude ještě doznívat déšť, hlavně na východě našeho území. Jinde už se budeme budit do polojasné soboty s teplotami odpoledne kolem 25 stupňů. Neděle pak nabídne ještě více slunce a teploty budou dosahovat až ke 30.
0: Slibuje Marcela Hálová, meteorologové, naslyšenou.
1: Přeji krásný den.

0: Ranní radiožurnál. Soud v Německu dnes začne projednávat víc než 11 let starou leteckou tragédii společnosti Germanwings. Zemřelo 150 lidí a stále ještě není zcela jasné, kdo za to může. Náš berlínský zpravodaj chystá podrobnosti krátce po 8:45.
1: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
2: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
1: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
2: Klikněte na radiožurnál.cz.
1: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
2: Pohledy do studií i playlisty radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Osm hodin, 15 minut. Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo podle nejnovější zprávy přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozí další povodeň, oznámila to čínská státní televize CCTV. My už v Nepálu máme zpravodaje Davida Jakša, ten se přihlásí do dopoledního vysílání radiožurnálu po 10. hodině. Na jižní Moravě začíná vinobraní, a to o 2 týdny dříve, než tomu bylo v předchozích letech. Hrozny totiž kvůli vedrům dozrály mnohem rychleji. Kvůli extrémním suchům jsou ale menší a výsledky sklizně tak budou část vinařů vyhlížet s obavami.
3: Aktualizace z D8 ve směru z Ústí do Prahy. Požár fotovoltaických panelů na 38. kilometru. Dálnice teď na Prahu uzavřená. D8 nedá se jet z Ústí do Prahy na 38. kilometru kvůli velkému požáru uzavřeno. Poslední volný sjezd je na exitu 45 Litoměřice. Dálnice D1 z Brna do Prahy. Pozor na 80. kilometru. V levém pruhu tam leží plachta. A D1 z Prahy do Brna opět o něco delší kolona kamionů. Zastavují už těsně za sjezdem na Domašov kilometr 168, chvílemi 167. Nesouvisle se posouvají až do zúžení u D2. Osobní auta v levém pruhu brzdí na úrovni Popůvek na stém 85. A 16. před Novou Vsí, další kolona od Mělníka až na 15:45. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Dnes bude nejprve oblačno až polojasno. Odpoledne bude od západu přibývat mraku a postupně se přidají i přehánky, které budou přecházet v bouřky. Český hydrometeorologický ústav kvůli tomu vydal i výstrahu. V platnosti bude od dnešní 14. hodiny odpolední do zítřejší 4. hodiny raní. Bouřky totiž doprovodí nárazy větru o rychlosti až 70 km v hodině. Také přívalové srážky, při kterých může spadnout až 35 mm vody. V opakovaných bouřkách to může být i více. A objeví se i kroupy. Varování meteorologů se týká kolem východu celé naší republiky. Buďte na sebe opatrní a hezké ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 8.20. Soud v německém Braunschweigu dnes začne projednávat kauzu havárie letadla společnosti Germanwings z roku 2015. Letadlo tehdy narazilo do skály a zemřelo přitom 150 lidí. Stroj do skálního masivu navedl pilot, o kterém lékaři věděli, že trpí sebevražednými myšlenkami. Ani po více než 11 letech ale není jasné, kdo nese za tuto tragédii zodpovědnost. Pozůstalí teď žalují stát a víc nám k tomu dodá už zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tedy soud v dolnosaském Braunschweigu začne projednávat tu žalobu, kterou na stát, respektive na státní úřad pro letectví, podalo asi 30 pozůstalých po obětech toho pádu letadla Germanwings, které se zřítilo před 11 lety a zemřelo tehdy všech 150 lidí na palubě. Bylo to jedno z největších leteckých neštěstí v evropské historii, ale dodnes vlastně není zcela vyjasněné, kdo za něj nese odpovědnost.
0: A tohle je první soud v téhle záležitosti po 11 letech?
1: Není, zdaleka není, ale dřív pozůstalí žalovali u německých soudů leteckou společnost Lufthansa, než vrchní zemský soud v Hamu asi před 5 lety rozhodl, že nároky pozůstalých vůči Lufthansa nejsou opodstatněné a že je potřeba se dovolávat právě u státního úřadu pro letectví, čili žalovat stát. Nicméně, jestli to teď někam povede, to není úplně jasné, protože soud v Braunschweigu v takovém předběžném stanovisku řekl, že nároky vůči státu taky nemusí být zcela odůvodněné a je možné, že se pozůstalí budou muset obrátit znova na Lufthansu.
0: No a proč doteď tedy není jasné, kdo za havárii nese odpovědnost?
1: Jde tam o takovou obecnou zásadnější otázku, kdo je zodpovědný vlastně za to, že na palubě toho letadla vůbec mohl být kopilot, o kterém se minimálně částečně vědělo, že trpí sebevražednými myšlenkami, má předepsaná antidepresiva. Kopilot, který se potom na trase mezi Barcelonou a Düsseldorfem v tom roce 2015 zabarikádoval v kokpitu a namířil letadlo do skály ve francouzských Alpách. Jestli za to mohou lékaři, kteří ho certifikovali ve zdravotnickém zařízení Lufthansa v Mnichově, nebo za to může sama Lufthansa, anebo jak tedy uvedl ten zmíněný vrchní zemský soud Hamu, jestli za to může stát, jehož funkce Lufthansa při dohledu nad zdravotním stavem pilotů vlastně přeneseně vykonávala. To po těch 11 letech není vyřešená otázka a obhájci pozůstalých si myslí, že už by to tak mělo být.
0: Tomáš Havlín, díky a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

0: Částečné zatmění měsíce za námi, pokud jste ho nestihli, tak další na Silvestra 2028. S vámi Radiožurnál, připraveny další zprávy a ještě připomínáme řidičům, že dálnice D8 z Ústí na Prahu je na 38. kilometru kvůli požáru fotovoltaiky momentálně uzavřená.
1: Radiožurnál Aranček vás zvou na Birel Grand Prix Praha 2026. Těšte se na Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů a Birel večerní závod na 10 kilometrů. 13 000 účastníků, elitní světoví běžci, večerní Praha a strhující atmosféra. Po létě se vracíme v plné síle, 5. září v Praze. Více na webu ranček.com a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera závodu.
0: Je 8:30. A se zprávami je tu Vojtěch Tomášek.
2: Ruské noční útoky zabily nejméně 2 lidi v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti, informoval o tom šéf tamní oblastní správy Oleksandr Hanža. Rusové podle něj zautočili víc než 10krát na 2 okresy. Oba lidé zemřeli v obci Vasilkivka, kde útoky poškodili několik obytných domů a auto. V okrese Nikopol pak zasáhli supermarket a správní středisko. Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozí další povodeň. Informuje o tom čínská státní televize CCTV. Záchranné operace jsou proto dočasně přerušené. Počet obětí středečních bleskových povodní mezi tím stoupl téměř na 470. Česko zažilo jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali celkem 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet nocí, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů, byl v letech 2024 a 2015.
1: Sport.
2: Český fotbal budou v tomto ročníku evropských pohárů reprezentovat 4 kluby. Slavia v lize mistrů, Sparta z Plzní v evropské lize a Jablonec v konferenční lize. Plzeňská Viktoria postoupila díky výhře nad Červenou zvezdou Bělehrad 5-1 po prodloužení. Jablonec zdolal skotské Rangers 4-3 po penaltovém rozstřelu. V základní hrací době i v prodloužení zvítězili Severočeši 1-0. Naopak Hradec Králové podlehl Panathinaikosu Athény 1-2 po prodloužení a v konferenční lize skončil.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na průjezdná D8 za Litoměřicemi a na D1 kamiony od Ostrovačic. Dálnice D8 ve směru z Ústí do Prahy před sjezdem na Doksany na 38. kilometru zůstává neprůjezdná. Na místě likvidují rozsáhlý požár fotovoltaických panelů. Situaci potvrzuje i Národní dopravní informační centrum. Tvoří se dlouhá kolona zhruba ze 44. kilometru. Odklon dopravy platí na exitu 45 Litoměřice. Sjíždějte a pokračujte po souběžné silnici 247 na Chotěšov, pak na Budyni. Na dálnici se vrátíte zpět na exitu 35 Doksany. Objízdná trasa zatím naprosto plynule průjezdná. Na D1 z Prahy do Brna trvá kolona kamionů, zpomalují před Ostrovačicemi přibližně na kilometru 173. A na silnici 43 na příjezdu do Brna směrem od Svitav zpozorněte v Hradecké ulici. Ještě před Globusem hlásíte překážku na vozovce.
4: Dřevěné válející se poleno v levém pruhu.
3: Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Krom vysokých teplot, které na mnoha místech přesáhnou i tropickou třicítku a odpoledne i silných bouřek, bude dnešní den také výrazně větrný. Už dnes po ránu fouká čerstvý jihovýchodní vítr, který má už teď hlavně na Českomoravské vrchovině a Jižní Moravě nárazy kolem 55 km v hodině. Jiná situace je na východě a také v západní polovině Čech. Tam pofukuje jen slabý proměnlivý vítr. Odpoledne a večer, kdy bude přes naši republiku přecházet studená fronta, vítr na celém našem území bude měnit směr na západní až severozápadní a také bude přechodně zesilovat. Jeho nárazy v bouřkách mohou mít až 70 km v hodině. Zítra už se počasí uklidní. Ráno a dopoledne bude ještě na východě doznívat déšť, jinak nás čeká spíše polojasné nebe a také mírnější teploty. Maximálně do 26, na jihu Moravy do 28 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál a u mikrofonu je Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Američané mění název jezera Ontario na jezero Amerika. Rozhodl o tom americký prezident Donald Trump a podrobnosti k tomu přidáte Jiří Cháber ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Trump začal mluvit o tom přejmenování už před pár dny, tedy vlastně v době, kdy začalo být jasné, že krachne obchodní dohoda mezi Washingtonem a Ottawou. Na Kanaďany uvalil Trump 50% clo. To vlastně znamená, že si za americké zboží Kanaďané připlatí o půlku víc. Kanada plánuje cla odvetná. Její premiér Mark Carney uvedl, že Kanaďané budou používat nadále původní název jezera a na adresu Trumpa se vyjadřovali Kanaďané, řekněme, posměšně. Mimochodem, název Ontario v jazyce původních indiánských obyvatel z kmene Huronů znamená něco jako jezero zářících vod. Trump už v minulosti geografické názvy měnil. Přejmenoval třeba Mexický záliv na záliv americký. Školní atlasy kvůli tomu už nařídili přepsat třeba Florida, Oklahoma nebo Tennessee. Kanaďané ale školní atlasy měnit tedy neplánují ani kvůli Mexicko-americkému zálivu, ani tedy kvůli jezeru Ontario, respektive jezeru Amerika.
1: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 8.38. Fotbaloví fanoušci zažili skvělý večer a můžou se v tomto ročníku těšit hned na 4 české kluby v evropských pohárových soutěžích. Slavia má tedy jistou ligu mistrů a nově zná i své soupeře pro tu hlavní část. Spartu čeká Evropská liga, do které se díky včerejšímu senzačnímu obratu dostala také Viktoria Plzeň. Konferenční ligu vybojoval Jablonec, jediný Hradec Králové tentokrát neuspěl. Naším fotbalovým expertem je stále Pavel Horvát, toho času s námi ve spojení. Pavle, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Tak začněme u, řekněme, tvé Plzně, která v závěrečném předkole Evropské ligy smazala doma 3gólovou ztrátu z Bělehradu a porazila tam Červenou zvezdu 5-1 po prodloužení. Radoslav Kováč tak prožil s novou premiéru na lavice Západočechů. Byla pro náladu v týmu tak zásadní změna trenéra? Byla to teď, řekněme, jiná Plzeň z tvého pohledu?
1: No, tak tenhle ten efekt toho novýho trenéra v Plzni vždycky se objeví v té euforii těch hráčů, v tom nasazení. Samozřejmě všichni cítí, že si musí znovu tak nějak buď udržet svoji pozici nebo vybojovat svoji pozici, aby hráli v té základní sestavě. To tam jednoznačně bylo a z Plzně byla cítit ta touha, taková euforie, to je jasný.
0: Na co se dá dělat pro to, aby to Plzni vydrželo dál?
1: No, tak samozřejmě musí to fungovat dál, to víme, co se dá dělat. Já si myslím, že kluci trénují, jsou to profíci, přišel nový trenér, který bude určitě tam chtít implementovat nějaké svoje znaky té hry, kterou bude chtít předvádět, ale to je běh na dlouhou tráť, ten základ je prostě v tom nasazení a v tom, že ty kluky to musí bavit a musí z toho mít dobrý pocit.
0: Do konferenční ligy se podívá Jablonec, ten v základní hrací době dohnal jednobrankové manko z Glasgow a doma zdolali slavný skotský tým Rangers v penaltovém rozstřelu. Je tohle pro tebe velké překvapení? V čem je největší síla severu Čechů?
1: No, to je pro mě daleko větší překvapení. Musím říct, že Rangers prostě jsou obrovsky silný mužstvo, ale Jablonec doma je výborný a dlouhodobě. Já si myslím, že to je odměna pro Luboše Kozla za tu jeho dlouhodobou práci a to mužstvo, který má pod rukama, jsou tam výborní hráči a taky už dlouhodobě a není to náhoda, že vyřadili Rangers.
0: Naopak Králové Hradečtí v kvalifikaci konferenční ligy neuspěli. Pojďme ještě dál. Český fotbal bude mít této sezóně 4 zástupce, tedy v evropských pohárech. Vedle Jablonce a Plzně bude hrát Sparta Evropskou ligu, no a Slavia ligu mistrů. Slavisté už znají soupeře pro tu hlavní fázi. Utkají se s Arsenalem, Bayernem Mnichov, Aston Villou, Portem, Villarealem, Fenerbahce Istanbul, Lán a taky samém Baku. Jak moc ten los je obtížný?
1: Tak určitě to je obtížný, má tam dva mistry, Bayern a Arsenal, další týmy, samozřejmě to Liga mistrů, nikdo lehkej tam nebude, ale já věřím tomu, že Slávě prostě letos už to vítězství urve a že bude lepší než minulou sezónu.
0: Mm-hmm. Takže čekáš, že by se to Slávě letos mohlo povést?
1: No jasně, já si myslím, že ty týmy, samozřejmě Bayern, Arsenal, to jsou prostě velkokluby, kde to asi těžko půjde, nebo s nima to těžko půjde. Na druhou stranu jsou tam týmy, které by měly být na stejné úrovni jako Slávie a tam si myslím, že už to přijde.
0: Takže typuješ Baku?
1: Třeba, ale tam je to daleko, tam nepojedu.
0: Říká náš fotbalový expert Pavel Horvát. Pavle, díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Ranní radiožurnál, 8 hodin a 41 minut k tomu.

0: Je 8:45. A zpravodajský přehled začneme nejnovější ranní zprávou. Zemřel norský král Harald, bylo mu 89 let, oznámil to královský palác v Oslu. V poslední době se král Harald potýkal s velmi vážnými zdravotními problémy. V 11 hodin dopoledne otevře ředitelství silnic a dálnic přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Řidičům se tak například zkrátí cesta z Prahy na Lipno. A situaci na silnicích stále sleduje naše zelená vlna a také naši dopravní zpravodajové. Přihlásí se už teď.
1: Na D8 zastavený provoz u Doksan, na D1 kamiony od Velké Býteše. D8 z Ústí do Prahy na 38. kilometru po velkém požáru stále neprůjezdná. Podrobnější informace teď přináší náš zpravodaj.
2: Požár byl uhašený, ale stále jeli dvě hasičské auta ještě jako tam a měli problém, protože tam se opravují svodidla asi na 43. kilometru, takže je tam sušení. Takže tam není ulička, jo, takže tam pravce prodírali, jo, co jsem viděl.
1: My doplníme, že poslední volný sjezd je na exitu 45 Litoměřice. Následně se jede po souběžné silnici na Chotěšov a Budyni. Na exitu 35 se na dálnici napojíte zpět a kolona před uzavírkou je na více než 40 minut. Na D1 z Prahy do Brna první část kamionu už v okolí Velké Býteše, kilometr 162. Kolona hodně roztrhaná a sune se až do omezení u sjezdu na D2. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnešním počasí u nás ovlivní zvlněná studená fronta, která bude přicházet od západu. Před ní k nám ale ještě stihne proudit velmi teplý vzduch od jihu. Odpolední teploty proto vystoupí místy až ke 32 stupňům. Nebe bude nejprve oblačné až polojasné, postupně bude od západu přibývat mraků s přeháňkami, místy i s bouřkami. Bouřky, které se dnes na frontě vytvoří, mohou být i silné. Doprovázené nárazy větru kolem 70 km v hodině, přívalovými srážkami a také malými kroupami. Na východ naší republiky se srážky dostanou až v noci na zítřek. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásný pátek.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: 8.50, ranní radiožurnál. Nevíte, kam se zachovalým sacím stolem po školákovi? Můžete ho darovat, a sice do nábytkových bank, kde vybírají i židle, knihovny, police nebo třeba i stolní lampičky. Takové banky fungují na 6 místech v Česku, mimo jiné v Libereckém, Plzeňském, Jihomoravském kraji a také v Praze. Tam nedávno získali vyřazený nábytek z vysokoškolských kolejí anebo z filmových ateliérů. No a nábytek tam vybírají také samoživitelé. Jak uslyšíte právě teď v závěrečném dílu týdenního seriálu s názvem Jeden rodič na všechno.
1: Ve skladu Pražské nábytkové banky jsem s vedoucím Miroslavem Novotným. Je to tady rozlehlý prostor?
2: No, momentálně máme k dispozici 700 metrů čtverečních.
1: Je to sklad, velká hala.
2: Přesně tak. Máme to rozdělené na dvě části. Jedna je vlastně, kde přijímáme materiál a veškeré bytové vybavení, kde dochází vlastně k jeho evidenci, třídění, a dále to jde vlastně na showroom. To je druhá polovina haly a tam se provádím klienti a vybírají vlastně potřebný bytový vybavení.
1: A za vámi právě teď jsou tady věci, které bychom mohli zařadit do té skupiny jakoby školních, psací stoly, skříňky malé, takže tohle by se hodilo třeba do pokoje nějakého školáka.
2: Určitě, míváme tady počítačové stolky, poličky, pak máme vlastně klasické menší stoly s úložným prostorem. Teď máme tady nasmouvanou zrovna jako jednu soukromou společnost, která vlastně renovuje koleje studentský a dodávají nám vlastně veškerý bytový vybavení, který používali. A musím teda říct, že je ve velmi dobrém stavu, takže takovýhle věci jsou pro studenty úplně ideální.
1: Kdyby někdo měl doma třeba použitý psací stůl pro dítě, židli, berete to?
2: Určitě. Snažíme se mít pouze jedno jediné omezení, a to čelouněné věci. Tam se tomu bráníme z hygienických důvodů.
1: Vidíme židle, můžeme se projít dál.
2: Ano.
1: Tady je přímo rostoucí stůl, rostoucí psací stůl. Jsou tady páčky, kterými jde zvýšit ta deska.
2: Míváme, dostáváme i takovýhle věci.
1: Vy máte pojistku, aby si brali opravdu ten nábytek jenom ti potřební. Jaká je ta podmínka?
2: Ta podmínka je vlastně taková, že ten člověk by měl být v nějaké sociální situaci, která to zrovna vyžaduje. Pro nás se stávají trošku garanti ty sociální pracovníci, kteří vlastně vyplňují formulář s tím daným klientem.
1: Máte tady i třeba magnetické tabule, ty se hodí do dětského pokojíku. Co ještě pro děti, které jdou do školy nebo už jsou ve škole?
2: Potom, co se týká jakoby školáků jako takových, lampičky, tam vzadu máme vlastně elektro.
1: Tady je černá kancelářská židle otočná, pak jsou tady běžné židle. Jdeme okolo regálu s nádobím a míříme zase k nábytku pro děti. Tady vidíme takovou fialovou postel, k tomu menší skříňku.
2: V tom případě to byl vlastně holčičí dětský pokoj.
1: Tady je zrcadlo, zase různé druhy skříní.
2: Máme tady i pro ty úplně nejmenší třeba i přebalovací pouty.
1: Vy tady máte zrovna klientku Boženu, která už tady asi 10 minut prochází nábytek. Co konkrétně potřebujete?
3: Přišla jsem se teda podívat na šatní skříně, psací stůl, noční stolky k posteli a komodu pod televizi.
1: Máte tady malého syna, potřebujete ještě ten psací stůl třeba pro školáka?
3: Ano, ano, pro školáka.
1: A vybrala jste si zatím?
3: Ještě ne, koukáme teď na ty psací stoly.
1: Takže možná i židly?
3: Jo, jo, jo, určitě.
1: A jste samoživitelka?
3: Ano.
1: Jak je těžké být jako samoživitelka? Využíváte různé služby, jsme v nábytkové bance.
3: Ano, využívám a asi bez rodiny by to taky nešlo.
1: My jsme tady teď narazili na paní samoživitelku. Jsou solo rodiče častými klienty?
2: Ano, musím říct, že ano.
1: Říká Miroslav Novotný z nábytkové banky. Všechny díly seriálu najdete na webu iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál po deváté Jan Pokorný a Karolína Kocmanová a Lucie Kolátorová, členky posádky českých raftařek, které na letošní mistrovství Evropy získaly 3 bronzové medaile. Soutěžili sice s profesionálními posádkami, ale přitom obě mají své každodenní zaměstnání.
1: Radiožurnál vyráží opět za vámi.
2: Tentokrát se stříbrné mobilní studio Airstream zastaví o víkendu na soundtrack festivalu v Poděbradech.
1: Přijďte se podívat na hosty moderátorky Zuzany Burešové a staňte se tak součástí našeho živého vysílání.
2: Soundtrack festival na Radiožurnálu.
1: Vysíláme v pátek od 20 hodin do půlnoci
2: a v sobotu dopoledne od 10 hodin, kdy bude hostem Libora Boučka hudebník Ondřej Brzobohatý.
1: Soundtrack festival na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Festival Pri Bohemia Radio vás zve 20. října od 19 hodin na divadelní představení Špinarka do Moravského divadla Olomouc. Dokumentární fikce vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. S Markétou Matulovou v hlavní roli. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Tady je Radiožurnál 9 hodin. A se zprávami Vojtěch Tomášek.
4: Ve věku 89 let zemřel norský král Harald V. Jezero vzniklé po sesuvu části ledovce u čínsko-nepálské hranice začalo přetékat, hrozí další povodeň. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně porazily Bulharsko 3-0. Dálnice D8 směrem z Ústí nad Labem do Prahy na 38. kilometru po požáru zůstává uzavřená. A bude nejprve slunečno, odpoledne oblačnosti přibyde a místy se přidají přehánky nebo bouřky. Teploty až 32 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Zemřel norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Oznámil to Královský palác. Oblíbený panovník vládl Norsku přes 30 let. Před nástupem na trůn Norsko taky opakovaně reprezentoval v jachtingu.
5: Ještě jako korunní princ získal v 80. letech několik medailí na jachtingovém mistrovství světa a svou zemi reprezentoval i na několika olympijských hrách. Zemi vládl od roku 1991 a mezi Nory byl velmi populární. Důležitá byla pro Nory jeho vystoupení po živelných katastrofách nebo po teroristickém útoku na ostrově Uteja. Oblibu si získal i svou neústupností při výběru manželky. Aby se oženil s nynější královnou Sonjou, musel svého otce přesvědčit, aby mu dovolil sňatek s ženou neurozeného původu. Na norský trůn nyní nastoupí jejich syn, korunní princ Hákon, který v posledních letech Haralda V. často zastupoval. Jakub Lucký, Radiožurnál.
4: Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozí další povodeň, informuje o tom čínská státní televize CCTV. Čínské úřady proto dočasně přerušily záchranné operace. Středeční ničivá povodeň zabila téměř 470 lidí, další stovky záchranáři pohřešují, včetně zahraničních turistů. Podle informací Českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Dopravní policie chystá na následující dny bezpečnostní akci. V posledních prázdninových dnech totiž tisíce lidí plánují návraty z dovolených a chat. U silnic tak bude víc hlídek. Policisté se zaměří hlavně na dodržování zákazu používání telefonu za jízdy a na rychlost řidičů. Pokračuje Jan Straka z dopravní policie.
6: Pro policii je to určitě jeden z těch nejhorších víkendů. Cesty budou plné a samozřejmě v okamžiku, kdy jsou plné cesty, předpokládáme kolony nebo další překážky a s tím spojené potom kritické situace v podobě například dopravních nehod.
4: Řidiči by proto měli za volant sedat odpočatí, neměli by spěchat a měli by dohlédnout na to, že jsou všichni v autě připoutaní.
1: Sport.
7: Fotbalisté Plzně postoupili do hlavní části Evropské ligy. V odvetě závěrečného předkola porazili Červenou zvezdu Bělehrad 5-1 po prodloužení. Jablonec se probojoval do konferenční ligy nad skotským Rangers, zvítězil 1-0 a v následném penaltovém rozstřelu 4-3. Naopak Hradec Králové do konferenční ligy neprošel. Doma podlehl Panathinaikosu Athény 1-2 po prodloužení. České volejbalistky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy v Brně porazili Bulharsko 3-0 na sety. Už před zápasem měli reprezentantky jisté druhé místo v tabulce a na úvodu utkání to bylo podle kapitánky Michály Mlejnkové znát.
8: Možná to na začátku bylo moc v klidu, já si myslím, že už se podepisoval ten pátý zápas, že už fakt byla cítit trochu ta únava. Jsem ráda, že jsme ten první set kousli, že jsme nezačali vůbec dobře, ale pak jsme prostě vybojovali všichni, co přišli na hřiště, tak pomohli, za to jsem moc ráda, protože každý prostě je důležitý v každý moment, jsem na holky pyšná, jak to zvládli a jsem ráda, že to bylo 3-0.
7: V osmifinále se Češky utkají v pondělí v Brně se Švédskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Stále neprůjezdná D8 u Doksan a na D1 zdržení od Býteše v Brně pak nehoda. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy trvají velké komplikace před Doksany. Na 38. kilometru likvidovali hasiči rozsáhlý požár fotovoltaiky. Stále se nedá projet, kolona narůstá. Už dosahuje téměř ke sjezdu na Lovosice na 48. kilometr. Tam sjíždějte a pokračujte na Siřejovice, Chotěšov a Budyni. Pak se na D8 na exitu 35 opět dostanete. Na dálnici D1 z Prahy do Brna neměná situace. První část kolony kamionů začíná už kousek před sjezdem na Velkou Býteš. Kilometr 161-162 nesouvisle pak pokračují až do omezení v Brně. Osobní auta v levém pruhu krátce zastavují u Kývalky v okolí stého 82. A D1 přímo v Brně dál na trase k Vyškovu. Pozor těsně za nájezdem od Mikulova. Na stém 94. kilometru hlásíte nehodu.
10: Kamion a dodávka v pravém pruhu.
9: A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
11: Do Brna, do Prahy.
12: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
11: Jedu vlakem Českých drah.
1: Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu oblačnosti přibyde a postupně se přidají přehánky. Místy taky bouřky můžou být i silné. Meteorologové proto vydali výstrahu pro většinu území. Nejvyšší teploty dnes 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26, na horách většinou 23 a na Šumavě až 28 stupňů Celsia. To byly zprávy. Dopolední vysílání teď pokračuje s hostem Radiožurnálu, moderuje Jan Pokorný.
13: Posloucháte Radiožurnál, ženská posádka ve složení Anna Kašparová, Karolina Kocmanová, Lucie Kolátorová a Lenka Bauerová vybojovala bronz ve všech třech disciplínách na nedávném mistrovství Evropy. Vítám tady dvě zástupkyně té posádky, Karolinu Kocmanovou a Lucie Kolátorovou. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Mistrovství Evropy v raftingu na řece Vrbas v Bosenské Baně Luce, tam je hezky, ne?
14: No, bylo tam krásně. Nebyli jsme tam poprvé a pokaždé tam bylo krásně.
13: A ta řeka je raftingu zaslíbená?
15: Ta řeka je pro rafting úplně ideální. Je to jako široká, hodně vodnatá řeka.
13: Jsou tam vlny?
15: Jsou tam veliký vlny. Vlny mají třeba přes metr. Je to krásný. Když se na tom ten raft rozletí, tak úplně letíte mezi těma vlnama. Je to jako moc hezká řeka pro ty rafty.
13: Ale to přece nestačíte vnímat krásu okolí, ne, když jedete ten závod?
14: Tak při závodě samotném zpravidla ne, ale v závodu předchází několik tréninkových jízd, aby jsme si to vyzkoušeli, ošahali si vodu, vůbec věděli, jak s těma vlnama pracovat, jak se v nich můžeme pohybovat. A v tu chvíli samozřejmě máme i čas na to se rozhlédnout trochu po okolí a můžeme se kochat.
13: Takže takhle se seznamujete s tou vodou, že si to několikrát sjedete, pak si o tom popovídáte a řeknete si, hele, tady budeme muset jet takhle, tady ta vlna, tady je něco, tady je balvan.
15: Jo, my jako když jedeme takhle nějaký evropský závody i na ty český, ale hlavně když jezdíme jako na ty světový evropský, tak se snažíme tam být aspoň o nějaký čas dřív, aby jsme prostě měli tu možnost si tu prostě vodu vyzkoušet, seznámit se s tím. Když si jezdí sjezdy, potřebujeme si trošku jako najet tu stopu. Není úplně dobrý to jet, řekněme, jako úplně z voleje. Je určitě dobrý prostě tu řeku trochu znát a vyzkoušet si prostě nějaký ty věci. No.
13: Byli jste někdy v situaci, že jste třeba přijeli později a museli to jet takzvaně z voleje?
14: No, v takovéhle situaci úplně ne. Ono na těch mezinárodních závodech, tak vlastně i pravidlo, že pokud se jede závod ve sjezdu v raftingu, tak musí být trénink, ten je povinný, že pokud nějaká posádka by ten trénink nesjela, tak nemůže ani do závodu nastoupit. Ale mně se stalo, když jsme byli na mistrovství světa v Koreji v roce 2007, tak tam byť to mělo být na začátku období dešťů, takže se počítalo, že obvykle v tu dobu, kdy jsme tam byli, bývá dost vody, tak ten rok zrovna vody moc nebylo, takže my jsme po celou dobu, co jsme tam byli, byli jsme tam asi týden dopředu, trénovat si jest nemohli, protože nebylo na čem. Naštěstí, akorát v noci před závodem vlastně ve sjezdu, tak začalo pršet, takže trénink pro všechny byl. Všichni měli stejné podmínky, protože všechny posádky si to zkusili jednou v tréninkové jízdě a to bylo dopoledne a odpoledne se jel závod. Jediný nedostatek nebo nedostatek, jediná zajímavost byla ta, že v průběhu té doby ještě během dopoledne, mezi tím dopoledním tréninkem a odpoledne, nastoupala voda asi o metr. Takže to byly stejně, jako tušili jsme, kudy jedem, ale to okolí bylo úplně jiný, takže to bylo takový skoro jet to z voleje. No.
2: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, tentokrát se vás snažíme přivést do světa závodního raftingu prostřednictvím bronzových z mistrovství Evropy Karolíny Kocmanové a Lucie Kolátorové. Karolína Kocmanová pracuje jako chirurg?
1: Uh-huh.
0: Jo?
1: Ano.
0: A hodí chirurg. Se vám to při raftingu?
1: Občas se to hodí, ano.
0: Fakt?
1: Tak ošetření drobných odřenin a podobně, spíš takhle, jinak asi svoji práci úplně nevyužiju.
0: A Lucie Kolátorová?
2: Já pracuju jako vědec, jsem jako vědec povolání.
0: A čím se zabýváte?
2: Pracuju tady v Praze v endokrinologickém ústavu. Dělám v laboratoři steroidů a zabývám se výzkumem těch steroidních hormonů, jejich metabolitů, v různých jako patofyziologických situacích. Děláme reprodukční endokrinologii, neuroendokrinologii, děláme toho spoustu.
0: Karuno, víte, co tedy co dělá?
1: Vím, rozumím, aspoň trošku tomu rozumím, co dělá, protože jsem něco z toho studovala, ale do podrobností bych nezabíhala.
0: A poslyšte, vy jste výjimkou, že jste vlastně amatérky, že máte svoji profesi a vedle toho tedy trénujete a závodíte, anebo ve světě raftingu je těch profesionálů a profesionálek pomálu?
1: Tak z toho, co víme, tak vlastně v celosvětově v raftingu jsou, se berou jako profesionální posádky, akorát Brazilci a Japonci. A trošku asi tak někde na přechodu kolem profesionálů by se v současné době asi dali vzít i ruský posádky z toho, co víme, protože ty prostě financovaný nějakou vládou jsou, takže tam asi by se dali tyhle ty tři státy shrnout a jinak celosvětově je to opravdu amatérská úroveň.
0: Ruské posádky na to mistrovství Evropy taky jeli? Byl to problém?
2: Jeli. My s tím jako Česká federace s tím problém jako máme. Nesouhlasíme s tou agresí na Ukrajině a nemáme nic proti těm sportovcům jako takovým, ale nechceme prostě řešit tenhle ten problém. Chceme sportovat s čistou hlavou, ne s tím, že je zatím prostě ještě něco dalšího. No.
0: Půjdeme od politiky pryč, tak jde o politiky zvlášť. Jak si organizujete trénink, když máte celkem náročná povolání? Čím jsou ty ostatní dámy?
1: Lenka tak je PR pracovnicí vlastně na fakultě v Ústí nad Labem a Anička je paní učitelka na druhém stupni základní školy.
0: Dá se to dát dohromady a sejít se na trénink tak, jak je potřeba?
2: No dá, snažíme se, dá, když se chce, jde všechno, ale scházíme se víceméně o víkendech, protože prostě v tom ještě víceméně každá jsme v jiném městě, takže moc jindy, než mimo ten víkend to nejde.
0: No. A přitom to stačí na bronzi? Kdybyste se scházeli dvakrát v týdnu, tak už je to zlato?
1: Je to možný, že by to tak bylo.
0: Trénujete jenom v České republice? Nebo i v Rakousku, nebo někde, kdekoliv
1: to teče. No, pokud nám vyjde čas, tak rádi jezdíme zejména do Rakouska, tam máme oblíbenou řeku Salzu, nebo i jiný, někdy na Ízl se jede, byli jsme i na Soči, ale to jsou zpravidla spíš takový, jednak jsou to delší výjezdy a zpravidla o prázdninách, no, protože samozřejmě časem šetříme a potřebujeme vždycky domluvit se, kdy kdo může, tak je docela komplikované.
0: Jak jsou vlastně rozdělené role, pozice na raftu? Je to tak, jako když jsme sjížděli Lužnici, že tam byl levý háček, pravý háček, zadák, další zadák, kormidelník? Ne, to už je pět, to už je moc.
2: Jsme ve čtyřech.
0: Ale je... A můžete být i v šesti.
2: Můžeme být i v šesti, no, ale víceméně jako se většinou se jezdí už teďko ve čtyřech, je to taky jako novější trend. Ale je to, jak říkáte, dva háčci, dva zadáci. Takhle snadný to je, není na tom nic složitýho. Přesně tak.
0: No a musíte být nějak fyziognomicky kompatibilní, nebo třeba výškový rozdíl, když se na vás tak dívám, je spíš přínosem nebo problémem?
1: Já si myslím, že není problémem. Asi není ani přínosem, ale jelikož jsme si už vyzkoušeli i mixovou posádku, to znamená dvě ženský, dva chlapy dohromady, tak tam samozřejmě už pak jsou ty poměry úplně jiný. Tak dá se s tím pracovat a není na překážku nějaký velký výškový rozdíl ani takhle. Samozřejmě pak, kdyby byl nějaký výrazný váhový rozdíl, tak by to s tím raftem už mohlo nějak zahýbat, ale...
2: Kaja má výhodu, ona totiž vidí vzadu, já ne.
0: Vidí díky své výšce.
2: Ano.
0: Když bych si představil, jak vlastně jezdíte na závody, tak to si všechno nosíte sami, sami si řídíte, sami si ten raft potom nahustíte, nafouknete před tím závodem?
1: Zpravidla ano. Zpravidla si opravdu všechno děláme sami, nebo když jedeme třeba někam po Čechách, je to takhle vždycky. To opravdu každá posádka má svůj raft, stará se o něj se vším všudy. Jo, to je prostě naše vybavení a nikdo se nám o to jen tak nepostará. Když jsme na nějakých těch mezinárodních závodech, tak to záleží. Třeba teďko v té Bosně, tak tam jsme si vezli svoje rafty, protože byl daný jasně typ, na kterém se bude závodit, ten my máme. A většinou, když to jde, tak na tyhle ty větší závody se snažíme, aby tam byl s náma ještě někdo jako trochu zázemí, že nám pomůže. Zpravidla na těch velkých závodech je i organizovaný nějaký převážení lodí třeba z cíle na start a podobně, ale v principu si všechno řešíme sami. No.
0: Jak vypadá ten závodní raft nebo ten raft, na kterém jste jeli to poslední mistrovství Evropy?
2: My tomu říkáme bazének, protože ono to tak
0: ono do něj teče?
2: Bazének. Přesně tak, no. Je to, když si představíte, takový malý oválný bazének, ale má to vlastně ve spodu, to má spoustu děr. Je to kvůli tomu ne, aby do toho ta voda natekla, ale aby samozřejmě vytekla, když nám ta voda nacáká, tak aby se z toho taky dostala ven. Sedíme na tom čtyři, nohy máme pod takovýma bočníma válcema nebo příčnýma válcema, tak jsme tam uchycený, přední nohy máme strčený ve boku.
0: Přední nohy? A zadní nohy máte
2: někde? Ano, máme přední a zadní nohu na raftu. Je takový bizarní, ale jo, jednu nohu máme vlastně jakoby pod zadkem, na ní si tak trochu sedíme a druhou máme vepředu, o tu se jako zapíráme.
0: A ovládá se to normálně intenzitou pádlování a nějakou souhrou, synchronizací? A tím proudem.
1: No tak, ve spolupráci snažíme se číst ten proud, aby jsme věděli, jakými záběry tam ten raft navést a udržet ho v té pozici, kde chceme. Někdy je to trochu víc souboj, někdy se nám to podaří.
0: A teď mi vysvětlete, co to znamená, protože když se člověk baví s představiteli vodáckých sportů, tak většinou říkají, že čtou vodu, vy říkáte, čtete proud. Co to je číst proud? Jak se to dá naučit?
2: Musí si to vyzkoušet a musí si to prostě nakoukat. Asi jsou lidi, kterým to třeba nikdy úplně dobře nepůjde, protože to prostě nevidí. Všechno se dá naučit, ale je to o nějaký míře asi mít jako cit pro tu vodu, vidět to a prostě umět strčit to pádlo prostě ve správnou dobu, řekněme jako do správné vlny.
0: A když se to umí, tak člověk přiveze z mistrovství Evropy bronzovou medaili jako dnešní dva hosté Karolina Kocmanová a Lucie Kolátorová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A D8 z Ústí do Prahy za Litoměřicemi na 38. kilometru nadále neprůjezdná. Hasiči likvidovali velký požár nákladního vozidla, které převáželo fotovoltaické panely. Aktuálně už je téměř dohašený, ještě ale prohledávají náklad kvůli možným skrytým ohniskům. Kolona stále narůstá, sune se až ke sjezdu na Lovosice na 48. kilometr. Tam doporučujeme sjíždět a pokračovat po souběžné silnici na Siřejovice, Chotěšov a Budyň. Na dálnici se napojíte zpět exitem 35 Duxany. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
3: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Karolínou Kocmanovou a Lucí Kolátorovou, vědkyní a lékařkou, o raftingu. Říká se vám rafterky nebo raftařky?
1: Asi častěji raftařky.
0: Raftařky.
1: Ale zrovna v tomhle tom myslím si, že nemáme žádný preference, něco, že bychom vyloženě nechtěli slyšet nebo vyžadovali.
0: Ne, myslel jsem si původně, že rafterka je ta, která závodí, a raftařka je ta, která si sjede nějakou tu vodu.
1: Tak, takhle to neodlišujeme a teď mě akorát napadá rafterky, to říkají, to je takový spíš slovenský, to používají víc holky ze Slovenska, že rafterky, ale to je asi jediný rozdíl, jinak je nám to jedno.
0: Dobře, děkuju za vysvětlení. Jak jste se k tomu dostali?
2: Já jsem se k raftingu dostala úplně vlastně náhodou, já jsem dřív lyžovala a protože jsem se začala trochu
0: bát. To je kousek.
2: No, je to kousek, tak mi tatínek řekl, do dneška si to pamatuju, jak mi taťka řekl, tak, když nebudeš dělat žádný sport, tak budeš prostě tlustá, obyčejná holka. A přihlásil mě ke svýmu kamarádovi do vodáckého oddílu. A myslím si, že toho dalších mnoho let litoval, že mě, já se přeháním, jo. Ale já jsem sešla z obyčejného dětského vodáckého oddílu, kde jsme měli jako primaty vedoucí a oni nás prostě brali sebou na obyčejnou vodu, na divokou vodu, na čím dál tím divočejší vodu. Začali s námi jezdit na ty závody a už jsem u toho prostě zůstala.
0: A máte z toho jenom radost, nebo to někdy bolelo?
2: Jo, někdy to bolí, no. Někdy, když prostě jsou ty tréninky už dlouhý a je to pořád a je to dokola, tak jo, je to náročný. Ale víceméně teďka už z toho převládá ta radost. My už máme, tím, že máme práce, rodiny, tak už je to hlavně ta radost. No.
0: A jaký je příběh Karolíny Kocmanové?
1: No, v podstatě taky náhoda. Já jsem vlastně v dětství, tak jsem jezdila na vodě se skautským oddílem a pak někdy, když jsem nastoupila na vešku, tak jsem už moc s těma skautama nestíhala bejt, aby to bylo nějaký smysluplný. No a našla jsem inzerát, že v Praze raftový tým schání náhradnici, tak jsem si řekla, že to vyzkouším a už jsem u toho zůstala.
0: Nikoli v roli náhradnice? Ale
1: nikoli jako v roli náhradnice, to byla jenom první sezóna, pak se původní tým přeskupil, začala jsem jezdit a byť s pauzou, tak jsem u toho zůstala. No.
0: A je Česká republika země raftingu zaslíbená, když se podíváme třeba na ty vaše výsledky?
2: Jo, je, určitě. Já myslím, že my máme tady jako velikou, jako hodně silnou tu raftařskou komunitu. A prostě ty úspěchy máme už kontinuálně od té doby, co rafting asi je raftingem, si myslím. No.
0: Jak to vypadá, když se sejdou rafterky, kanoistky, kajakářky? Jestli se to vůbec někdy stane?
1: Tak prolíná se to všechny tyhle sporty, protože spousta vlastně lidí u raftů tak pochází z nějakých jako disciplín, jako je slalom na divoký vodě, sjezd na divoký vodě, to asi nejčastěji. Občas někdo i z rychlostních kanoistů takhle přejde. Takže ty světy se prolínají, pak nejvíc asi se tyhle světy prolnou, když je na podzim se jede Krumlovský vodácký maraton, což velká akce vodácká a tam vlastně se opravdu, řekla bych, celá ta vodácká komunita napříč spektrem, tak se tam scházejí ty lidi, takže prolíná se to.
0: A jaká je parta v tom mezinárodním měřítku, na těch mezinárodních závodech? Je tam velká konkurence, každý máte nějaký svůj pokoj a nemluvíte s těmi dalšími?
2: My určitě máme, jako nedá se říct, že bychom se úplně všichni kamarádili asi se všema, ale určitě máme prostě Slovenky, Britky, nevím, Rakušáci, těch týmů, s kterýma se jako známe delší dobu, jezdíme společně a vlastně se vidíme moc rádi. A řekla bych spolu, jak jako zdravě soupeříme, je asi dost. No.
3: Host Radiožurnálu. Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
4: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
5: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
6: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
3: Nezapomínejme na pravidla zipování.
5: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
3: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
7: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
8: Radiožurnál 9.30. Připravili jsme pro vás další zprávy. Zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Od minulého pondělí byl ve vážném stavu v nemocnici. Trpěl nemocí, kdy červené krvinky se rychle rozpadají. Oblíbený panovník dřív reprezentoval Norsko taky v jachtingu. Stát v červenci na mýtném vybral přes 1 700 000 000 korun. Je to o 2% víc než ve stejném období loni. Informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v Česku spravuje. Výběr vzrostl i přesto, že měl letošní červenec o jeden pracovní den méně. Od začátku roku řidiči na mýtném zaplatili skoro 12 miliard korun. Federální soud v Bostonu zabránil americké poště v přijetí změn v korespondenční volbě. Podle soudu by nařízení prezidenta Donalda Trumpa mohlo některým voličům znemožnit hlasování poštou. Dekret má zjednodušit vyloučení obyvatel bez amerického občanství. Spojené státy na podzim čekají volby do kongresu. Doklady prokazující občanství přitom chybí milionům Američanů. Na středověkém Helštíně na Přerovsku dnes začíná celosvětové setkání uměleckých kovářů Hefajston. Na 600 mistrů černého řemesla přiveze na hrad své exponáty. Návštěvníkům předvedou svoji zručnost i přímo u výhní na třetím nádvoří. Vystavená díla bude hodnotit odborná porota.
5: Sport.
8: Fotbalisté Plzně porazili Crvenou zvezdu Bělehrad 5-1 po prodloužení a zahrají si hlavní fázi Evropské ligy. V konferenční lize bude na podzim nastupovat Jablonec, který zdolal skotské Rangers 4-3 po penaltovém rozstřelu. V základní hrací době a prodloužení zvítězili Severočeši 1-0. Naopak Hradec Králové podlehl Panathinaikosu Athény 1-2 a vypadl. A čeští basketbalisté si zkomplikovali cestu na evropský šampionát. Na úvod takzvané předkvalifikace prohráli v Belgii 81-92.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D8 z Ústí do Prahy za Litoměřicemi na 38. kilometru neměná situace. Po větším požáru nákladního vozidla se stále nedá projet. Kolona od sjezdu na Lovosice ze 48. kilometru. Tam sjíždějte a pokračujte na Siřejovice, Chotěšov a Budyni. Na dálnici se napojíte zpět exitem 35 do Ksany. Na D1 na výjezdu z Prahy směr Brno kousek před Průhonicemi na 5. kilometru. Dnes dopoledne pracují silničáři, uzavřeli pravý pruh. Popojíždí se ale jen krátce, maximálně 5 minut. D1 dál na trase do Brna ucpávají kamiony. Dnes je kolona opravdu hodně dlouhá. Dojíždí se do ní už těsně za Bíteší na 63. kilometru. Je hodně roztrhaná, chvílemi se jede v celku plynule, pak zase brzdí až do zastavení. Tradiční situace na příjezdu do Brna. Mezi Ostrovačicemi a Kývalkou nabírají zdržení i osobní auta. A přímo v Brně směr Vyškov těsně za sjezdem na Mikulov, kilometr 194. V pravém pruhu překáží následky střetu nákladního vozidla a dodávky. V obou pruzích se popojíždí od výstaviště. A 27 z Plzně do Klatov za Přešticemi kvůli omezení kolona až na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu oblačnosti přibude a postupně se přidají přehánky, místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26 a na horách většinou 23 stupňů Celsia. To byly zprávy. A za chvíli tu bude znovu Jan Pokorný se svým hostem.
5: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: takzvaně na rovnou vodu, to znamená nad kanálem. Někdy je dojedeme až si do Holešovic a zase zpátky. A pak postupně, jak se blíží sezóna, případně v průběhu sezóny, tak samozřejmě víc a víc chceme chodit takzvaně do vln, to znamená projíždíme kanálem a zase to přizpůsobujeme, buď to chceme trénovat ještě pořád i na ty sjezdy, tak projíždíme kanálem jenom od zhora dolů, anebo už do toho zařadíme nějaké slalomové prvky a hezky zkoušíme projíždět bránama, což na kanále v Troji nebo na všech kanálech vždycky visí těch branek spoustu. Pro nás trošku nevýhoda je to, že jsou to slalomové branky, takže úzké, takže vždycky sice můžeme vzít jednu, jak visejí dvě tyčky, tak jedna tyčka je pro nás ta hlavní a ta druhá zpravidla se tam někde tak mlátí a bouchá my do ní, ona do nás, ale vždycky si tam vytyčíme nějakou trasu a tu jedeme.
1: A pak dojedete dolů, když zůstaneme v Troji, vylezete, vezmete ten raft a táhnete ho zase nahoru na start?
2: Přesně tak. My už teda, našli jsme se taky zlepšovák, máme kolečka. Takže když jezdíme jenom rovně dolů, tak máme ve špičce takový dvě kola, který si fakt dáme jako pod raft a můžeme si to vyvíst nahoru.
1: A vy máte nějakou trenérku nebo trenéra, nebo každá jste trenérkou?
0: No tak v nás v podstatě, naší hlavní je Anička Kašparová, ta nám vždycky tak vymyslí, co bychom měli jet a asi i tím, že má nejvíc zkušeností na divoký vodě. Tak
1: a to je ta učitelka?
0: To je ta paní učitelka.
1: No tak tam je to jasné.
0: U ní je to spíš tím, že ona jezdila závodně i slalomové závody, takže opravdu zkušeností má spoustu.
2: A trénuje
0: i děti, takže to je tak přirozeně prostě.
1: Je hodně zájemců o rafting?
2: No, my se spíš snažíme, jako řekněme, někde sehnat ty jako děti, mladší ročníky, aby ten rafting prostě se nějak posouval dál. Teďko tam třeba máme úplně fantastickou skupinu pramičkářů, který jsme prostě se nám podařilo, nebo mě ne teda, ale tomu svazu se podařilo jako ulovit na těch pramičkových závodech a vzali jsme je na dětské soustředění. A oni jsou úplně skvělí, prostě se to naučili, jezdí s náma s nadšením vlastně na ty závody. Teďko jsou mistry republiky najednou. Takže jo, já myslím, že když je ten zájem, tak...
1: Pardon, kdo to jsou pramičkáři?
2: My máme jako...
1: To jsou jezdci na pramici?
2: Přesně tak. Svaz vodáků České republiky se skládá...
1: Ten sport se fakt nemění.
2: No, jsou to pramičkáři a raftaři. A vlastně každý si jedeme ty svý závody, ale vlastně my jako raftaři se snažíme ty pramičkáře k nám trošku stáhnout, protože ty děti, když chtějí být u té vody, tak prostě je to...
1: Rozumím zůstat. Tomu tak, že vede cesta od pramičkáře k raftaři, nikoliv naopak. Raftař se asi už nechce stát zpátky pramičkářem.
0: Asi o nikom takovém nevíme.
1: Že by zahořkl na rafting tak, že by se vrátil k pramičce.
0: Ale někteří i raftaři to prolínají a občas na pramici sednou a nějaký závod sjedou. Takže to není tak, že by tam ta cesta nevedla. Ne.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Karolínou Kocmanovou a Lucí Kolátorovou. Kdy jste poprvé sjížděli řeku, třeba jako děti?
1: No já asi s tím vodáckým oddílem Vltavu poprvé, si myslím, to bylo v nějakých 14-15 letech.
0: Normálně z Vyšáku?
1: Normálně, přesně takhle, to byla asi první řeka. Teda kromě jízery, na kterou jsme chodili s tím vodáckým oddílem, tak Vltava, no.
0: A to bylo na kánoji?
1: Na kánoji, přesně na kánoji. Tak.
0: A Karolina?
2: Já jsem poprvé byla taky na kánoji, akorát mám pocit, že mi bylo 5 nebo 6 let. Byla s tatínkem na zájezd od jeho zaměstnání a to bylo na Sprévě. A z toho už si moc zážitku nemám, jenom si pamatuju, že tam bylo spousta zdymadel a různě jsme tam jako se otvírali, zavírali, přebíhali jsme to tam. Byla to banda, prostě rodiče vzali děti, autobusový zájezd a byla to jako velká sranda ve velké skupině lidí. No.
0: Jak moc je ten rafting nebezpečný?
2: Na to se těžko odpovídá samozřejmě, protože...
0: Protože nechcete nebo nevíte?
2: Ne, tak samozřejmě my nechceme, aby byl nebezpečný. Závody vždycky jezdíme s bezpečnostním vybavením. Helmu máme, vestu a oblečení podle toho, jaký typ řeky, co sjíždíme, jaká je teplota vody a všechno. Ale samozřejmě, i když člověk je... A navíc jsme posádka, která jsme sehraná a máme spolu něco naježděno. Takže samozřejmě v tu chvíli můžeme i posouvat, zvyšovat obtížnost, náročnost vody, na kterou si dovolíme vlíst. Ale ne vždycky, i přes tohle to samozřejmě může dojít k nějaký kritický situaci i u nás. A vždycky záleží na tom prostě, jaká posádka, v jakém složení sedá na vodu a co se chystá sjíždět.
0: Stalo se vám někdy něco, že jste se převrátili? Asi ano.
1: My teď máme jako hodně čerstvý, stále hodně čerstvý zážitek.
0: Fakt?
1: Loni z Čertových proudů. To je pod Lipnem. Je to opravdu asi za mě nejtěžší voda tady v Evropě. A my už to jezdíme roky. Jezdíme to roky dlouho, vždycky se bojíme a vždycky do toho jdeme. A loni jsme se tam prostě vysypali, no. Vysypali jsme se hned vlastně na začátku těch Čertových proudů. A úplně jsme se teda nepřevrátili, ale vlastně mě se vysypala celá posádka ven z raftu, já tam zůstala sama. Takže jsem nejdřív ulovila Karolínu, protože s ní se ten raft prostě nejlíp řídí. A pak jsme chytali zbytek a teda vůbec jsme to nečekali, že by se jako, nechci to znít nafoukaně, ale že by se nám mohlo něco takového stát. Takže jsme z toho byli hodně překvapeni.
0: Jak na to reagovali ostatní, pokud tam byli nějací ostatní?
2: No máme, dostalo se k nám potom video ze břehu, kdy to někdo natočil a ty reakce byly, řekla bych, nepublikovatelné ve veřejnoprávním médiu.
0: No tak my jsme na ledoco zvyklí. Jaké je základní pravidlo tedy pro toho, pro tu, která se vysype? Co má dělat?
1: No, když se člověk, jako, když vypadne, určitě prostě dát nohy před sebe, nesnažit se prostě běžet po tom dnu, dát nohy před sebe, snažit se splout, řekněme ten největší prostě šupec a horem ke břehu, no.
0: Platí to tež i pro turistický rafting?
1: Myslím si, že určitě.
0: Univerzálně.
1: Jo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: D8 z Ústí do Prahy za Litoměřicemi zůstává neprůjezdná, a to na 38. kilometru po masivním požáru nákladního vozidla. Kamiony zastavují už před Lovosicemi na 48,5 kilometru. Před odklonem na 45. se popojíždí v obou pruzích přibližně 10 minut. Náhradní trasa na Siřejovice a Budyni je v celku plynule průjezdná. Plní se akorát úsek těsně za sjezdem z dálnice. Na D8 se vrací na exitu 35 do Ksany. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Zavolejte i vy 800 553 553.

budu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

čeho dávat i nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám. Tak musím odjet pryč,

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Karolínou Kocmanovou a Lucí Kolátorovou, což jsou dvě reprezentantky v ratingu. Vedle nich ještě jela Anna Kašparová a Lenka Bauerová a přivezly bronzové medaile z nedávného mistrovství Evropy. Nevadí, že těkáme takhle mezi tím turistickým pojetím raftingu a tím závodnickým?
2: Nevadí vůbec. Tak jako my taky občas jedem na vodu spíš v takovým turistickým pojetí, nebo si něco splout, že to není vyloženě trénink.
1: V tom bazénku?
2: No, my radši jezdíme na tom typu raftu, který je pro nás Čechy na závodění typický, protože to je loď, na který se nám jezdí líp. Líp se nám s ní manipuluje a je lehčí. Jo, ale zase je to taky, má své limity, což už víme, že od určitý obtížnosti řeky už to není, protože to není loď, která by, tak jako ten bazének, jak jsme vysvětlovali, že se ta voda, když vlastně přijde vlna, zaleje loď, tak voda se hned vyleje, tak z toho raftu, na kterém jezdíme v Čechách, tak tam to nateče spíš do špičky, zvlášť když je to větší spád vody, takže se to tak snadno, taky je samovylejvací, ale nejde to tak snadno, takže pak už to je limit té lodi.
1: Když probíráme, jak se vyvinul raft, i ten závodní raft, tak je nesmysl ptát se, jakých změn doznalo třeba pádlo?
3: No, není to nesmysl. Jako ty pádla mají jako veliký vývoj, bych řekla. Když jsem začínala...
1: V čem? Materiálech?
3: Určitě. Vkladu? Materiály. My jsme začínali s plastovýma pádlama. A postupem času to byly kevlarový pádla, měli jsme duralový žerdě, začali jsme to měnit za uhlíkový žerdě. Teďka už jezdíme vlastně jenom s uhlíkovýma pádlama, už s ničím jiným jako ani nechcem. A i ty jako tvary toho listu se pořád vyvíjí. Je tam rozdíl jak, jako v samotném tom tvaru, tak můžou tam být různý žebra, nebo dole širší, nahoře uší. Třeba Lenka, jedna, vlastně ten háček náš, ta prostě střídá dva typy pádel, jeden si bere na slalom, jeden si bere na siest. Jsou mezi tím velký rozdíly.
1: A vy dokážete pádlovat na obě dvě strany?
2: No, v principu asi pádlovat rovně dolů. Ano, a někteří jsou zdatnější a zvládnou i řídící záběry. Třeba Lucka. Já na pravý straně, ještě na zadáku jakž takž, ale posadit mě napříč lodí na pravého háčka, tak to bude hodně marný.
1: Co to je řídící záběr?
3: Řídící záběr, my teda tím, že obě dvě jezdíme vzadu, tak vlastně ten raft řídíme. Hlavně o těch slalomech ne, tam řídí vlastně celá posádka, ale o těch sjezdech to řídíme hlavně my. Je to víceméně jako je ten klasický úlom, dáme pádlo dozadu a trošku si ten raft jako natočíme na svoji stranu, ale není to úplně tak jednoduchý, jak to vypadá na tom turistickém raftu. Nesmí se to přehnát, musíme to prostě trefit vždycky akorát. A je tam těch řídících záběrů ještě i jako víc se dá udělat.
1: Pamatuju si z mládí ty pokyny, které se dávají, když jedete třeba na pramici nebo na tom raftu. Jak na sebe pokřikujete vy při závodě?
2: No, většinou, když třeba jedeme sjezd, tak tam maximálně, že se oslovujeme jmény a už víme, že ta si má tu loď trošku upravit na svoji stranu. Ale
1: takže když slyšíte Kájo, tak...
2: Tak vím, že mám ulomit, že to je na mě, protože už mají ostatní pocit, že jsem to podcenila. Občas je to ve chvíli, kdy se snažím, ale nereaguje to. Občas zaspím, to se taky stát samozřejmě může. A nebo na háčku, že tak jako třeba ze široka udělají záběr, protože zas pro ty háčky, zejména ve sjezdu, ty řídící záběry je hrozně vyčerpávají, což je samozřejmě to poslední, co potřebujeme, protože nejdůležitější je, aby jsme měli dopřednou rychlost. Takže to si tak spíš a nejvíc si tam asi v tomhle směru povídáme my vzadu, že jako...
1: O čem tak zhruba?
4: Děláš něco?
3: Ano, já si to takový jako děláš něco, ne, a ty, já taky ne, tak dobrý.
1: Hlavně, že to jede.
3: A většinou, když je to dobrý, tak si nemusíme nic říkat. No.
1: Která řeka nebo vodácká destinace na vás udělala v té vaší kariéře zatím největší dojem?
3: Na mě asi Norsko, Sjoja v Norsku. To je jako krásná řeka, je to chladný, je tam pořád voda, jsou to ohromný vlny, ohromný válce, dá se to jezdit prostě týden v kuse a neumrzí vás to.
1: A na Karolínu?
2: Na mě z těch zahraničních asi přece jenom Salza, to je taková srdeční záležitost, tam asi to byla to i jedna z prvních řek, na kterých jsem byla na raftu. Soča taky byla krásná, tam je přesně ta ledovcová řeka, úplně ledová i uprostřed parného léta, ale nádherná. A tady v Čechách, tak asi nejvíc Kamenice, to je taková moje nejoblíbenější.
1: Kamenice a raft?
2: No.
1: Jo?
2: Ano.
1: Není mělká?
2: Většinu roku ano. Ale,
1: je, ale když to taje?
2: Když to taje, buď to když to taje, což poslední roky teda taky nebývá
1: nemá
2: úplně
1: vhodný.
2: No a nebo to odtaje v takový nevhodný době, jako všední den dopoledne, tak to se nehodí úplně, ale pak máme tam pravidelně závody, vždycky na začátek sezóny, takže je domluvené, že nám pouští vodu z Josefodolské přehrady, tak to pak teče krásně a pro ten čtyřkový raft je to nádherná voda.
1: Tak našimi hosty byly Lucie Kolátorová a Karolina Kocmanová. Pozdravujeme taky Anu Kašparovou a Lenku Bauerovou, zbytek posádky, nebo ne zbytek, druhou polovinu posádky bronzového raftu. Ještě jednou dodatečně blahopřejeme a přejeme hezké léto. Naschledanou.
2: Děkujeme. Naschledanou.

0: Vstupte do nové sezóny s Českou filharmonií. Na zahajovacích koncertech 1., 2. a 3. září v Rudolfinu zazní první houslový koncert Dmitrije Šostakoviče v podání Keren Gomio a 7. symfonie Antonína Dvořáka. To vše pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Ve druhém čtvrtletí roku rostla česká ekonomika o necelá 2%. Jezero vzniklé po sesuvu části ledovce u čínsko-nepálské hranice začalo přetékat. Fotbalisté Slávie se v lize mistrů utkají mimo jiné s Arsenalem a Bayernem Mnichov. Dálnice D8 směrem z Ústí do Prahy je na 38. kilometru po požáru auta zavřená. A nejprve bude dopoledne slunečno, odpoledne oblačnosti přibude a místy se přidají přehánky a bouřky, teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Česká ekonomika letos ve druhém čtvrtletí rostla meziročně o 1,9%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Statistici tak mírně snížili svůj původní odhad z července, kdy předpokládali 2% růst. Oproti prvnímu čtvrtletí se HDP zvýšil o necelé 0,5%. Dařilo se průmyslu, dopravě anebo ubytování. Další příčiny růstu ekonomiky popisuje za statistiky Vladimír Krmět.
3: Na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního růstu výdaje na konečnou spotřebu domácností, tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka.
2: Nejbohatším Čechem je podle týdeníku Euro stejně jako loni Michal Strnad, majitel zbrojařské firmy Czechoslovak Group. Časopis odhadl jeho majetek na 470 miliard korun. Na druhém místě skončil podnikatel Daniel Křetínský a na třetí místo týdeník umístil majitelku finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovou s rodinou. Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozí další povodeň. Informuje o tom čínská státní televize. Čínské úřady proto dočasně přerušily záchranné operace. Středeční ničivá povodeň zabila téměř 470 lidí. Další stovky záchranáři pohřešují, a to včetně zahraničních turistů. Podle informací Českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Ředitelství silnic a dálnic za hodinu otevře přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Práce za téměř 400 milionů korun trvaly 2 roky. Spojnice řidičům zkrátí cestu z Prahy na Lipno a odvede dopravu z okolních obcí.
4: Přivaděč je dlouhý 3,2 kilometru. Silnice je dvoupruhová a v trase vyrostly taky 2úrovňové křižovatky. Komunikace bude sloužit i jako obchvat Dolního Třebonína a Prostředních Svinců na Českokrumlovsku. Navíc odvede část tranzitní dopravy z přetížené silnice mezi Českým Krumlovem a Římovem. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
5: Sport. Fotbalisté Slávie se v lize mistrů střetnou v Edenu s londýnským Arsenalem. Venku nastoupí na hřišti Bayernu Mnichov. Dále se sešívaní utkají s Aston Villou, Portem, Villarealem, Fenerbahce Istanbul, Lens a Sabah Baku. Podle záložníka Slávie Michala Sadílka nebudou Pražané v žádném zápase favoritem.
6: Ty soupeři mají tak neskutečnou kvalitu, že tam už si člověk nemůže vybírat a vlastně jenom tak čeká, co přijde do toho našeho osudí, a samozřejmě z prvního koše dva vítězové dvou možná nejlepších soutěží v Evropě a na světě, a doufám, že i pro naše diváky tady ve Edenu to bude hodně zajímavé.
5: Odpoledne se budou losovat Evropská a konferenční liga. V Evropské lize budou v osudí Plzeň a Sparta. Západočeši totiž v odvetě posledního předkola porazili Červenou zvezdu Bělehrad 5-1 po prodloužení. Soupeře v konferenční lize pozná Jablonec, který v kvalifikaci zdolal skotské Rangers 4-3 po penaltovém rozstřelu. V základní hrací době a prodloužení vyhráli Severočeši 1-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A opět začínáme pohledem na D8 na trase Ústí Praha. Před Duxany na 38. kilometru se situace nemění. Na Prahu se stále nedá projet. Jen chvílemi policie vypouští z kolony vozidla. Oficiálně tak stále platí odklon dopravy na exitu 45 Litoměřice. Před ním fronta na 5 až 10 minut. Kamiony zastavují už kousek před sjezdem na Lovosice, přibližně na 48. a půltém. Zdržení okolo 10 minut naberete i na náhradní trase. Za sjezdem z D8 D8 k odbočce na Siřejovice, pak už dál na Chotěšov a Budyně až k nájezdu na 35. kilometr jedete plynule. Na D1 z Prahy do Brna popojíždí kamiony v dlouhé nesouvislé řadě, opět téměř odbíte 6 km 163, mezi Ostrovačicemi a Kývalkou zpomalí i osobní auta v levém pruhu a vše se následně rozjíždí až v omezení u D2. Silnice 10 za Železným Brodem směr Tanwald, opatrně v serpentinách za městem, u vážnější nehody motorkáře tam zasahují záchranáři, průjezd omezený, ale bez kolony. A ještě sever Moravy, silnice 44 na příjezdu do Bludova od Zábřehu obezřetně, na vozovce pochodují ovce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu oblačnosti přibyde a postupně se přidají přeháňky, místy i vydatnější bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: A za chvíli živě z Nepálu, tam pokračují záchranné práce po bleskových záplavách. Úřady hlásí už skoro 500 obětí a navíc hrozí, že likvidace škod se bude muset zastavit kvůli tomu, že se chystá další povodňová vlna z hor. Vydáme se tam v úvodu za chvíli. Vítejte.
8: Dopolední radiožurnál
9: a Jiří Chum.

0: Záchranné práce po mohutné záplavové vlně, která se přehnala severním Nepálem a zabila stovky lidí, se teď komplikují. Čínská státní televize CCTV oznámila, že začíná přetékat jezero, které se nově vytvořilo po posledních sesuvech, což by mohlo výrazně ovlivnit rozsah a rychlost záchrany. Tu situaci přímo v Nepálu pro nás sleduje asijský zpravodaj David Jakš. Davide, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Jak na tuhle novou informaci reagují nepálské úřady a co to znamená?
1: Tak to nově vzniklé jezero se vytvořilo na soutoku dvou poměrně velkých řek, tím pádem se velmi rychle plní vodou. Nepálské vojenské helikoptéry chtějí ještě dnes vzlétnout z metropole, z letiště v Katmandu, prohlédnout ze vzduchu tu pohraniční oblast a vojáci podají informaci vládě, jak dál postupovat. Číňané upozorňují, že nově vzniklé jezero aktuálně zadržuje 2 miliony kubíků vody a další 3 miliony kubíků do něj podle propočtu přitečou v následujících 3 dnech a to už je velké nebezpečí. Záchranáři by ale potřebovali dál pracovat. Oni hrají o čas, pořád je například nezvěstných 540 cizinců a konkrétní příklady ukazují, že spousta lidí opravdu přežila. Přežila, protože utekla výš a dál do hor, jsou naživu a teď potřebují jídlo, potřebují vodu a samozřejmě doprovod někam zpátky mezi lidi.
0: Jak vypadá ta situace v nemocnicích? Mají dostatečnou kapacitu? Fungují? Tak zdá se, že David Jakš nezůstal ve spojení s vysíláním dopoledního radiožurnálu. I to se stává vzdálenost. 10 minut po 10. hodině. Pokračujeme dál. Teď z Gorillaz.

0: Představte si, že kvůli vkladu peněz na termínovaný účet musíte jet osobně na pobočku své banky, třeba i desítky kilometrů daleko. Taková je dnes praxe samospráv, které chtějí své úspory nechat zhodnotit u České národní banky. Jenže výhodnější uložení peněz jim komplikuje složité papírování a někdy právě i ta dlouhá cesta na pobočku. To se má brzy změnit, my jsme zjišťovali jak. Odpověď pro vás máme do 10:30. Teď aktuality ze silnic. Doprava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A my se opět zaměříme na D8 na trase Ústí Praha před Duxany na 38. kilometru. Se situace nemění. Stále uzavřeno, stále se na Prahu nedá projet. Opravdu jen chvílemi policie vypouští z kolony vozidla. Dálnice není otevřená. Oficiálně tak stále platí odklon dopravy na exitu 45 Litoměřice a tuto situaci potvrzuje i Národní dopravní informační centrum. Fronta před odklonem je na 5 až 10 minut, kamiony brzdí už kousek před sjezdem na Lovosice. Zdržení okolo 10 minut stále trvá i na náhradní trase, a to za sjezdem z D8 k odbočení na Siřejovice. Jak to vypadá na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna? Také stále stejně. Kamiony v dlouhé nesouvislé frontě, téměř odbíte 6 km 163. Pokud jedete osobním autem, zpomalíte v úseku mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. Rozjedete se až v omezení u dálnice D2. A ještě se podíváme i na silnici 10 na trasu z Železného Brodu do Tanvaldu. Stále velmi opatrní, buďte se v serpentinách za městem u vážnější nehody motorkáře. Zasahují záchranáři, projedete Kyvadlově, ale v celku plynule bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Linkin Park jsme vám nabídli 3:15 vysílání pátečního dopoledního radiožurnálu. Je 28. srpna. Města, obce i kraje mají často naspořené desítky, někdy i stovky milionů korun. Tyto peníze jim ale většinou skoro nic nevydělávají. Upozorňuje na to i Národní rozpočtová rada. Podle ní většina samospráv nechává peníze jen tak ležet na běžných účtech, kde se prostě nezhodnocují. Zájem třeba o výhodný termínovaný účet České národní banky je nízký, hlavně kvůli náročné administrativě. Jak to funguje? Poslechněte si.
1: Letos jsme to vyhodnotili, že nějaké cash flow, v našem případě 20 milionů, jsme na ten termínovaný účet vložili.
2: Říká nezávislý starosta Horního Slavkova Alexandr Terek. Menšímu městu asi s 5000 obyvateli se takový účet vyplatí. Peníze, které zrovna nepotřebuje, se na něm budou postupně zhodnocovat a bude je možné využít později. Jenže, jak Terek dodává, zřízení účtu bylo poměrně komplikované.
1: Jediné, že se musel fyzicky jet za pracovnící České Národní banky v Plzni a tam podepsat ten vklad jako takový, aby se mohl uskutečnit.
2: Pobočka centrální banky přitom sídlí desítky kilometrů daleko, dokonce v úplně jiném kraji. Podle výkonné ředitelky Svazu měst a obcí Radky Vladykové právě taková zbytečná administrativa ve výsledku řadu starostů odradí a raději sáhnou po jednodušší, i když ne úplně výhodné variantě.
3: Většina obcí ty peníze vezme a posunuje do standardních komerčních bank, kde pak mají celou vlastně správu těch peněz.
2: Smysl to dává i podle ekonoma Petra Musila z Národní rozpočtové rady, který na problém dlouhodobě upozorňuje. Říká, že systém centrální banky zatím nedokáže konkurovat běžnému internetovému bankovnictví v soukromém sektoru, protože není tak přehledný.
4: Třeba víme, že potom, když už teda se ten účet založí, tak na ty peníze vlastně nevidí online, tak jak jsme třeba dneska zvyklí v běžné bankovnictví, že se přihlásíte a vidíte, kolik tam máte, tak tohle jako zatím ten systém neumožňuje.
2: I proto ho dnes využívá pouze necelých 7% samospráv. Jde o 3 kraje, 73 měst, včetně městysů a 377 obcí nebo svazku obcí. Potvrzuje to přímo Česká národní banka. Podle jejího mluvčího Jaroslava Krejčího ale banka pracuje na zatraktivnění produktu.
5: Smlouvy o účtu pro terminované vklady budou uzavírány elektronicky, komunikace mezi klientem a ČNB bude probíhat elektronickou formou, s využitím uznávaných elektronických podpisů a datových schránek.
2: Jednoduše řečeno se zdigitalizují některé procesy, které šlo doteď vyřídit jenom osobně v papírové podobě. Modernizace jsou v plánu už na začátek října letošního roku. Spíš než o vytvoření nové mobilní aplikace, ale půjde o zdokonalení dosavadního internetového systému. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: Radiožurnál vyráží opět za vámi.
1: Tentokrát se stříbrné mobilní studio Airstream zastaví o víkendu na soundtrack festivalu v Poděbradech.
0: Přijďte se podívat na hosty moderátorky Zuzany Burešové a staňte se tak součástí našeho živého vysílání.
1: Soundtrack festival na Radiožurnálu.
0: Vysíláme v pátek od 20 hodin do půlnoci
1: a v sobotu dopoledne od 10 hodin, kdy bude hostem Libora Boučka hudebník Ondřej Brzobohatý.
0: Soundtrack festival na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka, jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli.
1: No Leo, máš průšvih jako hrom.
0: Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
2: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
0: Animovaný rodinný film Tajemství džungle v kinech od 27. srpna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Kateřina Causidisová a zprávy.
4: Evropští panovníci i představitelé vyjadřují lítost nad úmrtím norského krále Haralda V. Švédský král Karol XVI. Gustav označil Haralda za dobrého přítele své rodiny i celé země. Popřál úspěch a štěstí novému králi Norska Håkonovi 8. Kondoloval taky dánský královský pár a Buckinghamský palác. Král Harald zemřel dnes ráno, bylo mu 89 let. Policisté o víkendu posilují hlídky na silnicích, čekají silný provoz kvůli návratům Čechů z dovolených. Právě poslední prázdninový víkend bývá rizikový. Hlídky se zaměří na rychlost používání bezpečnostních pásů i telefonování za volantem. Kongo začalo očkovat proti ebole novými vakcínami. Podle agentury AP je ale protilátka RVBO vyvinutá pro jinou variantu nemoci a není proto jisté, jestli bude účinná. Očkování mají dostat zdravotníci i někteří obyvatelé. Od poloviny května na nemoc zemřelo přes 2700 lidí. Hradci Králové začínají královské slavnosti. Navazují na tradici slavnostní královny Elišky. Návštěvníci uvidí více než 100 různých představení, a to včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů anebo soutěžních letů horkovzdušných balónů. Sport. Kanoista Martin Fuchsa postoupil na mistrovství světa do finále na půlkilometrové trati. Další podrobnosti řekne z Polské Poznaní reportér František Kuna.
5: V finále pojede také kanoistka Denisa Řáhová na pětistovce, naopak Barbora Betlachová na pětistovce, tu čeká jen finále B, ale dnes odpoledne pojede finále A na kilometru mezi kajakářkami a kolem 16:30, přesně v 15:22 odstartuje Martin Fuchsa závod o medaile na kilometrové trati mezi kanoisty. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: D8 z Ústí do Prahy neprůjezdná před Doksany na 38. kilometru, a to už více než 2 hodiny. Hasičům už se sice podařilo zlikvidovat masivní požár nákladního vozidla převážejícího fotovoltaické panely, na místě však stále vyšetřují příčiny požáru, uklízejí vozovku, stále tak trvá zastavený provoz. Policie z kolony průběžně vypouští vozidla, odklon dopravy však stále trvá na exitu 45 Litoměřice. Kolona ze 48. je zhruba na 10 minut. A dost se ucpává i okolí obou exitů, jak silnice 15 z mostu před Lovosicemi, tak i sjezd ze 45. kilometru směrem k odbočce na Siřejovice. Podle našeho zpravodaje objízdná trasa přes Budyně je vhodná pouze pro osobní dopravu, pro nákladní je lepší jet na Terezín. A ještě jeden pohled na dálnici D8 a trasu k Praze. Vozidla vypuštěná z kolony plní úsek v omezení za Litoměřicemi. Silný provoz sledujeme přibližně mezi 43. a 37. kilometrem, zdržení 20 minut. A na silnici 23 na trase Stelče do Jindřichova Hradce po ranní nehodě nákladního vozidla trvají komplikace na výjezdu z Jarošova nad Nežárkou. Právě teď ho vyprošťují, jede se kyvadlově, kolony popojíždí v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu oblačnosti přibyde a postupně se přidají přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: Co se žáci a studenti v oblasti finanční gramotnosti ve škole nedozvědí a přitom by jim to mohlo být užitečné? Jak by jim mohla v životě pomoct třeba takzvaná bankovní identita? V čem a jak se tento stále užívanější nástroj komunikace s úřady zdokonalil? Ptát se na všechno budeme výkonného ředitele společnosti Bankovní identita Marka Růžičky. Ten bude pátečním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysíláme jako vždy po zprávách v 17 hodin. Nenechte si ujít. Teď vás zdravíme z dopoledního vysílání. Jsou 4 minuty po 10:30.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.
9: Dávno už vím, že chodím jak tě.

Posloucháte Radio Žurnál 10.37, poslední prázdninový víkend, potkáte na silnicích samozřejmě i víc policistů. S jednou z hlídek je na jihu Moravy i naše reportérka. Pojďme se spojit do 10:45 ve vysílání Radio Žurnálu hned po kapele Rembrandt. Pátek 28. srpna 2026. Dobré dopoledne a za volant.

0: Policisté začali s kontrolami na silnicích kvůli konci prázdnin. Na návraty z dovolených budou dohlížet celý poslední prázdninový víkend. V Jihomoravském kraji budou řidiče zastavovat desítky hlídek. A u hraničního přechodu u Lanžhota na Břeclavsku je reportérka Hana Novotná. Dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem právě u dálnice D2, kousek od hranic se Slovenskem. Policisté tady auta z dálnice navádí na takové, řekla bych, odpočívadlo. Řidiči musí následovat buď policejní auto nebo policistu na motorce. Za tu zhruba hodinu, co tady jsem, už zastavili víc než 10 řidičů a nebyla to jenom osobní auta. Viděla jsem i karavan a dokonce autobus plný cestujících. Policisté zkontrolují doklady, dělají dechovou zkoušku, no a dívají se, jestli není vozidlo v pátrání. Zatím bylo všechno bez problémů.
0: Na co se policejní kontroly ještě tentokrát zaměří?
1: Tak hlídají dodržování těch základních pravidel, jako je rychlost, zákaz pití alkoholu a taky bezpečnostní pásy. A to nejenom u řidičů, ale i u všech spolujezdců a také sedačky u dětí. Pokud jde o ta místa, která policisté vytipovali, tak jsou to rizikové nebo takové hodně frekventované úseky. Hlídky jsou třeba taky tam, kde je nějaké dopravní omezení, se kterým řidiči úplně nemusí počítat. Kromě návratů lidí z dovolených je podle policistů poslední prázdninový víkend frekventovaný i proto, že část rodičů na poslední chvíli zhání věci do školy pro děti. Na silnicích jsou tím pádem i lidé, kteří úplně často nejezdí a nejsou na provoz zvyklí. A jenom ještě doplním ty rady, které řidičům policisté dávají. Je to dostatečně si plánovat cestu, mít dostatek paliva a vody a počítat s tím, že se cesta může prodloužit kvůli kolonám.
0: Lanžhot na Břeclavsku a naše reportérka Hana Novotná. Děkujeme, nashledanou.
1: Naslyšenou.

3:45, dopolední Radiožurnál. Ve věku 89 let zemřel norský král Harald V. Oblíbený vládce byl na trůně od roku 1991 a my si tak zásadní milník jeho života ještě připomeneme do 11. hodiny.

0: po 11. hodině v dopoledním radiožurnálu pořad Co se děje se světem. Teď informace o tom, co se ve světě dnes také stalo. Zemřel norský král Harald V., bylo mu 89 let. Zemi vládl od roku 1991, kdy nastoupil po svém otci Olafovi V. Svou zemi zastupoval nejen jako diplomat, ale taky jako sportovec. V posledních letech ho ale kvůli zhoršujícímu zdraví často zastupoval jeho syn a následník trůnu Hákon.
1: Ještě jako korunní princ se Harald zamiloval do ženy obyčejného původu. Sňatek s ní, dnešní královnou Sonjou, jeho otec povolil až po 9 letech vztahu, po Haraldově výhrušce, že raději zůstane celý život svobodný. Na trůn nastoupil Harald jako oficiálně 5. toho jména v roce 1991 po smrti svého otce. U Norů byl po celou dobu vlády velmi oblíbený, oceňovali jeho humor i vážné projevy v dobách krize. Jedním z takových byl projev po teroristickém útoku na ostrově Utøya, kde v roce 2011 útočník zastřelil 69 lidí.
2: Právě v těžkých dobách se ukáže síla, jednota a odvaha norského lidu. Za svými hodnotami si stojíme. Věřím, že svoboda je silnější než strach. Věřím v norskou demokracii a společnost. Věřím v naši schopnost žít svobodně a bezpečně ve vlastní zemi.
1: Král Harald byl také po celý život velkým sportovcem. K tomu ho částečně inspiroval jeho otec Olaf V., který byl vynikající lyžař, skokan na lyžích a jachtař. Právě poslední ze sportů jachting byl pro prince Haralda tím nejdůležitějším. Norsko v tomto sportu třikrát reprezentoval na olympijských hrách a i později sbíral medaile na světovém šampionátu. V plachtění mu zůstalo jako koníček po celý život.
2: Jak si asi dokážete představit, moje postavení je velmi privilegované. Ale větru tomu je jedno, na koho fouká. Takže pokud se vám daří v jachtingu, je to dobré znamení. Nezáleží na tom, kdo jste, ale jestli vše děláte dobře. A to se mi na jachtingu líbí.
1: V posledních letech krále Haralda kvůli zdravotním problémům zastupoval jediný syn, korunní princ Hákon. Ten také nyní nastoupí na norský trůn. Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál vyráží opět za vámi.
1: Tentokrát se stříbrné mobilní studio Airstream zastaví o víkendu na soundtrack festivalu v Poděbradech.
0: Přijďte se podívat na hosty moderátorky Zuzany Burešové a staňte se tak součástí našeho živého vysílání.
1: Soundtrack festival na Radiožurnálu.
0: Vysíláme v pátek od 20 hodin do půlnoci
1: a v sobotu dopoledne od 10 hodin, kdy bude hostem Libora Boučka hudebník Ondřej Brzo Bohatý.
0: Soundtrack festival na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Caušilisová a zprávy.
3: Některé soudy opět nemají dostatek peněz na provoz. Odsouzený válečný zločinec Mladič bude mít v Srbsku státní pohřeb. Sobotní zápas fotbalové ligy mezi Bohemians a Mladou Boleslaví je odložený. Dálnice D8 z Ústí do Prahy je u Doksan na 38. kilometru stále neprůjezdná. A zatím je většinou polojasno až oblačno. Odpoledne oblačnosti přibyde a místy se přidají přehánky a bouřky. Teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Některé soudy letos opět nemají dost peněz na provoz. Problém je podle nich dlouhodobý. Nedostatek financí hlásí třeba krajské soudy v Brně a taky v Ostravě. Podle místopředsedy sněmovního ústavně právního výboru Karla Haase z opoziční ODS je na místě debata o zrušení vrchních soudů.
4: Ono by to opravdu vyžadovalo to, že bychom museli sáhnout do procesních kodexů, do ustanovení o působnosti jednotlivých stupňů soudní soustavy a přerozdělit to tak, abychom, když máme třístupňové řízení, tak abychom měli pouhou třístupňovou soustavu.
3: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu pro soudy více peněz než loni a je připravena i rezerva. Na rok 2028 chystá taky reformu soudní mapy, ta by ale měla rušit některé menší soudy. České ekonomice se letos mezi březnem a červnem dařilo. Podle Českého statistického úřadu rostla o 1,9%. Statistici tak mírně snížili svůj odhad z července, kdy předpovídali 2% růst. Na růst měli pozitivní vliv hlavně vyšší výdaje domácností i firemní investice. Odsouzený válečný zločinec a někdejší velitel vojsk bosenských Srbů Ratko Mladič bude pohřbený s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Podle agentury AFP to řekl srbský ministr spravedlnosti. O místě pohřbení rozhodnou pozůstalí. Mladič zemřel včera ve vězení v nizozemském Hágu. Bylo mu 84 let. Odpykával si doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil během války v Bosně v 90. letech. Vinaři na jihu Moravy začali sklízet úrodu. Výnosy letos vinaři očekávají nižší, hlavně kvůli suchu. Na některých vinicích počítají se ztrátami v desítkách procent. Pokračuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maďerič.
5: Už ty první odhady nebo výnosy těch kolegů, kteří sbírali na vinicích, kde ta závlaha možná nebyla, tak naznačují, že nejenom teda výnosy, ale taky i výlisnost jsou někde na polovině toho, co jsme zvyklí.
6: Sport. Kanoistu Martina Fuchsu odpoledne čeká na mistrovství světa finále na kilometrové trati olympijský vítěz z Paříže. Už prošel na šampionátu i do finále na poloviční vzdálenosti. A před pár minutami ho zkusil napodobit na kilometru kajakář Tomáš Sobíšek. Další podrobnosti přidá přímo z Poznani reportér František Kuna.
7: Sobíškovi se to ale nepovedlo a pojede finále B po pátém místě v jeho semifinálové jízdě mezi kajakářkami Barbora Betlachová, byla na pětistovce pátá také a pojede i ona finále B. Do finále A postoupila Denisa Řáhová mezi kanoistkami na 500 metrové trati a Barboru Betlachovou čeká dnes odpoledne po 15:30 také finále na kilometru mezi kajakářkami. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
6: Původně sobotní zápas fotbalové šance ligy mezi Bohemians a Mladou Boleslaví se bude hrát v náhradním termínu. Kádr hostů totiž zasáhlo hromadné infekční onemocnění. O odložení informovala Ligová fotbalová asociace. Nový termín duelu zatím není známý.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A D8 z Ústí do Prahy před Doksany na 38. kilometru opět průjezdná. A to alespoň levým pruhem. Situaci potvrzuje i Národní dopravní informační centrum. Ukončený je i odklon dopravy na exitu 45 Litoměřice. Před ním ale stále kolona přibližně na 10 minut ze 48. kilometru. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z letiště, kde jedničce čekejte zdržení z úrovně z Ličína přibližně z 23. kilometru. Brzdí se i na konci pětky před Prahou u Rudné. Příčinou byla teď už vyřešená nehoda na okruhu u Ořechu na 18,5 kilometru. Zhruba půl hodiny tam blokovali levý pruh, následky střetu dvou osobních aut teď už jsou pryč. Průjezdné opět oba pruhy a kolona se dává do pohybu. Na D1 z Prahy do Brna kamiony v dlouhé nesouvislé řadě, aktuálně za Domašovem kilometr 173. Mezi Ostrovačicemi a Kývalkou jako tradičně zpomalují i osobní auta v levém pruhu. A ještě se podíváme na silnici 23 na trasu Stelče do Jindřichova Hradce. Po ranní větší nehodě nákladního vozidla ho právě teď vyprošťují před Jarošovem. Pokračuje, jak jsem říkala, vyprošťování, jede se Kyvadlově a kolony přetrvávají v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
9: Jedu vlakem Českých drah.
0: Počasí.
3: Většinou je oblačno až polojasno, odpoledne od západu oblačnosti přibude a postupně se přidají přehánky, místy i vydatnější bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů a na západě Čech naměříme kolem 26. Tolik zprávy. Teď už posloucháte, co se děje se světem a slovo má Jan Pokorný.
11: Dobrý den, 11 hodin a 6 minut je 28. srpna 2026. Před půl rokem začala válka Spojených států a Izraele s Iránem. Tento řečeno slovy Donalda Trumpa malý výlet trvá už tedy 6 měsíců. Donald Trump místo slov o rychlém konci teď mluví o tom, že na návrat Iránců k vyjednávacímu stolu nespěchá. To píše dnes agentura AP. I tohle si připomeneme v dalším vydání rozhovoru Co se děje se světem. U mikrofonu je Vlastislav Bříza, expert na bezpečnostní témata a mezinárodní vztahy působí na Karlově univerzitě. Dobrý den.
12: Dobrý den i vám.
1: Co se děje se světem?
0: Události končícího týdne v kontextu.
11: Ten konflikt s Iránem skončí někdy?
12: Určitě, každý konflikt někdy skončí. Je ovšem otázka, kdy. Vzpomeňte na Afghánistán, trval 20 let, takže je pravda, že to nemusí být zítra. Nicméně já doufám, že to nebude konflikt, který se bude táhnout tak dlouho, jak ten Afghánistán. Teď jsme v určitém mezidobí, protože ta situace z hlediska Spojených států není jednoduchá díky nadcházejícím volbám, které budou na začátku listopadu. Takže to omezuje manévrovací prostředí administrativy prezidenta Trumpa. Ona se do velké míry bojí toho, že když ten konflikt opět rozjede natvrdo, naplno, rozumějte vojensky, tak se to podepíše, a to negativně, do výsledku těch midterms, které čekají Spojené státy, jak jsem říkal, na začátku listopadu. Takže proto zvolila ten plán B, tu taktiku ekonomických
11: sankcí
12: a vlastně drtivého tlaku na iránskou teokratickou diktaturu, která vlastně se ukázala účelná, ale bohužel Spojené státy od ní ustoupily. To je přesně druhý pokus. Ten první pokus nadešel relativně rozumně, nicméně byl přerušen o ní memorandem, které nebylo plněno a vlastně vyšlo vniveč. To znamená, teď je to vlastně ta ekonomická blokáda Iránu 2.0.
11: Co je tedy pro ukončení tohohle konfliktu klíčové?
12: Klíčové je, aby Irán ustoupil alespoň v těch základních principech svého jaderného programu. To znamená, aby se zavázal k tomu, že nebude vlastnit a vyvíjet jadernou zbraň. To si myslím, že je vlastně zásadní otázka, na které teď stojí a padá další směr vyjednávání.
11: Může Irán zachovat pozici nikdy neustoupím, nikdy?
12: Teoreticky ano, ale potom je přesně potřeba vytrvat v tom smyslu, co jsme zmínili, ekonomické blokády Iránu. Zatlačit ho do situace, kdy opravdu ropné vrty, ne že budou vysychat, ale budou muset být utlumeny tak, že následně nebudou moct být spuštěny. To není jako kohoutek u vody. Otevřete kohoutek, zavřete kohoutek, abyste ho mohl za dva dny znovu otevřít. Když uškrtíte vrt, respektive zastavíte jeho těžbu, tak není jednoduché ten vrt znovu otevřít. Někdy to nejde vůbec a někdy za obrovských nákladů. A to je přesně to, že v té první části Spojené státy cukly ještě předtím, než to musel Irán řešit. Tak teď jde o to vytrvat, aby Irán byl i ekonomicky poražen a potom byl ochoten jednat k nějakým ústupkům.
11: Jenže je tady ta účinná páka v podobě Hormuzského průlivu. viděno optikou Iránu tedy, který je klíčový pro přepravu ropy a plynu, Trump opakuje, že průliv je otevřen, jenže jim proplouvá mnohem, ale mnohem méně lodí než před půl rokem.
12: K tomu nemám co dodat, to je přesně ta zásadní vyjednávací páka Iránu. Držet svět v tom ekonomickém šachu ve smyslu neprůchodnosti Hormuzského průlivu a tím pádem zablokování klíčových komodit pro světovou ekonomiku a držet ceny nejenom ropy, zemního plynu, z těch navazujících komodit, ale i dalších nahoře. Takže to je ta hlavní páka, to je ten hlavní trumf Iránu. No a teď jde o to, aby obě strany našly nějaké východisko, které prostě povede k míru, který bude akceptovatelný pro obě strany.
11: Posloucháte rozhovor Co se děje se světem, u mikrofonu je Vlastislav Bříza.
0: Co se děje se světem?
11: A teď se podívejme na to, co plní už několik dní titulní stránky novin, pokud tedy ještě noviny vycházejí, anebo homepage zpravodajských serverů. Šéf ruské civilní rozvědky Sergej Naryškin včera potvrdil, že se v Moskvě setkal s šéfem americké ústřední zpravodajské služby Johnem Radcliffem. Když se takoví dva muži sejdou, o čem to svědčí?
12: No, svědčí to o tom, že pořád naštěstí je zachován přímý diskrétní kanál mezi státy tohoto významu, i když vztahy jsou špatné. To znamená, to je na první pohled vlastně dobrá zpráva. Dále to svědčí o tom, že ta schůzka je důležitá. Když se podíváte zpátky do historie, tak naposledy šéf CIA navštívil Moskvu před 5 lety, prakticky byl to listopad 2021. A přijel tam ne s čistým pozdravem od tehdejšího prezidenta, ale přijel tam s tím, že zpravodajské služby ví, co Moskva může chystat a chce je předtím varovat. Rozumějte, před invazí na Ukrajinu. To sice nezabralo, ale vidíte ten význam té schůzky. Následně, byť ne v Moskvě, se šéf CIA Burns setkal se svým ruským protějškem v Ankaře prakticky rok na to, to znamená v listopadu 22, a opět to téma schůzky. Varovat Rusko před použitím taktických jaderných zbraní, že by to zůstalo na západě, především ve Spojených státech, ne bez odpovědi. Spojené státy by mohutně odpověděly jakýmsi konvenčním útokem. Takže jsou ta poselství vždy mimořádně důležitá. Co je ještě důležité? Osoba Radcliffe jako takového, on je blízký spojenec Donalda Trumpa a to je podstatné proto, že ruská strana ví, že má mandát, a že i to, co mu řekne ruská strana, se brzy dostane k prezidentu Trumpovi. To znamená, není to žádný náměstek. Je to prostě decision maker, respektive prodloužená ruka decision makera Donalda Trumpa. Takže jeho rozhodnutí, jeho zprávy mají potřebnou důležitost a vážnost.
11: A pro co je to tedy vlastně za muže, tento John Radcliffe?
12: On je bývalý kongresmen, tuším, že je z Texasu. On svého času byl dokonce šéfem Národního zpravodajství. To je důležitá zpráva, protože to bylo za prvního úřadování prezidenta Trumpa. Dnes je šéfem CIA, ale v minulosti, v historii, se nikdy nestalo, že by šéf CIA předtím byl i na pozici šéfa Národního zpravodajství. A vysvětlím, co to je. To je jakási koordinační platforma, která je nade všemi zpravodajskými službami. Ona koordinuje všechny zpravodajské služby, protože oni vedle sebe fungují paralelně. Řeknu příklad třeba CIA, určitě znají posluchači, nebo FBI. A vy musíte mít někoho nad tím, kdo to koordinuje, aby prostě nebyly paralelně vedle sebe a lidově řečeno, levá ruka by nevěděla, co dělá pravá. Takže to byla důležitá funkce a on je vlastně první v dějinách, který obě funkce zastával, respektive zastává. Takže je to důležitá osoba. Je považován za jestřába, je velmi protiíránský, je velmi protičínský a s Ruskem má, já bych řekl, ambivalentní vztah. On je protiruský, ale zároveň uznává určité ruské mocenské ambice. Takže je to tak, že je i schopen komunikovat právě s Moskvou. To byl ostatně i ten důvod, proč tam jel. Ale co může posluchače zajímat, ta spektakulárnost té cesty. On přiletěl jedním relativně malým nenápadným letadlem do Rigy, do Lotyšska, aby tam přesedlal do obřího strategického vojenského transportního letounu čtyřmotorového C-17. Protože sebou veze tým, logistiku, speciální auta, ale to je opravdu obří mašina, obří stroj. Takže i ta sama o sobě, ta cesta je spektakulární.
11: No a když se tedy ještě jednou vrátíme do historie těchto setkání, tak vždycky to bylo kvůli něčemu, troufneme si říct, vážnému, protože zpravodajské služby měly tedy nějaké interní informace z ruské strany. Teď byly ty informace tedy takové, jak se objevuje v médiích, že by Rusko mohlo hrozit nějakým, ale asi omezeným jaderným útokem, anebo nějakým útokem konvenčními zbraněmi třeba na Pobaltí?
12: Pojďme oddělit fakta od domněnek. Faktem je, že tam byl. Faktem je, že tam letěl spektakulárně obrovským strategickým transportním letadlem. Faktem je, že naposledy v Moskvě byl jeho předchůdce před 5 lety. Faktem je, že vždy, když se setkali buď v Moskvě, nebo jak jsem říkal v Ankaře, řešili zásadní témata. Varování před invazí, varování před použitím taktických jaderných zbraní. To jsou fakta. Domněnky, které jsou ale relativně podložené, otiskla je seriózní jak západoevropská, tak americká média, jsou vlastně toho charakteru, že americké zpravodajské služby získaly informace, že Rusko by mohlo na podzim spustit další vlnu mobilizace. Zároveň získaly informace, že se zintenzivňuje diskuze uvnitř moskevských kremelských kruhů, že Rusko by bylo za určitých okolností ochotno otestovat připravenost, soudržnost NATO na východním křídle někde v Pobaltí nějakým omezeným útokem. No a to už máte důvod. Takže to mohl být důvod, to poselství, my to víme, že něco chystáte, nedělejte to, protože Spojené státy nestojí stranou. A teď já řeknu důvod, proč ta Moskva se to mohla dovnívat. Moskva mohla dojít k závěru, že Američané jsou mocensky oslabeni. A teď navazuji na vaši první otázku. V Iránu se jim tolik nedaří. Půl roku tam bojují, sice dosáhli, a to je ostatně moje charakteristika Iránu, velkého taktického vojenského vítězství, ale nedosáhli strategického vítězství. To je přesně ten rozdíl. A Moskva to vidí. Takže Američané přijeli dát signál. Podívejte se, my jsme světová supervelmoc, dále zůstáváme, nerezignujeme na naše závazky uvnitř NATO, uvnitř Evropy. Kdybyste něco takového zkusili, my nejsme angažováni natolik Iránem, aby jsme se do té války nezapojili, případně do toho konfliktu v Evropě. Takže to je jedna možnost. Další možnost, a to bylo i potvrzeno, že jednali o Iránu, protože Rusko je blízkým spojencem Iránu. No a konečně třetí možnost, ta je nejvíce spekulativní, protože jednání mezi Ruskem a Ukrajinou uvízly na mrtvém bodě. Ani Vitkov, ani Kušner, nikdo nepomohl. Takže ten, i tento kanál může být otevřen do budoucna. Podívejte se, jsme připraveni, můžeme jednat opět o obnovení jako prostředníci mírových vztahů, respektive, pardon, konce války mezi Ruskem a Ukrajinou.
11: On se k tomu vyjádřil i Kreml, který včera odmítl jako poplašné zprávy amerických médií, že by Rusko mohlo zaútočit na některý členský stát NATO a že účelem návštěvy Johna Radcliffa v Rusku tento týden bylo varovat Moskvu před takovým krokem. Americký prezident Trump pak v rozhovoru řekl, že si nemyslí, že Rusko na nějakou alianční zemi zaútočí. Jakou vypovídací hodnotu mají slova, že si to nemyslí?
12: No, vidíte ten rozdíl? Já myslím, že ta niance je podstatná. Kdyby řekl, že ví, že Rusko na žádnou zemi nezaútočí, no tak je to absolutní věta, absolutní fráze, jistota. Ale tady znamená, že si nemyslí, takže tam určitý stupeň nejistoty je. Proto ostatně ta cesta, to znamená varovat, že sice si to nemyslíme, ale kdyby vás to mělo napadnout, my jsme připraveni. Mimochodem, jak jsem zmínil tu první větu na začátku této otázky, že je podstatné, že i když nemáte dobré vztahy, zachováváte informační kanály na takovéto úrovni, tak já to řeknu jinak. Někdy není důležitější, když si dva přátelé zavolají, ale někdy je důležitější, když si volají dva nepřátelé a vy máte jistotu, že ten druhý ten telefon zvedne. Tak to je ten, to je přesně ten případ, že ať je to, jak to je, tak vztahy mezi šéfy těchto mocných zpravodajských služeb jsou na takové úrovni, že i když jsou geopolitičtí nepřátelé, tak si přesto ten telefon zvednou a jsou schopni se navštívit a konstruktivně hovořit.
11: A kromě jiného to znamená, a je to asi očekávatelné, že americká strana má informace z vnitřku Kremlu.
12: Bezesporu, i to je ten další signál. Nerezignovali jsme na pozici světové supervelmoci.
11: Máme tam někde nějakého špiona?
12: Určitě to nebylo takto explicitně řečeno. Oni by navíc neřekli špiona, ale krtka. Nicméně, ano, i to může být samozřejmě nechtěné poselství.
11: Co by ale tímhle krokem, kdyby se k tomu Rusko mělo odhodlávat, tahle země riskovala?
12: Riskovala by hodně. Když se nad tím zamyslíme, tak Rusko by samozřejmě mohlo, a my to vidíme dnes a denně, testovat soudržnost a připravenost NATO, plus ochotu členských států NATO se bránit. Cílem Ruska je rozložit NATO, zpochybnit závazky NATO. Toto, tento omezený útok, jakoukoliv formou, my nevíme jakou, by mohl znamenat, že přesně v praxi spustí ten test. Určitě v Kremlu, a to je potvrzeno, jsou mocenské struktury, které by to uvítaly v tom smyslu, že si říkají, a ono to má racionální opodstatnění. V tuto chvíli Evropa je ještě pořád slabá, začala zbrojit, ale ještě není tak silná, jako bude za 5 let. A druhý důvod, v Bílém domě sedí Donald Trump. Ten prezident je vysoce nepredikovatelný, nevyspytatelný, no a může se stát, že spojencům v Evropě nepomůže. Takže když to zkusit, tak teď, za 5 let už bude pozdě. To může být jeden z racionálních argumentů, proč to zkusit. Kdyby to vyšlo, já ještě odpovím na to, na co jste se neptal. Omlouvám se, pane Pokorný. Kdyby to vyšlo, no tak je to strategické vítězství Ruska. Protože by nezareagovalo na to dohromady. Bylo by to pouze lokální reakce třeba Rigi, Tallinu nebo Vilniusu. A to by přesně znamenalo to, co Rusko chce rozklížit na to. Zpochybnit to, že má smysl kvůli malému Tallinu riskovat třetí světovou válku. To je přesně, co by Rusko chtělo. Takže to by bylo jeho strategické vítězství. A pak je to riziko. A to riziko, to je na co se ptáte, to zcela převažuje. A jsem přesvědčen o tom, že by to Rusku prostě nevyšlo. Díky vstupu Finska a Švédska do NATO, to znamená severního křídla, do toho silného a jasně odhodlaného Polska, k tomu Pobaltí máme takovou vojenskou sílu a odhodlanost, že v případě podobného testování by tyto státy z mého úhlu pohledu nepochybně zasáhly. V tu chvíli, i kdyby někdo pochyboval tady v Praze, tak by to strhlo všechny ostatní a vstoupili by do toho. A to by bylo obrovský problém a prohla pro Rusko, protože najednou by se jim zbortil ta tužba jako domeček z karet. A důsledek, ne, že bychom se bavili o tom, zdali někdy Česká republika či jiný stát zvedne výdaje na obranu z 2 na 2,1, 2,2%, ale příští rok by nepochybně většina států řešila, kdy dosáhneme 5%. Ne během 10 let, ale během 10 měsíců nebo 20 měsíců, protože v tu chvíli bychom viděli už reálnou hrozbu, která by se mohla týkat i nás.
11: Říká Vlastislav Bříza.
0: Co se děje se světem?
11: Mluvil jste, pane Břízo, o tom, že Evropa začala zbrojit pozdě a když se podíváme na poslední informace, tak třeba švýcarská armáda bude mít od příštího roku dronový prapor určený pro průzkumné, obranné a operační účely. Je to nějaká samostatná iniciativa Švýcarské federace anebo součást společného evropského postupu, jakkoliv Švýcarsko není v Evropské unii ani v NATO?
12: Hezké téma, na tom krásně ilustrujeme, jako opravdu ten pořad bereme komplexně, protože Švýcarsko jsme nikdy tady neřešili maximálně ekonomicky z hlediska vlivu na bankovní systém světový. A to je velké specifikum a myslím si, že to opravdu si zaslouží těch pár minut našeho rozhovoru. Samo o sobě to, že Švýcaři teď budou dávat důraz dronům, není asi nic nového. To si myslím, že v tuto chvíli vidí všichni. Je to vlastně ocenění toho, jak tento bojový prostředek je schopný měnit povahu válčiště, povahu moderní války. Ta hlavní zpráva je, že Švýcarsko tím vlastně poskytuje institucionální základnu nové kategorie vojska. To znamená, že drony budou povýšeny, nechci říct úplně na samostatný druh armády, ale minimálně budou povýšeny nad běžnou úroveň kategorizace zbraní. Takže je to důležitá zásadní zpráva z tohoto úhlu pohledu. Když se bavíme o Švýcarsku, ono to v mnozích obyvatelích České republiky, ale i jiných států může evokovat, že to je vlastně neutrální stát, který vlastně nemusí moc řešit, nemusí řešit armádu, nemusí řešit nic a vlastně si tam krásně žijí. Ale pozor.
11: On je neutrální. Ale...
12: Ano, máte pravdu, ale on je, tak bych to charakterizoval jako Švýcarsko má takzvanou ozbrojenou neutralitu. Pozor, Švýcarsko, ale i Rakousko, když jsme u toho, má povinnou vojenskou službu. Když tady někdo hovoří neutralita, to je pohoda, cigárko, šampaňské, nic neřešíme. Povinná vojenská služba, jak v Rakousku, tak ve Švýcarsku. Vůbec ne krátká, že by byla několik dnů či týdnů, opravdu jakoby je navíc ve Švýcarsku systémová. Máte nejdřív klasickou povinnou vojenskou službu, potom se opakuje v několika týdenních cvičeních. A co je zajímavost, myslím pro posluchače zajímavá a zásadní, Švýcarsko stojí na třech bezpečnostních pilířích. Mobilizovaný občan, zbraň a kryt. Já to vysvětlím. Mobilizovaného občana jsme si teď vysvětlili. Povinná vojenská služba, opakovaná, každý je připraven bránit vlast. A teď ta zbraň. Každý si z toho povinného cvičení domů odnese útočnou pušku. A teď ještě vysvětlím důležité niance. Nejenom, že má doma útočnou pušku, ale on v době, kdy je odváděn, respektive po povinné vojenské službě a mezi dobí těch opakovaných služeb, on jí má dokonce v režimu samopalu, to znamená opakované falby. Když skončí ten poslední režim opakovaného výcviku, tak si ji může odkoupit, což drtivá většina dělá, a švýcarská armáda z ní udělá samorabějící pušku. To znamená, ona jenom omezí tu automatickou dávku, jak by řekl v tankovém proporu, a možná i rychleji, a stane se z ní samorabějící, takže musíte samozřejmě obnovovat postupně ty dávky. Nejsou to dávky, je to samonabíjecí puška. Takže vidíte, že i to je důležitý atribut té neutrality. A to poslední kryt, proč jsem to zmínil? Já nechci říct, že to je jediný stát na světě, protože bych mohl být usvědčen zle, že to nechci, ale rozhodně to je jeden z mála států na světě, kde počet adekvátních krytů, to znamená nejenom nějaký sklep, ale většinou železobetonová konstrukce, je tam odvětrávání, tak se rovná počtu obyvatel. Švýcarsko je schopno do svých opravdu krytů schovat 9 milionů obyvatel. Takže vidíte, že to je opravdu ozbrojená neutralita. Není to ta představa pohoda, klídek, tabáček, ale opravdu každý občan je zapojen.
11: Jakkoliv je Švýcarsko díky bankám bohatou zemí, tak takováhle podoba neutrality asi leze do peněz.
12: No, možná právě proto je tak ozbrojené, protože ostatní ví, že by si tam mohli něco vzít. Takže možná právě proto si tolik chce Švýcarsko chránit. A nezapomínejme na poslední prvek, aby jsme nebyli nařknuti, musíme objektivně i říct geografie. Víte, když máte Alpy, tak je to, nechci říct nepoměrně jednodušší, ale ten terén vám dává daleko větší možnosti obrany. A vy vysíláte signál, že jakýkoliv útočník, který vás napadne, tak utrpí takové ztráty, které budou neakceptovatelné.
11: Ještě jsem s vámi chtěl probrat takovou zdánlivou drobnost, že Donald Trump včera podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero. Ta změna začne podle něj platit okamžitě. Připomeňme, že tohle jezero leží na hranicích kanadské provincie Ontario amerického státu New York. Řekněme, že ta hranice vede od Niagarských vodopádů přes polovinu toho jezera směrem na severo-východ. Co tím Donald Trump říká? Je to jenom pokračování té celní války s Kanadou?
12: Vy jste řekl na závěr, to je ten bezprostřední důvod. Spojené státy teď znovu zavedly 50% clo na určité komodity. Kanada reagovala recipročně, což Donald Trump nečekal, takže proto běsní. Jenom fakta, než to odlehčím, protože si myslím, že to zaslouží odlehčení. Spojené státy a federální vláda opravdu může přejmenovat nějakou geografickou záležitost typu jezera.
11: Nebo Mexického zálivu.
12: Přesně tak, to je pravda. Nicméně mezinárodně to nařídit nemůže, takže Kanada se s tím určitě nebude řídit. Mimochodem, on bude mít problém i uvnitř Spojených států, protože čelní představitelé státu New York například konstatovali, že se tím také řídit nebudou. Takže je to vlastně, já bych řekl, takový trucpodnik. Ono totiž na první pohled se může jevit, že to je trucpodnik vůči Kanadě, ale v tomto případě se bojím, že Donald Trump nedostudoval fakta. Jezero Ontario se nemenuje podle Kanady. Ontario je starý indiánský název, který byl ještě před Kanadou nebo Spojenými státy. Ale já si to, můžu to odlehčit nakonec. Vlastně? Víte, na co už jenom teď čekám? Protože Donald Trump přejmenoval záliv, přejmenoval jezero. Teď předpokládám, že už nás čeká jenom oceán. Takže já bych čekal, že Atlantik, ve chvíli, kdy bude podepsána nějaká nová významná zbrojní zakázka do nějaké evropské země, tak součástí toho Donald Trump oznámí přejmenování Atlantiku na americký nebo Trumpův oceán. Teď jsem to nadlehčil, ale vidíte opravdu, takže záliv, jezero, takže chybí už jenom oceán.
11: Vlastislav Bříza, díky za rozhovor, hezký den.
12: Moc díky, krásný víkend všem posluchačům.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Policisté budou na poslední prázdninový víkend posilovat hlídky. Kvůli návratům lidí z dovolených a výletů čekají silnější provoz. Lidé by měli podle policie a BESIPu řídit opatrně a nepospíchat. Měli by se plně věnovat řízení a nebýt na telefonu. Samosprávy nakládají neefektivně se svými úsporami. Města, obce a kraje nechávají často peníze na běžných účtech, kde se nezhodnotí. Česká národní banka nabízí pro samosprávy výhodnější účet s termínovaným vkladem. Využívá ho ale jen necelých 7% z nich. Překážkou je podle Svazu měst a obcí byrokracie. Ruské noční útoky zabily nejméně 2 lidi v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Informoval o tom šéf tamní správy Oleksandr Hanža. Rusové podle něj zaútočili více než 10krát na 2 okresy. Útoky poškodily několik obytných domů a auto. V okrese Nikopol pak zasáhli supermarket a správní středisko. Na středověkém Helštíně na Přerovsku dnes začíná světové setkání uměleckých kovářů. Na 600 mistrů černého řemesla přiveze na hrad své exponáty. Návštěvníkům předvedou svou zručnost na třetím nádvoří. Vystavená díla bude hodnotit odborná porota. Sport. Moderní pětibojař Matěj Lukeš postoupil do finále mistrovství světa. Obhájce bronzové medaile v čínském městě Kuejiang ovládl semifinálovou skupinu. V šermu byl druhý, v plavání třetí a na překážkové dráze pátý. V závěrečném běhu pak Lukeš o 2 sekundy předstihl Egypťana Aškara. 15. Matouš Tuma mezi elitu neprošel. Semifinálový závod ještě čeká Marka Griče.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Situace na D8 u Lovosic a kamiony na D1 za Domašovem. Na D8 směrem z Ústí do Prahy před Doksany na 38. kilometru už se po požáru nákladního vozidla projíždí levým pruhem. V pravém stojí vyhořelé torzo. Místo je zřetelně označené. Kolona už se téměř celá rozjela od sjezdu na Lovosice ze 48. kilometru. Ještě na chvíli zpomalují kamiony. U Lovosic aktuálně mnohem větší potíže v opačném směru, tedy z Prahy do Ústí. Těsně před exitem 48 v omezení se v levém pruhu srazila 3 osobní auta, na místo dorazili i hasiči, s opatrností se dá projet pouze pravým. Kolona od sjezdu na Lovosice ze 45. kilometru je na 10 až 15 minut. D1 z Prahy do Brna a trvající velmi silný transitní provoz za Domašovem, nákladní soupravy brzdí do zastavení okolo stého 73. kilometru, osobní auta pak až u Ostrovačic na stém 78. D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy totálně ucpaná od Modřic ze 4. kilometru. Příčinou až půlhodinového zdržení je rozměrná překážka na 1. kilometru, a to podvalník s bagrem. A v Praze nehoda ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov, kolona z konce Barandovského mostu na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Většinou je oblačno až polojasno, odpoledne od západu oblačnosti přibyde a postupně se přidají přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: No i nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu, kroupy o velikosti přes 2 cm a přívalový déšť zasáhnou dnes odpoledne a večer část Čech. V dalších regionech na většině území Česka se dnes a v noci na sobotu taky objeví silné bouřky a přívalové deště. Počítejte s tím, my to počasí pro vás samozřejmě sledujeme velmi podrobně a aktualizujeme i ve vysílání Radiožurnálu. Teď jsou 4 minuty po půl dvanácté. Dobré dopoledne.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

28. srpna, tady je dopolední radiožurnál, no a pokud jste si dnes ráno přivstali, mohli jste na obloze pozorovat fascinující astronomický jev, tedy zatmění měsíce. Na rozdíl od nedávného zatmění slunce to šlo i bez pomůcek, ale nesměli výhled zakrývat pochopitelně mraky. Jak takové pozorování vypadalo na Plzeňsku, uslyšíte ještě za chvíli.

0: Nedlouho po zatmění slunce si obloha v Česku připravila další zajímavou podívanou. Brzy ráno bylo možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Zemský stín zakryl až 93% jeho průměru. K tomuto jevu dochází, když se Země dostane mezi slunce a měsíc. Kvůli sklonu jeho dráhy nastává jen několikrát do roka. Zatmění pozorovali lidé i na hvězdárně v západních Čechách, konkrétně v Plzni.
1: Pojďte se podívat, teď je to jak daleko hledu těch očima, že je to opravdu stín Země. Takže teď je tam příležitost, kde opravdu to zatmění poprvé vidíme.
2: Komentuje na hvězdárně v Plzni Lukáš Winkler.
1: Máme tady takový velký zrcadlový dalekohled, ale bez dalekohledu je ten pohled možná lepší, protože tam toho světla nám přijde míň do toho oka. Takže zatmění měsíce má výhodu, že se dá na něj podívat očima bez naprosto jakýkoliv pomůcky.
2: Na pozorování se svojí dcerou přišla paní Zuzana.
3: Jsme tady úplně poprvé a je to díky tomu, že dcera přišla o zatmění slunce, protože byla u babičky a tam to nepozorovali, tak chtěla vidět aspoň zatmění měsíce. Tak proto jsme přišli.
2: Tak jste si přivstali.
3: Ano, ano, ano.
2: A v kolik jste vstávali?
3: Půl čtvrté.
1: Ten spodek je ukousnutý. No, jako je teďko těžký říct, jestli je měsíc ukousnutý díky zatmění nebo díky mraku, jo, ale já to asi bude díky zatmění, jo.
2: A to je teda z té levé strany?
1: Pouhýma očima z levé strany, daleko let převracíme to naopak.
2: Na pozorování částečného zatmění měsíce přišla i 9letá Klárka. Tak jaký je to pro tebe zážitek?
4: Takový, že to vidím poprvé, takže je dobrý.
2: Kvůli velkému množství mraků hvězdáři pozorování předčasně ukončili, potvrzuje znovu Lukáš Winkler.
1: Pozorování bylo hodně narušeno oblačností, bylo tam krátké okno, kdy to zatmění vidět bylo někdy okolo 4:45, ale samozřejmě viděl jsem už hezčí díky tomu, že počasí spolupracovalo víc než dnes.
2: Další, tentokrát úplné zatmění měsíce, bude možné pozorovat v Česku na Silvestra 2028. Z Plzně Martina Klímová, Radiožurnál.

cinkne nebo necinkne. Česká výprava rychlostních kanoistů může dnes na mistrovství světa vyhlížet v Polsku první medaili. Nejen o Martinu Fuchsovi budu mluvit za chvíli přímo od kanálu na jezeře Malta, nedaleko centra Poznaně, s naším sportovním reportérem Františkem Kunou. Teď je minuta po 3:15 v dopoledním radiožurnálu, ještě předtím Alex Warren.

0: Dnes odpoledne se pojede na mistrovství světa v rychlostní kanoistice poprvé u medaile a týkat se to bude i dvou českých lodí. U kanálu je na komentátorské pozici Radiožurnálu sportovní reportér František Kuna. Františku, zdravíme tě.
1: Hezké dopoledne z Poznaně.
0: Česko má na šampionátu dva úřadující olympijské vítěze. Kdo pojede dnes?
1: Dnes pojede Martin Fuchsa, kanoista. Kajakář Josef Dostál má volno, semifinále pětistovky ho čeká během zítřejšího programu, finále pak pokud postoupí a dá se to očekávat i přes jeho zdravotní komplikace, pojede v neděli. Takže Martin Fuchsa, ten je zatím neporažený v téhle sezóně, byť postoupil velmi těsně do finále o 28 sekundy a má maximum bodů v olympijské kvalifikaci, i proto je důležitý světový šampionát. Dnes pojede finále kilometru, kde obhajuje zlatou medaili loni z Milána v 15 hodin a 25 minut. A pak ještě jeden český boj o finále, krátce po Fuchsovi, boj ve finále tedy a právě o kilometrové trati. Mluví kajakářka Barbora Betlachová.
2: Možná mě to tady dohnalo na poslední 250, ale já jsem si pořád hlídala ten postup, zároveň tam naměřovala i trenérka Segra, tak jsem tak jako věděla, že je to furt dobrý podle toho křiku, podle té intonace a tak jsem si to jakoby držela tak, abych dojela na to třetí místo.
1: Velkou radost měla Barbora Betlachová po postupu do finále A, které pojede dnes v 15 hodin a 33 minut.
0: Františku, jak se vedlo českým závodníkům v dopoledním semifinálovém programu?
1: Do finále A postoupily dvě lodě, nejprve Denisa Řáhová mezi kanoistkami na pětistovce, byla na třetím, tedy posledním postupovém místě a zvládl svoji pětistovku také Martin Fuchsa, to se dalo očekávat, byl na druhém místě a pojede finále A až tedy během dalšího programu světového šampionátu zítra. Další české lodě neuspěly v boji o postup do finále dojíst o medaile, a to Barbora Betlachová, kterou dnes čeká tedy finále kilometru, ale na pětistovce byla v semifinále pátá, pojede finále B, stejně jako stejném umístění na kilometru další kajakář Tomáš Sobíšek a také jela česká čtyřkánoje ve složení Rudolf Tettinger Hrabal Pták. Ti skončili na čtvrtém, tedy prvním nepostupovém místě a šampionát pro ně končí.
0: Z mistrovství světa v rychlostní kanoistice sportovní reportér František Kuna. Děkujeme, nashledanou.
1: Naslyšenou.

0: Věra Štechrová, ta se nevzdálila, ale přiblížila, protože přišla pozvat k poslechu polední publicistiky za čtvrt hodiny. Věro, vítej, máš slovo.
1: Dobrý den, my samozřejmě budeme informovat o situaci v Nepálu. Tam policie varovala obyvatele před novou povodní po tom, co jezero, které vzniklo po sesuvu, začalo přetékat. Já se budu ptát našeho zpravodaje, který je v Katmandu, Davida Jakše, jak v takové situaci mohou pokračovat záchranné práce a proč teď nepálská vláda tvrdí, že další záchranáře nepotřebuje. Blíží se začátek školního roku, tak se zeptáme, jak se na něj připravit, co doporučují školní psychologové a jak třeba pomoct budoucímu prvňákovi, kterému se do školy zrovna úplně nechce. No a povleklý...
0: Nohou, ze dveří. Prostě půjdeš.
1: Doufám, že dostanu sofistikovanější radu. No a po vleklých zdravotních problémech zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Bude mě zajímat, jak se mu podařilo zmodernizovat zemi a jak se s ním Norové loučí.
0: I to probereme v polední publicistice ve 12.10 po dalších hlavních zprávách. Věra Štechrová se těší a taky děkuju.
1: Naslyšenou.

0: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naší multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Nepálské záchranné týmy začíná ohrožovat voda z nově vytvořeného přetékajícího jezera. Zemřel norský král Harald V., bylo mu 89 let. Kanoista Fuxa a kajakářka Betlachová pojedou na mistrovství světa ve finále kilometru. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy popojíždí kolona. A většinou je polojasno až oblačno, odpoledne oblačnosti přibyde a místy se přidají přehánky a bouřky. Teploty až 32 stupňů. Je pátek 28. srpna. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Nepálské úřady nařídily přerušit záchranné práce v severních regionech zasažených záplavovou vlnou. Na čínsko-nepálské straně hor se začíná přelévat zaplněné jezero, které vzniklo následkem obrovských skalních sesuvů. V ohrožení jsou proto obyvatelé i záchranáři.
4: Čína upozornila Nepál, že přetékající jezero aktuálně zadržuje 2 miliony kubíků vody a další 3 miliony podle propočtů přitečou v následujících 3 dnech. Záchranáři by potřebovali dál pracovat, protože pořád pátrají i po stovkách cizinců a na to, že přijdou další posily, se nemůžou spolehnout. Nepálská vláda totiž oznámila, že další záchranné týmy ze zahraničí už nebudou potřeba. Hlavní tíhu největší záchranné akce v dějinách země nese armáda a na její zvládnutí už nasadila prakticky veškeré technické kapacity. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
2: Soud v Německu se začal zabývat více než 11 let starou tragédií letu společnosti Germanwings. 30 pozůstalých žaluje stát, který podle nich může nést odpovědnost za špatný systém prověřování posádky letadla.
5: Na palubě spoje z Barcelony do Düsseldorfu zemřelo v roce 2015 všech 150 lidí. Letadlo společnosti Germanwings tehdy navedl do skalního masivu ve francouzských Alpách mladý kopilot, který bral antidepresiva a lékaři věděli o tom, že trpí sebevražednými myšlenkami. Dosavadní soudy se týkají hlavně otázky, kdo odpovídá za to, že člověk v tak špatném zdravotním stavu směl vůbec řídit letadlo. Vrchní zemský soud v Hamu před 5 lety odmítl nároky pozůstalých vůči společnosti Lufthansa a odkázal je na státní úřad pro letectví. Soud v Braunschweigu ale v předběžném stanovisku naznačil, že ani žaloba na stát nemusí být úspěšná. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Některé soudy mají i letos nedostatek financí na zajištění provozu. Upozorňují na to třeba krajské soudy v Brně a Ostravě. O pomoc ale zatím nepožádali. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je v rozpočtu víc peněz než loni.
6: 4 měsíce před koncem roku některé soudy opět hlásí nedostatek financí. Mezi nimi i krajský soud v Ostravě, říká jeho mluvčí Igor Krajdl.
7: Situace z předchozích let se bohužel opakuje, i když díky absenci výdajů na úhradu zastavování marných exekucí není natolik tristní jako dříve.
6: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu o miliardu korun víc než loni. Na rezort se ale žádný soud zatím neobrátil.
8: Nikdo z nich aktuálně neavizuje nedostatečnost ve svém rozpočtu.
6: Tejc připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Třeba Karel Haas z opoziční ODS ale navrhuje zrušit soudy vrchní. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Lékaři totiž nedostanou včas některé vakcíny. Radiožurnálu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj za to můžou komplikace ve výrobě.
9: Výpadek se týká i dalších evropských zemí. Podle Chlípka by ale neměl narušit celou očkovací sezónu.
10: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. No na druhou stranu, my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad.
9: Chybět budou hlavně vakcíny pro děti a dospělé. Naopak seniorů by se výpadek týkat neměl. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky pozdější očkování neovlivní jeho účinnost během chřipkové sezóny.
11: Ohrožení by bylo, kdyby kvůli tomu, že ta vakcína nepřišla včas, pacienti to očkování úplně vynechali v té sezóně.
9: Proti chřipce se v Česku podle České vakcinologické společnosti nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Anna Millerová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
2: Zemřel norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Oznámil to Královský palác. Oblíbený panovník vládl Norsku přes 30 let. Před nástupem na trůn taky opakovaně reprezentoval Norsko v jachtingu.
13: Ještě jako korunní princ získal v 80. letech několik medailí na jachtingovém mistrovství světa a svou zemi reprezentoval i na několika olympijských hrách. Zemi vládl od roku 1991 a mezi Nory byl velmi populární. Důležitá byla pro Nory jeho vystoupení po živelných katastrofách nebo po teroristickém útoku na ostrově Uteja. Oblibu si získal i svou neústupností při výběru manželky. Aby se oženil s nynější královnou Sonjou, musel svého otce přesvědčit, aby mu dovolil sňatek s ženou neurozeného původu. Na norský trůn nyní nastoupí jejich syn, korunní princ Hákon, který v posledních letech Haralda V. často zastupoval. Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Prezident Spojených států Donald Trump nařídil přejmenování Ontarijského jezera na americké. Rozhodl tak uprostřed obchodního sporu mezi Washingtonem a Ottawou, kdy obě strany zavedly vzájemná 50% cla. Nařízení ukládá americkým federálním úřadům používat nový název do 30 dnů. Kanadská strana to odmítá a odkazuje na historický původ jména.
14: Changing the name of Lake Ontario to Lake America.
15: Trump řekl, že jezero přejmenovává s okamžitou platností. Kanadský premiér Mark Carney mu vzkázal, že současný název pochází z indiánského slova, které je starší než samotná provincie Ontario. Spor navazuje na kolaps obchodních jednání, po kterém Spojené státy uvalily 50% cla na kanadské zboží a Kanada oznámila odvetná opatření ve stejné hodnotě. Poslanci za demokratickou stranu v kongresu už chystají zákon, který přejmenování jezera zvrátí zpět na Ontario. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: V Česku bylo ráno možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Zemský stín zakryl až 93% jeho průměru. Zajímavý úkaz lidé viděli například na hvězdárně v Plzni.
16: Pojďte se podívat, jak je to jak dalekohledu těch očí máš.
17: Je opravdu to zatmění poprvé vidíme.
18: Komentuje na hvězdárně v Plzni Lukáš Winkler.
17: Bohužel pozorování bylo hodně narušeno oblačností a poslední záchvěvy měsíce jsme viděli v 5:30 ráno.
18: Na pozorování se svojí dcerou přišla paní Zuzana.
19: Jsme tady úplně poprvé.
18: Kolik jste vstávali?
19: V 5:30.
18: Přišla i 9letá Klárka. Tak jaký je to pro tebe zážitek?
20: Takový, že to vidím poprvé, takže je dobrý.
18: Další, tentokrát úplné zatmění měsíce bude možné pozorovat na Silvestra 2028. Z Plzně Martina Klímová, Radiožurnál.
21: Sport. Fotbalisté Plzně a Sparty už zhruba za hodinu poznají osmičku soupeřů v hlavní fázi Evropské ligy. Určí jim je los v Monaku. Oba české kluby jsou ve druhém ze 4 výkonnostních košů. Po 14. hodině se jména protivníků dozví i hráči Jablonce v konferenční lize. Severočeši ze 3. koše odhrají 6 pohárových zápasů. Česká výprava rychlostních kanoistů může mít dnes na mistrovství světa v Poznani první medaili. Favoritem na ní je kanoista Martin Fuchsa na kilometrové trati.
22: Do finále prošel Fuchsa s náskokem 28 setin sekundy na první nepostupové místo.
23: Pro vás dramatický, pro mě kontrolovaný finish.
22: Martin Fuchsa na kilometru obhajuje zlato z minulého šampionátu v Miláně. Jeho jízda začne v 15 hodin a 25 minut. V té následující bude také na kilometru, ale mezi kajakářkami bojovat Barbora Betlachová. Kromě medailí se jede i o body do olympijské kvalifikace.
24: Nechci vlastně se tím tolik svazovat, že bych si počítala opravdu každý ten bodíček.
22: České reprezentanty uslyšíte z Polska od jezera Malta v odpoledním vysílání. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
21: O medaile pojedou taky 2 české posádky na světovém šampionátu ve veslování. Na trati v Amsterdamu se krátce před 16:30 odpoledne představí dvojka bezkormidelníka Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková. O necelou hodinu později nastoupí taky dvojskyf Jakub Podrazil, Dalibor Neděla.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Dlouhá zdržení na dálnicích před Brnem. Na D2 směrem z Bratislavy ztratíte 20 minut v koloně z 6. kilometru. Na prvním výrazně blokoval provoz podvalník s bagrem. Už je pryč. Řidiči se ale snaží místo obět přes Modřice a ucpávají tak i příjezd do Brna 52. D1 z Prahy plná kamionů zpomalují před Ostrovačicemi a do zúžení u D2 se nesouvisle sunou z kilometru 180-179. D8 z Prahy do Ústí před nehodou na 48. kilometru v omezení v levém pruhu, 3 osobní auta, fronta na čtvrt hodiny od sjezdu na Litoměřice ze 45. A v Praze stále potíže ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov, kolize 2 aut, komplikovaný průjezd a kolona z konce Barandovského mostu na více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu oblačnosti přibyde a postupně se přidají přehánky, místy i vydatnější bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 32 stupňů, na západě Čech naměříme kolem 26. Tolik zprávy. A teď už publicistika s Věrou Štechrovou.
0: Jak složité jsou záchranné práce v Nepálu po bleskové povodni a proč vláda nechce přijímat do země další zahraniční záchranné týmy? Jak připravit děti po prázdninách na návrat do školy? A jak modernizoval norskou monarchii král Harald V., jehož víc než 30-letá éra na trůně se dnes uzavřela? O tom všem budeme mluvit. Záchranné práce v Nepálu po středeční povodni komplikuje hrozba sesuvů a dalších možných povodní. Jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. Nepálská policie varovala obyvatele před možnou novou povodní. Přírodní katastrofa si vyžádala stovky obětí, další stovky lidí se pohřešují. Jsou mezi nimi občané více než 30 zemí. A v nepálském Katmandu je zpravodaj Českého rozhlasu David Jakš, se kterým jsme se teď spojili. Dobrý den.
1: Přeji hezký den.
0: Davide, jaké máš informace o hrozbě další povodně, kdyby se protrhlo to přehrazení jezero, které se vytvořilo po sesuvu ledovce a skály?
1: Tak na to jezero vlastně už upozorňovali Číňané krátce po té první tragédii před 2 dny. Oni říkali, že to přetékající jezero už tehdy před 2 dny zadržovalo 1,5 milionu kubíků vody. Teď už jsou to 2 miliony kubíků a další 3 miliony podle propočtu do něj přitečou v následujících 3 dnech. Čili to je velmi alarmující informace. Záchranáři by ale potřebovali dál pracovat, protože oni pořád pátrají i po stovkách cizinců. A nemohou spoléhat na to, že přijdou další posily ze zahraničí, protože nepálská vláda dnes prohlásila, že posily záchranné týmy ze zahraničí už nejsou potřeba, že země zvládne celou tu tragédii vlastními silami.
0: Má Čína nějaký plán, co s tím nově vytvořeným jezerem, do kterého přitékají další tuny vody, udělat, aby se neprotrhlo?
1: Tak podle aktuálních informací nepálská vláda pověřila armádu, aby nahoru k té čínsko-nepálské hranici vyslala vrtulníky a chce tu situaci obhlédnout ze vzduchu, pokud možnost co nejnižší výšky, a vláda tedy čeká na aktuální informaci od armády a ještě dneska večer by měla rozhodnout, co bude dál. Každopádně ty prognózy nejsou příliš příznivé a v podstatě se naplňují ty předpovědi čínské strany.
0: Jak to tedy v tuhle chvíli vypadá se záchrannými pracemi? Pokračují anebo jsou stále přerušené?
1: No tak v podstatě dá se říct, že pokračují, ale samozřejmě ty záchranné týmy, speciálně zahraniční, nemohou ignorovat rozhodnutí nepálské vlády. Včera, když jsem sem cestoval, tak jsem vlastně ze Soulu přes Hongkong cestoval poměrně s mnohačetnou skupinou záchranářů z Jižní Koreji. Oni přistáli v Katmandu okamžitě, byli naloženi do aut a jeli nahoru do toho terénu. 2 velkokapacitní letadla s humanitární pomocí už také poslala indická armáda. Ta letadla už byla vyložena, ta pomoc byla distribuována. Takže skutečně zvedla se obrovská vlna solidarity nejen uvnitř země, ale také za hranicemi. A popravdě řečeno, Nepál dnes dopoledne na tu informaci své vlády, že už nebude potřeba zahraniční pomoc, nebo ty záchranné zahraniční týmy, to je přesnější. Ne všichni na to reagovali s pochopením. Říkali, že každá ruka, každý dolar, každé auto, každá láhev vody je teď tady velmi, velmi důležitá.
0: A vysvětlovala nepálská vláda nějak ten svůj postoj, proč má ten pocit, že další záchranáři zahraniční nejsou v zemi potřeba?
1: Ne, musím říct, že ne. Navíc ty informace, které se šíří po sociálních sítích, tak i nepálská vláda velmi podrobně, řekl bych, ne, že nějak cenzuruje, ale spíše filtruje. Nepálčané se obávají toho, aby se nezačaly šířit dezinformace, protože pochopitelně to je něco, co by tu situaci mohlo ještě zhoršit. Stále záchranáři, připomínám, že pátrají po stovkách lidí ve volném terénu, v těch lesích, nahoře v horách, velmi hlubokých. Ti lidé vlastně v té první reakci na to neštěstí, tak se rozutekli do hor, do toho okolí, co nejdál od řeky. Teď tam vlastně jsou nahoře v těch horách, záchranáři postupně se snaží dostat dolů, ale je to samozřejmě i velmi taková jemná psychologická práce. Ti lidé jsou ve velmi špatném psychickém stavu a bojí se.
0: No každopádně je potřeba připomenout, že těmi vesnicemi, které byly v blízkosti řeky, se prohnala voda a bláto vysoké několik pater. Tak v téhle oblasti záchranáři také pracují, také se tam ještě snaží najít přeživší, nebo to není vůbec možné?
1: Ano, je to tak, jak říkáte, a oni opravdu ty přeživší nacházejí. Ty záběry, které odtamtud přicházejí, tak jasně dokazují, že ta velká voda už opadla, nebo z velké části opadla, zůstala samozřejmě ta spoušť v podobě bahna, kamenů, obrovského odpadu, tedy ať už plastového, kovového, automobily a tak dále, ale zázraky se dějí a opravdu oni nacházejí další a další lidi. Já bych jako příklad takové dobré zprávy uvedl třeba to, co se stalo včera, kdy vlastně na té hydroelektrárně Tříšulí, která se jmenuje podle té řeky, která způsobila tolik neštěstí a tolik bolesti, tak našli v takové přívodní šachtě hydroelektrárenské více než 300 lidí. Oni se tam schovali před velkou vodou, paradoxně tedy v takovémhle potrubí, a přežili. Ta voda tohleto potrubí nezasáhla. Takže dobré zprávy přicházejí z různých částí těch severních regionů a i to motivuje nejenom záchranáře, ale i tisíce dobrovolníků.
0: Jak se tam záchranáři pohybují? Vím, že tam létají vrtulníky, ale dá se pohybovat i po zemi.
1: Velmi těžko a v podstatě pouze jedním směrem. Ty bezpečnostní složky se snaží regulovat ten pohyb po těch rozbitých, těžko přístupných silnicích směrem ze severu na jih, protože to je teď potřeba. Ti lidé, kteří se nevejdou do těch záchranářských vrtulníků, a popravdě řečeno těch je většina, tak musí velmi strastiplně cestovat autobusy nebo jsou odváženi soukromými auty směrem na jih do Kátmánského údolí a do těch 5 nemocnic kátmánských, které ještě přijímají tedy ty těžce zraněné, takže pokud se někdo tlačí směrem nahoru, tak zelenou mají v podstatě jenom ty záchranné týmy právě proto, aby nedocházelo tam ke zmatkům organizačním, a vlastně znovu od dnešního dne nad Nepálem visí to nebezpečí, že ta voda může udeřit znovu.
0: A kam tedy směřují ty evakuovaní lidé? Je pro ně připraveno nějaké zázemí, tábory? Kam jsou směřováni?
1: Ano, ta jedna z prvních pomocí, která směřovala nahoru, vzhůru do hor, tak byly právě, jak říkáte, byly to záchranné stany, většinou velkokapacitní deky, teplé oblečení a tak dále. Teď je samozřejmě léto, teď je teplo, ale směrem nahoru do hor, tak ta teplota rychle klesá, hlavně v noci. Takže veškeré teplé oblečení, stany, voda, jídlo, to všechno je zapotřebí. No a pokud někdo putuje v opačném směru, to znamená, ti těžce zranění jsou evakuováni směrem na jih, tak je přijímají nemocnice v Kátmandu, v podstatě 5 hlavních nemocnic. Já jsem se byl dnes ráno v jedné z nich podívat, natáčel jsem tam a musím říct, že vzhledem k těm těžkým podmínkám, které tam panují, tak ten systém přijímání a registrace je poměrně dobře udělaný, dobře vymyšlený. Panuje tam absolutní kázeň a zase veliké, veliké uznání patří nepálské armádě.
0: Z nepálského Kátmandu se přihlásil zpravodaj Českého rozhlasu v Asii David Jakš. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Celý národ truchlí a obyvatelé Norska cítí hlubokou vděčnost za dlouhý život ve službách naší země, uvedl norský premiér Jonas Gahr Støre po ranní zprávě, že nejstarší evropský panovník, 89-letý norský král Harald V., zemřel po dlouhé nemoci v nemocnici v Oslu. Novým panovníkem se stal jeho 53-letý syn Hakon. Více řekneme s Jakubem Ludským, který se v naší zahraniční redakci věnuje dění ve skandinávských zemích. Dobrý den, Jakube.
4: Dobrý den.
0: Pokud navážeme na ten úvodní citát, tak jaké další hlasy provázejí v Norsku odchod krále Haralda, jak budou na něj Norové a Norky vzpomínat?
4: No, už vzpomínají a troufám si říct, že je to velmi dojemné. Já jsem sledoval ten přenos norské televize, která se opravdu povídá s lidmi venku, a velmi často se objevuje neformální přezdívka krále Haralda, a to je Hela Landec Bestefar, to znamená dědeček celé země, a opravdu to tak lidé myslí. On vládl 35 let pro spoustu Norů, on je tím symbolem Norska, nikoho jiného ani na trůnu nezažili nebo se nepamatují, a je to taková symbolická spojka opravdu daleko do historie. On je pořád ještě symbolem celého osvobození Norska po druhé světové válce. On jako malý 8letý chlapec stál na balkóně vedle svého děda, tehdejšího krále Håkona VII., který se, a předtím se museli ukrývat tedy před nacisty. Vzpomínat se na ně bude s velkou láskou. Ono už, když se objevily ty informace o špatném zdravotním stavu, tak lidé spontánně chodili ke královskému paláci, pokládali tam kytky, zpívali hymnu, tak je vidět, že ten vztah tam opravdu je.
0: No, král Harald v krizových chvílích oslovoval národ velmi působivými projevy, třeba před 15 lety po útoku krajně pravicového extremisty Breivika, který si vyžádal 77 obětí na životech. On je také označován, král Harald, za reformátora monarchie, tak co si pod tím představit?
4: No, on změnil ten královský palác z toho panovníka, toho řekněme starého střihu, v takového mnohem víc běžného člověka. On zaprvé si vzal nešlechtičnu, královna Sonia, která je v Norsku taky velmi oblíbená, tak oni se spolu občas tak špičkovali, vtipkovali jeden s druhým, byl tam vidět ten vztah takový přirozený. On sám byl velký sportovec, opakovaně reprezentoval Norsko v jachtingu i na olympiádě. A to jsou všechno věci, které hrály na takovou tu typickou severskou rovnost. V severských zemích je normální oslovovat se bez ohledu na tituly křestními jmény, což ke králi se takto člověk sice nechová, ale už se to tomu blížilo. A ten jeho projev po těch velkých událostech, to bylo to, co ho dostalo do srdcí Norů, ten zmiňovaný, tedy tam on řekl, že jako otec, děd a manžel může jen začínat chápat to, co lidé prožívají, ale jako král celého národa cítí se všemi. To byla ta myšlenka, kterou on si taky lidi hodně získal.
0: Jakoby můžeme představit nového krále do dnešního rána, tedy korunního prince Håkona Magnuse?
4: Håkonovi je 53 let, je to dědic trůnu, přestože má starší sestru, jako žena může nastoupit až jeho dcera. Jako mladý on se příliš na panování netvářil, jako úplně malé dítě říkal, že by chtěl mít obchod s hračkami, potom trochu vystoupil z řady a nestudoval v Británii, ale odjel až do Kalifornie studovat. Sám řekl, že kdyby nebyl z královské rodiny, tak by se snažil být mistrem světa v surfování a obecně sport, podobně jako u jeho otce, hraje velkou roli, je to součást jeho identity. Ale později potom začal přejímat stále častěji odpovědnost za otce královskou, protože Haraldovi V. přece jenom bylo už přes 80, měl nějaké zdravotní potíže pravidelně a Håkon ho zastupoval, tuší tedy, co ho čeká. Takovou největší potíží i z pohledu norských občanů je jeho manželka. On si ji bral už jako rozvedenou s dítětem. Její ex-manžel byl odsouzen za drogové delikty a to trochu rozdělilo ten pohled na něj. Část to brala opět jako přiblížení se lidem, protože si nebral žádnou šlechtičnu, ale část to brala hůře, protože brala to tak, že vlastně trochu znevažuje tu pozici královskou.
0: Ty jsi zmínil, že na trůn může nastoupit až dcera, případně Håkonena. Tak jak je to s tím ženským nástupnictvím na norském trůně?
4: No, oni ho schválili, ale schválili ho až právě po Håkonovi. Ono se ukázalo trochu, že je to dobře, protože Håkonova starší sestra má nějaké, já bych si troufl říct, duševní potíže. Ona je velmi extravagantní osoba, vzala si před několika lety jakéhosi šamana, tvrdí, že má andělské pero. Takže myslím, že tady Norové, přestože oni jsou hodně pro rovnost pohlaví, tak v tomhle případě jsou asi rádi, že tato generace se ještě přeskočila, kdežto nynější korunní princezna, která je tuším 22, tak ta je poměrně v Norsku oblíbená.
0: Když bychom srovnali norskou královskou rodinu s dalšími královskými rodinami v Evropě nebo ve Skandinávii, je něčím specifická?
4: Já myslím, že jsou všechny ty severské královské rodiny si poměrně podobné. Všechny spojuje taková ta snaha postupně se přibližovat lidem, poměrně taky spojuje sport a často taky je spojuje to, že právě třeba ti mladí už si neberou nikoho z dalšího z královské rodiny, že postupně si hledají partnery, třeba švédská korunní princezna si vzala svého trenéra sportovního, takže postupně si ty královské rodiny v těchto ohledech mění.
0: A víme už něco o tom, jak by měl probíhat pohřeb?
4: Zatím datum není, je vydaný takový královský manuál nebo vládní manuál k tomu, jak má vypadat státní smutek. Já jsem do toho nahlížel. V ten den státního pohřbu to nebude den volna, to mě zaujalo, ale Vláda doporučuje vřele všem školám, všem zaměstnavatelům, pokud můžou, aby umožnili zaměstnancům ten pohřeb sledovat na nějakém přenosu. Má trvat státní smutek až tedy do toho pohřbu, ale datum zatím oznámené není.
0: Říká Jakub Lucký z naší zahraniční redakce, který se věnuje právě skandinávským zemím. Díky, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: Školáci mají před sebou poslední prázdninový víkend. Jisté je, že i další letní prázdniny budou dvouměsíční. Ministr školství jejich délku měnit prý nebude. Stejně tak odmítá debaty o zkrácení školní docházky na 8 let. Od nového školního roku ale určité změny nastanou. Přísnější odklady školní docházky, asistent ve třídách s víc než 15 žáky a nemožnost propadnout v první třídě. Od začátku nového školního roku budeme teď mluvit s předsedkyní Asociace školní psychologie Janou Zapletalovou. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Tak je akorát teď ten vhodný čas připomenout dětem, že škola se blíží a začít je zvykat na ten školní denní režim?
5: No určitě, já si myslím, že většina rodičů už začala trošku dřív, v tomto posledním týdnu, že začali dětem měnit režim dne, aby věděli, že budou muset vstávat v nějakém čase a odchází spát taky v nějakém čase. Myslím si, že hodně důležité je, aby jsme děti nestrašili školou, aby jsme je spíš podporovali v tom, že se na školu těší. A většinou je to spojeno i s tím, že se dělají nákupy, školních pomůcek, nové věci, takže to děti většinou těší.
0: No a jak mluvit s těmi dětmi, které se třeba chystají do školy poprvé a mají z první třídy obavy a moc se tedy netěší?
5: No většinou je vhodné těm dětem sdělovat, že tam budou na ně čekat kamarádi, že budou dělat činnosti, které třeba i doma dělají rádi, jako je malování, vystřihování, že se budou taky třeba hezky hýbat, budou mít nějaké zajímavé programy, pořady, které školy pro ně dělají. Takže nalákat je, nebo respektive motivovat ty děti pozitivně a nestrašit je tím počkej, až ti začne škola, to teprve uvidíš. To je úplně nevhodné.
0: A jaký je začátek školního roku pro školní psychologii? Je to období klidu, kdy jsou děti odpočinuté po prázdninách, nebo se během těch dvou prázdninových měsíců spíš nastřádávají problémy, které potom děti chtějí řešit?
5: No je to různé samozřejmě, protože není dítě jako dítě. Někdy se stane, že samozřejmě v těch rodinách třeba právě v době prázdnin se dějí nějaké věci, které třeba jsou spojeny se zátěží nebo se stresem. Takže školní psychologové, podobně jako pedagogové, jsou ve školách přítomní minimálně týden před zahájením školního roku a připravují se. Řekla bych, že začátek školního roku je pro ně taky trošku náročnější, protože to samozřejmě znamená třeba celou řadu nových dětí, nových klientů, nových problémů, které třeba do té doby neřešili. Ale i oni mají ve školách přispívat k tomu pozitivnímu sociálnímu klimatu, tak, aby se děti i pedagogové ve škole cítili dobře.
0: Teď nově má být v každé třídě nad 15 dětí školní asistent nebo třídní asistent. Tak pracovali vy jste nějak s těmi lidmi, kteří třeba nově přicházejí do školy, spolupracují psychologové a asistenti spolu?
5: No je to tak, že vlastně ve školách se vytváří takzvaná školní poradenská pracoviště. To znamená, že cílem je, aby vždycky všichni ti, kteří ve škole pomáhají, ať je to tedy psycholog, speciální pedagog, asistent, třídní asistent, nebo další osoby, třeba na některých školách jsou i sociální pracovníci, logopedové z různých projektů, tak aby vlastně tvořili jeden tým. To je hodně důležité, protože ti, kteří se podílejí na pomoci a podpoře těch dětí ve škole, tak by měli být vzájemně informováni, co je třeba udělat, jak si můžeme vzájemně pomoct.
0: A jak je to teď s nedostatkem školních psychologů? Loni podle dat ministerstva školství nemělo školního psychologa 81% základních škol. Jak je to letos?
5: No, já si myslím, že ta situace bude podobná. Příliš se asi nepozmění, protože to souvisí samozřejmě s počty absolventů fakult, které připravují psychology. Souvisí to ale i s atraktivitou toho povolání ve školách a souvisí to i s tím, že vlastně nejvíc těchto odborníků máme obvykle v místech, kde jsou katedry, které připravují psychology. To znamená Praha, Brno, Ostrava, Tam jich je obvykle nejvíc a v těch menších městech, menších lokalitách je to celkem problém, kde ale máme většinou školní speciální pedagogy, kdy role školního speciálního pedagoga je podobně důležitá jako role školního psychologa.
0: Ministr školství o prázdninách nadnesl otázku, jestli nestojí za úvahu pozměnit harmonogram nebo délku letních prázdnin. Dnes ale v rozhovoru uvedl, že žádné podobné úpravy neplánuje. Tak byly by podle vás nějaké úpravy prázdnin na místě?
5: Myslím si, že ne, a myslím, že pan ministr to udělal jako takovou trochu letní provokaci, že chtěl vědět, jak na to bude veřejnost a případně odborná veřejnost reagovat. Ve školství vlastně platí dvakrát, že jsme zvyklí na něco a dlouhou dobu trvá, než něco měníme. Takže zahájit takovou debatu jistě není ke škodě, ale myslím si, že zrovna délka prázdnin nebude tím tématem, které by budilo zájem pedagogů a odborné veřejnosti.
0: Jana Zapletelová, předsedkyně Asociace školní psychologie, děkuji za váš čas. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
0: Teď už jsou tu aktuální zprávy a to za pár vteřin. Další hlavní zprávy a rozhovory, komentáře tu budou v 18 hodin 10 minut. Dobré odpoledne.
6: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Do Česka odpoledne dorazí bouřky, budou postupovat přes Čechy až na západ Moravy a Slezska. Výstraha platí od 13 hodin až do zítřejšího rána. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a taky kroupy. Stát v červenci vybral na mýtném přes 1 700 000 000 korun. Je to o 2% více než ve stejném období loni. Informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v Česku spravuje. Výběr stoupl i přesto, že měl letošní červenec o jeden pracovní den méně. Od začátku roku řidiči na mýtném zaplatili skoro 12 miliard korun. Východní pobřeží Číny ráno zasáhl tajfun. Úřady v oblasti evakuují téměř 900 tisíc lidí a zastavili provoz vlaků i trajektů. Informuje o tom agentura Reuters. Jde už o třetí tajfun, který letos zasáhl východočínskou provincii Chekiang. Meteorologové varují, že tropická cyklóna přinese silné deště i další dny. Na jižní Moravě začalo vinobraní. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dříve než obvykle. Vinaři taky očekávají, že úroda bude letos kvůli suchu menší. Některé vinice počítají se ztrátami v řádech 10%. Sport. Úřadující mistr fotbalové šance ligy Slavia vstoupí do nové sezóny domácího poháru zápasem na hřišti třetiligového Varnsdorfu. Sparta se ve třetím kole MOL Cupu představí v pražském derby na stadionu Žižkova. Plzeň zavítá na hřiště jiného druholigového soupeře Jihlavy. Rozhodl o tom dnešní los v Praze, který do soutěže zapojil i zbývající prvoligové týmy Hradec Králové, Jablonec a Sigma Olomouc.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Neprůjezdná D2 za Židlochovicemi na D1 zdržení za Domašovem. Dálnice D2 před Brnem směrem od Bratislavy je teď na 6. kilometru po nehodě uzavřená. Srazilo se tam nákladní vozidlo s osobním, před kolonou se brzdí na 7. kilometru. Poslední volný sjezd je na exitu 11 Židlochovice. Na D1 z Prahy do Brna trvá velmi silný provoz za Domašovem. Délka kolony se velmi rychle mění. Teď aktuálně nákladní soupravy zpomalují okolo 75. kilometru, osobní auta až mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. Kolona v obou pruzích se sune i Brnem, a to mezi výstavištěm a sjezdem na Bratislavu, tedy mezi kilometry 190 a 196. Na D8 z Prahy do Ústí před Lovosicemi na 48. kilometru řeší v levém pruhu nehodu 3 osobních aut. Je to v omezení, okolo se jede velmi pomalu, fronta ale není dlouhá, od sjezdu na Litoměřice ze 46. kilometru se sune 10 minut. A na silnici 6 z Varů do Prahy velké potíže v omezení u Petrohradu. Přímo v zúžení stojí porouchaný kamion a ve směru na Prahu se teď podle našeho zpravodaje nedá projet. Kolona z odbočky na Černčice se vleče téměř půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a přidají se přehánky, místy i velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě Čech o něco chladněji kolem 26, na horách naměříme většinou kolem 23 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
6: Stiflerova máma, potrhlá manikérka z pravé blondýnky a nakonec jedna z největších hvězd seriálu Bílý lotos. Za roli tragikomické milionářky získala mimo jiné Zlatý globus i dvě ceny Emmy. Herečka Jennifer Coolidge slaví 65. narozeniny a taky za chvíli připomeneme a zasoutěžíme si i o ceny, jako třeba novinku od Alpine Pro, a to softshellovou bundu Hur, anebo taky projektor noční oblohy. To jsou naše dnešní ceny, za chvíli začínáme. Poslouchejte pozorně.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Její tvář znali miliony diváků, její jméno ale dlouho zůstávalo v pozadí. Jennifer Coolidge, která je právě dnes 65 let, proslavila na přelomu tisíciletí role Stiflerovy mámy v komediích Prci, prci, prcičky.
1: Mr. Finch, are you trying to seduce me?
2: Yes, ma'am, I am.
3: Stačilo několik scén a Jennifer Coolidge se na dlouhé roky stala pro celý svět Stiflerovou mámou. V komedii z roku 1999 hrála svůdnou matku jednoho z hlavních hrdinů a pomohla tehdy spopularizovat výraz MILF, tedy ve slušném překladu označení pro sexy a přitažlivou mámu.
4: To je Stiflerova máma?
2: Jo.
4: Ty vole, nemůžu uvěřit, že taková pěkná ženská splodila Stiflera.
2: MCBP.
4: Cože?
2: MCBP.
3: Jennifer Coolidge bylo v době premiéry téměř 38 let. Za sebou už měla studium herectví i roky v jednom improvizačním souboru. Původně přitom toužila po vážných rolích a chtěla být dramatickou herečkou, jako její velký vzor Meryl Streepová. Místo toho přišly ale hlavně komedie.
5: Oh my god, you look like the 4th of July. It makes me want a hot dog real bad.
3: Třeba Pravá blondýnka, kde si zahrála manikérku Polet po boku Reese Witherspoonové. Podobnou roli měla také v komedii Klik, život na dálkové ovládání. Objevila se také v seriálech Joey nebo Dvě socky. Coolidge se tak stala jednou z nejvýraznějších amerických komediálních hereček vedlejších rolí, do kterých ji Hollywood na dlouhou dobu uzavřel. Změna přišla

0: v Ázii.
1: A to je hezké.
0: A vzala jsem si kyanit.
2: Tania se objevila v prvních dvou řadách seriálu a s Jennifer Coolidge se po 60 stala jedna z nejvýraznějších televizních hereček své generace. Za Bílý lotos získala mimo jiné 2 ceny Emmy a Zlatý globus.
3: Mike, I love you to death. Dave Burnett, I love you. I just want to say, this is a fun night. Thank you.
2: Aktuálně herečka, která má zálibu ve sbírání bizarních obrazů a sama jim říká špatné umění. Natáčí pokračování úspěšného Minecraftu a chystá se také návrat k roli Polet ve 3. Pravé blondýnce. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
4: No a vy se chystejte na soutěž odpoledního Radiožurnálu. Teď máte možnost dovolat se k nám do studia. 221 552 255. Ptát se budu na Jennifer Coolidge, která slaví 65. narozeniny.

0: a Guns N' Roses jsou za námi, soutěž právě začíná. Kroměříž, odtud volá Vlaďka, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Vlaďko, máte ráda herečku Jennifer Coolidge?
1: Ano, moc.
0: Je, to mám radost, protože pak, pokud vyhrajete hlavní cenu, budu mít radost dvojnásobnou. Je to novinka od Alpine Pro, pánská bunda, nebo dámská samozřejmě, softshellová bunda Hur, podle vašeho výběru, můžete ale vybrat třeba i variantu dětskou pro svého potomka. Tyhle bundy patří mezi oblíbené outdoorové modely, které oceníte při výletech do přírody, ale i ve městě. Za dvě správné odpovědi, malý projektor noční oblohy Astronaut Retlux, kterým můžete v dětech probudit fantazii, pohyblivá projekce evokuje skutečnou noční oblohu a nabízí 8 dynamických režimů noční oblohy. No a za jednu správnou odpověď, je to cena útěchy, jako překvapení od Radiožurnálu. Tam se, myslím, nedostaneme. Vlaďko, můžeme začít, jste připravena?
1: Ano.
0: 5 vteřin na odpověď, tady je první otázka, to budete vědět. Jak se jmenuje filmová série, ve které Jennifer Coolidge se proslavila rolí Stiflerovy mámy?
1: Prci, prcičky.
0: V originále American Pie, mimochodem jméno Stiflerovy mámy je Jenin. Otázka druhá, Vlaďko. Která slavná herečka byla vzorem Jennifer Coolidge, když toužila po dramatických rolích?
1: Meryl Streep.
0: Ano, zaznělo to v té reportáži, ona to říkala ve svém životě několikrát. Meryl Streep je správná odpověď, druhá v pořadí. No a do třetice, jak se jmenuje seriál, který Jennifer Coolidge přinesl po 60. její největší herecký úspěch?
1: Bílý lotus.
0: Patří k nejoceňovanějším seriálům posledních let, získal už 16 cen Emmy a Zlatý globus. Sledovala jste?
1: Ano.
0: A ta poslední, i ta poslední série se vám líbila?
1: Ta první jenom. Ta druhá...
0: Tam nebyla Jennifer Coolidge.
1: Tak.
0: Lepší. Dobře, Vlaďko, hlavní cena je vaše, ať to nezapovídáme. Bunda od Alpine Pro.
1: Dobře,
0: vyberte si tu, která vám bude vyhovovat. Mějte se krásně, krásný víkend.
1: Krásný den. Naschledanou.

0: Sacrifice a Elton John ve 12.50 ve vysílání odpoledního radiožurnálu. I po těžkém úrazu může být člověk aktivní a věnovat se sportu. To je vůbec hlavní myšlenka projektu Českého paralympijského výboru s názvem Para Restart. Profesionální parasportovci, zpravidla úspěšní paralympionici, představují své disciplíny a lidé mají možnost si je vyzkoušet. Třeba v rehabilitačním centru na pražských Malvazinkách.
1: Máme tady pět sportů, handbike, to znamená speciální kolo určené pro vozičkáře, které se pohání rukama. Je tady parastřelba, je tady para powerlifting, spěrači vozičkáři. Máme tady paraatletiku a David Drahonický, několikanásobný paralympijský vítěz, nám představuje paralukostřelbu.
2: Říkáme mluvčí Českého paralympijského výboru Tadeáš Mahel a já rovnou vyrazím na lukostřelbu za Davidem Drahonickým. Dobrý den.
3: Koukejte na mě a udějte skautský slip. A teď tady ty tři prsty zahákněte.
2: Jsme na akci Para Restart. Co vy máte konkrétně na starost?
4: No, já tady lašku s Eliškou lukostřelby. A občas přijde nějaký křen, který mu něco chybí nebo přebejvá, většinou mu chybí noha a chce si zastřílet z luku.
2: Takže popisujete, jak správně se to dělá. Vy jste dvakrát vyhrál paralympiádu.
4: Jo, tak já měl štěstí, že jo, ne, že bych já střílel tak dobře, ale já střílel špatně a ostatně ještě hůř. Dali mi zlatou medaili a teď mě sem pozvali, abych o tom vyprávěl, jak se to má dělat, že si lidi myslí, že tomu rozumím, takže já mi do toho kecám tady.
2: A už jste to někomu vysvětlil natolik dobře, že ho třeba lákalo si to opravdu zkusit nebo začít to dělat?
4: Všichni, co tady odteď odešli, tak podle mě šli tam k tomu kamionu a berou si vizitky na Český lukostřelecký svaz.
2: Teď zamířím i k místu, které je docela solidně obsazené, má ho na starost Miroslav Novotný a je to para powerlifting, tedy vzpírání.
5: My to máme specifický v tom, že to de facto může dělat i člověk, který je jakoby vysoko zlomený v zádech. Takže ten sport může dělat 90% jakoby handicapovaných lidí a hlavně každý si myslím, že by měl sportovat a tady to je posílení celého vrchní části těla, takže to je úplně pro každýho sport, takže proto je to v tomhle snu super.
2: Skryté části jsem se přesunul pod stromy do parku a atletické stanoviště s oštěpem a koulí má na starost Tomáš Horáček.
6: Mě vždycky jako v životě lákalo zkusit si prostě s atletiky jako přesně tyhle ty házický, vrhačský a když jsem říct, že to můžu zkusit ze sedu. Tak jsem to zkusil a tam přišla nabídka, hele, to úplně není špatný, z toho by mohlo něco být, pojď to zkusit. Tak jsem to zkusil a díky tomu asi, že se začalo dařit a dostal jsem, už loni jsem byl asi na mistrovství světa v Indii, objíždím mezinárodní závody a snažíme se, doufám, že dopadne i paralympiáda v LA.
2: Popsal Tomáš Horáček své ambice směrem k srpnu 2028, tedy k datu, kdy se v americkém Los Angeles budou konat letní paralympijské hry. Z pražských Malvazinek z akce Para Restart, Kristián Šveda, Radiožurnál.

0: 20 minut Radiožurnálu.
1: Co se žáci a studenti v oblasti finanční gramotnosti ve škole nedozvědí a přitom by jim to mohlo být užitečné? Jak by jim mohla v životě pomoci například takzvaná bankovní identita? V čem a jak se tento stále užívanější nástroj komunikace s úřady zdokonalil? Tomáš Pancíř se zeptá výkonného ředitele společnosti bankovní identita Marka Růžičky.
2: Poslouchejte 20 minut Radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Vstupte do nové sezóny s Českou filharmonií. Na zahajovacích koncertech 1., 2. a 3. září v Rudolfinu zazní první houslový koncert Dmitrije Šostakoviče v podání Keren Gomio a 7. symfonie Antonína Dvořáka. To vše pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Česko pošle na pomoc Nepálu 2,5 milionu korun, rozhodl o tom ministr Macinka. Policie zadržela 6 lidí, kteří z Egypta pašovali látky k výrobě drog. Dvě české posádky pojedou o medaile na mistrovství světa ve veslování. Po nehodě je zavřená dálnice D2 před Brnem směrem z Bratislavy a odpoledne bude většinou oblačno a místy se přidají přehánky a bouřky, teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko pošle Nepálu 2,5 milionu korun na humanitární pomoc. Rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Nepál i část Tibetu ve středu zasáhly ničivé přívalové povodně. Podle tamních úřadů zemřelo nejméně 538 lidí. Peníze na pomoc vybírají i české humanitární organizace, jako jsou Člověk v tísni, ADRA anebo Český výbor pro UNICEF. Sbírku vyhlásil i Český červený kříž. Na co přesně vybrané peníze půjdou, to říká jeho prezident Marek Jukl.
2: Konkrétně se vlastně jedná o zajištění zdravotní péče pro zraněné, vlastně o provoz polních zdravotnických týmů, které se k ním postupně dostávají. Také to je zaměřeno na dodávání pitné vody, hygienických potřeb, nouzové přístřeší.
1: Kriminalisté zadrželi a obvinili 6 lidí, která z Egypta dovážela látky na výrobu pervitinu. V Česku pak skupina drogy vyráběla a prodávala. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Suroviny k výrobě drog podle policie pašovaly třeba v dozách od vlasové kosmetiky, v balení od kávy anebo rozpuštěné v lahvích od limonády. Celkem policie zajistila stovky gramů pervitinu a dalších látek. Většině obviněným hrozí až 18 let za mřížemi. Policejní hlídky začaly na silnicích s kontrolami na konci prázdnin. Zaměřují se na rychlost, pití alkoholu a používání bezpečnostních pásů a taky autosedaček. Řidiče kontrolují hlavně na rizikových úsecích. Zastavují osobní auta, karavany i autobusy.
3: Tak, dechová zkouška je negativní, za mě všechno v pořádku.
4: Byli jsme v Rakousku, v Itálii, teď jsme končili taky v Rakousku a vracíme se domů.
5: Pana Jiřího zastavila hlídka na dálnici D2 při cestě do Brna. Při kontrolách dávají policisté řidičům i rady, jak dlouhé cesty zvládnout, popisuje koordinátor prevence Miroslav Měchura.
6: Pokud jedou na dálnici nebo se vrací z nějaké další cesty, dostatečně si ji plánovat, mít dostatek paliva, dostatek tekutin nejenom samozřejmě pro sebe, ale i pro zbytek posádky.
5: Hlídky budou na silnicích celý víkend. Hana Novotná, Radiožurnál.
7: Sport. Dvě české veslařské posádky pojedou odpoledne o medaile na mistrovství světa v Amsterdamu. Dvojskiv Jakub Podrazil, Dalibor Neděla a dvojka bez kormidelnice Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková. Postup mezi 6 nejlepších posádek na světě je už teď pro ženskou posádku životní úspěch, říká Anna Šantrůčková.
8: Nám se mistrovství světa nikdy úplně nevyvedlo. Pavlína byla nejlíp 7. na mistrovství světa a já jsem byla snad nejlíp 8. Takže pro nás obě dvě je to zlepšení. Už jsme to vlastně dokázali posunout na světových pohárech nebo na mistrovství Evropy, ale ten světový šampionát pro nás rozhodně letos bude nejlepší zatím.
7: Finále dvojek bez kormidelnice startuje před 16:30. Mužský dvojskiv pojede po 17:45. Jízdy nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál odvysílá závěr závodu Flamíkové se Šantrůčkovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Před Brnem uzavřená D2 kolony i na D1. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je úplně zastavený provoz ještě kus před Olympií na 6. kilometru. Na konci dřívější kolony najelo osobní auto do nákladního. Odklon na exitu 11 Židlochovice, kolona před ním ze 13. kilometru. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy za Domašovem vznikají kolony. Kamiony v pravém pruhu zastavují na 173. kilometru, v levém se brzdí poprvé na 175. a vleče se to hlavně k exitu 182 Popůvky a pak různě pomalu až do Brna k D2. dvojce. Na D8 ve směru z Ústí na Prahu za sjezdem na Litoměřice se tvoří kolona ze 41. kilometru, sune se necelých 10 minut na 38. Tam je po raním požáru kamionu stále zabraný pravý pruh. Na silnici 55 Přerov-Olomouc teď čerstvě hlášená zřejmě vážnější nehoda v Kokorech. Vznikají kolony v obou směrech, hasiči jedou na místo. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most počítejte s kolonou hned za Brandovským mostem, pojíždí se čtvrt hodiny k nájezdu z Vídeňské, tam je po kolizi dvou aut zabraný pravý a střední pruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne už bude většinou oblačno a postupně se přidají přehánky, místy i vydatnější bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě Čech naměříme kolem 26, na horách většinou kolem 20. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už posloucháte odpolední radiožurnál a Hanku Schánělovou.
10: Dobré odpoledne vám přeji. Vysokoškolští studenti, kteří před začátkem semestru hledají ubytování na kolejích, mají už skoro všude smůlu, protože většina míst je obsazená. Některé školy musí zájemce odmítat, jinde zbývají pouze poslední místa. Více k tomu řeknou za chvíli naši reportéři.
0: Odpolední radiožurnál
11: a Hanka Schánělová.

0: Zhruba za měsíc začne vysokoškolákům v Česku nový akademický rok. Někteří z nich si tak hledají ubytování na kolejích. Většina z nich má ale už teď plno. Vyplývá to z údajů univerzit, které Radiožurnál oslovil. A situaci v Praze zjišťoval náš reportér Richard Webs. Richarde, hezké odpoledne.
1: Hezký den, třeba Univerzita Karlova má letos v Praze, Hradci Králové a Plzni k dispozici 11 000 lůžek. Zájem o ně je ale podle mluvčí univerzity Michaely Lagronové vysoký a kapacita je tak teď naplněná. Plno mají třeba i na České zemědělské univerzitě. O zhruba 15% více studentů než v loni chce bydlet i na kolejích ČVUT, kde mají všech zhruba 6,5 tisíce míst také obsazených. Stejně je na tom třeba i Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Vysoká škola ekonomická v Praze stále ještě studentům místa přiděluje, podle jejich zástupců už ale do začátku semestru žádná volná nebudou. Asi 70 volných míst z 1200 zbývá ještě i na univerzitě v Pardubicích. Ceny ubytování jsou různé podle místa, vybavení i typu pokoje. Třeba na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích se cena za lůžko pohybuje od 4,5 do 7,5 tisíce korun za měsíc.
0: Tak to byl náš reportér Richard Webs. V Brně chybí pro studenty na kolejích stovky míst. Ceny se pohybují od 3,5 do zhruba 10 tisíc korun za měsíc. A bližší informace má teď reportérka Vlasta Gajdušíková.
2: Hezké odpoledne. O ubytování na brněnských vysokých školách žádá každoročně asi 17 000 studentů a celková kapacita je 14 400 lůžek, takže hodně lidí musí hledat bydlení jinde. Jenom Vysoké učení technické letos odmítlo 2000 žadatelů. Pokud jde o ceny, tak třeba na Mendlově univerzitě zaplatí studenti za měsíc maximálně necelých 6 000 korun. Za nejdražší pokoj na kolejích Masarykovy univerzity zaplatí o 4 000 víc. Obě univerzity letos navyšovaly ceny o 5%. Některé menší školy, třeba Janáčkova akademie muzických umění, navyšovala oproti loňsku o 10%. Když se podíváme na sever, tak také v Ostravě jsou koleje beznadějně obsazené. Platí to jak pro Ostravskou univerzitu, tak pro Vysokou školu Báňskou. Konkrétně na Ostravské univerzitě studenti zaplatí od 3 400 korun měsíčně za třílůžkový pokoj, po 4 500 za jednolůžkový.
0: Ubytování na kolejích prostě bývá potíž. My jsme o tom mluvili společně s Vlastou Gajdošíkovou. Díky moc a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Posloucháte vysílání odpoledního radiožurnálu ve 13 hodin a 16 minut. Platí povinnost jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu úplně po každé. A co třeba v případě, kdy je v pravém jízdním pruhu snížená rychlost a v levém není? Může si třeba řidič vybrat rychlejší pruh? Tu odpověď vám prozradíme za pár minut v naší letní autoškole radiožurnálu. Teď pěkně do praxe k naší aktuální zelené vlně. Právě teď si ji poslechněte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená je D2 před Brnem, nově i 55 u Kokor. Na dálnici D2 z Bratislavy na Brno, kus za Hustopečemi se dojíždí do kolony už skoro na 14. kilometru, protahuje se to, popoždí se 20 minut k exitu 11 z Židlochovice, tam policie odklání provoz, protože na 6. kilometru je dálnice uzavřená po vážné nehodě osobního auta a kamionu. A nově je uzavřená už taky silnice 55 z Olomouce na Přerov, obou směrně kousek za Kokory, střetla se tam dodávka s motorkou, jet se dá přes Brodek. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Představte si to, dálnice před vámi je úplně prázdná, nikde nikdo. A vy se blížíte k úseku s omezenou rychlostí, v pravém pruhu na 80 km, v levém na 100. Můžete si v tu chvíli přejet do levého pruhu a pokračovat stovkou. Jaká pravidla platí v podobných situacích, právě to vám řekneme v dalším dílu Letní autoškoly Radiožurnálu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Pravidlo o povinnosti jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu zná z autoškoly každý. Jenže co dělat v situaci, kdy značky nad silnicí nebo u krajnice v každém pruhu ukazují něco jiného. Když je v pravém pruhu snížená rychlost například na 80 km za hodinu a v levém není. Smí řidič jet v levém pruhu rychleji na prázdné silnici? Jak to je, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Ta rychlost anebo ta dopravní značka, která je umístěná nad konkrétním jízdním pruhem, tak upravuje provoz v tom konkrétním jízdním pruhu. To znamená, pokud pojedu v levém jízdním pruhu, kde je ta rychlost třeba vyšší, tak samozřejmě tou rychlostí jet můžu.
2: Plukovník Straka současně dodává, jaká jsou rizika.
3: Druhou otázkou je to, že jsem v tu chvíli mimo obec a jsem v levém jízdním pruhu, kde bych být neměl. Tam samozřejmě můžu být odpovědný za nějaký přestupek právě jízdy v levém jízdním pruhu místo v pravém.
2: A mám tedy právo jet v tom levém pruhu?
3: Pakliže jedu v levém pruhu, mám právo, ale dělám jiný přestupek.
1: Letní autoškolu Radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
1: Radiožurnál je 13.30. Kateřina Causidisová a zprávy. Počet potvrzených obětí ničivé povodně v Nepálu stoupl nejméně na 538, informovali o tom nepálské úřady. Čína hlásí 5 mrtvých, obě strany pak stále pohřešují stovky lidí, včetně cizinců. Podle informací českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Agentura Reuters uvedla, že záchranářům se podařilo najít a evakuovat 117 zahraničních turistů. Z trosek sesunutého ledovce se na nepálsko-čínské hranici vytvořilo jezero. Dnes se začalo přetékat a hrozila další katastrofa. Odsouzený válečný zločinec a někdejší velitel vojsk bosenských Srbů Ratko Mladić bude pohřbený s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Podle agentury AFP to řekl srbský ministr spravedlnosti. Mladić zemřel včera ve vězení v nizozemském Hágu. Bylo mu 84 let. Odpikával si doživotní trest za genocidu a válečné zločiny. Těch se dopustil během války v Bosně v 90. letech. Policisté prosí o pomoc při pátrání po 16-leté dívce z Liberce. Anna Okajčeková odešla z domova 15. června. Od té doby o ní rodina nemá žádné zprávy. Pohřešovaná je asi 165 cm vysoká, má hnědé obarvené vlasy a hnědé oči. V době odchodu na sobě měla bílou mikinu s kapucí a fialovým nápisem na zádech, černé tepláky a bílé tenisky. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Moravské divadlo Olomouc dnes oficiálně otevřelo kulturně edukační centrum. Má propojit kulturu, vzdělání i kreativitu. Je součástí areálu tamní střední školy grafiky a médií. V centru je taky prostor pro nový středoškolský obor. Jako jediný v Česku se zaměří na jevištní technologie. Sport. Nejvyšší českou fotbalovou soutěž po 6 letech opouští řecký obránce Marios Pourzitidis. Po konci v pražské Dukle podepsal smlouvu v gruzínském Dynamo Tbilisi. 27-letý hráč odehrál v české lize 143 utkání. Po angažmá v Liberci zamířil loni v lednu do Dukly.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D2 před Brnem a překážka na D1 u Mirošovic. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy je kus před Olympií na 6. kilometru zastavený provoz po havárii osobního auta a kamionu. Odklon před tím exitem 11 Židlochovice, před ním kolona na 20 minut ze 14. kilometru. Na D1 před Brnem směrem z Prahy očekávejte kolony za Domašovem. Kamiony v pravém pruhu ze 171. kilometru, v levém pruhu osobní auta kolem 173. zastavují poprvé. Nejpomaleji se to vleče k zavřenému exitu 182 Popůvky, pak různě pomalu do Brna k D2 celý úsek osobním autem až hodinu. Na D1 taky už za Prahou na Brno kolona od exitu 15 z Velké Popovice, je to na 10 minut na 19. Tam stojí v levém pruhu porouchané auto. Na D5 před Prahou z Plzně vzniká fronta za Rudnou, ze 4. kilometru sune se na pražský okruh k exitu 19 Ořech, osobní auta kolem 20 minut. V Praze sílí odpolední provoz, kolon přibývá, mimo jiné je plná celá Kbelská od sjezdu z Cínovecké k nehodě u nájezdu na Novopatskou. A silnice 55 z Olomouce na Přerov byla hned za Kokory krátce uzavřená po střetu dodávky s motorkou. Teď už hlásíte průjezd alespoň s omezením.
4: To pouští okývadlo ke hasiči.
3: Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne už bude většinou oblačno a postupně se přidají přehánky, místy i vydatné bouřky. Nejvyšší teploty je 28 až 32 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál s Hankou Skáňalovou.
5: Krásné odpoledne vám přeji. Ještě v téhle půlhodině uslyšíte, co mají ve volném čase v plánu české volejbalistky, které se už probojovaly do 8. finále mistrovství Evropy.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Francii zasahly ve čtvrtek večer silné bouřky a deště. Nejméně 4 lidé utrpěli zranění, zejména kvůli padajícím větvím. V metropolitní oblasti Paříže popadaly stromy, objevily se bleskové záplavy a lidé uvízli na nádražích a v dopravních prostředcích. Detaily přímo z Paříže má náš zpravodaj na místě Marcel Faltis. Marceli, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak silné bouřky udeřily ve Francii?
1: Bouřky se prohnaly téměř celou Francií, doprovázel je vítr o rychlosti 140 km za hodinu s tím, že nejhorší byla situace v metropolitní oblasti Paříže, kde hasiči hlásili stovky výjezdů. Problém způsobily zejména popadané stromy, které zablokovaly silnice, strhly dráty vysokého napětí nebo popadaly na auta. Mě bouře zastihla v centru Paříže a během chvíle se ulice proměnily v takové menší řeky. Zpoždění spojů nebo přerušení provozu hlásil i pařížský dopravní podnik, a to zejména kvůli popadaným stromům na kolejích. Bouře ale řádily po celé zemi, třeba na jihu Francie, kde déšť vyplavil domy, jak to popsala televizi BFM Françoise z departementu Land.
2: Bouřka, vítr a kroupy byly opravdu silné. Schovávala jsem se doma nějakých 15 minut, než se přes nás přehnalo to nejhorší. Potom jsem šla k sousedce, která měla doma 10 cm vody, abych jí pomohla s odčerpáním a úklidem.
1: I dnes by měly ve Francii udeřit bouřky, i když podle meteorologů by neměly být tak silné.
0: Bouře zasahly Francii několik dní poté, co vesnici na jihu Francie poničilo silné tornádo. Už se obyvatelé pomalu vracejí domů?
1: Vracejí, i když ne všichni můžou. Tornádo na jihu Francie poničilo kolem 300 domů a některé z nich jsou neobyvatelné. Nejhorší je situace ve vesničce Poma.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Stále uzavřená D2 před Brnem a překážka na D11 za Městcem. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy zůstává na 6. kilometru zastavený provoz. Auto tam najelo pod kamion. Odklon na exitu 11 z Židlochovice trvá. Kolona před ním popoždí 20 minut z kilometru 14. A pozor, teď dejte na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové, kus za sjezdem na Městec na 59. kilometru. Hlásíte, že dvě auta zřejmě po lehčí kolizi stojí v levém pruhu, brzdí se tam a vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Skifařka Alice Prokešová obsadila ve čtvrtfinále mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu 4. místo a nepostoupila do semifinále a představí se tedy v sobotním finále C. Boj o medaile dnes ale čeká dvojku bez kormidelnice Pavlína Flamíková, Anna Šantrůčková a dvojskyf Dalibor Neděla a Jakub Podrazil. A ten finálový program, který vám určitě nabídneme v Radiožurnálu Sport i v reportážních vstupech tady na Radiožurnálu, ten začíná v 16 hodin a 28 minut. Tak nás poslouchejte i dál. Teď ale jdeme k českým volejbalistkám, které mají po 12 dnech opravdu velmi plné zátěže na mistrovství Evropy. Poprvé od začátku celého turnaje úplně volný den, který využijí hlavně k odpočinku. V minulých dnech se navíc části týmu nevyhnula viróza, což tedy bylo poznat už na předzápasové rozcvičce před posledním utkáním skupiny s Bulharskem.
1: Určitě některé ty hlasivky v té rozcvičce byly chybět, to musím říct. Možná bylo trošku tiše, než normálně míváme, ale máme teďka 3 dny vlastně bez zápasu, tak doufám, že do toho pondělí se všichni doléčejí a budou všichni na 100% ready.
2: Budeme mít teda úplný volno, na což se jako hrozně těšíme. Ještě teďka trošku lítala nějaká viróza týmem, takže my jsme rádi, že budeme mít často doléčit a všichni se pořádně jako odpočinou, taky trošku vyčistit hlavu od volejbalu. Bude to vážně jenom maximálně ten den, potom už musíme zase najít prostě 100% fokus a koncentraci na ten další zápas.
3: Smečařka Michaela Mlinková a blokařka Magdalena Jehlářová, že třídenní pauza po náročném programu a před osmifinálovým zápasem se Švédskem rozhodně přijde vhod. Volejbal ale nevypustí z hlavy úplně. Část týmu se chystá na zápasy beachvolejbalového turnaje Brno Beach Pro na Sokolském koupališti u Brněnské přehrady.
1: Říkali jsme, že se budeme podívat na ten beach, aby jsme trošku zregenerovali a mysleli na něco jiného. Podívali se a třeba nějaká masáž nebo něco, nějaký dobrý jídlo si dáme určitě. A v sobotu asi budeme mít normálně už 2 tréninky, v neděli jeden a v pondělí na ně vletíme.
2: Přemýšleli jsme, že teďka na přehradě vlastně bude ten beach, takže se podíváme, protože tam je to přece jenom krásné místo a prostě se zajdeme do obchodu. A jeden žádno sobě nebudeme mít reprezentační oblečení, což bude taky příjemná změna.
3: Usmívá se Magdalena Jehlářová. A hráčky si potřebují trochu odpočinout nejen od volejbalu, ale možná také jedna od druhé. Přeci jen spolu od začátku turnaje tráví téměř veškerý čas a s nikým dalším mimo tým se prakticky nesetkávají.
4: Myslím si, že už jsme zažili i delší časový úseky společně, ale samozřejmě jsme zavřený dohromady. Je to takový, že se hrálo teďkon hodně intenzivně, je to, dejme tomu, řekla bych, hodně monotématický, občas psychicky těžký se zvednout vlastně z jednoho dne hned do druhého, že se jde hrát. Takže jo, myslím si, že budeme rádi, že možná můžeme třeba i vypadnout kousíček někam dál, nejenom 500 metrů od hotelu a trošku si odpočinout i navzájem od sebe.
3: Říká univerzálka Monika Brancuská. Ať už české volejbalistky stráví dnešní volný den jakkoliv, víkend už se ponese ve znamení přípravy na Švédsko. To má v kádru univerzálku Izabelu Hákovou, která během základní skupiny vytvořila nový rekord evropských šampionátů. V utkání s Chorvatskem pozbírala během jediného zápasu neskutečných 52 bodů. Pokud chtějí Češky projít do domácího čtvrtfinále, bude třeba tuto superhvězdu eliminovat. Z Brna Adam Kudet, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Co všechno může říct hudba, když už filmoví hrdinové mlčí? A jak poznat melodii, která dokáže scénu pozvednout, nebo ji naopak úplně pokazit? Hostem Radiožurnálu bude muzikant a herec Ondřej Brzobohatý, přímo na soundtrack festivalu, kde i živě zahraje. Jak se skládá hudba k příběhu, který ještě nemá svou náladu? A co se děje v hlavě skladatele, když hledá těch pár správných tónů?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra po 10. hodině.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

nám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

uvěří. Že mezi příliš a dost stojí vysoký most a

jak do Plzni. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou z něhy, a vím, co mám rád, zůstává ve mně.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musím zastavit, protože to nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Pachatel si musel ty místa vytipovat dopředu. Žádný kamery, žádný svědci.
6: Na něco jsem přišla.
7: Nevadí vám, že zkouším?
6: Nevadí, jdeme hned.
8: Petra je mrtvá. Kdo byl její milenec?
9: Vy nemáte přehled, co dělá a kde je?
8: Takže my tady objasníme případ století a nikdo se o tom nedozví.
10: Víte to vy a vím to já.
11: Závěr kriminální minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
12: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Odborníci budou po téměř 80 letech exhumovat ostatky Jana Masaryka. Policie obvinila skupinu 6 lidí, která z Egypta dovážela látky na výrobu pervitinu. Fotbalisté Sparty a Plzně znají soupeře pro hlavní fázi Evropské ligy. Do Česka přijede Benfica i Alkmaar. Po vážné nehodě je obnovený provoz na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. A zatím je většinou polojasno až oblačno. Odpoledne přibude oblačnosti a místy se přidají přehánky a bouřky. Teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Historici a vyšetřovatelé budou po téměř 80 letech zkoumat ostatky Jana Masaryka. Během září exhumují tělo někdejšího československého ministra zahraničí z lánské rodinné hrobky. Informaci Radiožurnálu potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Přezkoumání Masarykových ostatků by mohlo přispět k objasnění jeho dosud nevyjasněné smrti. Případ se otevřel už několikrát. Naposledy se jim začalo letos v lednu zabývat městské státní zastupitelství v Praze, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
13: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
12: Jan Masaryk zemřel 10. března 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Komunistický režim jeho smrt označil za sebevraždu. Podle části historiků a badatelů mohlo jít o vraždu anebo nešťastnou náhodu. Kriminalisté zadrželi a obvinili 6 lidí, kteří z Egypta dováželi látky na výrobu pervitinu. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Podle ní policie zajistila stovky gramů pervitinu a dalších látek.
14: V kufru podle kriminalistů letecky pašovali kilogramy léků, ukrytých například v balení od kávy, v dozách od vlasové kosmetiky anebo pervitin rozpuštěný v lahvích od limonády.
12: Většině obviněným hrozí až 18 let za mřížemi. Evropští panovníci, představitelé státu vyjadřují lítost nad úmrtím norského krále Haralda V. Švédský král Karel XVI. Gustav označil Haralda za dobrého přítele své rodiny i celé země. Popřál úspěch a štěstí novému králi Norska a svému kmotřenci Håkonovi VIII. Král Harald zemřel dnes ráno. Bylo mu 89 let. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Práce za téměř 400 milionů korun trvaly 2 roky. Spojnice řidičům zkrátí cestu z Prahy na Lipno a odvede dopravu z okolních obcí.
15: Přivaděč je dlouhý 3,2 kilometru. Silnice je dvoupruhová a v trase vyrostly taky 2úrovňové křižovatky. Komunikace bude sloužit i jako obchvat Dolního Třebonína a Prostředních Svinců na Českokrumlovsku. Navíc odvede část transitní dopravy z přetížené silnice mezi Českým Krumlovem a Římovem. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.
16: Sport. Fotbalisté pražské Sparty v hlavní fázi Evropské ligy přivítají na Letné AZ Alkmaar, Rennes, Bournemouth a Lillestrøm. Určil to los v Monaku. Venku se Pražané utkají s Olympiakosem Pireus, Salzburgem, Crystal Palace a Araratem Arménia. Plzeň čeká doma Benfica Lisabon, Union Saint-Gilloise, Jagiellonia Bialystok a Levski Sofia. Vycestuje naopak na stadiony Realu Sociedad, Ferencvároše, Bournemouthu a Lille Strému. Soupeře zná taky Jablonec v konferenční lize, který na stadionu Střelnice přivítá Brighton, Lugano a Iberii Tbilisi. Venku se utká s Freiburgem, Trabzonsporem a Rigou. Skifařka Alice Prokešová obsadila ve čtvrtfinále mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu čtvrté místo. Do semifinále tak nepostoupila a představí se v sobotním finále C.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 za Prahou i před Brnem, zprůjezněná D2 za Židlochovicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna nejdřív počítejte s kolonou. Hned za sjezdem na pražský okruh z 10. kilometru. Příčinou byla nehoda na 19. Tam už auta odstavili a tak se to natahuje do následujícího omezení na 24. na Šmejkalce. Celý úsek se jede asi 20 minut. A potom na D1 před Brnem směrem z Prahy začíná kolona kousek za Domašovem na 176. kilometru. Různě pomalu se to sune osobním autem, kde je dvojce asi hodinu. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy teď podle čerstvých zpráv z Národního dopravního informačního centra ukončili odklon na exitu 11 z Židlochovice. Po vážné nehodě na 6. kilometru už je provoz obnovený, kolona se rozjela. Na D5 se z Rozvadova na Plzeň kousek před sjezdem na Stříbro zpozorněte na kilometru 119,5, hlásíte tam postrácené upínací popruhy v pravém pruhu, navíc prší, dejte pozor. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně, nejdřív za sjezdem na Jirny na 14. kilometru leží v pravém pruhu kusy pneumatiky a potom dál směr Hradec za exitem Městec na kilometru 58,5 je po nehodě zabraný levý pruh, brzdí se a vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Odpoledne už bude většinou oblačno a postupně se přidají přeháňky, místy i vydatnější bouřky, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál. A Hanka Schánělová. Hezké odpoledne. Původně to podle amerického prezidenta Trumpa měl být malý výlet. Americká válka proti Íránu ale trvá už půl roku a Trump teď prohlašuje, že na její ukončení nespěchá. Z americké administrativy zaznívá, že v dohledné době nejspíš neobnoví vojenské akce a místo toho bude na Teherán tlačit ekonomicky. Půl roku konfliktu za chvíli shrneme s naší blízkovýchodní zpravodajkou. Zůstaňte s námi, hezké odpoledne.
0: Odpolední radiožurnál
1: a Hanka Schánilová.

0: Před půl rokem poslední únorový den zaútočily Spojené státy společně s Izraelem na Irán. Konflikt, o kterém původně americký prezident Trump mluvil jako o akci na pár týdnů, se aktuálně vojensky uklidnil, ale ukončený zdaleka není. Podle údajů iránských úřadů americké a izraelské údery od února zabily 3,5 tisíce lidí, civilistů i vojáků. Pentagon přiznává smrt 18 amerických vojáků, dalších více než 750 bylo zraněno. A vývoj americké války proti Iránu celý půl rok sleduje i naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Jano, zdravím tě do Jordánska. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak válka dopadá na Iránce?
1: Tak ještě víc zhoršila jejich už tak špatnou ekonomickou situaci. Například potraviny podle iránských statistiků meziročně zdražily o 128%. A válka změnila taky vztah mnoha Iránců k Americe a Západu. Já už jsem to v dubnu slyšela od některých Iránců, kteří by byli jinak k iránskému režimu velmi kritičtí na turecko-iránské hranici, kdy mi říkali, že nechápou, o co se vlastně Donald Trump snaží, jestli se je snaží zachránit nebo spíše zabít. Americko-izraelské změnili i iránské vedení bez toho, aby to mohli samotní Iránci ovlivnit. V prvních minutách konfliktu totiž údery zabili iránského nejvyššího duchovního vůdce Ajatolláha Alího Chameneího.
0: Se začátkem války také nejspíš mnoho lidí na světě zjistilo, co přesně je Hormuzský průliv. Klíčová úžina pro námořní dopravu byla před začátkem války pro plavbu volná, pak si z ní ale udělal Irán vyjednávací páku a prohlásil ji za uzavřenou. Kolik lodí se v posledních dnech dostalo přes ten průliv?
1: Námořní data ukazují, že je to okolo 10 až 20 lodí denně, což je naprosto zanedbatelné ve srovnání s více než 100 lodí, kterou úžinou proplouvali před začátkem války. Jenže ta data se ještě můžou změnit. Konflikt totiž změnil i to, jakým způsobem se teď lodě přes tu kritickou úžinu snaží dostat. Mnohé se vypínají své komunikační systémy, aby zmizely z námořních dat a vyhnuli se tak případným iránským útokům. Roste tak riziko třeba i ropné havárie, protože tou úžinou proplouvají lodě často naložené ropou. Před válkou to byla dokonce pětina celosvětové spotřeby ropy. To množství ale kleslo a i kvůli tomu narostly po celém světě ceny paliv, ale třeba i průmyslových hnojiv nebo přímo potravin.
0: Spojené státy v tom konfliktu zatím nedosáhly ničeho z toho, co prezident Trump označil za americké cíle. Jak teď hodlá naložit s válkou, kterou začal?
1: Tak pákistánští a katarští mediátoři se sice snaží obě strany nějak přesvědčit k diplomatickému řešení, ale Donald Trump teď úplně nejeví zájem o návrat k podmínkám té červnové dohody, která měla zajistit na 60 dnů klid zbraní, ale taky jakýsi klid pro vyjednání toho trvalého míru nebo urovnání toho konfliktu. To ale vydrželo sotva pár týdnů. Spojené státy teď naopak pokračují v blokádě iránských přístavů a tento týden taky oznámili nové sankce, kterými se snaží ještě víc přiškrtit iránskou ekonomiku. Mezi Američany nicméně rekordně klesla podpora Donalda Trumpa. Pro mnohé totiž porušil ta očekávání, pro která ho před téměř 2 lety volili, tedy nezlevnil benzín a taky zatáhl Spojené státy do dlouhé komplikované války.
0: Zpravodajka na Blízkém východě Jana Karasová. Díky moc a hezký den přeji.
1: Pěkný den, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdnu.

Pokud se plánujete na podzim nechat očkovat proti chřipce, nejspíš si na vakcínu počkáte. Některé dávky totiž k nám do Česka dorazí později, než tomu bylo v předchozích letech. A proč, jestli to ovlivní nějak účinnost očkování, na to všechno se hodláme zeptat v odpoledním radiožurnálu. Ještě předtím vám ale pustíme skupinu Pink Floyd a jejich píseň Learning to Fly. Je 14 hodin 16 minut. Into the distance, ribbon of black.

Extras Bridge.

0: Pokud se chcete na podzim očkovat proti chřipce, tak si na vakcínu nejspíš pár týdnů i počkáte. Lékaři totiž některé dávky nedostanou včas. Je to kvůli komplikacím ve výrobě, které se letos projeví i v dalších evropských zemích. Jak zpoždění ovlivní průběh celé očkovací sezony, to už probereme s Davidem Šalkem z naší domácí redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Davide, kdo si letos počká na očkování proti chřipce?
1: Budou to hlavně děti a dospělí do 65 let. Vakcíny pro ně dorazí pravděpodobně až v listopadu, zatímco třeba v loni je ordinace dostali v září. Podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlípka ale výpadek naruší jen asi polovinu očkovací sezóny. Ta totiž začíná v říjnu a končí až na přelomu listopadu a prosince, dodává Chlípek.
2: Dobrá zpráva je, že pro ty seniory tady ta vakcína bude. Třeba pro ty seniory tam se doporučuje očkovat v říjnu, začít očkovat v říjnu i v tom listopadu a ta vakcína tady 100% bude.
1: Lidé, kteří se zároveň nechávají očkovat taky proti COVID-19, si tak podle Chlípka můžou vakcinaci letos rozložit. Proti covidu se tedy nechat naočkovat už v září a vakcínu proti chřipce si pak naplánovat právě třeba na listopad.
0: A už známe důvody, proč dodávky vakcín proti chřipce letos nabírají zpoždění?
1: Při jejich výrobě podle informací České vakcinologické společnosti nastalo několik komplikací. Pro letošní sezónu se třeba změnilo složení chřipkové vakcíny. Výrobci navíc dostali později některé látky, které k přípravě až stovek milionů dávek nutně potřebují. Jak jsme ale zmiňovali, nejde jen o problém Česka. Pozdější dodávky očekávají totiž i další evropské země.
0: Co na to říkají praktičtí lékaři? Může to být problém, když se lidé nechají naočkovat později?
1: Neměl by být. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky pozdější očkování neovlivní jeho účinnost během chřipkové sezóny.
3: Sezóna epidemie většinou přichází až po Vánocích a v brzkém jaru, to znamená i očkování v listopadu dává smysl a nějak to ty lidi neohrožuje. Ohrožení by bylo, kdyby kvůli tomu, že ta vakcína nepřišla včas, pacienti to očkování úplně vynechali v té sezóně.
1: Šonka ale taky upozorňuje, že pozdější dodávky můžou znamenat větší nápor na ordinace praktických lékařů právě v listopadu a prosinci. Proti chřipce se v Česku podle České vakcinologické společnosti nechává dlouhodobě očkovat 7 až 10% lidí. Společnost zároveň upozorňuje, že očkování je i dál nejúčinnější prevencí proti vážnému průběhu onemocnění a doporučuje ho hlavně seniorům, těhotným ženám a nebo chronicky nemocným.
0: David Šalek dnes tedy mluvil o letošní očkovací sezóně. Díky, hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 14.30. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Počet potvrzených obětí ničivé povodně v Nepálu stoupl nejméně na 547, informovali o tom nepálské úřady. Čína hlásí 5 mrtvých, obě strany pak stále pohřešují stovky lidí, včetně cizinců. Podle informací českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že záchranářům se podařilo najít a evakuovat 117 zahraničních turistů. Policisté o víkendu posílí hlídky na silnicích. Čekají silný provoz kvůli návratům Čechů z dovolených. Právě poslední prázdninový víkend bývá rizikový. Hlídky se zaměří na rychlost používání bezpečnostních pásů i telefonování za volantem. Kongo začalo očkovat proti ebole novými vakcínami. Podle agentury AP je ale protilátka Ervebo vyvinutá pro jinou variantu nemoci a není proto jisté, jestli bude účinná. Očkování mají dostat zdravotníci i někteří obyvatelé. Od poloviny května na nemoc zemřelo přes 2700 lidí. V Hradci Králové začínají královské slavnosti. Navazují na tradici slavností královny Elišky. Návštěvníci uvidí více než stovku různých představení, a to včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů a nebo taky soutěžních letů horkovzdušných balónů. Sport. Kanoista Martin Fuchsa a kajakářka Barbora Betlachová pojedou přibližně za hodinu o medaile na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. České posadátky v Poznani sleduje reportér František Kuna.
2: Zatím jsou to finále B. Antonín Hrabal 6. místo na kanoistické dvoustovce. Mužský čtyřkajak na pětistovce dojel druhý za vítěznými Italy. Dopoledne už Martin Fuchsa postoupil do finále na pětistovce. Na stejné trati také kanoistka Řáhová. Ta dojela třetí Fuchsa. Druhý Martin Fuchsa 15.25 finále kilometru kanoistů. Barbora Betlachová 15.33 finále kajakářek na kilometru. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 za Prahu i před Brnem a kolona i na D2 před Brnem. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno po dřívější nehodě na 19. kilometru, kde už je všechno odklizené. Teď čekejte zbytek fronty kolem sjezdu na okruh mezi 9. a 12. kilometrem, to je na pár minut. A pak ještě jedna fronta z 18. kilometru jede velmi pomalu asi 10 minut do omezení na 24. na Šmejkalce. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je první část kolony teď za sjezdem na Domašov na kilometru 174. A do zúžení u D2 to trvá osobním autem až hodinu. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy teď čekejte za sjezdem na Židlochovice kolonu z kilometru 8,5 na 6. Tam došetřují vážnou nehodu, zdržení kolem 10 minut. Na silnici 38 na obchvatu Havlíčkova Brodu směrem z Jihlavy na Čáslav se tvoří kolona, je to asi na čtvrt hodiny od sjezdu do Brodu a na Herlify ke kruhovému objezdu.
5: Před křižovatkou u 4 dvorů je dopravní nehoda 3 aut.
4: A na silnici 14 na výjezdu z Ústí nad Orlicí na Českou Třebovou byl krátce pozastavený provoz, teď už se projíždí a důvod?
5: Spadl tady u dlouhý třebový strom přes cestu a hasiči to akorát odklíte, ale tvoří se tady kolony.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, místy bouřky, zpočátku i vydatné. V noci teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na jihu Moravy naměříme kolem 19. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál. Hanka Schánělová.
0: Fotbalisté Sparty, Plzně a Jablonce znají své soupeře pro hlavní části evropských pohárů. A když si nás poslechnete i dál, poznáte je taky.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Harry Styles navštívil dnešní odpolední radiožurnál. Polsko vytipovává lokality pro možnou stálou americkou základnu. Podle polského náměstka ministra obrany se má na ně brzy přijet podívat zástupce americké vlády. My vám k tomu víc povíme za pár minut.

0: Polsko chce být součástí jaderného odstrašení Severoatlantické aliance. Nechce ale mít na svém území jaderné hlavice. Po schůzce se zástupcem amerického ministra obrany Eldridgem Kolbym to uvedl náměstek polského ministra Pavel Zalewski. S Kolbym mluvil také o výstavbě stále americké základny na polském území. Kde by měla stát, zatím není jasné a ve hře je teď několik lokalit. My si o nich povíme s Pavlem Novákem z naší zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Náměstek polského ministra obrany Zalewski se po jednání se svým americkým protějškem vyslovil pro účast v jaderném odstrašení bez skladování jaderných zbraní v Polsku. Tím tedy myslel co?
1: No, on to napsal na svůj účet na síti X a tam napsal, že stavět rovnítko mezi účast na jaderném odstrašení a skladování jaderných zbraní je účelová manipulace, že Polsko otevře dveře své účasti na jaderném odstrašení, ale bez přítomnosti jaderných hlavic na svém území. A nevysvětlil tam úplně, v čem má tedy polská účast spočívat, což také kritizovali další účastníci té diskuse na síti X, tam byly takové různé komentáře, poukazovali třeba na to, že zkrátka jedno bez druhého nejde podle nich. Některé hlasy i volali po demisi náměstka ministra obrany a jiní tam psali, že

0: stávajících vojenských objektů. Tam by se musely postavit nejenom kasárny, ale třeba i důstojnické domy, školy, obchody, komunikace, veškerá vybavenost, takže by to byla hodně velká investice.
1: Kolik by na takové základně mělo být amerických vojáků?
0: No, taková americká základna, to už je takové malé městečko. Polsko by rádo získalo 5 000 amerických vojáků, o které chce Washington zmenšit kontingent v Německu, a i s těmi rodinami by potom na té základně žilo asi 25 000 lidí a podle polského náměstka ministra obrany Zalewského má brzy do Polska přijet představitel americké vlády a prohlédnout si ty nabízené lokality, kde by nakonec ta základna nebo základny měly být.
1: Tak to byl Pavel Novák. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Aktuálně k dopravě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Varování na výjezd z Prahy na Mladou Boleslav. Na začátku dálnice D10 směr Boleslav hned za nájezdem z východní části Pražského okruhu od Černého mostu. Pozor na 0. kilometru. V levém pruhu tam leží ztracená mobilní toaleta, kolem se pohybuje řidič.
4: Tojka leží v levém pruhu a pán zaparkoval 300 metrů v pravém stavním pruhu a asi bude nějakým způsobem stěhovat.
3: Výjezd z Prahy na Mladou Boleslav 0. kilometr D10. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

Tak to byli Craig David a Sting ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Fotbalisté Plzně, Sparty i Jablonce už znají své soupeře pro hlavní části evropských pohárů. My vám je za chvíli představíme.

0: Fotbalisté Sparty a Plzně znají po losu v Monaku 8 soupeřů pro základní část Evropské ligy. A z detaily už je v našem studiu Pavel Tilšar z naší sportovní redakce. Vítej.
1: Hezké odpoledne. Dva stejné soupeře mají Sparta a Plzeň v hlavní části Evropské ligy, a to Bournemouth a Lillestrøm. Pražané oba přivítají doma, Viktorii čeká cesta na jih Anglie a taky do Norska. Spartu dále čekají domácí zápasy s nizozemským AZ Alkmaar, za který nastupuje záložník Matěj Šín, a francouzským Rennes. Pak bude hrát v Řecku s Olympiakosem Pireus, v Londýně s Crystal Palace, v Rakousku se Salzburkem a v Jerevanu s týmem Ararat Armenia. Plzeň se kromě Bournemouthu a Lillestrømu představí ve Španělsku, a to proti Realu Sociedad San Sebastian a v Budapešti proti Ferencvároši. Doma přivítá Viktoria Benfiku Lisabon, belgický Royal Union Saint-Gilloise, polskou Jagiellonii Bialystok a taky bulharský celek Levski Sofia.
0: To bylo jméno. V hlavní části konferenční ligy je Jablonec. Tam ho čeká 6 zápasů. S kým?
1: Svěřence trenéra Luboše Kozla čekají výjezdy do Německa, Turecka a Lotyšska. Jablonec nastoupí venku proti Freiburgu, Trabzonsporu, za který od nové sezony hraje například hvězdný Egypťan Mohamed Salah nebo Brazilec Fabinho, a taky do Rigi, kde se utká s tamním FC. Na jablonecké střelnici přivítají severočeši anglický Brighton, švýcarské Lugano a taky gruzínský tým Iberia Tbilisi. Přesné termíny zápasů by měla Evropská fotbalová unie UEFA zveřejnit do konce tohoto týdne, tedy do neděle.
0: Evropské poháry nám tedy představil Pavel Tilšar. Díky.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Co se žáci a studenti v oblasti finanční gramotnosti ve škole nedozvědí a přitom by jim to mohlo být užitečné? Jak by jim mohla v životě pomoci například takzvaná bankovní identita? V čem a jak se tento stále užívanější nástroj komunikace s úřady zdokonalil? Tomáš Pancíř se zeptá výkonného ředitele společnosti bankovní identita Marka Růžičky.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Kolik sportů zvládnou vaše děti za jeden den? Fotbal, rugby, basketbal, hokej, florbal, bobby a další. Přijďte v pondělí 31. srpna od 12 do 17 hodin na Slavia Beach Games do Beach Eden v Praze. Sport, soutěže, koupání a poslední velký den prázdnin. Vstup do Beach Eden je pro celou rodinu zdarma. Mediálním partnerem SK Slavia Praha je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Kateřina Cousidisová.
2: Podpora v nezaměstnanosti zřejmě od ledna klesne, plánuje to ministerstvo práce. Nový norský král se v Oslu sešel s vládou, královská rodina zveřejnila jeho oficiální portrét i moto. Kanoista Martin Fuchsa bude na mistrovství světa obhajovat zlato ve finále kilometrové trati. Dlouhá kolona se tvoří na příjezdu do Brna dálnicí D1 z Prahy. A zítra bude polojasno až oblačno, později zataženo s deštěm, teploty většinou do 26 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Nezaměstnaní budou mít od ledna zřejmě nižší podporu. Ministerstvo práce se chce vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku místo současných 80. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy předchozím roce. Dnes je to 80%. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Policisté se připravují na poslední prázdninový víkend. Hustý provoz očekává v příštích dnech kromě policie taky třeba BESIP. Podle jeho ředitele Tomáše Neřolda by řidiči měli dodržovat několik základních pravidel.
4: Nedržet za jízdy mobilní telefon, věnovat se plně řízení, všichni cestující v autě musí být vždy připoutáni, myslet i na to, aby děti v autosedačkách byly správně a také, že rychlost není to hlavní, měl by hlavně dojet bezpečně.
2: Norská královská rodina zveřejnila oficiální portrét nového krále Håkona 8. Informuje o tom BBC. Håkon se dopoledne sešel s norskou vládou, které oficiálně oznámil své panovnické jméno a taky osobní moto. Vše pro Norsko. Stejné používali jeho otec, dědeček i pradědeček. Panovníka při setkání doprovázela dcera Ingrid Alexandra, která je novou korunní princeznou. Håkon se stal norským panovníkem dnes po otcově smrti. Král Harald V. zemřel ráno. Bylo mu 89 let. Nejdříve za rok začne elektrifikace železnice mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Správa železnice dokončuje majetkové vypořádání i úpravu projektové dokumentace. Podle původního plánu měla přestavba trati začít už teď v listopadu. Správa železnic ale začne hledat stavební firmu nejdříve koncem letošního roku, potvrzuje mluvčí firmy David Kabele.
5: Stavět by se pak mělo od příštího podzimu. Záležet ale bude na schválení upraveného řešení přeložek kanalizace, odvodnění a vodovodu a také odsouhlasení technického řešení přeložek v oblasti řek Ostravice a Morávky. Bez toho nemůže proběhnout stavební řízení.
6: Sport. Dvě české posádky budou bojovat ve finálových jízdách na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. V polské Poznani odstartuje přibližně za 20 minut finále kanoistů i s Martinem Fuchsou. V další jízdě bude na startu kilometru kajakářka Barbora Betlachová.
7: Já osobně moc jako nejsem taková, že bych řekla jo, tak já budu pátá, protože opravdu v tomhle větru člověk fakt neví, ještě záleží, jaká dráha bude, jak to sedne, ale čím lepší výsledek bude, tím já budu spokojenější a vlastně to bude znamenat i víc bodů do toho olympijského cyklu, takže kdybych třeba byla pátá, bylo by to úplně skvělý, ale nechci si to zakřiknout, takže radši budu to tam nechávat otevřený.
6: Martin Fuchsa a Barbora Betlachová pojedou finále mistrovství světa v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Fuchsovu jízdu před půl čtvrtou odvysíláme živě i na Radiožurnálu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 za Prahou i před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi hustý provoz. Od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru jede se pomalu až půl hodiny do omezení na 24. na Šmejkalce. Na D1 potom před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona, začíná kolem exitu 178 Rosice, různě pomalu do zúžení u D2, je to osobním autem zhruba na 50 minut. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za exitem Židlochovice počítejte s kolonou z 8. kilometru, je to do 10 minut na 6. Tam je po vážné nehodě kamionu a osobního auta ještě zabraný pravý pruh. Na D8 z Ústí do Prahy za Litoměřicemi popojíždí kolona ze 42. kilometru na 38. Po raním požáru kamionu je tam provoz zvedený levým pruhem, zdržení čtvrt hodiny. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně za sjezdem na Rudnou se brzdí kolem 4. kilometru, jedou pomalu i osobní auta až do kolony na Pražském okruhu od D5 k exitu 19 Ořech. Celý úsek od Rudné až 40 minut osobním autem. A na silnici 38 na obchvatu Havlíčkova Brodu z Jihlavy na Čáslav vzniká kolona už před sjezdem na Bartoušov, nehodě 3 aut v kruhovém objezdu u Alberta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle s přeháňkami, na východě území ráno a dopoledne až zataženo s deštěm. Večer bude na západě Čech oblačno. Nejvyšší teploty většinou 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy kolem 28 a na horách většinou kolem 16 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Skánělová.
1: Dobré odpoledne vám přeji. Jak zemřel československý ministr zahraničí Jan Masaryk, tak to se snaží zjistit už téměř 80 let vyšetřovatelé i historici. Objasnit, jestli šlo o vraždu nebo sebevraždu, by nově mohla pomoci exhumace Masarykových ostatků. Zlánské rodinné hrobky je odborníci vyzvednou příští týden. Naše další téma už znáte, poslouchejte odpolední Radiožurnál.
3: Odpolední Radiožurnál
9: a Hanka Schánilová.

0: Neobjasněná smrt Jana Masaryka i po téměř 80 letech trápí historiky a vyšetřovatele. K objasnění případu by mohla přispět exhumace Masarykových ostatků, které odborníci vyzvednou z lánské rodinné hrobky začátkem září. Radiožurnál to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování. Víc informací má teď v našem studiu Adela Burešová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Co by tedy mohlo přinést přezkoumání ostatků?
1: Vyřešit by se tím mohla právě ta příčina smrti, na které se jednotlivé historické prameny dlouhodobě neshodují. Tak to třeba Masarykovu smrt oznámil 10. března 1948 v Národním shromáždění tehdejší ministr vnitra komunista Václav Nosek a stalo se to i oficiální verzí minulého režimu.
2: Ministr zahraničních věcí doktor Jan Masaryk není již mezi námi živými, k zármutku celého národa Čechů a Slováků ukončil dobrovolně svůj život.
1: Někdejší ministr zahraničí zemřel v noci po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Pochybnosti o jeho smrti se ale objevily víceméně záhy po té tragické události a vzniklo tak více verzí. Jedna oficiální, která mluvila o sebevraždě, druhá pak o tom, že ho někdo z okna vystrčil a jiní badatelé se pak domnívají, že mohlo jít pouze o nešťastnou náhodu.
0: Případ se otevřel k přezkoumání už několikrát. Kdy se jim vyšetřovatelé začali zabývat naposledy?
1: Městské státní zastupitelství v Praze se k němu znovu vrátilo v lednu letošního roku, jak nám potvrdil jeho mluvčí Aleš Cimbala.
3: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
1: Exhumace by mohla být průlomem ve vyšetřování podle badatelky a spisovatelky Václavy Jandečkové. Ta se okolnostem Masarykova úmrtí dlouhodobě věnuje, napsala i knihu Kauza Jan Masaryk a je přesvědčená, že politika někdo zavraždil.
4: Může se ověřit, jestli byla třeba ta střelná nebo prostě nějaká podivná dírka za pravým uchem. Bylo tam zranění, také tržná rána na pravém spánku. Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
1: Na závěr ještě připomenu, že Jan Masaryk působil jako velvyslanec v Británii za druhé světové války, pak jako ministr zahraničních věcí exilové vlády v Londýně. Po válce se vrátil do Československa a i po komunistickém převratu v roce 1948 ve funkci ministra zůstal. Přestože nebyl členem komunistické strany, působil v nové vládě Klementa Gottwalda, to ale pouze krátce, zemřel jen 2 týdny po puči.
0: Adéla Burešová, naše reportérka, nás dnes přivedla k nejasné české minulosti. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

Ještě pár dní a čeští hoteliéři budou mít za sebou nejrušnější část sezóny. My ale v Radiožurnálu budeme bilancovat už dnes a v odpoledním biznisu se zeptáme, jak hotely letošní léto hodnotí i to třeba, co jim způsobuje naopak velké problémy.

0: Čeští hoteliéři před sebou mají poslední prázdninový víkend. Po něm pro ně skončí jedno z nejrušnějších období roku. Například Asociace hotelů a restaurací už v polovině letních prázdnin hodnotila sezonu jako víceméně úspěšnou. Aktuální informace už máme od prezidenta Václava Stárka. Děkujeme a dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Letní prázdniny nám končí. Jak se během nich dařilo hotelům v Česku? Už víme, jestli byla návštěvnost lepší než v loni.
1: My budeme mít přesná data někdy v polovině září, ale domníváme se, že ta letošní sezona byla minimálně stejná jako ta loňská. Co se týká regionů, možná v některých místech o něco lepší. V Praze se to liší také mezi vlastně centrem a okrajem města, kdy si myslíme, že ta obsazenost se bude pojádat někde kolem 71-72% průměru, což je velmi dobrá obsazenost. V těch regionech jsou místa, která hlásí naopak pokles turistů, například Krkonoše, a pak naopak místa, kde prostě se dařilo a lidé tam hodně vyrazili.
0: Kdo táhne poptávku? Jsou to spíš Češi nebo jsou to cizinci a z jakých zemí?
1: Je to asi tak přibližně, řekl bych, na půl. Česká klientela roste, což je dobře. Z cizinců jsou to hlavně Němci, německá klientela, ti tedy mají trošku posunuté prázdniny proti nám, takže ten jejich hlavní nápor bývá právě v srpnu. Pak jsou to Poláci a naši sousedé ze Slovenska, kteří vlastně nejvíce jezdí právě i do těch regionů a velmi často vlastně po vlastní ose, to znamená nejsou závislí na letecké dopravě.
0: Vy jste už dříve upozorňovali na jeden negativní trend, že lidé zkracují své pobyty. Promítlo se to i teď přes léto a jak velký problém to je pro hoteliéry?
1: Ano, hlavně v regionech vidíme, že se pobyty zkrátily. Co se týká hlavního města Prahy, která mimochodem tvoří valnou část cestovního ruchu České republiky, tak tam zůstává délka pobytu přibližně stejná. My se domníváme, že to může být způsobeno také tím, že lidé jednak cestují na vlastně častější dovolenou nebo častější takové ty rozšířené víkendy. Právě proto to může být možná jeden ze znaků, proč se zkracuje ta délka pobytu. No a druhá věc je určitě to, že se snaží chovat co nejúsporněji, protože taková ta snaha jako chovat se šetrně nebo řekl bych snažit se více ušetřit, ta se projevuje vlastně i v gastronomii, v restauracích.
0: No a řeší hoteliéři i třeba rostoucí náklady, třeba na mzdy zaměstnanců a musí jí kvůli tomu zdražit?
1: No, my když jsme dělali průzkum mezi našimi kolegy, což bylo v polovině července, ten první, tak 61% těch respondentů vlastně říkalo, že to jsou hlavní náklad, jsou mzdy, a ty mzdy, že neustále rostou logicky, protože za prvé nejsou lidé nechtějí příliš pracovat ve službách, všeobecně nejenom v hotelnictví a v gastronomii. A za druhé samozřejmě ty náklady životní nějakým způsobem rostou, takže i hoteliéři se snaží to svým zaměstnancům nějakým způsobem vykompenzovat. Takže mzdové náklady, to je to hlavní. Pak jsou to suroviny, které jako také stále ještě roste jejich cena, a samozřejmě energie. Problém je v tom, že průměrná cena se zvyšovala v tom minulém období od začátku roku asi do toho zhruba července, se zvyšovala průměrná cena někde v regionech do 5% maximálně. V Praze to bylo dokonce méně, kolem 3%, a přesto tento nárůst nestačí pokrývat ty rostoucí náklady.
0: Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek, naším hostem teď v odpoledním radiožurnálu. Díky moc a hezký den vám přeji.
1: Děkuji za pozvání, hezký den, nashledanou.

0: Posloucháte nás ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Kanoista Martin Fuchs už je připraven jet o zlatou medaili na kilometrové trati na mistrovství světa a finálovou jízdu nám bude komentovat z polské Poznaně reportér František Kuna.
1: Společné vysílání radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport je tady. Polská Poznaň hostí teď finále kanoistů na kilometrové trati. I s Martinem Fuchsou v první dráze v trojce najde po své pravici ob jednu dráhu ob Němce Bauškého Brazilce Queiroze, což je jeho dlouholetý konkurent, který dokáže Fuchsu porážet a tady se ukazuje v dobré formě. Je odstartováno, kilometrový závod trvá zhruba 4 minuty. Martin Fuchsa aktuálně teď na nějakém čtvrtém místě, ale za závodníky jsou jen úvodní desítky metrů. Nejlépe odstartoval Moldavec Tarnovsky, který má vždy silné starty, ale pak někdy tuhne. Dobře jede Zachar Petrov, který porazil Martina Fuchsu na minulém světovém šampionátu na 500-metrové trati a patří dlouhodobě k velkým konkurentům českého šampiona. Fuchsa teď nějaký pátý, šestý, ale to nemusí vůbec nic znamenat. Za zmínku stojí také šestá dráha, kde je Číňan Wu, který dokázal Fuchsu porazit v rozjížďce na kilometrové trati, ale tam si to pohlídali oba velmi zkušeně. Fuchsa teď na předposlední pozici a vede Petrov, druhý je Tarnovsky, dále pak Maďar Fejes a také Brazilec Krois. Martin Fuchsa v první dráze po minutě závodu na nějaké sedmé, možná i osmé pozici. Dál vede Moldavec Tarnovsky. Ne, Tarnovsky už ztratil na Petrova, který do toho kopl a vede o hodně. Vede o více než loď před druhým Tarnovským a Fuchsa v první dráze zaostává. Zaostává hodně, ale zaostával také včera při semifinálové jízdě na kilometru a měl silný finish. Závodníci se blíží na měřený mezičas na půlkilometrovou trať. To bude ještě chvíli trvat, ale Rus Zachar Petrov, startující tady pod neutrální vlajkou, je jasně ve vedení. O nějakých, no klidně 5 metrů před druhým Tarnovským následuje Maďar Fejes a Číňan Wu, pak ještě další Rus Patapenka a Martin Fuchsa. 6., 7., možná dokonce 8. místo, tam je to velmi těsné v té zadní části závodního pole tady na kanálu v Poznani. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. Finále pojede ještě v 15 hodin 33 minut Barbora Betlachová mezi kajakářkami na kilometru. Teď Martin Fuchsa se snaží dostat se dopředu a už se mu to lehce daří. Zachar Petrov aktuálně vede, Tarnovsky druhý, Fuchsa se dotahuje, měřený mezičas na 500 metrů. Distanci. Aktuálně ukazuje Martina Fuchsu na 6. místě v první dráze. Těžká pozice pro olympijského šampiona. Petrov vede jasně, ale už ne o tolik, možná začíná trochu tuhnout. Druhý je Tarnovsky dál, Maďar Fejes a Číňan Wu, Brazilec Queiroz se nakonec neukazuje v tak dobrém světle, ale to ani Martin Fuchsa, který v první dráze je poměrně utopený a samozřejmě je to více o jiných závodnících. Jenže teď už Fuchsa zabral a aktuálně se posunul na 5. pozici. Teď to jde velmi rychle, protože Fuchsa už je 4. a možná dokonce na 3. pozici, takže by si mohl jet pro medaily. Otázkou je, jestli vydrží své ukrutné tempo Zachar Petrov, jedoucí v 8. dráze. Fuchsa ho má daleko. Musí se dívat přes celé závodní pole. Blížíme se sem a ta kulisa bude stoupat pod mým hlasem tady na komentátorské pozici Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Zachar Petrov už není tak dominantní v tom závodě, ale přeci jen stále ještě vede. Tarnovsky druhý. Fuchsa se lehce propadl, dotahuje se na čelní pozice také Maďar Fejes. Fuchsa, byť se dostal na malou chvíli na nějakou 4. pozici, tak už je na tom zase o trochu hůř. Posledních 250 metrů. Dál vede Zachar Petrov, už jen zhruba jen minuta závodu. 250 závěrečná i s Martinem Fuchsou, který bojuje o to, aby senzačně dojel muže, kteří jsou před ním. Zachar Petrov první, Tarnovsky druhý, následuje Fejes, Patapenka, ale Fuchsa se snaží ještě z první dráhy zabojovat a poměrně se mu to daří, protože má silný finish. Už se vytáhl z 5. pozice na 4. Třetí, teď aktuálně už se dostává na úroveň Tarnovského, který tuhne. Tarnovský má vedle sebe Maďara Fejese, ale ten také nezvládá. Nakonec přeci jen Fuchsa do toho kopl a má velmi silný finish. Bude to souboj nakonec překvapivě, nakonec v závěru o zlatou medaili se Zacharem Petrovem, který tuhne v dráze číslo 8 a Martin Fuchsa v jednice se dostává do vedení jen velmi těsně. On nebo Maďar Fejes, někdo z nich to bude na špičku lodě. Martin Fuchsa těsně je zlatý. Na světovém šampionátu, byť grafika ukazuje něco jiného, což tedy je nutné si počkat, protože opticky to vypadalo, že Martin Fuchsa dotlačil špičku své modré lodě se žlutou špičkou do cíle jako první, ale grafika ukázala Fuchsu na třetí pozici. Každopádně Martin Fuchsa medaili má. Jaká to bude, to nám řekne oficiální systém světového šampionátu tady v Poznani, takže si musíme ještě pár desítek sekund počkat. Martin Fuchsa opět trápil nervy českých fanoušků, podobně jako v semifinále postoupil těsně do finálové jízdy na kilometru. Zítra pojede finále pětistovky a teď čeká. Čekáme i my a zdá se, že pomalu začnou skákat výsledky a budeme vědět čas vítěze. Ten je 4 minuty 7 sekund a 44 setin sekundy. Otázkou je, kdo to je. Jestli Martin Fuchsa nebo Zachar Petrov, po případě Maďar Fejes, a s jakými rozestupy. Za malou chvíli se to dozvíme. Martin Fuchsa zatím čeká na výsledky. Ani on zatím neví, nebo jestli si je jistý, jako si byl jistý postup, tak to by byla samozřejmě skvělá zpráva pro českého závodníka a úřadujícího světového šampiona i mistra světa. Tak jak Martin Fuchsa je zlatý na mistrovství světa, potvrzeno, cílová fotografie odhalila špičku lodě na prvním místě a Martin Fuchsa je po páté v kariéře mistrem světa a znovu přidává maximální počet bodů do tak důležitého olympijského žebříčku. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
2: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka, jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli.
3: No Leo, máš průšvih jako hrom.
2: Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
4: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
2: Animovaný rodinný film Tajemství džungle v kinech od 27. srpna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 15.31. Zprávy a Kateřina Causidisová. Do Česka míří bouřky, budou postupovat přes Čechy až na západ Moravy a Slezska. Výstraha platí až do zítřejšího rána. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a taky kroupy. Samosprávy nakládají neefektivně se svými úsporami. Města, obce i kraje nechávají často peníze na běžných účtech, kde se nezhodnotí. Česká národní banka nabízí pro samosprávy výhodnější účet s termínovaným vkladem. Využívá ho ale jen necelých 7% z nich. Překážkou je podle svazu měst a obcí byrokracie. Ruské noční útoky zabily nejméně 2 lidi v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Informoval o tom šéf tamní oblastní správy Oleksandr Hanža. Rusové podle něj zaútočili více než 10krát na 2 okresy. Útoky poškodily několik obytných domů a auto. V okrese Nikopol pak zasáhli supermarket a správní středisko. Sport. Fotbalisté Sparty a Plzně budou mít v hlavní fázi Evropské ligy 2 společné soupeře. Utkají se s anglickým Bournemouthem a norským Lillestrémem. Pražané narazí také na další anglický tým, vítěze konferenční ligy Crystal Palace. Plzeň mimo jiné přivítá Benfiku Lisabon. Jablonec v 6 zápasech konferenční ligy čeká například finalista posledního ročníku Evropské ligy Freiburg anebo anglický Brighton. Určil to los Monaku.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 za Prahou i před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se brzdí u Pražského okruhu na 9. kilometru, pak se jede pomalu půl hodiny do omezení na 24. u Šmejkalky. Taky na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona, a to za Domašovem z kilometru 176. Osobním autem do zúžení u D2 je to až na hodinu. A potom následuje další kolona na výjezdu z Brna D1 na Vyškov, od nájezdu z Ostravské z 203. kilometru do omezení za Roholenkou je to asi na čtvrt hodiny. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy nejdřív za exitem Židlochovice pro fronta ze 7. kilometru kolem 5 minut na 6. Tam uklízejí po nehodě v pravém pruhu a pak se plní u Olympie mezi 3. a 0. kilometrem. Konec dálnice D2. Na D8 z Ústí do Prahy počítejte s kolonou za sjezdem na Litoměřice ze 41. kilometru až čtvrt hodiny na 38. Po raním požáru je tam stále zabraný pravý pruh. A potom na příjezdu do Prahy z D8 kolona v Cínovecké odsjezdu na Čakovice 20 minut do Kbelské k nehodě u Orlenu. A na silnici 35 na příjezdu do Rožnova z Horní Bečvy kolony v obou směrech u Golfu, srazilo se tam auto s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
9: Jedu vlakem Českých drah.
5: počasí.
0: Večera v noci bude zataženo až oblačno a na většině území déšť nebo přehánky, místy bouřky a budou místy i vydatné. Nejnižší teploty v noci 18 až 13 stupňů, na jihu Moravy kolem 19. Tolik zprávy. A dál posloucháte odpolední Radiožurnál a Hanku Schánělovou.
9: Hezký den vám přeji. Ještě před pár minutami jste v Radiožurnálu poslouchali živě zlatou jízdu kanoisty Martina Fuchsy na mistrovství světa. Tohle si velmi rádi budeme i dál připomínat. Teď je pátek odpoledne, takže každých 15 minut od nás čekejte aktuální dopravu z naší zelené vlny.
5: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

Maďarsko má poslední tři dny na splnění podmínek, kterému mají otevřít cestu k miliardám euro z unijního fondu obnovy. Budapešť se snaží dohnat resty bývalé vlády premiéra Orbána, kvůli kterým Evropská komise peníze Maďarsku zmrazila. V našem vysílání se tomu chceme věnovat.

0: A zbývající opatření jsou v úplně závěrečné fázi. Podle televize Euronews situaci velmi podobně hodnotí i zdroje z Evropské komise, tak se zdá, že Maďarsko má reálnou šanci všechny ty podmínky včas splnit. Jde o celkem 27 takzvaných supermilníků, 21 se týká transparentnosti a boje proti korupci, 4 pak nezávislosti justice a 2 milníky se týkají kontroly nakládání s evropskými penězi. Nová vláda Petra Maďara už během léta prosadila například přísnější pravidla majetkových přiznání politiků a vznikl také nový úřad pro vyhledávání a navracení majetku spojeného s podezřením na korupci.
1: Může tedy Maďarsko do pondělka dosáhnout odblokování zbývajících peněz?
0: Ne úplně v tom smyslu, že by v pondělí ty peníze skutečně dostalo. Do pondělí ale musí splnit požadované reformy a Evropská komise pak má do konce září tu situaci zkontrolovat, vyhodnotit a teprve poté může dojít k samotnému vyplacení o něch 10 miliard eur, více než 10 miliard. Ministr kultury Zoltán Tár uvedl, že vláda na dotažení všech podmínek velmi usilovně pracuje a očekává prý, že Evropská komise bude s kroky maďarské vlády spokojena.
1: No a Evropská komise už po nástupu současného premiéra Petera Maďara Budapešti odblokovala část zmrazených financí. Můžeš nám, Zdeňko, připomenout, co ji k tomu vedlo?
0: Ano, po květnovém nástupu nové vlády se vztahy mezi Budapeští a Bruselem výrazně zlepšily. Petr Maďar slíbil rychle napravit problémy, kvůli kterým Evropská unie ty peníze za vlády Viktora Orbána zmrazila. A jeho vláda tedy se s komisí během několika týdnů dohodla na reformním plánu a začala připravovat konkrétní změny. Na základě toho oznámila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová na konci května, že tedy se otevírá cesta k více než 16 miliardám eur. Z toho 10 miliard tvoří právě peníze z fondu obnovy, o kterých jsme mluvili, a zbytek jsou pak různé další fondy, například kohezní.
1: Zpravodajka v Bruselu Zdeňka Trachtová. Díky za tvé informace, Zdeňko, a hezký pátek přeji.
0: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdnu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zdržení na D1 za Prahou i přes Brno. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna od okruhu z 10. kilometru se sune různě pomalu kolona za zúžený most na 24. až půl hodiny. Na D1 přes Brno

0: Brno už vznikají kolony obou směrně. Z Prahy na Vyškov začínají za Domašovem kolem 176. kilometru, je to až na hodinu osobním autem k D2, a pak následuje hustý provoz ještě od nájezdu z Ostravské z 203. do omezení za Rohlenkou. Opačně z Vyškova na Prahu je velmi silný provoz od Tuřanské OMVky ze 198. kilometru k nájezdu od Výstaviště na 190. je to na 20 minut ucpaná před dálnicí i Bítežská. Na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labemku s zasjezdem na Mělník a Slaný vzniká teď kolona z 23. kilometru k nehodě na 27. zdržení kolem 20 minut. Na D8 z Ústí na Prahu zasjezdem na Litoměřice kolona ze 41. kilometru na 38. zabere to kolem 10 minut, po ranním požáru se tam pořád jede jenom levým pruhem. A tak 35 ze Slovenska na Valašské Meziříčí, na příjezdu do Rožnova z Horní Bečvy u Golfu střed auta s motorkou, policie hlásí zastavený provoz, kolony se natahují. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: odpoledním radiožurnálu uslyšíte i to, že krajským soudům v Brně a v Ostravě docházejí peníze na provoz. Justice je na podobnou situaci zvyklá, ale zatím se pokaždé podařilo finance na provozní výdaje najít. I letos je podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO v rozpočtu dost peněz na případné doplnění.
1: Do konce roku zbývají 4 měsíce a některým soudům opět dochází peníze. Upozorňuje na to třeba mluvčí krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl.
2: Situace z předchozích let se bohužel opakuje, i když díky absenci výdajů na úhradu zastavování marných exekucí není natolik tristní jako dříve.
1: Třeba zlínský okresní soud očekává, že mu finance dojdou na přelomu září a října. Naproti tomu pražský krajský soud hodnotí situaci letos příznivěji. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu o zhruba 1 miliardu korun víc než loni.
3: Proběhla porada s řediteli správ krajských a vyšších soudů a nikdo z nich aktuálně neavizuje nedostatečnost ve svém rozpočtu. Přesto má ministerstvo spravedlnosti připraveno rezervy i pro příští rok 2027. Počítáme s tím, že částka bude ještě navýšena.
1: Každá vláda vždy nakonec na pokrytí výdajů peníze v rezervách našla. Místopředseda Nejvyššího soudu Petr Šukale upozorňuje na systémový problém. Dlouhodobě podle něj chybí prostředky na modernizaci a celkovou digitalizaci, které by ve výsledku snížily provozní výdaje. Zmiňuje třeba finance na obměnu hardwaru.
4: Požadavky za soudů se pohybují někde kolem 800 milionů korun a ministerstvo má k dispozici zhruba 20 milionů.
3: Nejvyšší soud obdržel za posledních 5 let investiční výdaje na výstavbu přibližně 85 milionů korun. Myslím si, že rozhodně nepatří mezi soudy, které by byly podinvestované.
1: Reaguje ministr Tejc. Ten teď připravuje takzvanou reformu soudní mapy, tedy rušení některých menších soudů. Například místopředseda ODS Karel Haas by místo okresních zrušil vrchní soudy.
5: Pan ministr Tejc občas mi připadá, že náhodně ukáže do soudní mapy a vzpomene si, tu kvůli úsporám zrušíme okresní soud v Jeseníku, tu zrušíme nějaké okresní soudy na Plzeňsku. Analýzu jsme neviděli doposud. Já sám za sebe občas navrhuji odvážnou variantu, pojmenovanou po Nebošíkovi Otakaru Motejlovi, který prones podle mého názoru prorockou větu. Ostatně soudím, že vrchní soudy by měly být zrušeny.
1: Podle ministra spravedlnosti to může navrhnout jen někdo, kdo fungování justice nerozumí. Podle Karla Dvořáka z hnutí STAN je pak potřeba lépe pracovat s dostupnými daty a také nezapomínat na výdaje spojené s navyšováním platů zaměstnanců. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Co všechno může říct hudba, když už filmoví hrdinové mlčí? A jak poznat melodii, která dokáže scénu pozvednout, nebo ji naopak úplně pokazit? Hostem Radiožurnálu bude muzikant a herec Ondřej Brzobohatý, přímo na Soundtrack Festivalu, kde i živě zahraje. Jak se skládá hudba k příběhu, který ještě nemá svou náladu? A co se děje v hlavě skladatele, když hledá těch pár správných tónů?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra po 10. hodině.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
2: Kdy máme ten abiturientský sraz?
3: Jak máme?
1: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku. Jsem to já, jak
4: jsem mladá. Rozdílné životy.
5: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
4: Společné vzpomínky.
6: Byla přece ve škole pokladní, ne?
7: A jo, a ty jsi primář.
4: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. 4. září na ČT1 a v iVysílání.
8: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
9: Po téměř 80 letech budou exhumovány ostatky Jana Masaryka. Zemědělci ve Francii dostanou kvůli suchu kompenzaci ve stovkách milionů eur. Kanoista Martin Fuchsa obhájil titul mistra světa na kilometru, zvítězil společně s Maďarem Fejesem. Kolony jsou stále na dálnici D1 před Brnem v obou směrech. A zítra bude polojasno až oblačno, později zataženo s deštěm, teploty většinou do 26 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky Jana Masaryka. Radiožurnálu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Exhumace má pomoci s vyšetřováním Masarykovy smrti. To už skoro 80 let nikdo nedokázal objasnit.
11: Při jméně, jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
9: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Ministrem zahraničí zůstal i po komunistickém převratu v roce 1948. Jen o 2 týdny později byl ale za dosud nevyjasněných okolností nalezený mrtvý pod okny Černínského paláce. Naposledy případ v lednu otevřelo městské státní zastupitelství, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
12: Jsou nyní prověřovány další nové poznatky a indicie, které se předmětné věci objevily.
9: Exhumaci vítá badatelka Václava Jandečková, která je přesvědčená, že Masaryka někdo zavraždil.
13: Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
9: Exhumace by tak podle Jandečkové mohla vyvrátit dobová tvrzení o sebevraždě. Adéla Burešová, Radiožurnál. Francouzská vláda poskytne zemědělcům stovky milionů eur jako náhradu za extrémní sucho. Oznámilo to ministerstvo zemědělství. Zemědělci kvůli nedostatku srážek počítají s menší sklizní brambor anebo kukuřice.
14: Francouzští zemědělci předpokládají, že kvůli suchu sklidí asi o 20% brambor méně než loni. Problém hlásí i pěstitelé vína nebo chovatelé hospodářských zvířat kvůli nedostatku krmiva. Producenti sýrů Comté nebo Beaufort proto dostali od úřadu výjimku a skot budou moct prozatím krmit kukuřicí vypěstovanou i v jiných regionech. Zemědělcům to umožní i nadále prodávat dané sýry, aniž by přišli o ochrannou známku. Národní institut původu a kvality umožní výjimky i producentům Calvadosu, sajdru nebo šumivého vína. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
9: Začíná festival Wi-Fi Čven. V areálu Pole designu v Bílovicích nabídnou pořadatelé návštěvníkům výstavy, divadelní vystoupení a nebo rozhovory. Na akci vystoupí taky řada hudebníků.
15: Kromě zpěvačky a houslistky Ivy Bitové uvidí lidé třeba také kapely Midi Lidi nebo Prago Union.
16: Stejně je neděle, i když je třeba středa, člověk se občas překvapí, kam se chodí hledat.
15: Součástí programu je také výstava Žně designu, která představí současnou tvorbu vybraných autorů, říká kurátor festivalu Richard Vodička.
17: Návštěvníci uvidí současné výrobky a náhlednou do zákulisí jejich vzniku, od prvního nápadu až po reálný produkt.
15: Wi-Fi Čven můžete v Bílovicích navštívit do 29. srpna. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
18: Sport. Kanoista Martin Fuchsa je po třetí za sebou mistrem světa na kilometrové trati. Ve finále na šampionátu v Poznani útočil ze zadních pozic a dojel ve stejném čase jako Maďar Fejes, který má také zlato. Kajakářka Barbora Betlachová dojela na kilometru 4. Přestože skončila těsně za stupni vítězek, byla po závodě dojatá štěstím.
19: Já jsem předtím byla tak strašně nervózní a hrozně jsem si přála, aby to klaplo na co nejlepší výsledek. I jsem vám tady říkala, že bych byla spokojená, kdybych to zvládla do 5. místa, a já jsem to ještě předčila a jako to jsou slzy štěstí. Já rozhodně nejsem nespokojená, to určitě ne, protože tato brambora jako má to chuť zlata pro mě, protože to je úplně splněnej sen.
18: Závod kajakářek na 1000 metrů vyhrála Maďarka Cikošová, stříbro bere Španělka Pelachsová, na bronzovou Dánku Knudsenovou ztratila Betlachová 1,35 sekundy.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 za Prahou i před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna strávíte ve velmi hustém provozu od pražského kruhu z 10. kilometru na 24. na Šmejkalce stále až půl hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se kolona teď táhne od exitu 178 Rosice do zúžení u D2 osobním autem asi 3/4 hodiny. Následuje ještě fronta směr Vyškov od nájezdu z Ostravské z 203. kilometru 10 až 15 minut do omezení mezi Rohlenkou a Holubicemi. A D1 přes Brno opačně na Prahu se jede velmi pomalu z od nájezdu z D2 k připojení od výstaviště, zabere to asi 20 minut. Na D8 z Prahy do Ústí kus za sjezdem na Mělník a Slaný počítejte s kolonou z 22. kilometru, je to asi na 20 minut na 27. Tam je po havárii dvou osobních aut zabraný pravý pruh. Na D8 z Ústí do Prahy za sjezdem na Litoměřice, teď kolona mezi kilometry 41 a 38 zabere do 10 minut, po ranním požáru kamionu je tam zabraný pořád pravý pruh. A v Praze počítejte s odpoledními kolonami před víkendem třeba na okruhu od D5 k Ořechu přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle s přeháňkami, na východě ráno a dopoledne až zataženo s deštěm. Večer bude na západě Čech oblačno. Nejvyšší teploty nejčastěji 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy. Teď už odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
8: My vám přejeme dobré odpoledne, 16 hodin 6 minut. Pokud se o víkendu plánujete vracet z dovolené nebo třeba chalupy, dávejte pozor, policisté i silničáři očekávají poslední prázdninovou sobotu a neděli větší provoz. Tradičně bývá o posledním prázdninovém víkendu taky více nehod. Jak se tedy na ten silný provoz připravit, tak to probereme za chvilku ve vysílání odpoledního Radiožurnálu. Teď po zprávách znovu muzika. David Koller, jeho Pouta, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
10: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Na silnice o posledním prázdninovém víkendu vyrazí tisíce řidičů. Lidi se totiž jako každý rok před začátkem školního roku budou vracet z dovolených v zahraničí prázdnin, ale třeba i jen z víkendu na chatě nebo chalupě. Kvůli hustější dopravě hrozí i větší riziko nehod. Na to se připravují taky policisté. Více si teď řekneme s Františkou Rohlíčkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Konec letních prázdnin bývá rizikový každoročně. I letos se na něj proto dopravní policie připravuje, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Violeta Siřišťová.
2: Stovky policistů se zaměří především na rychlost, alkohol a jiné návykové látky, používání bezpečnostních pásů, telefon za volantem a také technický stav vozidel.
1: Siřišťová zároveň upozorňuje, že řidiči nemají spěchat a mají jezdit opatrně. Jedny z nejtragičtějších celého roku byly už 3 srpnové víkendy. Minulý 22. a 23. srpna, při kterém zemřelo 7 lidí, a také 1. a 2. srpnový víkend, kdy zemřelo na silnicích v obou případech 8 lidí.
0: A jak se na takovou cestu v silném provozu připravit? Na co si dát pozor?
1: Základem je podle šéfa BESIP Tomáše Neřolda dobře naplánovat trasu, pokusit se vyhnout špičce a hlavně dělat pravidelné zastávky.
3: Nejdéle by to mělo být zhruba po 2 hodinách jízdy, ale třeba pokud mám v autě děti nebo jsem nějak omezen, rozptýlen, tak bych si měl tu přestávku udělat třeba i dříve.
1: Vnímat by řidiči měli taky sami sebe, hlavně jak jsou unavení. Podle Neřolda se mnoho nehod stane třeba 50 kilometrů před cílem, kdy jsou lidé už unavenější, poznávají okolí, těší se domů a nejsou proto tolik pozorní.
0: Velký provoz se očekává hlavně na dálnicích. Kde třeba očekávat omezení provozu kvůli opravám?
1: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla neplánuje ŘSD na celý víkend, včetně dneška, žádnou novou údržbu nebo opravy. A to na všech dálnicích, nejen na tradičních trasách z jihu.
4: Nebudeme dělat například údržbu na dálnicích, kdybychom zavírali jeden jízdní pruh nebo něco podobného. To znamená, pátek, sobota, neděle skutečně bude maximálně průjezdná především dálniční síť, tak jak je to jen trochu možné.
1: Přesto jsou některé dlouhodobé opravy a omezení, na která by řidiči měli myslet. Je to podle Rýdla zúžení na mostě Šmejkalka na dálnici D1, také křížení D1 a D2 u Brna, omezení u Klimkovic před Ostravou nebo na dálnici D5 u Plzně. Vždy platí stejné doporučení, sledovat ideálně chytrou navigaci, která řidiče varuje, a hlavně jet ohleduplně a zpomalit.
0: Františka Rohlíčková ve studiu odpoledního Radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o

0: U dopravy zůstáváme v pátečním odpoledním radiožurnálu. Je tu pro vás Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 za Prahou před Brnem, na D8 za Novou Vsí a taky před Litoměřicemi. Na D1 za Prahou směr Brno počítejte stále s velmi pomalou jízdou. Od okruhu z 11. kilometru do omezení na Šmejkalce na 24. zabere to až půl hodiny. V Brně na D1 jsou kolony ve směru z Prahy od exitu 178 Rosice do zúžení u D2 osobním autem na 3/4 hodiny. Ve směru opačném na Prahu se sunou auta pomaleji od nájezdu z D2 po připojení od výstaviště. Zabere to asi 20 minut. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nejdřív počítejte za sjezdem na Kralupy s kolonou ze 14. kilometru odstavným a odbočovacím pruhem po exit 18 Nová Ves. Další kolona je potom z 23. kilometru k nehodě na 27. v pravém pruhu asi na 20 minut. Na D8 opačně z Ústí na Prahu se tvoří kolona za sjezdem na Litoměřice mezi kilometry 41 a 38. Po ranním požáru kamionu stále zabraný pravý pruh, zdržení 10 minut. Na příjezdu do Prahy z D8 potom v Cínovecké je kolona od sjezdu na Čakovice až do plné Liberecké po nájezd na Novopatskou a po Praze řada dalších předvíkendových kolon. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Před slavným Lincolnovým památníkem ve Washingtonu protestují stovky lidí, chtějí tak vyjádřit obavy o svá volební práva před listopadovými volbami do části kongresu. Protest, na kterém vystoupí přední politické osobnosti americké levice, se koná v reakci na jarní rozhodnutí nejvyššího soudu. A v den 63. výročí slavného projevu Martina Luthera Kinga Mám sen, který pronesl právě tam. A je tam taky washingtonská zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak to tam teď vypadá? Co se kolem tebe děje?
1: Tady je krátce po 10. hodině dopoledne. Před Lincolnovým památníkem už jsou, Štěpáne, stovky, možná nižší jednotky tisíc lidí. Lidé mají v rukách transparenty s nápisy o ochraně volebních práv. Řekla bych, že jsou tady spíš starší lidé, lidé středního věku a staršího, mládež je ve škole. Na těch slavných schodech pod sochou AB Lincolna postavili organizátoři takové pódium. Kolem pódia instalovali i neprůstřelné sklo. Tam vystupují jednotliví mluvčí. A řekla bych, lidé se tu scházejí od rána, dorazili z autobusy z různých států a ta plocha mezi Washingtonovým monumentem a Lincolnovým památníkem se pomalu zaplňuje.
0: A kdo všechno na pochod dorazil a kdo ho vůbec svolal?
1: Pochod svolala organizace, která se jmenuje National Action Network. Je to organizace, kterou vede reverend Al Sharpton. To je v současnosti asi největší osobnost černošského hnutí za stejná práva ve Spojených státech. Vystupují tu přední osobnosti americké levice, senátor Bernie Sanders, poslankyně Alexandria Ocasio-Cortez, také reverend Al Sharpton nebo Martin Luther King III. To je nejstarší syn Martina Luthera Kinga, který právě tady před 63 lety přednesl ten slavný projev, který si zmiňoval, a vyzval tak k nenásilným protestům.
0: A co je hlavním důvodem nebo tématem letošního pochodu?
1: Tak bezprostředním impulzem, a i to mi lidé potvrdili, se kterými už jsem stihla mluvit, je to dubnové rozhodnutí nejvyššího soudu, které oslabilo druhý oddíl federálního zákona o volebních právech. Tento nástroj, kterým se dosud dali napadat diskriminační volební mapy, kritici a lidé, kteří tu jsou, tak říkají, že jižanské státy díky tomu mohly překreslit ty volební obvody na úkor zastoupení černošských komunit. Terčem kritiky je i Trumpovo nařízení, které omezuje korespondenční hlasování, kterému nejvyšší soud v pondělí uvolnil cestu k částečnému zavedení ještě před podzimními volbami.
0: Washingtonská zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová, naslyšenou.
1: Pěkný den.

0: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
2: České ekonomice se letos mezi březnem a červnem dařilo. Podle Českého statistického úřadu rostla o 1,9%. Statistici tak mírně snížili svůj odhad z července, kdy předpovídali 2% růst. Na růst měli pozitivní vliv a hlavně vyšší výdaje domácností i firemní investice. Slovenské úřady zatkly dalšího člověka v souvislosti s překaženým útokem na továrnu na bezpilotní systémy. O zatčení ukrajinského občana informovala policie, která v případu už dřív obvinila 3 cizince, a to z trestného činu obecného ohrožení. Úřady zatím nemají důkaz, že za chystaným žhářským útokem stálo Rusko. Odsouzený válečný zločinec a někdejší velitel vojsko bosenských Srbů Ratko Mladić bude pohřbený s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Podle agentury AFP to oznámilo srbské ministerstvo spravedlnosti. Mladić zemřel včera ve vězení v nizozemském Hágu, bylo mu 84 let. Odpykával si doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil během války v Bosně v 90. letech. A nejbohatším Čechem je podle týdeníku Euro stejně jako loni Michal Strnad, majitel zbrojařské firmy Czechoslovak Group. Časopis odhadl jeho majetek na 470 miliard korun. Na druhém místě skončil podnikatel Daniel Křetínský s přibližně 430 miliardami korun. Na třetí místo týdeník umístil majitelku finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovou s rodinou. Celkový majetek první stovky lidí v žebříčku meziročně vzrostl asi o pětinu a přesáhl 4 biliony korun. Sport. Kanoista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství světa závod na 1 kilometr. Třetí zlato na této trati získal v Poznani společně s Maďarem Fejesem, který dojel ve stejném čase. A na světovém šampionátu ve veslování měla do finále nastoupit česká dvojka bez kormidelnice Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou. Podrobnosti přidá z Amsterdamu Kamil Jáša.
3: Tuto chvíli už se české reprezentantky měly řídit do cíle, jenomže nad kanálem Bosbán se objevila bouřka, hromy, blesky a také hustě prší a pořadatelé odložili start celého odpoledního programu o 30 minut. Z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 za Prahu i před Brnem, nehoda na D35 u Sadové. Na D1 na výjezdu z Prahy na Brno od nájezdu od Říčan z 12. kilometru čekejte hustý provoz. Víc se zpomaluje potom za sjezdem na Velké Popovice. Do omezení na Šmejkalce na 24. je to kolem 20 minut. Trochu to polevuje. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona teď začíná za sjezdem na Rosice na 179. kilometru. Do zúžení u D2 kolem 40 minut osobním autem a pak ještě jednou hustý provoz směrem na Vyškov za Slatinou z 202. kilometru do omezení za Rohlenkou, je to tak na 10-15 minut. Na dálnici D8 z Prahy na Ústí za Kralupy pozor na kolonu v odstavném pruhu ze 14. kilometru k ucpanému exitu 18 a pak se sune další kolona z 23. kilometru k nehodě na 27. v pravém pruhu skoro 20 minut. Na D8 opačně z Ústí na Prahu za Litoměřicemi mezi kilometry 41 až 38 kolona na 15 minut, zabraný je pravý pruh po raním požáru kamionu. A na D35 z Hořic na Hradec na konci úseku Usadové na 120. kilometru nehoda a brzdí se v zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost na západě opět přibývat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Dobré odpoledne, zprávy jsou za námi a před námi Aneta Langerová. Hezký poslech.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Poděbrady v těchto dnech patří filmové hudbě. Lázeňské město už po 11. hostí festival Soundtrack. Druhý den přehlídky nabízí koncerty, filmové projekce i diskuze. Přímo na místě je reportérka Radiožurnálu Tereza Cedidlová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne z Lázeňské kolonády. Já teď stojím zhruba v jejím středu, kde je postavené a trochu i skryté mezi stromy takové malé pódium, na kterém už přes půl hodiny diskutují tvůrci válečného dramatu Tmavomodrý svět. Mezi nimi je třeba Zdeněk Svirák, jeho syn Jan, nebo autor hudby k snímku Ondřej Soukup. Před pódiem tady na lehátkách nebo na zemi sedí desítky lidí a další desítky se za nimi tlačí ve stoje. Ten zájem zrovna o tuto debatu je opravdu velký. Festival Soundtrack ale není jen tato malá stage, je to i pět dalších scén rozmístěných tady v parku a na kolonádě nebo v areálu nedalekého zámku.
0: Pořadatelé festivalu dnes večer udělí dvě ceny za mimořádný přínos filmové hudbě. Kdo si je převezme?
1: Budou to právě ta nejvýraznější jména letošního programu. Nejprve před začátkem svého koncertu kolem 18. hodiny převezme ocenění zpěvačka Markéta Irglová. Ta se zapsala do světa filmové hudby hlavně díky snímku The Once, který šel do kin v roce 2007 a který tady dnes večer můžou lidé taky vidět, a to v zámecké zahradě. Irglová si ve snímku tehdy zahrála společně s nedávno zesnulým irským hudebníkem Glennem Hansardem a právě pro tento film společně složili tu velmi známou Oscarem oceněnou píseň Falling Slowly, která tady dnes na jejím koncertě velmi pravděpodobně taky zazní. Cenu kromě Irglové dostane i Zdeněk Svirák, ten ji převezme za svou dlouholetou textařskou spolupráci s Jaroslavem Uhlířem, s kterým společně vytvořili desítky písní k českým filmům a pohádkám. Zdeňka Svěráka můžou lidé v Poděbradech potkat nejen nyní na té debatě, ale i večer na jedné z těch větších scén, a to při promítání právě snímku Tmavomodrý svět, ke kterému Zdeněk Svirák napsal scénář. Film tady od 20 hodin uvedou s živým hudebním doprovodem Jihočeské filharmonie.
0: Přímo z Poděbrad dnes bude vysílat i Radiožurnál, přepojíme se tam ve 20 hodin, tak na jaké festivalové hosty se můžou posluchači těšit?
1: Prvními exkluzivními hosty už po té 20. hodině budou právě Markéta Irglová s Michalem Horáčkem. Ti ve vysílání představí svou novou píseň Proč právě já. Ve stříbrném Airstreamu, který je téměř uprostřed té lázeňské kolonády před hotelem Libenský, pak moderátorka Zuzana Burešová přivítá třeba taky zpěvačku Tamaru Kramar. A vysílat se odsud z Poděbrad bude i zítra. Po 10. hodině bude hostem Libora Boučka hudebník Ondřej Brzobohatý, který na festivalu vystoupí se svou show nazvanou Souboj klavíru, a program především s hudebními hosty bude tady až do odpoledne. Takže určitě lidé, kteří budou mít cestu kolem, se můžou u Airstreamu zastavit a podívat se i tak trochu do zákulisí rozhlasového vysílání.
0: To byla z festivalu Soundtrack v Poděbradech, který potrvá až do neděle, redaktorka Radiožurnálu Tereza Cedidlová. Díky a pěkné odpoledne.
1: Díky, naslyšenou.

0: Správa železnic už v Moravskoslezském kraji staví nové nabíjecí stanice pro bateriové vlaky třeba ve Frýdku Místku. No a než se tam vydáme ve vysílání Radiožurnálu, tak navštívíme silnice a dálnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D1 před Šmejkalkou i Brnem, na D8 kolony u Nové Vsi, Roudnice i Doksan. Nejdřív ale varování z D35 ve směru z Mohelnice na Lipník u Olomouce za sjezdem na Tovačov na kilometru 273 stojí v levém pruhu u středových svodidel osobní auto, spadlo mu kolo z nosiče. Na D1 na výjezdu z Prahy směr Brno se teď do kolony dojíždí u exitu 15 Velké Popovice, je to asi na 20 minut do zúžení na 24. u Šmejkalky. Na příjezdu do Brna D1 z Prahy kolona začíná za exitem Rosice na 179. kilometru, do zúžení na 196. u D2 je to osobním autem ještě asi 40 minut. Hustý provoz je potom i na výjezdu z Brna směr Vyškov od nájezdu z Ostravské z 203. kilometru do omezení za Rohlenkou, asi 10 minut zdržení. Na D8 se Prahy na Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy opatrně dojíždějte do kolony na 14. kilometru, sune se to odstavným a pak odbočovacím pruhem do ucpaného exitu 18 Nová Ves. Další kolona je potom z 24. k nehodě na 28. kilometru v pravém pruhu na 20 minut. Na D8 z Ústí na Prahu za exitem Litoměřice mezi kilometry 41 až 38 kolona na 20 minut kvůli rannímu požáru kamionu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Za plotem u nádraží ve Frýdku Místku se nenápadně rýsuje budoucnost tamní železnice. Železničáři tam chystají novou stanici pro dobíjení bateriových vlaků. Ty vyjedou na Moravskoslezské železnice už příští rok.
1: Zatím ještě dieselelektrické brejlovce tahají, jinak elektrické soupravy mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Alespoň o víkendech je už příští rok nahradí bateriové soupravy Regio Panther. Pro ně se teď ve Frýdku Místku chystá nabíjecí stanice a rozvodna.
2: Do konce roku bychom chtěli připravit plochy pro oba objekty, zároveň provést částečnou rekonstrukci v kolejišti.
1: Vysvětluje mi Pavel Hořínek ze správy železnic. Samotná stanice bude vypadat jako klasický lodní kontejner.
2: Začátkem roku 2027 by měl zhotovitel dokončit výrobu těchto kontejnerů plus té vstupní rozvodny.
1: Další nabíjecí stanice už správa železnic buduje i na jiných nádražích v kraji. Jak pokračuje mluvčí David Kabele.
3: Aktuálně budujeme dobíjecí stanice také v Krnově, Štramberku a Budišově nad Budišovkou.
1: Nabíjecí stanice ale nebude stát ve Frýdku Místku na pořád. Poputuje na nové místo, až bude hotová dlouho připravovaná elektrizace a zdvoukolejnění trati z Ostravy Kunčic do Frýdku Místku. Po několika odkladech by stavba měla začít v příštím roce, zatím ale správa železnic nemá dořešené majetkoprávní vztahy a taky aktualizuje projektovou dokumentaci.
3: Potom chceme koncem roku vypsat soutěž na zhotovitele. Stavět by se pak mělo od příštího podzimu. Záležet ale bude na schválení upraveného řešení přeložek kanalizace, odvodnění a vodovodu a také odsouhlasení technického řešení přeložek v oblasti řek Ostravice a Morávky.
1: Termín začátku stavby tak zatím stále není jistý. Z Frýdku Místku František Kuča, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: 20 minut Radiožurnálu.
1: Co se žáci a studenti v oblasti finanční gramotnosti ve škole nedozvědí a přitom by jim to mohlo být užitečné? Jak by jim mohla v životě pomoci například takzvaná bankovní identita? V čem a jak se tento stále užívanější nástroj komunikace s úřady zdokonalil? Tomáš Pancíř se zeptá výkonného ředitele společnosti bankovní identita Marka Růžičky.
2: Poslouchejte 20 minut Radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Pri Bohemia Radio, audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a město Karlovy Vary.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
3: Vakcíny proti chřipce budou později než v předchozích letech. Na Jižní Moravě začalo vinobraní, úroda bude kvůli suchu menší. Fotbalisti Sparty, Plzně a Jablonce znají své soupeře pro hlavní části evropských pohárů. Na dálnici D8 před Roudnicí směrem na Ústí je po nehodě kolona. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost přibývat a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Můžou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Radiožurnálu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj by ale zpoždění nemělo zasáhnout celou očkovací sezónu.
4: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. Na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad. Ty zpožděné vakcíny jsou určeny jak pro děti, tak pro lidi, kteří trpí chronickým onemocněním. Dobrá zpráva je, že pro ty seniory tady ta vakcína bude.
3: Proti chřipce se v Česku podle Chlíbka nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Historici a vyšetřovatelé se chystají exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvednou začátkem září. Radiožurnál to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování. Jan Masaryk zemřel v březnu 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Podle tehdejších vyšetřovatelů šlo o sebevraždu. Někteří historici a badatelé jsou ale přesvědčení, že Masaryka někdo zabil. Městské státní zastupitelství v Praze se k případu znovu vrátilo letos v lednu. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz. Počet potvrzených obětí ničivé povodně v Nepálu vzrostl na nejméně 547, informovali o tom nepálské úřady. Čína hlásí 5 mrtvých. Obě strany pak stále pohřešují stovky lidí, včetně cizinců. Podle informací Českého ministerstva zahraničí mezi nimi žádní Češi nejsou. Peníze na pomoc vybírají i české humanitární organizace, jako jsou Člověk v tísni, ADRA nebo Český výbor pro UNICEF. Sbírku vyhlásil taky Český červený kříž. Na co přesně vybrané peníze půjdou, popsal jeho prezident Marek Jukl.
5: Konkrétně se vlastně jedná o zajištění zdravotní péče pro zraněné, vlastně o provoz polních zdravotnických týmů, které se k ním postupně dostávají. Také to je zaměřeno na dodávání pitné vody, hygienických potřeb, nouzové přístřeší.
3: Vinaři na jihu Moravy začali sklízet úrodu na vinicích. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dřív než obvykle. Výnosy letos vinaři ale očekávají nižší, a to hlavně kvůli extrémnímu suchu. Na některých vinicích počítají se ztrátami na úrodě v desítkách procent, říká předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
6: Už ty první odhady nebo výnosy těch kolegů, kteří sbírali na vinicích, kde ta závlaha možná nebyla, tak naznačují, že nejenom teda výnosy, ale taky výlisnost jsou někde na polovině toho, co jsme zvyklí.
0: Sport.
2: Kanoista Martin Fuchsa je mistrem světa na kilometru. V Poznani se o zlatou medaili podělil s Maďarem Fejesem, který dojel ve stejném čase. Fotbalisté Sparty a Plzně znají soupeře pro základní část Evropské ligy. Určil je los v Monaku.
7: Sparta a Plzeň mají v Evropské lize dva stejné soupeře, Bournemouth a Lillestrøm. Pražané oba přivítají doma. Viktorii čeká cesta na jih Anglie a do Norska. Sparta se na Letné utká ještě s nizozemským AZ Alkmaar a francouzským Rennes. V Řecku bude hrát s Olympiakosem Pireus, v Londýně s Crystal Palace, v Rakousku se Salzburkem a v Jerevanu s týmem Ararat Arménia. Plzeň se představí ještě ve Španělsku proti Realu Sociedad San Sebastian a v Budapešti proti Ferencvároši. Doma Viktoria přivítá Benfiku Lisabon, belgický Royal Union Saint-Gilloise, polskou Jagiellonii a bulharský Celek Levski Sofia. Termíny zápasů určí Evropská fotbalová unie UEFA do konce týdne. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
2: Jablonec v konferenční lize přivítá Brighton, Lugano a Iberi Tbilisi. Venku nastoupí proti Trabzonsporu, Freiburgu a FC Riga.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 před Šmejkalkou i Brnem, na D8 před Roudnicí a u Doksan. Na D1 z Prahy do Brna se tvoří kolony. Od exitu 15 Velké Popovice do omezení na 24. u Šmejkalky je to na 20 minut. A potom za sjezdem na Rosice ze 181. kilometru do zúžení u D2 v Brně asi 35 minut osobním autem. Pak ještě na D1 za Brnem na Vyškov kolona od nájezdu z Ostravské z kilometru 203 do omezení za Rohlenkou asi 10-minutová. Na D8 z Prahy na Ústí za Novou Vsí se vleče kolona z 22. kilometru 25 minut k nehodě na 28. v pravém pruhu. Na D8 opačně z Ústí na Prahu za sjezdem na Litoměřice se popouždí ze 41. kilometru 10 až 15 minut na 38. po požáru je tam zabraný pravý pruh. Na tahu 35 z Hradce Králové na Olomouc za Svitavami vzniká kolona od kruhového objezdu u Koclířova za Hřebečský tunel až před Moravskou Třebovou. Zabere i přes půl hodiny. A v Praze stále kolony na okruhu od D5 Kořechu 20 minut a na městském okruhu ve Strakonické z centra před nájezdem na Barandovský most blokuje levý pruh poruchané auto kolona z Mrázovky, proto regulují vjezdy do všech tunelů směr Smíchov. Čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Teď 20 minut Radiožurnálu a Tomáš Pancíř.
10: Jak jsme na tom v Česku s digitální gramotností mladých lidí? Jak se u nás rozvíjí systém takzvané bankovní identity pro digitální komunikaci se státem, zdravotními pojišťovnami a dalšími společnostmi? A co přinese evropská peněženka digitální identity, kterou by Česko mělo zavést v příštích měsících? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
11: Dobrý den.
10: Bankovní identitu neboli Bank ID v Česku používá přes 5 milionů lidí. Přesto možná na začátek připomeňme, k čemu bankovní identita je, k čemu ji lidé nejčastěji používají.
11: Tak takové asi nejjednodušší připodobnění je to vlastně digitální občanka, nebo řekněme nějaký digitální klíč, kterým si můžu odemykat různé služby, které mi buď to stát nebo soukromníci nabízejí skrze internet. To znamená, je to, jak jsem řekl, v podstatě digitální občanka, kterou o sobě v tom online digitálním světě můžu opravdu zaručeně říct, já jsem já, a té protistraně to takto sdělit, s vlastním souhlasem jí předat osobě nějaké údaje a ona mi na základě toho nabíde nějakou službu.
10: Těch služeb, kam se pomocí bankovní identity dá dostat, jsou stovky. O co je největší zájem? Byly to datové schránky? Jsou stále tou jedničkou?
11: Datovky jsou stále jedničkou, pokud teda se bavíme o té, řekněme, státní a veřejné větvi, to znamená přihlašování se do datových schránek. Spousta lidí má těch datových schránek na sebe více, protože je v různých rolích. Jednou je to podnikatel, jednou je to vlastně fyzická osoba, jednou je třeba jednatel nějaké další společnosti, společenství vlastníků a tak dále. Takže když se identitou přihlašuje, přihlásí, tak vlastně všechny ty schránky vidí a rovnou si vybere tu konkrétní, v rámci které bude konat. Pak je to přihlašování do portálu občana, takového toho základního rozcestníku státu. Velmi oblíbený je portál dopravy pro ať už kontrolu bodu řidičů nebo vlastně vzdálené podávání žádosti na vystavení nového řidičáku, třeba pro uplynutí doby platnosti. A pak tam máme spoustu dalších služeb typu podávání daňového přiznání přes Moje daně nebo vyřizování si agendy s Ministerstvem práce a sociálních věcí na jejich portálu Jenda. To je ta státní část. Pokud bychom se bavili o soukromých poskytovatelích, tak ano, vévodí tomu banky, pojišťovny. Velmi aktivní jsou zdravotní pojišťovny. Konec konců všichni jsme ze zákona zdravotně pojištěni. To znamená, každý z nás se může skrze nějakou identitní službu, třeba bankovní identitu, přihlásit do portálu své zdravotní pojišťovny, podívat se, jaké výkony vlastně lékaři na nás tam vykazují. Můžu si podávat různé žádosti o příspěvek na zdravotní pomůcky, zubní hygienu a tak dále. Takže těch oblastí je celá řada opravdu.
10: Bankovní identitu, jak už z toho názvu plyne, vystavují a vydávají banky. Možná někdo ani neví, že ji má a přesto ji má. Kolik takových lidí v Česku může být?
11: To je velmi zajímavá otázka. Ono těch identitních prostředků je v České republice vystaveno bez pochyby více než těch 5 300 000, co jsem to číslo, které se zmiňoval. Těch 5 300 000 je opravdu počet aktivních uživatelů. To znamená těch, kteří vědí, že mají bankovní identitu a už ji někde použili. Ve svých mobilech pravděpodobně nosí více lidí, banky s nimi různě komunikují, dávají jim různé informace, kde případně to dále využívat. Takže to číslo postupně narůstá, ale ten, kdo si není jistý, tak samozřejmě se může spojit se svým bankéřem a ověřit si, jestli tento prostředek má aktivní. Většinou je vlastně aktivovan automaticky, to znamená, že převážná většina lidí, kteří mají v bance nějaký účet nebo jinou službu, používají chytré mobilní bankovnictví, tak pravděpodobně mají i bankovní identitu.
10: Jak to funguje? Kdo a jak ověří? Vy jste říkal, že to je klíč, který potvrdí, že já jsem já, tak kdo a jak ověřuje, že opravdu já jsem já?
11: Vlastně ten název bankovní identita neznamená, že by banky nějakou identitu spojenou s námi vydávaly. Identitu má člověk prostě takovou, že tady žije v České republice, je občan tohoto státu, narodil se, je zapsán v matrice a konec konců je nějak zapsán v základních registrech státu. Ty banky, jejich největší přidaná hodnota je, že mají velikánskou síť svých poboček, call center a tak dále, komunikují s uživateli a vlastně byli schopni ten samotný prostředek těm lidem fyzicky vystavit. To znamená, já když jsem šel poprvé pro tento prostředek do banky za svým bankéřem, on vzal do ruky fyzicky moji plastovou kartu občanského průkazu, na místě mě ztotožnil, ověřil, že já jsem já, podíval se do základních registrů, jestli všechny údaje sedí a teprve poté, co mě takto opravdu fyzicky ztotožnil, mi vydal přístupové údaje do mobilního bankovnictví a nainstaloval nějaký další prostředek, to znamená mobilní aplikaci do telefonu, kterou následně ty všechny transakce ještě ověřují, verifikují, schvalují. Takže to je ten proces, do kterého jsou banky zapojené, jsou tedy v roli vydavatelů těch identitních prostředků a proto se to nazývá bankovní identita.
10: A když se tedy někam přihlašuji, tak ta banka je tím, kdo garantuje a potvrdí, ano, že opravdu tedy já jsem já.
11: Přesně tak. Jednak ta banka říká, ano, tohoto člověka jsem někdy viděla, garantuju to a vím, že to je opravdu on. A v té druhé větvi, ale tam už to záleží na nás, protože ta banka vlastně říká, a ta protistrana, která vás chce vědět, příklad pojišťovna, mobilní operátor, o vás potřebuje znát tyto konkrétní údaje. Jméno, příjmení, datum narození, cokoliv. Já vlastně ty údaje na svém mobilním telefonu nebo v počítači vidím během toho přihlašování a aktivně potvrdím, ano, souhlasím s tím, jsem s touto firmou v komunikaci, souhlasím s tím, milá banko, předej ty informace tomu poskytovateli služeb. On je dostane a může s nimi dále pracovat. Předvyplní nám nějaký formulář, připraví smlouvu, založí si nás jako kartu zákazníka a tak dále.
10: Výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Podmínky pro vystavení Bank ID si stanovují jednotlivé banky podle svého uvážení. Jsou tam určité rozdíly. Mě zaujalo, že většina českých bank, ale ne všechny, nabízejí bankovní identitu už od 15 let. Jedna česká spořitelna dokonce už od 7 let. K čemu může být bankovní identita 7letému dítěti?
11: To je dobrá otázka. Je to spíš na kolegy z České spořitelny. Popravdě nevím. Moje děti měly Bank ID až někde jako v 12 letech. Tehdy vlastně synovi bylo nějak 13, 14, když byly takové ty covidové peripetie, takže se vlastně třeba skrze bankovní identitu hlásil do očkovacích portálů a kontroloval si, jestli má nebo nemá propadlé certifikáty. A pak samozřejmě náctiletí si zřizují nebo skrze své rodiče různé jako dětská konta, studentská konta a tak dále. Tak tam si to můžeme představit. Těch 7 let je opravdu hraničních, jinak zbytek bank to dává od 15 let dál. Konec konců.
10: A jedna tuším od 18.
11: A jedna od 18, ale myslím, i tam dojde k nějakému spojení. Má to i ten smysl, že konec konců aktuálně jsou brigády už povolené pod 14 let, 15 letí třeba už můžou podepisovat některé smlouvy, vstupovat do nějakých smluvních vztahů. To znamená, skrze bankovní identitu nejen, že teda řeknou já jsem já, ale dokonce můžou třeba elektronicky podepsat nějaký dokument, což je druhá služba, kterou nabízíme.
10: To znamená, od těch 15 let už to má
11: určitě,
10: reálný
11: smysl.
10: Určitě,
11: má to velký smysl, ano.
10: Jak to využívají mladí lidé náctiletí?
11: No, tím, že ještě paralelně ve svém volném čase učím na jednom gymnáziu tady v Praze, tak jsme tady tu debatu ze studenty vedli. A jsou to takové jako lehký paradoxy. V České republice jsou mladiství jako velmi, ať už finančně nebo digitálně gramotní. A prokazuje to několik průzkumů, různé asociace, ať už bankovní asociace nebo samostatné neziskové společnosti, které třeba se zabývají vzděláváním mladistvých, mají zajímavá čísla. Co se třeba týká digitální gramotnosti, tak tam myslím, že v tom věku 16 až 24 jsou na tom Češi velmi dobře, někde na, řekněme, jako druhé, třetí příčce v rámci Evropské unie. Kdybychom se bavili třeba čistě o sociálních sítích, tak cirka 97% mladistvých už má nějakou zkušenost s přihlášením se k sociální síti, komunikaci, tam sbírání různých věcí a tak dále. Takže tato jakoby digitální gramotnost je u nás veliká. Na druhou stranu to, co si myslím, že chybí, aspoň na základě mé zkušenosti, je vlastně absolutní neznalost mladých lidí, jak gramotně komunikovat se státní správou, případně se soukromými poskytovateli. Konkrétní příklad, dneska vycházejí děti ze školy, když jim je 18, respektive 19 let, to znamená, už by měl někdo říct, že vlastně i de jure se musí starat sami o sebe, jako například, že už se za ně rodič do té zdravotní pojišťovny přihlásí, aby zkontroloval, co se tam děje nebo neděje. Že konec konců i veškeré finanční prostředky už se jako přebírají sami do své správy a musí s tou bankou nějak komunikovat, že si musí dojít pro řidičák, že si ho musí umět prodloužit. Pokud mají auto, třeba si umět zaregistrovat, kontrolovat STKčko a tak dále a tak dále. A to jsou všechno věci, které už jsou vlastně dneska jako služby zdigitalizované a mladí lidi je můžou začít čerpat. Oni to budou umět, ale oni vlastně vůbec nevědí, že to po nich ten stát chce.
10: V úterý začne nový školní rok, tak bylo by dobré, aby školy tohle doplnili do svých
11: hodin? Bylo by to strašně dobře. My jsme to už je mnoho let ještě tehdy komunikovali s ministerstvem vnitra, vlastně s odborem e-governmentu, s ministerstvem školství. Nemyslím si, že by se to vlastně i za tu dlouhou dobu do školních plánů dostalo. Podle mě by stačila prostě 1-2 hodinovka, kde se proberou základní věci. Co to je identita občana, co to jsou datové schránky, co je to zákon o právu na digitální službu a na praktických ukázkách se tím studentům ukázalo, jak vlastně můžou opravdu jako dospělé sebevědomě ze státní správou fungovat.
10: Vy jste se spojili s organizací Nekrachni a vytvořili jste jakýsi kurz. To funguje?
11: To funguje. Společnost Nekrachni je vlastně organizace, která se zabývá primárně finančním vzděláváním mladistvých a my jsme tam s nimi vlastně doplnili tu část digitální gramotnosti. Vznikl kurz, který se jmenuje Co tě čeká na úřadech a je to takový jako tutoriál, na co by si právě mladiství měli dávat pozor. I třeba to, že když jako skončí studia po střední škole a nepokračují dál na studia, tak by se třeba měli zajímat, kdo za ně bude platit zdravotní pojištění, který ze zákona musíme platit. Jestli to teda bude on sám, nebo jeho rodiče, nebo nastupuje někam do práce, nebo si třeba dává rok volno, než půjde na vysokou školu, ale v rámci toho roku volna stát už za něj to pojištění platit nebude a přechází to na toho studenta. Takže jsou to všechno takové jako na první pohled drobnosti, ale pokud to ty lidi nevědí a nezabývají se tím, tak je to může dohnat.
10: Vy jste už uváděl čísla o tom, kolik mladých lidí používá sociální sítě, jak jsou na tom z hlediska toho, jak používají různá chytrá zařízení. Je přístup mladé generace třeba k bankovní identitě nebo k podobným digitálním produktům jiný než u starší generací?
11: Je jiný v tom, že oni většinou už se s tím mobilem, teď řeknu hloupě, jako narodili v ruce. To znamená, pro ně je to vlastně jako primární cesta komunikace, že chtějí v nejhorším případě někam zavolat, ale spíš se podívat na nějaké stránky.
10: Naopak ideálně nevolat, alespoň taková je moje zkušenost.
11: Ideálně nevolat, už vůbec ne tam chodit, to znamená přihlásit se na nějaké stránky, tam něco naklikat a ono se v úvozovkách něco stane. To znamená, že vlastně není problém v tomto smyslu, není problém s jejich digitální gramotností, ale je problém v tom, aby pochopili, v jakém ekosystému se tady pohybují, co ta společnost vlastně po nich chce, co musí vykonávat, i když se jim to třeba nelíbí, a co pouze mohou a mohou se tím ulehčit spoustu práce a času.
10: Liší se nějak přístup k tomu nebo zájem o to a vyhledávání, jak různé systémy pracují s osobními daty? Jestli třeba, kam mířím, ano. Jestli mladí lidé, například když používají bankovní identitu, jestli se víc zajímají o tom, co se děje s těmi daty, které z toho vznikají, to znamená, někdo ten systém ví, že jsem něco chtěl u někoho, tak jestli se víc zajímají o tom, co se s těmi daty děje, nebo naopak méně než starší lidé?
11: Zajímají se, tak bez pochyby v tom mladém věku jsou takový ještě jako bezelstní a mají jako velkou důvěru v autority, ve stát, v rodiče a tak dále a tak dále, ať si o to myslíme, co chceme, jako z velké míry to tak je. To znamená, oni velmi rychle pochopí, co vlastně ta aplikace po nich chce a pochopí to, že ta data se někam dostanou pouze v případě, že k tomu oni dají vědomý souhlas, ať už na telefonu nebo na počítači. Takže opravdu jako stačí je tím velmi jako rychle provést a chápou to. A naopak přestávají chodit na stránky, kde takové zabezpečení není, nebo vlastně to po nich tu verifikaci nechce. Jo? Takže si myslím, že jdou jako mílovými kroky dopředu a vůbec bych se o ně nebál.
10: Když se vrátíme k bankovní identitě, jak je to tam s těmi daty? Ví moje banka, co vyřizuji prostřednictvím bankovní identity, na kterém úřadě a naopak může třeba úřad, se kterým vyřizuji například sociální dávky, zjistit rovnou, kolik mám na účtě v bance?
11: Ne, takhle to, ta otázka je jako velmi správná, myslím, že pro posluchače je důležitá, ale ta banka opravdu jediné, co ví, je kam se hlásíte, protože ona musí tu druhou stranu znát, aby tedy jako vědomě řekla a s tím souhlasem tomu operátorovi, té pojišťovně, té bance, tomu úřadu ta data předám. To znamená, vy vlastně na té obrazovce vidíte, a jestli můžu ta použít konkrétně, teď se hlásíš k operátorovi autu, on po tobě chce jméno, příjmení, to narození, rodné číslo, a pokud to tady odklikneš, tak já jako banka ty údaje pošlu. Ale to je vlastně tam ten řetězec končí, a jestli já si potom u operátora zřizuji tarif, nebo ho ruším, nebo vypovídám smlouvu, to samozřejmě už žádná protistrana neví. A podobně je to s tím úřadem. On vlastně do bankovního prostředí se vůbec jako nedostává. Výhoda je to, že ať se vlastně hlásím a přihlašuju na jakýchkoliv stránkách, tak mě to vždycky odvede do prostředí té banky. Tam proběhne to přihlášení uvěření a potom teda přenesení dat. To znamená, já nezděluju na stovkách a stovkách webů své přihlašovací údaje, pořád jsem v tom jednom bezpečném místě své banky.
10: Výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V celé Evropské unii se má v příštích měsících rozjet projekt Evropské peněženky digitální identity. To má být celounijní digitální systém, pomocí kterého každý občan Evropské unie bude moci ve kterémkoliv členském státě prokázat svoji totožnost. Bude tam mít nahrané různé doklady, počínaje občanským nebo řidičským průkazem. Pokud vím, byste ve spolupráci s bankami byli ve hře o to, že byste připravili tu českou verzi. V jakém aktuálním stavu to je?
11: Aktuálně probíhá výběrové řízení. Ten projekt České republice má na starosti Digitální informační agentura, což je státní organizace podřízená úřadu vlády, takže ta je v přípravě a všichni čekáme, jaké rozhodnutí nakonec padne a kdy v České republice evropskou peněženku digitální identity uvítáme.
10: Kdy padne rozhodnutí, tušíte?
11: Netuším, ale vzhledem k tomu, že tento rozhodné datum, kdyby vlastně peněženka měla být v provozu, je prosinec tohoto roku, to znamená teďko 2026, tak už by to mělo padnout co nejdříve.
10: I kdyby to padlo dnes nebo zítra, je reálné, aby za 4 měsíce něco takového vzniklo?
11: Čistě sám za sebe říkám, že to reálné není a budu velmi, velmi překvapen. Samozřejmě pozitivně, když se to digitální agentuře povede, ale myslím si, že to je velmi nepravděpodobné.
10: Když jsem říkal, že pokud vím, tak vy jste o to měli zájem, tak to stále trvá? Máte zájem? Nebo můžete říci, jestli usilujete o tu zakázku?
11: Tím, že to výběrové řízení probíhá, tak úplně bych to takhle nekomentoval. Na druhou stranu určitě můžu říct, že nejen banky, ale i řekněme, ekosystém firm kolem nás se na digitální peněženku těší. Je to opravdu věc, která může jednotný evropský trh Unie velmi rozhýbat. Pořád si myslím, že daleko větší forsáž než ty státní služby tomu můžou dát privátní sektor. To znamená do té, vy jste řekl správně, ona se to jmenuje peněženka, ale jako na první dobrou tím platit nebudeme, byť to samozřejmě bude možné, ale je to taková jakoby portmonka nebo šanon, kam si budu moct dávat takzvané digitální atributy nebo různá osvědčení, certifikace a tak dále a ty zase digitální cestou předávat někam dál. Konkrétní příklad, když vystuduju vysokou školu, tak ano, dostanu do ruky pořád ten krásný papírový diplom, ale zároveň ta škola vystaví nějaký digitální token a já si vlastně nahraju ověřenou certifikaci, že jsem absolventem vysoké školy do té peněženky a třeba tak můžu prokázat svému zaměstnavateli nebo někomu dalšímu a už jako nebudu sebou muset jako tahat ty papíry a chodit na úřady nebo na instituce pouze, když mají otevřené úřední hodiny. Takže takový je ten záměr a proto se na to jako spousta organizací těší.
10: Je jasné, co všechno by v té peněžence, když použijeme ten název, mělo být uloženo, co všechno by se tam mělo ukládat?
11: Jsou určitě jasné ty základní, řekněme, identifikační údaje, to znamená nějaké jako jednotná nebo sada údajů, na základě kterých můžu jednoznačně říct, já jsem já, ale jsou různá evropská specifika. Tady v Čechách máme rodné číslo, v mnoha zemích nic takového není. Máme tady číslo občanského průkazu, jsou země, kde občanku taky nemají. Takže dohodlo se nějaký, řekněme, nejmenší společný jmenovatel, což bude jméno, příjmení, datum narození, místo narození a stát narození a k tomu každá země ještě jako doplní ty svoje specifické údaje, které v té dané zemi řeknou já jsem já. A potom se právě očekává, že spousta nejen samozřejmě organizací státní správy, ty také bez pochyby, ale i firem řekne, hele, to je zajímavý, já bych tam mohl třeba tady vystavit číslo sociálního pojištění nebo číslo nějakého komerčního pojištění nebo právě osvědčení, že jsem elektrikář, jo, že mám nějaký výuční list nebo tady mám digitálně podepsaný příkaz, pracovní příkaz a proto už můžu vylézt na ten stožár a tam tu elektriku spravit. Jo? Těch nápadů může být celá řada a rozhodně to nebude věc, kterou by potom ten stát nějak direktivně organizoval. Spíš se očekává v pozitivním slova smyslu jako živelný vývoj.
10: Vy jste říkal, že se na to těšíte. Na druhé straně není to konkurence, nemůže to nahradit vlastně bankovní identitu, když tohle bude plošně fungovat?
11: Bavíme se o tom, že vlastně v té peněžence kromě těch identitních údajů bude i spousta dalších věcí. To znamená, že my už jednak se účastníme řady mezinárodních konzorcí, kde se právě už jako prototypujou, testujou tady ty různé aplikace a integrační platformy a tak dále. Nebudu zabíhat do technických podrobností, ale bez pochyby tady bude prostor na to, kdo právě firmám tady ten servis bude dělat. To znamená, kdo ty certifikace bude vystavovat na základě nějakých základních zdrojových dat, jakým způsobem se do těch peněženek koncových uživatelů dostanou a případně jak se dostanou zpátky nějaké spolehající se straně, která je potřebuje. Takže tady vidíme svoji roli a minimálně pro tu bázi zákazníků, což je dneska více jak 500 firem, který Bank ID využívají, tak tady ten servis chceme nabídnout.
10: Když zůstaneme u Bank ID, u té české platformy, když jsme spolu mluvili před rokem, tak jste říkal, že velký potenciál pro využívání Bank ID nebo bankovní identity vidíte v oblasti zdravotnictví a také při komunikaci zákazníků s energetickými společnostmi. Posunulo se to v těchto oblastech za rok?
11: Mírně ano. Respektive daleko více ve zdravotnictví a relativně málo v energetice. Takže pokud můžu, tak zdravotnický sektor chválím. Napojilo se na nás spousta nemocnic, ať už státních nebo soukromých, nebo obecně poskytovatelů zdravotní péče. tam ta logika je jednoznačná, můžu se vzdáleně přihlásit do portálu pojišťovny, můžu si sjednat termín na vyšetření, když potom je nějaká zdravotní dokumentace, můžu zase zaručeně říct, já jsem já a to zařízení mi může poskytnout, protože jsou to zkrátka citlivé údaje a musíme na to dávat pozor. Mnohdy jsou zajímavé use casey nebo životní situace, kdy můžu vlastně jako jednat za někoho jiného, za svoje staré rodiče, za svoje děti a tak dále. Takže zdravotnictví se velmi dobře rozjíždí. Co se týká energetiky, tam spíš čekáme na nějaké první vlaštovky. Už tam pár firem je, ale myslím si, že ten nástup teprve přijde.
10: My jsme mluvili o tom, že začne školní rok. Samozřejmě ve školství se používají elektronické žákovské knížky. Mě překvapuje, že alespoň ty, se kterými já mám zkušenost, tak kromě hesla a jména vlastně nechtějí žádné ověření, přestože tam přicházejí známky, teoreticky poznámky a další věci. Není tohle prostor pro nějaké větší zabezpečení?
11: Určitě to prostor je. Zkoušíme řadu škol. Zatím to napojení na bankovní identitu je, řekněme, v té, jako, jak bych to řekl správně, víc jako státní legislativě. To znamená přihlášení se k přijímacímu řízení nebo zápis do studia, zápis na kolej a podobně. U těch středních škol je to méně, ale co jsem se díval, tak spousta z nich využívá nejen to ztotožnění, ale i třeba elektronické podepisování. Jo? To znamená, žák najednou potřebuje rychle souhlas rodiče, že může vyjet ze školy do zahraničí. Rodič se přihlásí na naše stránky elektronicky, ten souhlas podepíše, odesílá do školy a všechno vyřízeno. Jo? Takže na těch školách si myslím, že třeba ta podpisová služba má jako docela dobrou trakci.
10: Specifickou možností, jak využít bankovní identitu, jsou samoobsluhy, když to tak řeknu, nebo automatizované obchody, které jsou otevřené non-stop v noci bez personálu a právě zákazník do nich může vstoupit díky bankovní identitě. Jak tohle se rozmáhá v Česku? Jaký je o to zájem?
11: No, takhle za mě úplně neuvěřitelně, protože když s tím vlastně společnost Coop před pár lety začínala v jižních Čechách, tak vznikaly jako 1, 2, 3 prodejny. Dneska jich je po celé republice více jak 200. Nejen pod tou značkou Coopu, ale i spoustu dalších. A nejen potraviny, ale i třeba různé, jak bych to řekl, když tomu říkalo zverimexy, takový ty prostě potrava pro psy a pro kočky. Takže těch variant je mnoho. Dokonce vznikají i samoobslužné nebo obslužné knihovny, přístup do muzeí. Je to opravdu velikánský boom a u těch prodejen jsem tomu hrozně rád, protože minimálně v těch menších obcích, menších městech ta sociální obslužnost zkrátka zůstává.
10: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ředitel společnosti Bankovní identita, výkonný ředitel této společnosti Marek Růžička. Díky moc za rozhovor, na viděnou.
11: Také díky, mějte se hezky.
10: Připomenu, že samozřejmě i tento pořad si můžete poslechnout kdykoliv ze záznamu na našich webových stránkách a v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
12: Hodin 17:30. Zprávy a Jana Gulda.
3: Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. Maximální podpora by činila 60% průměrné mzdy místo letošních 80%. Proti se staví odbory, zaměstnavatelé i odborníci. Policisti pátrají po vězni, který dnes odešel z nestřeženého pracoviště v Jernych u Prahy. 38-letý Petr Kocek je odsouzený za majetkovou trestnou činnost. Muž měří asi 175 cm, je hubený, má hnědé oči a krátké tmavě hnědé vlasy. Na sobě měl v době odchodu z pracoviště černé kalhoty a šedé triko. Informace o hledaném volejte na linku 158. Rakouské úřady vyhlásily mezinárodní pátrání po dvou podezřelých z krádeže šperků z vídeňského umělecko-průmyslového muzea. Pachatelé tam včera ukradli platinový náhrdelník, který patřil novodobé egyptské královně Nazli. Podle muzea pochází z roku 1939 a je v něm víc než 670 diamantů. Před 11 lety se v aukci prodal v přepočtu za víc než 90 milionů korun. A velkoformátová skleněná mozaika zdobí ode dneška průčelí pavilonu Šelemzo v Liberci. Dílo nazvané Šelmárium vytvořili studenti tří středních uměleckých škol, a to z Kamenického, Šenova, Nového Boru a Jablonce nad Nisou. Vytvoření Šelmária bylo jednou z akcí festivalu Skla Crystal Volley Week, který se tento týden koná v Liberci. Sport. Fotbalisty Slávie čeká ve třetím kole MOL Cupu výjezd na stadion třetiligového Varnsdorfu. Viktoria Žižkov bude v derby hostit pražskou Spartu a Plzeň nastoupí na hřišti dalšího týmu z druhé ligy Jihlavy. Los v Praze poprvé zapojil do aktuálního ročníku taky Hradec Králové, Jablonec a Sigmu Olomouc. Hradec nastoupí v Příbrami, Jablonec v Praze na Dukle a Sigma v Prostějově.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 se krátí zdržení před Šmejkalkou, kolona je ještě před Brnem. Na D1 z Prahy do Brna je teď zbytek kolony před omezením na Šmejkalce na 24. kilometru z 18. Je to zhruba na 10, maximálně 15 minut, rozjíždí se to. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se ještě do kolony dojíždí před exitem Popůvky na 181. kilometru a je to až na půl hodiny osobním autem do omezení u D2. Na D8 z Prahy na Ústí se tvoří nejdřív kratší fronta před ucpaným exitem 18 Nová Ves v pravém pruhu a potom je hlavně kolona následně z 22. kilometru k nehodě na 28. v pravém pruhu, je to ještě asi na 20 minut. Na D8 z Ústí do Prahy stále za sjezdem na Litoměřice počítejte s kolonou ze 41. na 38. kilometr po požáru zabraný pravý pruh, zdržení 10 až 15 minut. Na silnici 35 z Hradce na Olomouc velmi silný provoz, kolony vznikají za Svitavami od kruhového objezdu u Kotslířova, je to až na půl hodiny za Hřebečský tunel, pak znovu v Mohlnickém kopci za Stunenou loučkou fronta až na 20 minut. A v Praze problémy na městském okruhu ve Strakonické z centra za Zlíchovským tunelem před Barandovským mostem překáží porouchané auto v levém pruhu a tvoří se dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci budou doznívat místy i silné bouřky s kroupami a přívalovými dešti. Zítra pak čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak ale začne oblačnost na západě znovu přibývat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
13: Poslední den zbývá do islandského referenda o znovu obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií a v ulicích hlavního města to téměř není vidět. Výjimkou byl včerejší večer. Jednu z akcí pro voliče navštívil taky zvláštní zpravodaj radiožurnálu a jeho reportáž vám pustíme za chvilku v odpoledním radiožurnálu.
8: Radiožurnál.
14: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Párek, kávu a odmítnutí Evropské unie nebo pivo a podpora vstupu do 27. Tak lákali nerozhodnuté Islanďany organizátoři na poslední politické události pořádané před sobotním referendem o obnovení přístupových rozhovorů. Obě velké akce v Reykjavíku se konaly ve stejný čas. Na jednu z nich zamířil i zpravodaj radiožurnálu Jakub Lucký.
1: Paní Thora přišla už poměrně přesvědčená, že chce hlasovat pro obnovení přístupových rozhovorů. Říká mi ale, že argumenty ještě chce slyšet, zatímco stojíme před plakátem s textem Jau til at Schau, tedy slovní hříčky, která je motem kampaně pro obnovení přístupových rozhovorů.
2: Evropská unie nám teď nabízí mnohem lepší možnosti, i s ohledem na současnou geopolitickou situaci.
1: Manžel paní Thory, Ludvík, zase doufá, že zemi pomůže euro.
3: Potřebujeme novou měnu, protože islandská koruna, kterou teď platíme, prostě pořádně nefunguje.
1: Jako první měl projev 15-letý student, po něm vystoupil podnikatel v IT Hjalmar. Ten mi později vysvětloval, že se těší na Evropskou unii schválené regulace.
4: I když regulace není vždycky něco, co je správné, tak ty evropské aspoň všichni znají. Když řeknete, že jste v EU, tak všichni vědí, co to znamená. A stejně, když chtějí naše firmy působit v EU, tak musí unijní pravidla dodržovat.
1: Přesvědčit na poslední chvíli voliče, ale obě strany teď zkouší hlavně telefonicky. Call centra s dobrovolníky je budou obvolávat ještě v sobotu ráno, těsně před referendem. Výsledek hlasování bude totiž podle průzkumu extrémně těsný. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Lesí a u Doxan. Na dálnici D1 z Brna do Prahy už se před opravovanou šmejkalkou kolona krátí, jede se teď pomalu z 18. kilometru na 24. kolem 10 minut. Před Brnem se potom ještě směrem z Prahy brzdí pořád u exitu 182 popůvky. Následuje různě pomalá jízda do omezení u D2. Jak teď provoz slábne, tak se to rychle mění, chvílemi se zastavuje, chvílemi to jede relativně plynule. Mělo by to být ještě asi na 25 minut. Na D8 z Prahy na Ústí kolona stále nejdřív kratší před exitem 18. V odbočovacím pruhu dejte pozor a pak hlavně z 22. k došetřované nehodě na 28. to zabere 20 minut. Na D8 z Ústí na Prahu za exitem Litoměřice je teď kolona stále na 40. kilometru. Po 38. je to zhruba na 10 minut. Po požáru kamionu je tam zabraný pravý pruh. Silnice 35 Hradec Králové Olomouc, stále silný provoz za Svitavami od kruhového objezdu u Kocvířova za Hřebečský tunel, je to ještě asi na 20 minut. A pak další velmi hustý provoz je kolem Studené Loučky k doklesání k Mohelnici. Na Pražském okruhu teď dejte pozor ve směru z D1 na letiště. Čerstvá nehoda kousek za připojením z D5 je brzdí se prudce kolem 23. kilometru. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Kanoista Martin Fuchsa je po roce znovu mistrem světa na kilometrové trati. V polské Poznani vyhrál díky skvělému závěru. O zlato se podělil s Maďarem Danielem Fejesem. S Martinem Fuchsou mluvil po slavnostním vyhlášení reportér radiožurnálu František Kuna.
1: Martin Fuchsa je znovu mistrem světa. V loni v Miláně jste dostal Moka konvičku. Co letos?
2: Letos jsem dostal nějakého kozlíka, takže ideální dárek pro moji dceru. Doufám, že už ho má u sebe a že je z něj šťastná.
1: Takže ten plišák, co letěl na tribunu, byl od vás?
2: No jasně, to bylo ode mě a říkal jsem, že ji ho musím koupit, že si to bude moc líbit. To jsem netušil, že se stanu mistrem světa a dostanu ho zadarmo, takže super.
1: Jaký byl ten závod a finálová jízda podle vás?
2: Soustředil jsem se hlavně sám na sebe, dal jsem si takový cíl, že jako o tréninku, soustředit se jenom sám na sebe, na nikoho nekoukat. Viděl jsem samozřejmě periferně, že ty lodě jsou přede mnou, ale říkal jsem si, že to bude dlouhý závod, že zkusím pošetřit cíly na finish, tam do toho dám 100% a uvidíme, na co to bude stačit. To, že to bude stačit na titul, jsem upřímně jako nečekal, doufal jsem nějakou medaili, ale to, že to jako stačilo na titul, je skvělý a jsem za to moc rád. Dokázal jsem si, že prostě umím jet ve všem, že je to hodně v hlavě, snažil jsem se fakt na to skoncentrovat úplně extrémně a jsem moc rád, že jsem dokázal být nejlepší na světě i v tady těch podmínkách, ve kterých jsem ne vždycky prostě dokázal předvíst své maximum.
1: Barbora Betlachová si přála dráhu blíž k tribunám. Vy jste v jedničce úplně nejdál. Ona to říkala vzhledem k povětrnostním podmínkám. Tak byla to nějaká komplikace, bylo to znát té jedničce?
2: Nedával jsem si to do hlavy. Samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. To byl můj mindset, neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal.
1: A budete to ukazovat ještě v dalším průběhu šampionátu, tak to vaše rozhodnutí je toho vlastně co nejvíc, tak jste říkal, kašlu na to, pokud to neskusím, tak to nezjistím. Tak jak se to rozhodnutí ukazuje teď v průběhu šampionátu?
2: Samozřejmě je to náročný, co si budem povídat. Je to vlastně moje druhá jízda tady, která se mi podařila vyhrát, jinak jsem byl buď druhý nebo třetí, takže to není nic jednoduchého. Ještě furt mě čekají vlastně tři jízdy, takže ještě není jako být nějak uchlácholený. Samozřejmě na srdíčku mám takový teďka klid, jako když vyhraju olympijskou disciplínu, tak je to moc fajn. Ale zároveň mám ještě práci před sebou, takže se snažím soustředit na další závody.
1: Díky, gratuluju.
2: Děkuju moc.
1: To byl mistr světa Martin Fuchsa z Poznaně, František Kuna, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Lady Gaga a Bruno Mars společně ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Ve studiu už je Věra Štechrová, aby nás pozvala na vysílání po 18. hodině na večerní publicistiku po hlavních zprávách. Dobrý den.
1: Dobrý den. My budeme mluvit jednak o tom, že smrt Jana Masaryka zůstává neobjasněná i skoro po 80 letech, ale mohlo by se to změnit, protože začátkem září se chystá exhumace Masarykových ostatků a já se budu ptát na to, co by nová pitva jeho ostatků mohla ukázat, jak se změnila ta technologie, co teď mají lékaři k dispozici a na jaké otázky by teď mohli dát odpověď. Vedení koncernu Volkswagen objíždí své německé závody a tam vysvětluje zaměstnancům plánované propouštění a zavírání některých závodů. A mě bude zajímat ještě, jestli se ještě může ten plán koncernu po setkání se zaměstnanci a odboráři změnit, anebo je prakticky rozhodnuto a jde jen o to zaměstnancům sdělit na místě. No a dva čeští zástupci v hlavní fázi fotbalové Evropské ligy Sparta Praha, Viktoria Plzeň se dnes dozvěděli, s jakými kluby se utkají a koho musí porazit, když budou chtít postoupit do vyřazovacích kol nového ročníku a tak si povíme podrobně, na jaké zápasy se můžeme těšit.
0: Večerní publicistika začne v 18 hodin 10 minut. Věrko, zatím díky a naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Když se správně zeptáte.
2: Zcela upřímné odpovědi.
3: Dobře.
4: Kolik morčat už je podle vás moc morčat?
1: Dozvíte se víc, než čekáte.
5: Na co se dá ve vyšším věku těšit? Jaký jsou výhody?
1: Rozhovory osobně, otevřeně a s nadhledem.
6: Já jsem Leoš, můžeme si tykat.
7: Samozřejmě, že ano.
1: Nová talk show na jedno.
8: A to má být rychlý, jo, ty odpovědi.
1: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
10: Po téměř 80 letech vyšetřovatelé exhumují ostatky Jana Masaryka. Počet potvrzených obětí povodně v Nepálu je už téměř 580. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vybojoval třetí titul mistra světa na kilometrové trati. Na Pražském okruhu směrem na letiště je za nájezdem z D5 kolona po nehodě a počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Večer začne oblačnost přibývat a teploty až 28 stupňů. Je pátek 28. srpna. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
11: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky Jana Masaryka. Radiožurnálu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Exhumace má pomoct s vyšetřováním Masarykovy smrti, kterou skoro 80 let nikdo nedokázal objasnit.
12: Při jméně jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
13: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Ministrem zahraničí zůstal i po komunistickém převratu v roce 1948. Jen o dva týdny později byl ale za dosud nevyjasněných okolností nalezený mrtvý pod okny Černínského paláce. Naposledy případ v lednu otevřelo městské státní zastupitelství, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
14: Jsou nyní prověřovány další nové poznatky a indicie, které se předmětné věci objevily.
13: Exhumaci vítá badatelka Václava Jandečková, která je přesvědčená, že Masaryka někdo zavraždil.
15: Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě nad za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
13: Exhumace by tak podle Jandečkové mohla vyvrátit dobová tvrzení o sebevraždě. Adéla Burešová, Radiožurnál.
10: V Nepálu a Tibetu pokračují záchranné práce po středeční bleskové povodni. Nepálské úřady zatím podle agentury Reuters potvrdili nejméně 579 obětí. Dalších 5 lidí zemřelo podle čínských úřadů v Tibetu. Nezvěstných zůstává přes 1900 lidí. Pátrání po nich ale záchranáři museli krátce přerušit, a to kvůli hrozbě další záplavové vlny.
9: V horách začalo přetékat jedno z jezer, která vznikla po velkých sesuvech. Čína i Nepál teď jezera monitorují a podle čínských úřadů je aktuální riziko zvládnutelné. Do záchranných prací jsou jen na nepálské straně zapojené tisíce vojáků, policistů, záchranářů a dobrovolníků. Pomoc speciálních zahraničních týmů ale zatím vláda v Katmandu odmítá. Podle odhadů Mezinárodního červeného kříže je po středečním neštěstí v nouzi přes 90 000 lidí. Do Nepálu i proto míří humanitární a finanční pomoc ze světa. Zapojila se i Evropská unie, včetně Česka, které pošle 2,5 milionu korun. Václav Hojiný, Radiožurnál.
10: Nový norský král složí svůj slib před parlamentem v úterý, oznámila to královská rodina. Håkon VIII. Se stal králem okamžitě po smrti svého otce Haralda V. Součástí nástupu na trůn jsou i formality, jako oznámení smrti panovníka takzvané státní radě, tedy na zvláštním společném zasedání vlády a představitele královské rodiny.
16: Nastupující panovník přivítal v královském paláci členy vlády a mimo jiné jim sdělil, že si ponechá své občanské jméno a stal se tak Håkonem VIII. Po otci mu zůstane také motto Vše pro Norsko. Mezi Nory velmi oblíbený Harald V. zemřel po těžké nemoci ve věku 89 let. V zemi platí až do jeho pohřbu státní smutek. Lidé už od čtvrtka, kdy královská rodina oznámila, že je král ve vážném stavu, přicházejí k paláci a přinášejí tam květiny nebo zpívají hymnu. Ze severní Evropy Jakub Lucký, Radiožurnál.
10: Francouzská vláda poskytne zemědělcům stovky milionů eur jako kompenzaci za extrémní sucho. Oznámilo to ministerstvo zemědělství s tím, že detaily pomoci zveřejní příští týden. Zemědělci kvůli nedostatku srážek počítají s menší sklizní brambor i kukuřice.
2: Francouzští zemědělci předpokládají, že kvůli suchu sklidí asi o 20% brambor méně než loni. Problém hlásí i pěstitelé vína nebo chovatelé hospodářských zvířat kvůli nedostatku krmiva. Producenti sýrů Comté nebo Beaufort proto dostali od úřadu výjimku a Scott budou moct prozatím krmit kukuřicí vypěstovanou i v jiných regionech. Zemědělcům to umožní i nadále prodávat dané sýry, aniž by přišli o ochrannou známku. Národní institut původu a kvality umožní výjimky i producentům Calvadosu, sajdru nebo šumivého vína. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
11: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
10: Policejní hlídky začaly teď na konci prázdnin kontrolovat příjezdy z dovolených. Zaměřují se na rychlost, pití alkoholu před řízením a používání bezpečnostních pásů a autosedaček. Zastavují osobní auta, karavany i autobusy.
3: Tak, dechová zkouška je negativní, za mě všechno v pořádku.
7: Byli jsme v Rakousku, v Itálii, teď jsme končili taky v Rakousku a vracíme se domů.
17: Pana Jiřího zastavila hlídka na dálnici D2 při cestě do Brna. Při kontrolách dávají policisté řidičům i rady, jak dlouhé cesty zvládnout, popisuje koordinátor prevence Miroslav Měchura.
18: Pokud jedou na dálnici nebo se vrací z nějaké další cesty, dostatečně si ji plánovat, mít dostatek paliva, dostatek tekutin nejenom samozřejmě pro sebe, ale i pro zbytek posádky.
17: Hlídky budou na silnicích celý víkend. Hana Novotná, Radiožurnál.
10: Na Šumavu právě teď z Bavorska přicházejí silné bouřky. Výstraha před nimi platí pro celé Čechy a západ Moravy, a to až do noci, kdy budou postupně slábnout. Nejsilnější budou bouřky v jižních a jihozápadních Čechách, popisuje to Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
19: Doprovázet je můžou nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky kolem 30 mm. A právě na jihu a jihozápadě Čech nemůžeme vyloučit ani ojedinělý výskyt velmi silných bouřek s nárazy větru kolem 90 km za hodinu, proto zde také platí výstraha oranžová.
10: Meteorologové očekávají komplikace v dopravě nebo energetice. Vítr může lámat větve stromů a hrozí i zatopení sklepů nebo podjezdů. Festival Soundtrack Poděbrady dnes ocení zpěvačku Markétu Irglovou, a to za mimořádný přínos filmové hudbě. Umělkyně se proslavila Oscarovou skladbou Falling Slowly, kterou složila společně s nedávno zesnulým hudebníkem Glennem Hansardem pro film The Ones. Na předávání v Poděbradech je taky redaktorka Tereza Cedidlová.
20: Je to jen pár vteřin, kdy Markéta Irglová převzala na pódiu v zámecké zahradě skleněnou sošku s rukou ředitele festivalu Michala Dvořáka. Zpěvačka pak poděkovala, ale řekla, že jí líto, že tady s ní nemůže být právě Glenn Hansard. V publiku teď sedí stovky lidí všech generací. Zámecká zahrada je zaplněná do posledního místa. Někteří si přinesli i vlastní skládací židličky. Zpěvačka s kapelou za chvíli bude ladit nástroje a poté by měla zahájit svůj zhruba hodinový koncert, na který pak naváže promítání zmíněného oceněného snímku The Ones. Po 20. hodině bude Markéta Irglová také hostem Radiožurnálu, který bude dnes večer vysílat přímo z Poděbrad z lázeňské kolonády. A kdo nestíhá dnešní program s Markétou Irglovou, může si v zámeckém areálu užít třeba promítání dramatu Tmavomodrý svět s živým hudebním doprovodem. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
21: Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství světa závod na kilometr. Zlato získal i Maďar Fejes, který dojel ve stejném čase. Na ceremoniálu se tak hrály dvě hymny.
22: Jsem mistr světa a vůbec ani nevím, že jsme tam stáli dva. Já jsem viděl sám sebe na prvním stupínku a to je pro mě důležitý. Vlastně je to úplně neuvěřitelný, že po třetí za sebou můžu být mistr světa. Když to spočítám s olympiádou, tak je to vlastně 4 roky za sebou neporažený na kilometr. Vlastně letos bez porážky na tady ty olympijské disciplíně. Což nevím, jestli se vůbec někomu někdy podařilo.
21: Kajakářka Barbora Betlachová dojela na kilometru na čtvrtém místě. Vyhrála Maďarka Cikošová. Fotbalisté Sparty a Plzně budou mít v hlavní fázi Evropské ligy dva společné soupeře. Utkají se s anglickým Bournemouthem a norským Lillestrømem. Pražané narazí taky třeba na Crystal Palace. Plzeň mimo jiné přivítá Benfiku Lisabon. Jablonec v konferenční lize čeká například německý Freiburg nebo anglický Brighton. Určil to los v Monaku.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Na dálnici D1 z Prahy na Brno už před Šmejkalkou jenom hustý provoz od sjezdu na Benešov, zdržení pár minut, a taky na příjezdu do Brna z Prahy zbytek kolony až za sjezdem k výstavišti ze zhruba 193. kilometru k D2 do 10 minut osobním autem. Na D8 z Prahy na Ústí za Novou Vsí zůstává kolona z 23. kilometru k nehodě na 28. v pravém pruhu na 15 minut. Na pražském okruhu z D1 na letiště se brzdí až do zastavení u sjezdu na plzeňskou D5. Kolona je na čtvrt hodiny, ale měla by se rozjíždět. Za exitem na kilometru 24,5 po nehodě kamionu a osobního auta byly blokované dva pruhy. Před chvílí vozidla popojela a už jsou průjezdné pruhy dva. Zdržení se bude krátit. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženost doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
4: Co může objasnit o smrti Jana Masaryka exhumace jeho ostatků? Jak silné slovo mají odbory koncernu Volkswagen v jednání o restrukturalizaci největší evropské automobilky? A s jakými šancemi jdou do hlavní fáze fotbalové Evropské ligy pražská Sparta a plzeňská Viktorka? I o tom budeme mluvit. Vražda, sebevražda nebo nešťastná náhoda? Smrt Jana Masaryka zůstává neobjasněná i po 80 letech. Začátkem září se proto chystá exhumace Masarykových ostatků. Odborníci je vyzvednou z lánské rodinné hrobky. Městské státní zastupitelství v Praze se k případu znovu vrátilo letos v lednu a i pomocí exhumace a pitvy chce potvrdit nebo vyvrátit nové hypotézy a poznatky v případu. Někdejší ministr zahraničí zemřel v noci po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci v Praze. Ve vysílání teď vítám Alexandra Pilina z Ústavu soudního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Pane doktore, můžete říct, jak složitá je exhumace ostatků po více než 70 letech obecně?
5: Já myslím, že to je spíš jen technická záležitost. Je třeba otevřít hrobku. Nevím, jestli pan ministr Masaryk byl pohřben do hrobky v rakvi, anebo někdy se ukládají ta těla na nějaké nosítka, jsou tam volně. Čili myslím si, že v tomto případě je to jenom technická záležitost uložit to tělo do příslušného, do nějakého obalu a převést ho k pitvě na ústav soudního lékařství.
4: A co obecně se dá z takto starých ostatků vyčíst o tom, jak ta daná osoba zemřela? Co ještě můžete zjistit?
5: Po těchto letech už v podstatě asi nebudou zachovány měkké tkáně, jako srdce, játra a vnitřní orgány. Mohou být třeba pozůstatky nebo drobné kousky kůže, šlach a podobně. Co ale zůstává neporušeno i po tak dlouhých letech, jsou tvrdé tkáně, to jest kosti. Čili pokud bychom hledali nějaké zlomeniny, zcela určitě bychom je na kostce našli.
4: A dá se i po tolika letech, pokud jsou tam třeba tedy zbytky nějaké kůže a podobně, určit i to, jestli tam třeba došlo nebo nedošlo k nějaké intoxikaci, nebo tohle už není možné?
5: Ne, to už možné není.
4: Takže v kostích není něco, co by se ukládalo a mohlo se z toho dát vyčíst, jestli tam nebyla nějaká otrava nebo omámení nebo něco takového, to prostě nejde.
5: Ne, to nejde, z kostí to určitě nejde.
4: Jak probíhá celé potom to soudní ohledání, když je záměrem najít něco, co by ukazovalo na to, jak ten daný člověk zemřel?
5: Tělo se převeze na ústav soudního lékařství do pitevny, kde proběhne běžná prohlídka toho těla, jak tedy zevní, pokud by tam byly nějaké zachovalé zbytky tkání, tak se prohlednou, třeba by se dali vzít je na histologické vyšetření a sepíše se o tom protokol. To znamená, že prohlíží se lebka, kostra hrudníku, kostra pánve a končetin a zapíše se o tom pitevní protokol nález a na základě toho nálezu se sestaví pitevní diagnoza.
4: A mají teď soudní lékaři k dispozici nějaké pokročilé technologie, které nebyly k dispozici před těmi skoro 80 lety?
5: Tak v souvislosti se smrtí Jana Masaryka je to určitě CT vyšetření těch pozůstatků. A to bych tady vřele doporučoval provést jednak kvůli okamžité jaksi dokumentaci a také pro zachování do budoucna celého toho nálezu.
1: A co se z toho chcete vyšetření dá vyčíst?
5: No, dá se zjistit přesná lokalizace a průběh třeba zlomenin. A to je asi to nejdůležitější. Také je často diskutována ta kytička za pravým uchem, jestli je to střelná nebo není střelná rána. Takže CT by to celá určitě jednoznačně prokázalo.
1: Takže je možné, že se konečně dozvíme opravdu, jestli šlo o střelnou ránu nebo ne, co se týká té rány, co měl Jan Masaryk na hlavě.
5: Ano, to se určitě dozvíme z té repitvy.
1: Po smrti Jana Masaryka došlo k pitvě. Ta pitevní zpráva ale vyvolává pochybnosti, jestli nebyla na pokyn STB sfalšovaná. Bude se třeba i touto pitvou potvrzovat nebo vyvracet to, co je napsané v té původní pitevní zprávě? Dělá se to v takových případech?
5: Za tu dobu, která uplynula od pohřbu pana ministra Masaryka, to už možné není. Podle toho, co se měli příležitost zpracovat ve znaleckém posudku, tak příčinou smrti byly hlavně poranění vnitřních orgánů dutiny hrudní a dutiny břišní. Takže ty měkké tkáně tam už bez pochyby nejsou. Mohly by se a určitě by se našly zlomeniny žeber a eventuálně dlouhých kostí, které by tam potom do pádu mohly být. Ale porovnávat současný stav s pitevním protokolem z roku 1948 není možné. Nic by to nepřineslo. A jestli můžu poznámku ještě, tak já když jsem prováděl ten znalecký posudek, měl jsem v ruce původní pitevní protokol napsaný v pitevně v den, kdy se prováděla pitva, a na mě to činilo dojem zcela autentického zápisu.
1: Když se teď podívá člověk na ty ostatky, tak dá se z nich určit nebo je porovnat s tím, jak údajně bylo nalezeno tělo Masaryka, jestli třeba ty poškození kostí a podobně odpovídají tomu, jak bylo to tělo nalezeno, a dá se z toho vyčíst například, jak padalo, a nebo jestli tam došlo k nějaké pomoci při tom pádu nebo ne. Je tohle možné vyčíst?
5: Je velice teoreticky.
1: Ano?
5: Už to je všechno. To
1: jak leželo tělo Jana Masaryka, by znamenalo, že by musel z toho okna skočit čelem k oknu. Zažil jste někdy mimochodem za své působení, že by nějaký sebevrah skákal pospátku, tedy zády napřed?
5: Je to velice neobvyklé, spíš by to ukazovalo na nějakou nešťastnou náhodu. Pokud si vzpomínám, tak to nejdiskutovanější poranění, které bylo na těle pana ministra, byly oděrky na břiše, které by svědčily, že z toho okna se vysouval pozadu ven na tu římsu, ze které potom spadl.
1: Ale k tomu už tahle pitva asi nebude mít co dodat.
5: Ne.
1: Aleksandr Pilin z Ústavu soudního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakulty nemocnice. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
5: Děkuji taky. Naschledanou.
1: Automobilový koncern Volkswagen čeká příští týden klíčové jednání dozorčí rady o restrukturalizaci a škrtech ve výrobních nákladech. Odboráři plánované rozsáhlé propouštění a zavírání továren odmítají. Dnes se nad těmito plány sešli zaměstnanci s vedením největší evropské automobilky hned ve dvou městech, v Kasselu, Banantálu a Salzigteru. Tři podobná setkání v jiných německých továrnách už má vedení firmy za sebou. A naším hostem je teď Petr Knap, strategický poradce v sektoru automotiv. Dobrý den.
6: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
1: Může se ještě ten plán koncernu po setkáních se zaměstnanci nějak změnit, nebo je prakticky rozhodnuto a jde jen o to zaměstnancům sdělit, jak si z očí do očí na místě?
6: No, tak to je zajímavá otázka. Podle mě už v tuhle chvíli jsou předložené podklady na to páteční zasedání za týden, kdy se má znovu rozhodovat, a myslím si, že v tuhle chvíli je ten plán v zásadě managementu v zásadě nezměněný, ale proti němu jsou názory odborů a názory politiků z Dolního Saska.
1: A proč se podle vás management rozhodl k takové jízdě po německých továrnách?
6: Taková spanilá jízda trošku po těch továrnách, tak vždycky management se snaží mluvit napřímo se zaměstnanci, aby to nebylo filtrováno tím, co tam odbory dávají jako svou politickou agendu. Ukazuje tím určitou odvahu předstoupit před naštvané zaměstnance z velké části a snaží se jim ukázat nějaké trošku detaily toho, jak vážná je situace, jak složitá je situace v celém automobilovém průmyslu, což je vlastně jedna z těch hlavních zpráv, kterou tam předával. Není to jenom u Volkswagenu, je to vlastně problém celého odvětví.
1: A je jasné, s jakými požadavky jdou ty zástupci zaměstnanců a koncernové odbory do jednání s vedením automobilky, jestli oni vlastně mohou nějaké požadavky mít?
6: Tak rozhodně mohou. Ono celé to rozhodování právě, jak bylo vidět na té červencové dozorčí radě, nebo ten gezec, jak to říkali, tak vlastně tam mají zaměstnanci a tedy odbory mají plnou hlasu vlastně v tomhletom orgánu a zároveň ještě na straně akcionářů sedí zástupci politiků za rolní Sasko, takže tohle je vlastně velmi silná opozice vůči managementu, který tím pádem nemá většinu v tomhletom rozhodování. Takže odboráři v tuhle chvíli primárně chtějí zachování budoucnosti závodu v Německu, protože se hovořilo o 4 potenciálně zavíraných budoucnu, ale relativně dobrou historickou zkušenost tím, že se jim daří výrazně zjemňovat a oslabovat radikální záměry managementu a už to několikrát v historii vlastně předvedli.
1: No a dá se tedy říct, jak silnou pozici mají odboráři v rámci koncernu ve vztahu právě k managementu?
6: No, mají poměrně silnou už z toho pohledu čistě rozhodovacích mechanismů, které jsem popsal, to znamená, že mají 10 z 20 křesel v té dozorčí radě, zároveň mají velmi silné slovo u politiků, zejména toho rolního Saska, které je zároveň akcionářem a pochopitelně mají už tradičně v tom modelu takového toho sociálního smíru a snahy najít kooperativní řešení, které v Německu po druhé světové válce bylo úspěšné a funguje, tak v tomhle konceptu vlastně z jejich pohledu dlouhodobě je snaha, nebo respektive takhle, oni mají tu výhodu, že je snaha naslouchat hlasů odboru.
1: No a potom je tu otázka, do jaké míry třeba odpovídá za ten současný stav Volkswagenu právě ta silná pozice odborů. Jestli do jisté míry nebránili zvyšování produktivity, nebo ty důvody špatné situace v koncernu jsou jinde?
6: No tak pochopitelně těch důvodů je celá řada a řekl bych, že větší vliv mají ty externí vlivy, to znamená, co se děje v Číně, jak z pohledu toho, jak se propadá podíl všech západních značek, nejenom Volkswagenu na čínském trhu, do jaké míry čínští konkurenti vstupují na evropský trh, který je zásadní pro Volkswagen a do jaké míry se propsaly skandály jako Dieselgate a teď celní války zase z Ameriky sem. To jsou podle mě ty externí vlivy, ale pochopitelně odborová organizovanost znamená, že lidé jsou dražší, pracují menší čas, mají větší výhody a tak dále a tak dále. A zároveň, jak už jsme říkali, vlastně brzdí a zjemňují ve chvíli krizí, kdy je potřeba radikálních řešení tohleto řešení. Takže to je v podstatě, ne že by způsobili krizi odbory plně, nicméně prodlužují tu dobu nebo komplikují tu dobu, kdy je potřeba přijímat drsná řešení. A obávám se, že v tuhle chvíli už jsme v situaci, kdy Volkswagen bude muset sáhnout k některým poměrně radikálním krokům.
1: Ony ty důvody, které jste vyjmenoval, té špatné situace koncernu Volkswagen, to není nic, co by tu bylo teprve od včerejška. Tahne se to v podstatě delší dobu. Tak dá se říct, jak pružně anebo naopak nepružně Volkswagen reagoval, když to třeba srovnáme s dalšími evropskými automobilkami?
6: Všechny evropské automobilky jsou dneska poměrně komplikované, nezávidění hodné situaci. Volkswagenu tam vlastně bychom paradoxně mohli říct, že za předchozího CEO, za pana Diese, byla ta reakce velmi radikální a vlastně přesun k elektromobilitě byl příkladný z pohledu evropských poměrů, kdy se vycházelo maximálně vstříc tomu plánu souvisícím s rokem 35. Byla s námi Tesla jako určitý vzor a třeba Zwickau, což je jedna z těch čtyř továren, o kterých se mluví, byl kompletně předělán pro elektrovýrobu. Nicméně bylo to vlastně trochu dříve, než ten trh byl připravený, minimálně ten evropský. Takže se nedá říct, že by neskoušel Volkswagen letos, ale je trošku komplikované jednak velikost, kterou musíte řídit, když máte 650 tisíc skoro zaměstnanců globálně, máte velmi komplexní výrobkové portfolio a s tím spojené náklady. Vyrábíte ve vysokonákladové prostředí, což Německo bez pochyby je. A potřebujete navíc ještě některá rozhodnutí velmi složitě a konsenzuálně prosazovat. Tohle není Tesla, kde zjednodušeně řečeno Musk si prosadí drtivou většinu toho, co chce a v zásadě přes noc.
1: Strategický poradce v sektoru automotiv Petr Knap. Děkuji vám, naslyšenou.
6: Moc děkuji za pozvání, hezký den.
1: Dva čeští zástupci v hlavní fázi fotbalové evropské ligy Sparta Praha a Viktoria Plzeň se dnes dozvěděli, s jakými kluby se utkají ve snaze postoupit do vyřazovacích kol nového ročníku. Krátce popoledně o nich rozhodlo losování v Monaku. Ligová část soutěže začne ve středu 16. září. Přesný rozpis zápasů by měla UEFA zveřejnit až v neděli. No a víc o soupeřích našich celků si řekneme se sportovním redaktorem Tadášem Skalickým. Vítej, Tadáši.
8: Hezký den.
1: Když to vezmeme po pořadě, tak jak zajímaví soupeři čekají na pražskou Spartu, asi nemusíme jmenovat všech, tuším sedm, ale třeba dva, tři nejzajímavější.
8: Určitě hodně zajímavý bude výjezd na hřiště řeckého Olympiakosu Pireus. To je stadion, na kterém jsem náhodou i osobně byl na jednom utkání Evropské ligy před nějakými třemi lety. A ta atmosféra je tam skutečně bouřlivá, tak jako to bývá, nejenom tedy v Řecku, ale třeba i na Balkáně. No a zajímavá budou střetnutí i třeba s rakouským Salzburkem, který dokázali Spartané před dvěma lety porazit na úvod té účasti v Ligi mistrů, v Lize mistrů v sezóně 24-25 a nebo souboj s úřadujícím vítězem konferenční ligy anglickým Crystal Palace.
1: A jako nejtěžší se jeví tedy vítěz konferenční ligy londýnský Crystal Palace?
8: Můžeme to tak brát, ale Crystal Palace, když se na něj musíme se na ně podívat optikou té minulé sezóny a je to trochu zkreslené, oni sice zvítězili v té třetí nejprestižnější evropské soutěži, ale zároveň byli až 15. týmem anglické Premier League, to znamená, že se do té základní fáze Evropské ligy dostali právě díky vítězství v konferenční lize a ne tak, že by se kvalifikovali přes tu o něco složitější anglickou Premier League, ale myslím si, že i duely s Alkmaarem, právě zmíněným Olympiakosem, Salzburkem anebo francouzským Rennes budou podobně těžké pro Spartu jako právě ten z Crystal Palace.
1: No a Viktorie Plzeň se utká s budapešským Ferencvárošem, má tam i lisabonskou Benfiku. To vypadá, že to bude mít o něco složitější než Pražané.
8: Já úplně nesouhlasím, i když je pravda, že Benfica a nebo i třeba San Sebastián španělský jsou určitě dost složití soupeři z prvního koše losování Evropské ligy, ale na druhou stranu plzeňští fotbalisté mají třeba Union Saint-Gilloise, polskou Jagiellonii Bialystok a nebo Levski Sofia z Bulharska a to si myslím, že jsou soupeři, proti kterým by měla Viktoria s novým koučem Radoslavem Kováčem určitě bojovat a bodovat a myslím si, že Plzeň vlastně má větší šanci na to postoupit z lepší pozice než Sparta do toho playoff, ale myslím si, že oba ty kluby i vzhledem k tomu losu by měly postoupit do vyřazovacích bojů.
1: Mimochodem Plzeň se utkává s maďarským Ferencvárosem už třetí sezonu po sobě. Pomeneš si, jak ty zápasy dopadly předtím?
8: Dvakrát zvítězil celek z Budapešti a myslím si, že právě dvojice Ferencvároš Plzeň je hodně srovnatelná, ty zápasy byly vždycky hodně těsné a právě v Budapešti na stadionu Ferencvároše je vždycky taky skvělá atmosféra, takže myslím si, že to bude taky výjezd pro plzeňské fotbalisty, na který budou dlouho vzpomínat.
1: Takže kdyby jsme byli ve sportovním studiu, můžeme říct, že jsou hratelní.
8: Ano, určitě.
1: Jak se osvědčil za předchozí dva roky ten nový formát, ve kterém těch 36 klubů vytváří v ligové části jednu společnou tabulku a pak těch 24 postupuje do vyřazovací fáze?
8: Spoustu fanoušků k tomu bylo úplně na začátku velmi skeptických, ale já myslím, že se opravdu osvědčil, protože ten systém je výrazně atraktivnější, všechny ty týmy nemůžou na konci té základní části šetřit své opory, protože už mají třeba postup jistý a to hlavně proto, že už se nehraje tím systémem doma venku, ale máte navíc víc těch soupeřů, se kterými si zahrajete, víc míst, kam se podíváte, protože těch zápasů je třeba v Evropské lize hned 8, původně to bylo 6, protože s každým týmem z té skupiny se hrálo dvakrát a ty soupeři byly jenom 3. No a zároveň, jak už jsem zmiňoval, nejde šetřit ty opory, protože do konce té základní části třeba hrajete o to, abyste nepostupovali do toho prvního kola playoff, ale až přímo do osmifinále, když se dostanete mezi 8 nejlepších. Takže tohle všechno zaručuje, že Evropská konferenční i Liga mistrů jsou výrazně napínavější, než tomu tak bylo.
1: No, pražská Slavie je v základní části Ligy mistrů, Sparta z Plzni tedy v evropské lize a Jablonec v konferenční lize. A české kluby po skončení té kvalifikace v těch evropských pohárech figurují v žebříčku národních koeficientů UEFA na 11. příčce. Mají šanci se vrátit na to 10. místo, aby českému mistrovi zůstal ten přímý postup do Ligy mistrů?
8: Já myslím, že určitě ano, protože 10. Polsko má letos jen dva pohárové účastníky a pro Česko budou sbírat body hned ty 4 zmíněné kluby, Slavia, Sparta, Plzeň a Jablonec, ale podobné šance jako Česko má na to 10. místo i 12. Řecko, to má taky 4 pohárové účastníky, takže bude hodně záležet na tom, aby české týmy měly výrazně lepší výsledky než ty řecké. Tak budeme v to doufat i na Radiožurnálu Sport, kde samozřejmě všechny zápasy uslyšíte v přímých přenosech.
1: Nepochybně. Tadeáš Skalický, sportovní redaktor Radiožurnálu. Díky, naslyšenou.
8: Naslyšenou.
1: Tolik podvečerní publicistika, vy se k rozhovorům a komentářům hlavních zpráv můžete vrátit i v podcastových aplikacích, třeba v aplikaci Můj rozhlas CZ. Teď jsou tady hlavní zprávy.
12: Zprávy s Janou Gůdou.
10: Stát v červenci na mýtném vybral přes 1 700 000 000 korun. Je to o 2% víc než ve stejném období loni, informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v Česku spravuje. Výběr vzrostl i přesto, že měl letošní červenec o jeden pracovní den míň. Od začátku roku řidiči na mýtném zaplatili skoro 12 miliard korun. Policisti v Třebíči pátrají po seniorovi z Jemnice. 67letý muž odešel včera z domova, nemá u sebe telefon ani doklady. Při odchodu měl na sobě šedé triko, modré kraťasy a šedé pracovní boty. Muž je nemocný a proto chodí schrbeně a šourá nohama. Případné informace o něm volejte na linku 158. Federální soud v Bostonu zabránil americké poště v přijetí změn týkajících se korespondenční volby. Nařízení prezidenta Donalda Trumpa by totiž podle soudu mohlo některým voličům znemožnit hlasování poštou. Dekret má zjednodušit vyloučení obyvatel bez amerického občanství. Úředníci americké pošty měli kontrolovat, komu vydávají hlasovací lístky pro korespondenční volbu. Spojené státy na podzim čekají volby do kongresu. Doklady prokazující občanství přitom chybí milionů Američanů. Trumpovo nařízení tento týden podpořil americký nejvyšší soud. A v Hradci Králové začínají královské slavnosti. 9denní kulturní program navazuje na tradici slavností královny Elišky a propojuje několik dosud samostatných městských akcí. Návštěvníci uvidí víc než 100 různých představení, včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů nebo soutěžních letů 5 horkovzdušných balonů.
12: Sport.
10: Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková byly na mistrovství světa páté v disciplíně dvojka bez kormidelnice. Vyhrály Rumunky Adamová s Radisovou. Přibližně za 10 minut pojede finále v Amsterdamu dvojskiv Jakuba Podrazila s Daliborem Nedělou. Radiožurnál Sport odvysílá jízdu v přímém přenosu.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Nehody na D8 u Doksan i na D35 u Sadové. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Litoměřice ještě čekejte kolonu z kilometru 40,5 na 39. Po raním požáru kamionu je tam zabraný pravý pruh, zdržení 5 až 10 minut. Na novém úseku D35 z Hořic na Hradec Králové dejte pozor, před koncem úseku u Sadové na 120. kilometru se po havárii dodávky a osobního auta tvoří kolona sice jenom kratší, ale brzdí se v pravotočivé zatáčce. Na silnici 35 z Hradce Králové na Olomouc za Svitavami zůstává pořád silný provoz, vzniká kolona kousek za kruhovým objezdem u Koclířova, za Hřebečský tunel, zdržení ještě asi čtvrt hodiny. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště opatrněji za sjezdem na plzeňskou D5 na kilometru 24,5 řeší nehodu v pravém pruhu, kolona už se tvoří jenom velmi krátká. Na okruhu opačně ve směru z letiště na D1 se ještě pořád fronta tvoří od nájezdu z D5 k exitu 19 Ořech, zabere to až 10 minut a pak ještě opatrně ve sjezdu exitem 16 na Barandov. Ve sjezdové rampě se brzdí, ta kolona s chvílemi natahuje až na okruh, stojí tam auto po nehodě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
9: 18 hodin 34 minut a večerní vysílání začínáme s kapelou Of Monsters and Men. Hezký poslech.
13: Radiožurnál.
14: Každý den s vámi.
13: I o prázdninách.

Bez signalistů, kteří na pokyn výpravčího přestavují výhybky, se kdysi neobešlo žádné nádraží. V současnosti jich na české železnici pracuje necelá tisícovka a kvůli modernizaci jich dál ubývá. Budeme o tom mluvit za chvilku ve večerním radiožurnálu.

0: Na železnici ubývá takzvaných signalistů, zaměstnance, kteří na pokyn výpravčího přestavují výhybky, nahrazují počítače. Aktuálně jich správa železnic zaměstnává 973, což je o 173 méně než před 4 lety. A brzy nebudou potřeba ani na trati z Prahy do Kladna, kterou teď dělníci modernizují.
1: Já jsem analogový člověk v digitálním světě, takže pro mě tohle je zlatá věcička.
2: Signalista OTA obsluhuje hradlový přístroj u stanice Praha Veleslavín. Zhruba 30 let dojíždí do práce z Olomouce.
1: Je to zajímavá práce. Hlavně teda to brzo skončí, že tady tohleto.
3: Bude to podle vás chybět, ten lidský dohled přímo u té tratě?
1: Tak je to o tom, že když se něco pokazí, tak tady tím, že to můžeme mechanicky zabezpečit, aby se nic nestalo, tak se dá jezdit. Když prostě jim tam zhasnou počítače, tak je tma a prostě se nejezdí.
2: Provoz vlaků ve stanici Praha Veleslavín řídí výpravčí, kterému pomáhají dva signalisté na obou stranách nádraží. Vysvětluje dozorčí provozu Daniel Menzel ze správy železnic.
4: Výpravčí určí, odkud, kam a jaký vlak pojede a zavolá to tím signalistům a signalisti na základě toho příkazu od výpravčího můžou postavit tu vlakovou cestu.
2: A dodává, že po plánované modernizaci trati tady nebudou signalisté potřeba.
4: Nesnažíme se, aby byli odejti, protože každá ruka je dobrá a někteří třeba mladší, tak jdou potom do rekvalifikačních kurzů na výpravčího.
2: V úseku z Prahy do Kladna v současnosti pracuje celkem 30 signalistů.

0: Máme 28. srpna, prázdniny pomalu končí a ve školách se vše chystá na nový školní rok. Děti se do lavic vrátí už v úterý. Jak prožívá přípravný týden třeba nový 27-letý zástupce ředitele jedné ze zlínských základních škol? Tak to uslyšíte ve večerním radiožurnálu. Už za chvilku, teď písnička Malinovej sirup od kapely Miraj.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Školákům zbývají poslední dny prázdnin, učitelé už jsou ale zpátky ve školách. V přípravném týdnu chystají třídy, výuku a řeší organizaci nového školního roku. Na 7. základní škole Kvítková ve Zlíně je letošní začátek nový taky pro 27-letého kantora Vojtěcha Najmana. Poprvé do něj totiž vstupuje jako zástupce ředitele.
1: Nové výzvy, nové příležitosti a jak já říkám, žijeme jenom jednou.
2: 27-letý Vojtěch Najman bude jedním z nejmladších zástupců ředitelů ve Zlíně. Na nový školní rok se připravoval prakticky celé prázdniny.
1: Makali jsme od 7 do 15.30 každý den, kdy jsme vlastně zařizovali různé herní prvky, nové lavičky pro školní družinu, obnovovali jsme školní řád, směrnice.
2: Během léta si stihl vybrat jen týden dovolené, který strávil v Gruzii. Od tohoto týdne už je ale zase v plném pracovním nasazení.
1: Tak je to takový velký jakby humbuk, zhon, protože každý něco chce, všichni chtějí jít hnedka na exkurzi, všichni chtějí jít hnedka do divadla, by chtěli jít a tak dále, takže teďka se to všechno nás tady by nahrnulo, je to hrozně moc.
2: Zkušenosti čerpá od svých kamarádů učitelů nebo také od kolegyně Jany Fancové, která na škole učí už od 90. let. Ve svém kabinetu ukazuje, co pro své kulaté pracovní výročí dostala od svých kolegů.
3: Čokoláda.
1: A 30 tam byla.
3: No a 30 a 30 jsem si dala sem.
2: 30 jako 30 let, co už na 7. základní škole Kvítková vyučuje angličtinu. Na otázku, jestli má po takové době zaručený recept na začátek školního roku, s nadsázkou odpovídá, že to je dostatek Lexaurinu, tedy léku na uklidnění. Ve skutečnosti ale ani po 30 letech nemůže spoléhat jen na osvědčené přípravy.
3: Každá skupina jazyková je specifická, takže úplně jako vytáhnout přípravu ze šuplíku to nejde, ale samozřejmě nějaký ten arzenál těch aktivit už v hlavě mám.
2: Žáci budou mít příští týden volno už jen v pondělí. Škola jim začne v úterý 1. září. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

0: Fotbalové derby na Radiožurnálu.
1: Vychutnejte si nejsledovanější zápas v Česku v přímém přenosu Radiožurnálu.
0: Sparta versus Slavia.
1: Souboj o symbolický klíč pro vládce Prahy.
0: Derby na Radiožurnálu poslouchejte živě v neděli od 20 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Emma Banten ve vysílání Radiožurnálu a za minutu a půl nabídneme čerstvé zprávy.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Zatímco rodiče jedou na nákupy do NDR, Honza se o svaťáku snaží učit na maturitu. Seriál vyprávěj. ČT 2. Geniální pomsta s noblesou. Robert Redford a Paul Newman v oscarovém retrofilmu Podraz. A ČT Art uvede v premiéře výroční koncert slavného rockového zpěváka a muzikanta a jeho výjimečných hostů. David Koller, oslava 20 let kapely. Páteční večer s Českou televizí.
3: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
0: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Letošní léto přineslo vysoký počet tropických dní i nocí. Počet obětí po bleskových záplavách v Nepálu stoupil na téměř 580. Fotbalisti Plzně, Sparty a Jablonce znají soupeře pro ligovou fázi evropských pohárů. Na dálnici D35 u sjezdu na Mladeč směrem na Mohelnici pozor na nehodu. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost přibývat a teploty až 28 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Česko zažilo jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali celkem 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015. Podle Evy Holtanové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy bylo letošní léto extrémní. V dalších letech to podle ní bude stále častější a navíc se tropické dny spojí s tropickými nocemi.
6: Těch dní se vyskytne více a že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci, protože ty tropické noci vlastně nedávají spát.
4: Česká ekonomika letos ve druhém čtvrtletí rostla meziročně o 1,9%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Statistici tak mírně snížili svůj původní odhad z července, kdy předpokládali 2% růst. Oproti prvnímu čtvrtletí se HDP zvýšil o necelé 0,5%. Dařilo se průmyslu, dopravě i ubytování. Další příčiny růstu ekonomiky popsal za statistiky Vladimír Kermět.
7: Na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního růstu výdaje na konečnou spotřebu domácností, tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka.
4: Počet potvrzených obětí ničivé povodně v Nepálu vzrostl na nejméně 579, informovala o tom zpravodajská stanice BBC s odkazem na nepálské úřady. Čína hlásí 5 mrtvých. Obě strany pak stále pohřešují stovky lidí, včetně cizinců. Podle informací Českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Z trosek sesunutého ledovce se na nepálsko-čínské hranici vytvořilo jezero. Dnes začalo přetékat a hrozila tak další katastrofa. Úřady proto na několik hodin záchranné operace přerušily. Policisti našli seniora z Jemnice na Třebíčsku, po kterém ode dneška pátrali. Podle policie je v pořádku, informovala o tom na síti X. Seniora se podařilo najít díky informacím od lidí. Ostravská zoo otevřela nové amfibiárium. Žije tam 40 druhů obojživelníků. Nový pavilon má tvar i zbarvení mloka. Zoo tak chce lidem ukázat, že obojživelníci jsou stejně atraktivní jako například velcí savci, vysvětluje ředitel Jiří Novák.
8: Zoologické zahrady se věnují obvykle slonům, lvům, žirafám a podobně. My jsme chtěli ukázat spíše pestrost přírody a pestrost obojživelníků, druhovou rozmanitost. Někteří jsou barevní, někteří jsou zase zajímaví svým chováním.
5: Sport.
9: Fotbalisté Plzně v hlavní fázi Evropské ligy doma přivítají Benfiku Lisabon, Union Saint-Gilloise, Levski Sofia a Jagiellonii Bialystok. Venku se střetnou s Bournemouthem, Ferencvárošem, Realem Sociedad a Lillestrømem, určil to los. Kapitán Matěj Vidra se těší, že si opět zahraje v Anglii, kde v minulosti působil.
10: Škoda, že není Benfica venku, ale los dobrý, soupeři taky a hlavně ta Anglie, takže já se tam strašně těším a návrat na ostrov bude super. Tak víme, že ta anglická liga je ve vysoké intenzitě a uvidíme, jak se na nás připraví, kdy se to bude hrát, takže těším se moc.
9: Sparta v Evropské lize přivítá mimo jiné Alkmaar a Olympiakos Pireus. Zavítá naopak na stadiony Rennes či Crystal Palace. Jablonec bude v konferenční lize hostit například Brighton nebo Lugano. Venku je čeká Freiburg.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D1 Zachoce Rady a nehoda na D35 u Mladče. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za exitem Chodce Rady na kilometru 31. Blokuje tam vpravo stoupací pruh. Porouchané vozidlo není označené.
12: Stojí osobák. Na varovkách jenom vypučil tam kamiony. Strašně rychle.
11: Na D1 opačně z Brna na Prahu opatrně ve sjezdu na Benešov na 21. kilometru stojí v odbočovacím pruhu porouchaný mikrobus. Na dálnici D35 ve směru z Olomouce na Mohelnici zbystřete u exitu 245 Mladeč. Narazilo tam auto do svodidel, záchranáři na místě, průjezdný jeden pruh. Provoz slabý, kolona nevzniká, ale brzdí se prudce. A na novém úseku D35 z Hořic na Hradec Králové stále před koncem dálnice u Sadové na 120. kilometru uklízejí po srážce dodávky s osobním autem. Brzdí se tam do kratší fronty v pravotočivé zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci budou doznívat místy i silné bouřky s kroupami a přívalovými dešti. Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo a doznívající déšť, jinak polojasno až oblačno. Hlavně na horách ojediněle přehánky a večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Filmovou hudbu můžete v těchto dnech slyšet v Poděbradech nejen z reproduktorů, ale i přímo v ulicích. Druhým dnem tam pokračuje festival Soundtrack. No a nás tam dnes večera taky uvidíte, stojí tam totiž pojízdné studio Airstream radiožurnálu, do kterého budeme po 20. hodině zvát hosty a ze kterého budeme vysílat večerní radiožurnál. Ten posloucháte i teď chvilku po 19. hodině a přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
5: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Nevíte, kam se zachovalým psacím stolem po školákovi? Darovat ho můžete do nábytkových bank, kde vybírají i židle a knihovny, police nebo stolní lampičky. Tyto banky fungují na 6 místech v Česku, mimo jiné v Libereckém, Plzeňském a v Jihomoravském kraji nebo v Praze. Tam nedávno získali vyřazený nábytek z vysokoškolských kolejí nebo z filmových ateliérů. A nábytek tam vybírají i samoživitelé, jak uslyšíte v posledním dílu seriálu Radiožurnálu Jeden rodič na všechno.
1: Ve skladu Pražské nábytkové banky jsem s vedoucím Miroslavem Novotným. Je to tady rozlehlý prostor?
2: No, momentálně máme k dispozici 700 metrů čtverečních.
1: Je to sklad, velká hala.
2: Přesně tak. Máme to rozdělené na dvě části. Jedna je vlastně, kde přijímáme materiál a veškeré bytové vybavení, kde dochází vlastně k jeho evidenci, třídění a dále to jde vlastně na showroom. To je druhá polovina haly a tam se provádím klienti a vybírají vlastně potřebný bytový vybavení.
1: A za vámi právě teď jsou tady věci, které bychom mohli zařadit do té skupiny jakoby školních, psací stoly, skříňky malé, takže tohle by se hodilo třeba do pokoje nějakého školáka.
2: Určitě, míváme tady počítačové stolky, poličky, pak máme vlastně klasické menší stoly s úložným prostorem. Teď máme tady nasmouvanou zrovna jednu soukromou společnost, která vlastně renovuje koleje studentský a dodávají nám vlastně veškerý bytový vybavení, který používali. A musím teda říct, že ve velmi dobrém stavu, takže takovýhle věci jsou pro studenty úplně ideální.
1: Kdyby někdo měl doma třeba použitý psací stůl pro dítě, židli, berete to?
2: Určitě. Snažíme se mít pouze jedno jediné omezení a to čelouněné věci. Tam se tomu bráníme z hygienických důvodů.
1: Vidíme židle, můžeme se projít dál.
2: Ano.
1: Tady je přímo rostoucí stůl, rostoucí psací stůl. Jsou tady páčky, kterými jde zvýšit ta deska.
2: Míváme, dostáváme i takovýhle věci.
1: Vy máte pojistku, aby si brali opravdu ten nábytek jenom ti potřební. Jaká je ta podmínka?
2: Ta podmínka je vlastně taková, že ten člověk by měl být v nějaké sociální situaci, která to zrovna vyžaduje. Pro nás se stávají trošku garanti ty sociální pracovníci, kteří vlastně vyplňují formulář s tím daným klientem.
1: Máte tady i třeba magnetické tabule, ty se hodí do dětského pokojíku. Co ještě pro děti, které jdou do školy nebo už jsou ve škole?
2: Potom, co se týká jakoby školáků jako takových, lampičky, tam vzadu máme vlastně elektro.
1: Tady je černá kancelářská židle otočná, pak jsou tady běžné židle. Jdeme okolo regálu s nádobím a míříme zase k nábytku pro děti. Tady vidíme takovou fialovou postel, k tomu menší skříňku.
2: V tom případě to byl vlastně holčičí dětský pokoj.
1: Tady je zrcadlo, zase různé druhy skříní.
2: Máme tady i pro ty úplně nejmenší třeba i přebalovací pouty.
1: Vy tady máte zrovna klientku Boženu, která už tady asi 10 minut prochází nábytek. Co konkrétně potřebujete?
3: Přišla jsem se teda podívat na šatní skříně, psací stůl, noční stolky k posteli a komodu pod televizi.
1: Máte tady malého syna, potřebujete ještě ten psací stůl třeba pro školáka?
3: Ano, ano, pro školáka.
1: A vybrala jste si zatím?
3: Ještě ne, koukáme teď na ty psací stoly.
1: Takže možná i židly?
3: Jo, jo, jo, určitě.
1: A jste samoživitelka?
3: Ano.
1: Jak je těžké vyjít jako samoživitelka? Využíváte různé služby, jsme v nábytkové bance.
3: Ano, využívám a asi bez rodiny by to taky nešlo.
1: My jsme tady teď narazili na paní samoživitelku. Jsou solo rodiče častými klienty?
2: Ano, musím říct, že ano.
1: Říká Miroslav Novotný z Nábytkové banky. Všechny díly seriálu najdete na webu iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

Jak zemřel československý ministr zahraničí Jan Masaryk, to se snaží zjistit už téměř 80 let vyšetřovatelé i historici. Objasnit, jestli šlo o vraždu nebo o sebevraždu, by nově mohla pomoct exhumace Masarykových ostatků. Zlánské rodinné hrobky je odborníci vyzvednou příští týden. Další podrobnosti ve večerním radiožurnálu za okamžik.

0: today, tomorrow. Neobjasněná smrt Jana Masaryka i po téměř 80 letech trápí historiky a vyšetřovatele. K objasnění případu by mohla přispět exhumace Masarykových ostatků, které odborníci vyzvednou z lánské rodinné hrobky začátkem září. Radiožurnál to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování.
1: Při méně jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
2: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Vyřešit by se přezkoumáním ostatků Jana Masaryka mohla příčina jeho smrti, na které se historické prameny dlouhodobě neshodují. Takto například Masarykovu smrt oznámil 10. března 1948 v Národním shromáždění tehdejší ministr vnitra komunista Václav Nosek a stalo se to oficiální verzí minulého režimu.
3: Ministr zahraničních věcí doktor Jan Masaryk není již mezi námi živými, k zármutku celého národa Čechů a Slováků ukončil dobrovolně svůj život.
2: Někdejší ministr zahraničí zemřel v noci po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Pochybnosti o jeho smrti se objevily záhy a vzniklo tak více verzí. Jedna oficiální, která mluvila o sebevraždě, druhá pak o tom, že ho někdo z okna vystrčil. Jiní badatelé se pak domnívají, že mohlo jít pouze o nešťastnou náhodu. Případ se otevřel k přezkoumání už několikrát. Městské státní zastupitelství v Praze se k němu znovu vrátilo v lednu letošního roku, jak potvrdil jeho mluvčí Aleš Cimbala.
4: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
2: Exhumace by mohla být průlomem ve vyšetřování podle badatelky a spisovatelky Václavy Jandečkové. Ta se okolnostem Masarykova úmrtí dlouhodobě věnuje. Napsala i knihu Kauza Jan Masaryk a je přesvědčená, že politika někdo zavraždil.
5: Může se ověřit, jestli byla třeba ta střelná nebo prostě nějaká podivná dírka za pravým uchem. Bylo tam zranění, také tržná rána na pravém spánku. Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
2: Jan Masaryk působil jako velvyslanec v Británii. Za druhé světové války pak jako ministr zahraničních věcí exilové vlády v Londýně. Po válce se vrátil do Československa a i po komunistickém převratu v únoru 1948 ve funkci ministra zůstal. Přestože nebyl členem komunistické strany, působil v nové vládě Klementa Gottwalda. To ale pouze krátce. Zemřel jen 2 týdny po puči. Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: I výsledky dnešní etapy cyklistické Vuelty nabídneme ve zprávách.
1: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Devatenáct hodin a 30 minut. Jana Gulda a další zprávy.
2: Některé soudy mají i letos nedostatek financí na zajištění provozu. Avizují to třeba krajské soudy v Brně a Ostravě, o pomoc ale zatím nepožádali. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu na případné doplnění soudních kas víc peněz než loni. Tejc připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Polsko je připravené spolupracovat s Ukrajinou na výrobě střel do systému protivzdušné obrany Patriot, oznámil to náměstek ministra obrany Pavel Zalevsky. O vlastní závod, který by produkoval střely do systému Patriot, usiluje taky Ukrajina. Ta má v současnosti nedostatek střel proti některým typům ruských raket. Šéf americké centrální banky Kevin Warsh naznačil, že je připravený zvyšovat úrokové sazby. Řekl to na setkání centrálních bankéřů v americkém státě Wyoming s tím, že by díky tomu měla klesnout míra inflace. Federální banka ji chce držet pod 2%. Ještě minulý měsíc se ale pohybovala kolem 3,5%. Moravské divadlo Olomouc dnes oficiálně otevřelo kulturně edukační centrum, propojí kulturu, vzdělání a kreativitu. Funguje v areálu střední školy grafiky a médií, kromě kreativních učeben a divadelních dílen jsou součástí i prostory pro nový středoškolský obor, který se jako jediný v Česku zaměří na jevištní technologie. Sport. Horskou sedmou etapu cyklistické Vuelty v den úmrtí norského krále Haralda V. ovládli dva Norové. Po samostatném úniku triumfoval Andreas Leknesund, druhý dojel s odstupem 34 sekund jeho týmový kolega Tobias Johannessen. Skoro čtyřminutové vedení dál drží slovinský favorit Tadej Pogačar. Jan Hirt zůstává na 24. místě.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za Chocerady a nehody na D3 u Budějovic a taky Kamenného újezdu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna obezřetně za sjezdem na Chocerady na kilometru 31,5 stojí tam vpravo ve stoupacím pruhu porouchané osobní auto. Na dálnici D3 ve směru z Dolního Dvořiště na České Budějovice pozor hned za sjezdem na Kamenný újezd na kilometru 147 narazilo auto do svodidel. Provoz je tam svedený vpravo do odstavného pruhu. Je slabý, bez kolon, ale brzdí se pod horizontem a na mokré vozovce po dešti. Ze stejného důvodu nehoda na D3 taky ve směru z Prahy na České Budějovice za Hlubokou na kilometru 128 osobní auto nezvládlo aquaplaning a skončilo vpravo ve svodidlech. Zabraný je odstavný pruh. Na D35 z Olomouce na Mohelnici opatrně na kilometru 245 přímo u sjezdu na Mladeč. Tam provoz omezený po nárazu auta do svodidel, zpomaluje se bez kolony. Na konci nového úseku D35 z Hořic směrem na Hradec Králové na 120. kilometru u Sadové dejte pozor, v zatáčce tam dokončují úklid po kolizi dodávky s osobním autem. A silnice 228 Rakovník Jesenice je před Senomaty uzavřená, havarovala tam dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženost doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Hlavně na horách ojediněle přehánky, večer začne oblačnost na západě přibývat. A nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
0: Dobrý večer vám přejeme, 19.34 a z hudby vybíráme Anabel. Hezký poslech.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I opravdu.

Sehnat bydlení těsně před začátkem akademického roku je pro vysokoškoláky často velká výzva. Většina univerzitních kolejí už má plno a výhodnější nabídky podnájmu jsou rozebrané. Za bydlení si navíc letos studenti připlatí. Probereme to v reportáži za pár minut.

0: Do začátku výuky na většině českých univerzit zbývá už jen několik týdnů, přesto nemá spousta vysokoškoláků ještě zajištěné ubytování. Buď na ně nezbylo místo na koli, nebo se jim nedaří sehnat podnájem. Studentské bydlení navíc zdražuje, a to i v Českých Budějovicích.
1: Je to docela výzva, je to boj v tom, že je tam ta nejistota, je to docela hodně stresující.
2: Student pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Jakub Jupa z Plzně schání podnájem v širším centru Českých Budějovic. Podle svých slov často narážel na nabídky, při kterých mělo v jednom bytě bydlet víc studentů, a to za vysoké částky.
1: Se z toho stává takový biznis, že ty studenty se snaží ubytovat co nejmenších prostor, aby byly třeba v pěti nebo ve čtyřech na bytě a každý platí třeba 6-7 tisíc.
2: Jakub Jupa se také snažil získat místo na koleji Jihočeské univerzity. To se mu ale nepodařilo.
1: Já jsem šel do toho trošku později, já jsem se žádal o ubytování, to znamená, že ty pozdější žádosti ty taky jako schvalujou, nicméně už čekám třetí týden, než mi napíšou. Tak zase taková nejistota.
2: Jak potvrzuje mluvčí Jihočeské univerzity Edita Kadlecová, zájem o místo na jedné z pěti kolejí je každoročně poměrně vysoký.
3: Na konci července jsme evidovali 2160 žádostí a míst na kolejích je 1970. Už teď víme, že zhruba 200 uchazečům nebudeme moct vyhovět.
2: Studenty neodradilo ani navýšení ceny kolejného, doplňuje mluvčí Kadlecová.
3: Je to v průměru o 20 korun na lůžko na noc, na jednolůžkovém pokoji 240 korun, na vícelůžkovém pokoji za 145.
2: Náklady na ubytování v podnájmu se podle dat portálu S-Reality meziročně navýšily ve všech univerzitních městech, vysvětluje za portál Kristýna Hořovská.
4: Meziročně si studenti o 4% připlatí. Největšího zdražení doznali ve větších sdílených bytech ve městech Pardubice a Ostrava.
2: Samostatný pokoj v Českých Budějovicích vyšel podle portálu v průměru na 6750 korun měsíčně. To je přibližně o 5000 korun méně než Praze. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Dálnice před vámi je úplně prázdná, nikde nikdo a vy se blížíte k úseku s omezenou rychlostí v pravém pruhu na 80 km, v levém na 100. Můžete si v tu chvíli přejet do levého pruhu a pokračovat stovkou. Jaká pravidla platí v podobných situacích, zjišťoval v dalším dílu letní autoškoly radiožurnálu reportér Jan Straka.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Pravidlo o povinnosti jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu zná z autoškoly každý. Jenže co dělat v situaci, kdy značky nad silnicí nebo u krajnice v každém pruhu ukazují něco jiného. Když je v pravém pruhu snížená rychlost například na 80 km za hodinu a v levém není. Smí řidič jet v levém pruhu rychleji na prázdné silnici? Jak to je, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Ta rychlost anebo ta dopravní značka, která je umístěná nad konkrétním jízdním pruhem, tak upravuje provoz v tom konkrétním jízdním pruhu. To znamená, pokud pojedu v levém jízdním pruhu, kde je ta rychlost třeba vyšší, tak samozřejmě tou rychlostí jet můžu.
2: Plukovník Straka současně dodává, jaká jsou rizika.
3: Druhou otázkou je to, že jsem v tu chvíli mimo obec a jsem v levém jízdním pruhu, kde bych být neměl. Tam samozřejmě můžu být odpovědný za nějaký přestupek právě jízdy v levém jízdním pruhu místo v pravém.
2: A mám tedy právo jet v tom levém pruhu?
3: Pakliže jedu v levém pruhu, mám právo, ale dělám jiný přestupek.
1: Letní autoškolu radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Obyvatelé Dolan u Jaroměře se po otevření silničního obchvatu dostali do paradoxní situace. Dlouhá léta museli snášet hluk tisíců vozidel projíždějících po hlavním silničním tahu ve směru na Polsko a od obchvatu si slibovali výrazné sklidnění. Teď je ale situace podle mnohých ještě horší.
1: Nečekali jsme, že ten hluk z té druhé strany, že bude tak velký.
2: Petr Záliš bydlí s rodinou v Dolanech přímo u silnice, kterou dřív projelo denně několik tisíc aut. Obchvat je zhruba 400 metrů daleko, hluk z něj je ale prý často větší, především při posezení na zahradě.
1: Teď jsme tady vlastně měli návštěvu tchána z tchýní a byli překvapení, že vlastně neslyšeli vlastního slova.
2: Proti hluku nepomáhají ani keře, které Petr Záliš na zahradě vysázel.
1: Ten zvuk projde i přes tu zeleň. Problém je v tom, že to tělo se obchvatuje výš než je vesnice a cestou k nám není žádná překážka.
2: Na hluk z obchvatu si stěžuje víc obyvatel Dolan. Podle nezávislého starosty Jiřího Plška jde o stovky lidí.
3: Dokonce se to týká i lidí, kteří s tím dřív neměli problém. Hlavně v nočním období to vlastně hučí. To je takový zvláštní vysokofrekvenční zvuk, který je velmi nepříjemný.
2: Ředitelství silnic a dálnic po otevření obchvatu překročení limitů hluku nezjistilo, obec si nechala provést vlastní měření s opačným výsledkem.
3: To překročilo 50 decibelů průměrný, protože tam je spousta koeficientů, to znamená za celou noc se to vypočítává a prostě vyšlo to, že to je nadlimit.
2: Jak ředitelství silnic a dálnic k různě naměřeným hodnotám přistoupí, zatím není jasné.
4: V tuto chvíli prověřujeme metodiky obou měření a porovnáváme.
2: Říká mluvčí státního podniku Petra Drkulová. Silniční obchvat má ale v Dolanech i pozitiva, přestaly otřesy domů běžné při průjezdu kamionů a páteřní silnice je také mnohem bezpečnější při přecházení. Z Náchodska Václav Plecháček, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Co všechno může říct hudba, když už filmoví hrdinové mlčí? A jak poznat melodii, která dokáže scénu pozvednout, nebo ji naopak úplně pokazit? Hostem Radiožurnálu bude muzikant a herec Ondřej Brzobohatý, přímo na soundtrack festivalu, kde i živě zahraje. Jak se skládá hudba k příběhu, který ještě nemá svou náladu? A co se děje v hlavě skladatele, když hledá těch pár správných tónů?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra po 10. hodině.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Janou Guldou.
1: Armáda připravuje nový systém pro krizové situace. Donald Trump nařídil přejmenovat Ontarijské jezero na hranici s Kanadou. Kanoista Fuchsa je po třetí mistrem světa na kilometrové trati. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost přibývat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Armáda chystá nový systém pro krizové situace, který na jednom místě shromáždí důležitá data státu. Vzniknout by mohl už do konce letošního roku. Armáda o tom informuje na svém webu. Platforma propojí informace ze státních registrů, ale i ze zdrojů Severoatlantické aliance a Evropské unie. Nový systém by měl fungovat i v případě výpadku části infrastruktury. Policisti čekají o víkendu na českých silnicích silný provoz. V terénu je proto víc hlídek. Silný provoz očekává v příštích dnech kromě policie taky třeba BESIP. Podle jeho ředitele Tomáše Neřolda by řidiči měli dodržovat několik základních pravidel.
3: Nedržet za jízdy mobilní telefon, věnovat se plně řízení. Všichni cestující v autě musí být vždy připoutáni. Myslet i na to, aby děti v autosedačkách byly správně a také, že rychlost není to hlavní. Měl by hlavně dojet bezpečně.
1: Prezident Spojených států Donald Trump nařídil přejmenování Ontarijského jezera na americké. Rozhodl tak uprostřed obchodního sporu mezi Washingtonem a Ottawou, kdy obě strany zavedly vzájemná 50% cla. Nařízení ukládá americkým federálním úřadům používat nový název do 30 dnů. Kanadská strana ho odmítá a odkazuje na historický původ jména.
4: Changing the name of Lake Ontario to Lake America.
5: Trump řekl, že jezero přejmenovává s okamžitou platností. Kanadský premiér Mark Carney mu vzkázal, že současný název pochází z indiánského slova, které je starší než samotná provincie Ontario. Spor navazuje na kolaps obchodních jednání, po kterém Spojené státy uvalily 50% cla na kanadské zboží a Kanada oznámila odvetná opatření ve stejné hodnotě. Poslanci za demokratickou stranu v kongresu už chystají zákon, který přejmenování jezera zvrátí zpět na Ontario. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Provoz vlaků na hlavní trati mezi Prahou a Berounem je omezený. Může za to závada rychlíku v úseku mezi stanicemi Praha, Radotín a Dobřichovice. České dráhy o tom informovaly na svém webu. Regionální i dálkové spoje jsou odřeknuté anebo nabírají zpoždění. Plné obnovení provozu národní dopravce očekává asi v 9 hodin večer. Na české železnici taky ubývá signalistů, zaměstnanců, kteří na pokyn výpravčího přestavují výhybky. Správa železnic jich aktuálně zaměstnává 973, to je o 173 míň než před 4 lety. Signalisti brzy nebudou potřeba ani na trati z Prahy do Kladna, kterou dělníci modernizují, říká dozorčí provozu Daniel Menzel ze správy železnic.
6: Někteří lidé ještě jdou pomáhat do jiných stanic. Nesnažíme se, aby byli odejti, protože každá ruka je dobrá a každá znalost. A někteří třeba mladší ročníky těch signalistů tak jdou potom do rekvalifikačních kurzů na výpravčího a stanou se ze signalisty plnohodnotným výpravčím.
7: Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa obhájil titul mistra světa na trati 1000 metrů. Olympijský vítěz z Paříže se na šampionátu v Poznani po silném finiši podělil o první místo s Maďarem Fejesem, který zajel na tisícinu sekundy stejný čas. Celkově páté světové zlato Fuchsa vybojoval navzdory tomu, že startoval v krajní dráze, která měla být kvůli větru nevýhodná.
8: Nedával jsem si to do hlavy, samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. Neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal.
7: Ve finále kajakářek na kilometru byla Barbora Betlachová čtvrtá, vyhrála Maďarka Cikošová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D3 a překážka na D1 za Velkým Meziříčím. Na dálnici D3 z Rakouska do Českých Budějovic se omezuje provoz nehoda za nájezdem od Kamenného Újezdu. Na kilometru 147 se po kolizi dvou aut projíždí pouze odstavným pruhem a kolona se ale netvoří. Nehoda se stala na D3 i ve směru z Prahy na Budějovice. Za odbočkou do Hluboké nad Vltavou na kilometru 128 osobní auto narazilo do svodidel. Na místě jsou hasiči, zabírají i část pravého pruhu. Pozor, brzdí se na mokré vozovce. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za Velkým Meziříčím. Na kilometru 151,5 zastavila dodávka. Je v odstavném pruhu, na místo už silničáři dovezli šipku. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů opatrně v zatáčkách za Bečovem nad Teplou. Za odbočkou na Bochov auto ve Svodidlech, i tam čekejte omezený provoz. A na silnici 3 z Tábora na České Budějovice havarovalo osobní auto na konci Soběslavy. Narazilo do mostu, s opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky, večer začne oblačnost na západě přibývat a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte Večerní radiožurnál, teď už se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer, Poděbrady patří vám, kteří máte rádi filmovou a hudební tvorbu. Dnes začal festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. Zdejší kolonáda se až do neděle promění v hudební scénu, kde se bude hrát, poslouchat a samozřejmě i tleskat. Nejenom tady, ale i na dalších místech Poděbradech uslyšíte melodie ze slavných světových i českých filmů. Uvidíte velkoplošné projekce, vizuální show, ale taky u Lázeňského parku, tedy v centru Poděbrad, náš stříbrný rozhlasový Airstream. Přijdou za námi i hosté, kteří mají co říct. Za chvíli uslyšíte zpěvačku Markétu Irglovou a textaře a básníka Michala Horáčka. Že vám přeji dobrý večer a hlavně klidný poslech.
2: Večerní radiožurnál
10: a Zuzana Burešová.

0: Exkluzivní hvězdou soundtracku Poděbrady je skladatelka a zpěvačka Markéta Irglová, která nakrátko přiletěla z Islandu. Před hodinou skončil její koncert s kvintetem Jihočeské filharmonie a teď se promítá film Once, který před 18 lety vynesl Oscara za nejlepší původní píseň Falling Slowly. Vítejte, dobrý večer.
1: Děkuji vám, dobrý večer.
0: To je příjemné, musím říct, že tady před naším stříbrným rozhlasovým airstreamem jsou samozřejmě i návštěvníci Lázeňské kolonády, kteří se přišli podívat na festival Soundtrack. Moc děkuji za to, že jste přišla, že jste přivítali Markétu. Jak vám sluší to ocenění hvězda? Jak se vám líbí?
1: No, je to krásné, samozřejmě velká čest, moc si toho vážím. Já jsem si to nějak neuvědomila, nebo možná, nevím, jestli mi to někdo řekl, že to dostanu a já jsem to zapomněla, nebo jsem o tom vůbec nevěděla, ale určitě mi to překvapilo, že tímto způsobem začal koncert a bylo to velice, velice milé od ní. Nevím, proč se rozhodli zrovna teď mi to ocení dát, ale samozřejmě, že z toho vážím.
0: Musíme říct, o jaké ocenění se jedná. Dnes totiž Markéta převzala cenu za mimořádný přínos světové filmové hudby a Zdeněk Svěrák získal cenu za mimořádný přínos české filmové hudby. Ale my tady s Markétou nejsme sami. Je tady s námi i textař básník Michal Horáček. Vítejte, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: A musím hned vysvětlit, proč tohle velice zajímavé spojení. Michal Horáček přednedávnem představil svůj nový projekt Pozemský prach a boží dech, což jsou přebásněné biblické příběhy, které teď různí skladatelé zhudebňují a dva songy zkomponovala právě Markéta Irglová. A tak se nabízí otázka, jak jste se vlastně vy dva dali dohromady? Je to tak, že byste asi musela znát Michala Horáčka déle než on vás?
1: Asi určitě, samozřejmě, že odkaz pana Horáčka dosahuje daleko a pro mě byla veliká čest vůbec ta myšlenka, že by nějaká spolupráce mezi námi mohla proběhnout a o to víc, když jsem si potom přečetla, o co jde a velice se mi ty texty líbily, má to obrovský obsah, váhu já jsem se na to velice těšila, jako se k tomu pustit ke klavíru s tím textem sednout a vlastně mi ta hudba přišla strašně rychle, což je nejlepší znamení toho, že to funguje a že to člověku něco říká.
0: Tak z vaší strany to okamžitě zafungovalo. Jak to bylo vlastně u vás, jak vy jste objevil Markétu?
2: Já jsem se taky těšil na to, až Markéta to složí. Já jsem samozřejmě o ní věděl. Nicméně dosud jsme spolu nikdy nespolupracovali. Až teď právě ten projekt Pozemský prach a boží dech, který napřed vyšel jako básnická sbírka, a to snad se můžu taky chvilku vytahovat, tady tak řeknu, jo, zařadil se mezi bestsellery knižní, jo, někde vedle detektívek, to mě udivilo a moc potěšilo. A tatínek Markéty, myslím, že o tom věděl, pak Markéta se k tomu taky dostala a něco jí hned zaujalo a jak sama říká, přišel rychle ten nápad a to je opravdu vždycky to nejlepší znamení. A když jsem to pak dostal, ty její demosnímky, tak jsem věděl, že to určitě zařadíme na to, nevím, na album, což je ovšem teda 4 album, je to prostě obsáhlý projekt a jeho první uvedení, která bude ve Státní opeře v Praze.
0: A to bude interpretu, k tomu si ještě něco řekneme. Markéto, vlastně ve večerním radiožurnálu vůbec poprvé veřejně zazní skladba Proč právě já a taky se zeptám na to proč. Proč právě vy jste si vybrala píseň písní, čím vás vlastně právě ten Michalův text oslovil, už jste to naznačila, přece jenom můžeme to ještě rozvést.
1: Ano, já jsem měla ráda už tu samotnou píseň písní. Bavilo mě vlastně ta pohádka, nebo to, co se o ní říká, že je to snad o královně ze Sáby a královi Šalamónovi. Tak já jsem ji měla koupenou už před asi 15 lety, když jsem žila v New Yorku jako v té knižní podobě, přeloženou do angličtiny a moc se mi to líbilo a proto, když jsem to viděla, že je to jedna z básní, přebásněných básní pana Horáčka, která přichází v úvahu, tak jsem si říkala, že to bude určitě ono a když jsem si ji přečetla, tak samozřejmě je to nádhera, má to, je to takové něžné, takové, jak je to mám ráda, no, něžné, lásky plné, ale má to šílenou hloubku a krásně to zpracovala v té češtině, já si toho strašně vážím, když je, tím, já to opravdu neumím jako ty texty skládat v češtině a myslím, že čeština je velice těžký jazyk a to většinou jako hledám marně jako tu hloubku v různých jako textech a přeji si, aby toho bylo víc, no a proto právě, když jsem přečetla ty texty pana Horáčka, tak jsem si říkala, ano, tohle je úžasné a dokazuje to, že ta čeština se dokáže takhle používat a že ta čeština je sama o sobě velice hluboká a vlastně úplně perfektní přesně pro tady tento účel.
0: Musím říct, že Píseň písni je jedním z nejznámějších dochovaných lirických milostných textů z oblasti starověkého Blízkého východu. Překvapilo vás, že si zrovna Markéta vybrala tento text?
2: Myslím si, že mi to teda nepřekvapilo, protože ty biblické příběhy jsou vesměs takové dramatické, že jo, tam je hoří Sodoma, tam je prostě Abraham má obětovacího syna, tam prostě Izraelci putují 40 let po poušti a takový, je to dost náročný, jako. A já jsem právě zabrousil do té písně, protože tam nejsou tyhle ty dramatický, jako, těžký, jako, krvavý často příběhy, ale naopak nachází se tam ta cit, zkrátka obyčejný lidský cit. Jo. A to nás spojuje s tou biblickou dobou. Já jsem to tak chtěl psát, aby všichni ti moji hrdinové to vyprávějí v první osobě. Vždycky. A já bych chtěl, aby si lidé řekli nakonec, no, já nejsem věřící, nechodím do kostela, ale tohle mě zaujalo, protože ty jejich příběhy jsou vlastně stejný, jak je prožíváme my. Taky my prožíváme lásku a nenávist, taky my prožíváme, někdy jsme stateční, někdy jsme zbabělí, někdy máme něco silnou víru, někdy jsme malověrní a tak podobně. Prostě to je antropologický konstanty jedna vedle druhé. A milostný je rozhovor, ten k tomu vždycky patřil, patří a bude patřit, abychom i tuhle stránku naší existence zkrátka si dovedli zase prožít. A Markéta tu ty verše zkrátka povýšila svým osobitým způsobem, nesmírně citlivým. A já mám velikou radost, že tu pestrost toho pásma doplnila prostě jednou aspoň milostná píseň.
0: Tak to se hezky poslouchá, Markéto. V každém případě je to duet. A musíme říct, že vaším vlastně partnerem v tom duetu je zpěvák Petr Rybíš, Tomán z B-sideu bandu. Vy jste se ale vůbec nepotkali. Jak se vlastně natáčí skladba, když toho druhého nevidíte? Je to tak trošku, mám pocit, jako takový sterilní, jako kdyby to bylo.
1: No, my jsme natáčeli ten můj hlas ve studio Sono vlastně v červenci, když jsem byla tady na prázdninách s dětmi a odjela jsem si do Prahy na natáčení teda těch vokálů mých a přemýšleli jsme s panem Horáčkem venku před tím studiem, jako koho bychom teda obsadili do té mužské role a pan Horáček potom přišel právě s tímto mužským zpěvákem, kterého já osobně zatím neznám, ale oslovili ho, já mám panu Horáčkovi velikou důvěru, tak jsem to nechala v jeho rukách, oni pana oslovili a poslali mě vlastně, ještě než jsem dojela na vlakové nádraží, tak už jsem měla jakože verzi, kde ten pan Rybístr nahrál verzi se svým vokálem a znělo to krásně, prostě ta barva hlasu se do toho velice hodí a jako mně přijde, že velice jako dobře pochopil ten náboj té písně a proto se to tak krásně poslouchá, jako že to má být přesně tak, jak to je. Takže já mám radost, ještě se teprve musíme setkat jakože osobně, ale jsem za to ráda, za to spolupráci.
2: Setkáte se v opeře a tady jenom bych malinkou poznámku můžu?
0: Ano, můžete, samozřejmě.
2: Tak Markéta hvězda, taková jako mezinárodní hvězda. A jsou tam jiný hvězdy, je tam Iva Bitová třeba, nebo Michal Kocáb. Ale já vždycky vítám na svých projektech právě lidi, o kterých si myslím, že jsou talentovaní a znamenití, akorát nejsou z nějakého důvodu tolik známí. A já vždycky se snažím je představit jako širšímu publiku, tak jako jsem představil kdysi Naďu Bálovou nebo Františka Segráda. Jo. A já si myslím, že ten takový ten citlivý přístup, který pan Toman k tomu jako zvolil, že je adekvátní a že zkrátka dobře odpovídá tomu, co Markéta nastolila. Jo? Vy jste se ptala, no to je nějaký, jako se nepotkali ani. To je jedno. Skladatelka něco složila, sama skladatelka něco naspívala a nastolila nějakou situaci. Teď on se vlastně musí nechat řídit, už vést tou náladou, kterou Markéta nastolila, a to se mu po našem soudu povedlo.
0: Tak to funguje. Ano. Tak Markéta souhlasí, kývá, ale vy jste ještě natočila další dvě skladby.
1: Ano, já jsem natočila dvě. Jednu jsme natočili teda s orchestrem a to je báseň Veronika, kterou jsem já teda zhudebnila. A potom jsem zkoušela Holubici zhudebnit a tu jsme s orchestrem nespracovali, ale taky se mi to velice líbí. Zatím je to jen vokál a klavír.
0: Já si myslím, že toho 2. listopadu, kdy ten projekt bude mít premiéru ve Státní opeře Praha, tak to musí být něco v tuto chvíli absolutně nepředstavitelné. Tou atmosférou, tou energií. Mimochodem, Markéto, přiletíte z Islandu?
1: Samozřejmě.
0: Slyšeli jsme to všichni. Markéta tady bude 2. listopadu. Co vy od toho očekáváte?
2: Já tomu nechci dělat reklamu, protože to, jak jste řekla, 2. listopadu bude ten koncert, ale už někdy začátkem května to bylo vyprodané u posledního místa. Jo. Nicméně ti lidé, kteří teda se toho zúčastní, ať už jako diváci nebo jako interpreti, nebo třeba jako paní Magda Vášáriová, která to bude uvádět, tak věřím, že najdeme dobrou chemii a že se ta atmosféra taková sváteční a zvláštní, že prostoupí každýho z nás.
0: Nekončí vaše spolupráce, bude pokračovat.
1: No, já doufám.
2: A je to, ne, já teď řeknu něco, co Markéta neví, ale tady to v rozhlase, protože mám na Radiožurnál hodně rád, tak to můžu tady říct. Už jsem přinesl tady v kapse, prosím pěkně, už to mám připravený. Takže si hned, jak to tady skončí to vysílání, sedneme nebo se na to mrknem tady na dvě věci.
0: Tak to je i pro vás překvapení.
1: Ano, ano.
0: Tak tady se bude pracovat ještě, tady se bude pracovat. Tak ale než se rozloučíme, tak jsem ráda, že jste se přišli podívat na naše hosty. Jsem moc ráda, že jste sem přišli. A v každém případě o té písničce, o té skladbě, o které jsme teď mluvili, tak si ji samozřejmě pustíme. Je to song Proč právě já? Uslyšíte ho v premiéře na Radiožurnálu. Jsem ráda, že tu s námi byli Michal Horáček a Markéta Erglová. Ať se vám daří, budeme se těšit příště.
2: Děkujeme.

0: Radiožurnál, je půl deváté. A to je čas na zprávy s Janou Gudou.
1: Až do 4 hodin do rána platí výstraha meteorologů před bouřkami, budou postupovat přes Čechy až na západ Moravy a Slezska. Nejsilnější bouřky by měly být na jihozápadě Čech, bude doprovázet přívalový déšť, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a až 2 cm kroupy. Ve Švýcarsku dnes bouřka s rychlostí větru až 142 km v hodině vyvracela stromy i betonové stožáry elektrického vedení. Až 6 cm kroupy zranili zhruba 40 lidí. Jednu ženu vážně zranil padající strom. Píše to agentura DPA. Pražská burza se dnes vrátila k růstu, středeční historické maximum ale nevylepšila. Index PX se zvýšil o 0,34% na 2807,13 bodu. Vzhůru šly akcie bank i energetické společnosti ČES. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna dnes oslabila vůči euru i dolaru. A policie pátrá po 38-letém vězni, který dnes uprchl z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Odsouzený je za majetkovou trestnou činnost. Hledaný Petr Kocek měří zhruba 175 cm, má hubenou postavu, hnědé oči a tmavě hnědé vlasy. Naposledy na sobě měl černé kalhoty a šedivé triko. Jakékoliv informace o hledaném volejte na linku 158.
2: Sport.
1: Fotbalovou Viktorii Plzeň posílil krajní obránce Adam Gabriel. 25-letý hráč přestoupil z dánského Midtjyllandu a se západočeským klubem podepsal 3letou smlouvu. Gabriel je odchovancem pražské Sparty, působil taky v Hradci Králové. V dánské lize strávil minulé 3 sezóny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D3 a překážka na D11 za Libicemi nad Cidlinou. Na D3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic se za odbočkou na Kamenný újezd na kilometru 147 střetla 2 osobní auta. Volný zůstal jen odstavný pruh, zpomaluje se na mokré vozovce, je to ale bez kolony. Na D3 se uklízí po nehodě i ve směru z Prahy na Budějovice. Za odbočkou do Hluboké nad Vltavou na kilometru 128 osobní auto narazilo do svodidel. Na místě jsou hasiči, projíždí se levým pruhem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové hlásíte překážku za odbočkou na Jičín. Na kilometru 43,5 v odstavném pruhu neoznačené osobní auto.
4: Neoznačené, neosvětlené.
3: Na D1 z Prahy do Brna podobná překážka za Velkým Meziříčím. Na kilometru 151,5 zastavila dodávka. Je v odstavném pruhu, už je ale označená světelnou šipkou. A na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů vás zpomalí nehoda za Bečovem nad Teplou. Za odbočkou na Bochov auto narazilo do svodidel, provoz je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci budou doznívat místy i silné bouřky. Ochladí se na 18 až 13 stupňů Celsia. Na jihu Moravy bude kolem 19 stupňů. Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm. Jinak ale polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle i přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
0: Dobrý večer, zdravíme vás Poděbrat ze soundtracku, tedy z festivalu filmové hudby a multimédií. Jsem ráda, že tady trošku sprchlo, protože to tady neskutečně krásně voní. Ten dnešek byl opravdu dusný a myslím si, že se i těm umělcům nepříliš dobře vystupoval. Ovšem, za chvíli se na to můžu zeptat našeho hosta. Trošku tajemně ho představím. Je mladá, úspěšná, stala se objevem roku a to všechno díky svému talentu a taky píli. Nikoliv proto, že je dcerou známého herce Maroše Kramára, taky talentovaného. Přivítáme za chvíli slovenskou zpěvačku Tamaru Kramar, která taky vystoupila v Poděbradech. Dobrý poslech.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
6: Se snáší déšť. S tmou se

0: Když se snáší déšť, tahle písnička se nám docela hodila, protože opravdu tady padají kapky deště a je to příjemné, už jsem o tom mluvila, krásně provoněné. Trošku se nám samozřejmě rozprchli diváci, ale někteří tiskální fanoušci tohoto festivalu tady zůstali a my jsme za to moc rádi. Ale já jsem moc ráda, že sem za námi přišla zpěvačka Tamara Kramar. Vítejte, dobrý večer.
1: Děkujem, dobrý večer.
0: Vy jste v tom úporném vedru zpívala, měla jste vystoupení tak asi před 2 hodinami. Byla jsem se na vás podívat. Jaké to je, když člověk musí přemáhat se a přece jenom vystoupit, když z něj leje pot?
1: Já vždy iba rozmýšlím, že či aj ty diváci vidí, že mi tu takto po čele steká kvapka potu, ale doufám, že nie z té diálky. Každopádně bylo tam naozaj velmi teplo a teraz tento vánok je příjemný.
0: Vás čeká cesta do Bratislavy hned, jakmile domluvíme, a dívala jsem se, to mě docela překvapilo, dnes jste vystoupila v Poděbradech a za pár dnů budete mít koncert v Brooklynu v New Yorku, je to tak? Nepřekoukla jsem se.
1: Ne, je to tak, v útorok hrám v Brooklyně. Totiž ano, dnes teraz jdeme do Bratislavy, potom ještě víkend strávím v Bratislave s rodinou a v pondělok ráno o 7 letím do New Yorku, tam já teraz vlastně už 2 roky žijem a na další den hneď. Čo som povedala, v pondelok letím, áno, a v útorok hráme.
0: To je to vedro, to je to vedro.
1: Áno, áno, už mi sa tu topí mozog trošku, ale nevadí.
0: Tamaro, dáme to dohromady, nebojte. Ale když vystupujete v Americe, to znamená, že jak vás predstavují Tamara Kramar?
1: Snažím sa práve, že aby to bolo Kramar, pretože keď sa povie Kramar, tak si všetci predstavia, že tam je E nakoniec a potom ma nikto nevie nájsť na tých sociálnych sieťach, takže Tamara Kramar.
0: No v češtině by vás představovali Tamara Kramar.
1: Ano, ano, no všade jinak, takže je to sranda, je to zábava. Ještě k tomu tam jsou aj Tamara.
0: Tamara.
1: Alebo Tamara. Alebo čokoliv, vždy jinak prostě.
0: No to je vlastně jedno, to vaše jméno, protože důležité je, co tam předvedete.
1: Asi
0: a
1: tak.
0: Jak tu vaši hudbu, vaši příznivci přijmou. A to vystupujete v nějakém malém klubu?
1: No, to volá se to Heart Bar. Tuším, ešte som tam nikdy nebola, takže sama neviem, ale budeme celá kapela, teda nie tá, ktorá tu so mnou teraz vystúpila, to by bolo moc veľa leteniek.
0: Áno, v Bratislave do New Yorku všetkým pohromadie.
1: Ale moja kapela tam, môj bubeník je Slovák, paradoxne, môj kamarát zo Slovenska, ktorý tam tiež žije, a potom mám tam klaviristu a basgitaristu, takže uvidím, neviem vlastne ani aké to je veľké, alebo čo. Som sama zvedavá.
0: Jakou hudbu vlastně děláte a čím si chcete získat svoje budoucí příznivce?
1: No, já moju hudbu hovorím poslednú dobu, že to je někde taká križovatka medzi folk popom a indie soulom. Prostě čo najviac žánru do toho dám, aby vlastně nikto nevedel, o čom hovorím. Nie, ťažko sa mi to vždy charakterizuje. Píšem všetko na gitare, takže z toho možno ten folk, ale potom s tou kapelou je to skôr také soulové, takže taký nejaký prienik týchto žánrov. No a ja dúfam, že možno moje texty sa ľuďom zapáčia. Píšem veľmi osobne a zo života, takže si myslím, že sa v tom každý môže nájsť.
0: A píšete je v češtině, teda v češtině, ve slovenčině nebo v angličtině?
1: V češtině zatím ne.
0: To vás čeká, další výzva.
1: Určitě, jasné. Píšem primárně v angličtině, ale tento rok jsem napísala prvýkrát skladby aj po slovensky. Vlastně zmena hudba do filmov, to je tu téma. A dostala jsem příležitost napísať EPčko právě v slovenčině, také, že to bude existovat ako dostupné práve pre produkcie filmové a seriálové, takže som sama zvedavá, čo z toho vznikne. No a tam som vlastne vytvorila 5 skladieb a ešte jednu, a tu som sa rozhodla si nechať, takže bude tvorba aj po slovensky budúci rok, veľmi sa teším.
0: Když napíšete písničku, kdo je ten první, komu ji pustíte a vlastně zjišťujete, jestli funguje? Jak na ní ten dotyčný nebo dotyčná reaguje?
1: Já jsem velmi velký samotár, co se týká písania skladieb, takže já si to většinou píšem.
0: Ale ne na koncertech, to by bylo špatné. No,
1: ale právě to jsem chtěla povedať, že veľakrát se stane, že předtím, ako to komukoliv pustím alebo ukážem, to zahrám na koncerte. A predstavím, vlastne prekvapím aj tú kapelu, že vlastne im poviem, že teraz chvíľku nebudete vyhrať, lebo ja mám novú skladbu, ktorú si chcem vlastne otestovať na tom pódiu. A vlastne niečo mi to veľmi funguje, lebo môžem vidieť vlastne v reálnom čase, že ako na to niekto zareaguje, alebo či vôbec a čo potom treba pomeniť a tak. Takže veľakrát na tom stage je to prvýkrát, že to niekto iný počuje.
0: No ale musíte byť dobře psychicky odolná, pretože niekde by to bolo kontraproduktívne, kde by to človek skúsil niekoľkrát a vedel by, že to tak úplne nefunguje, tak neviem.
1: Áno, len tam je tá výhoda, že tá pieseň ešte vlastne nikde neexistuje, takže ja ju môžem ísť zmeniť a vylepšiť, takže tak.
0: Už jsem zmínila v tom úvodu, že k tomu, že jste úspěšná, opravdu byla jste i objevem roku, tak nepomohla vám známost žádná, ale ani vám nepomohl váš tatínek, tedy známý herec Maroš Kramár, ale přece jenom se zeptám, poslouchá vaše písničky táta?
1: Poslouchá.
0: Proč to říkáte tak jako nešťastně?
1: Ne, já si len představujem ten moment vždycky, keď k němu prídem domov, je jedno, či tam je návštěva, alebo či jsme tam sami, prostě jediné, čo hrá v televizi, je Tamara Kramár. Stále dokola. Všetky moje videoklipy sa tam točia, proste nič iné nepočúva. A niekedy už som taká, že tati, už si dáme pauzu od tej mojej hudby, že však týchto hostí to už musí aj otravovať. Takže áno, veľmi, veľmi podporuje, ale zase, keď príde na ten koncert, tak on má taký zvyk, že tam vzadu tak stojí s prekríženými rukami a po koncerte mi povie akože s láskou, ale že teda už by som mohla začať chodiť na ten spev. on to myslí dobre, ale niekedy si tak hovorím, že fú, dobre.
0: A strihli ste si spolu niekdy duet s tátou?
1: Ešte nie. Moji bratia si s ním raz zaspievali, keď boli veľmi malí, tak vznikla

0: Science, pretože som chcela aspoň na niečo ten titul využiť. Lebo už tedy som vedela, že vlastne sa budem asi skôr venovať hudbe. Ale nie, sú to vlastne skladby o, presne zase o živote a o mojich skúsenostiach a tak. Čiže určite tá neuroveda mi otvorila oči, čo sa týka vnímania ľudí a tak. Aj o tej hudbe sme sa vlastne veľa na prednáškach rozprávali, že ako rôzne prvky v hudbe môžu práve ovplyvniť toho posluchača a tak, ale zase nemôžem povedať, že som to tvorila úplne s tým na mysli.
1: No ale někde se to hodí, takové techniky vědět, co zapůsobí na posluchače, ale pak je to samozřejmě intuitivně, člověk vidí ty reakce, podle toho tvoří. A řekněte mi potom ten oblouk, takže opustila jste Anglii a najednou jste se ocitla v New Yorku a začala studovat produkci.
0: Mm-hmm. Já už jsem aj v Anglicku, vlastně já jsem si spravila bakalára z té neurovedy, ale počas toho byla pandémia a já jsem vlastně začala tvorit ty pesničky a uvědomila jsem si, že tam ma to ťahá viac, ale teda bakalár som dokončila a zostala som ešte v Anglicku 2 roky študovať magistra z hudobnej produkcie. Čiže ešte v Anglicku som vyštudovala produkciu, spravila som si tam nový projekt, nové EPčko a potom som sa proste rozhodla, že sa prihlásim na školu v New Yorku, lebo som chcela zmenu. A keď som dostala ten list, že ma teda prijali aj so štipendium, tak som si povedala, že to musím nejak proste spraviť a zvládnuť. No a teda som išla a študovala som znova aj pesničkárstvo, aj produkciu.
1: Mě by zajímalo, kde se vidíte za 10 let, protože každou chvíli vlastně ty cesty jsou zajímavé. A co je zajímavé, to se jen tak někomu nepodaří, že vy jste měla na Times Square obří billboard.
0: Ano.
1: Tak to je neuvěřitelné jít, kdo byl v New Yorku, tak ví, jak to tam vypadá. Mm. A teď tam prostě obrovský billboard a tam tvář a tam napsáno Tamara Kramer. Mm-hmm.
0: Ano, no nie, naše si správne, Tamara Kramer. Ale bola to, mňa jedine mrzí, že to bolo vlastne pred tým, ako som tam žila. Takže som to nemohla vidieť naživo, lebo to verím, že by bol akože úžasný moment, lebo teda vždy, keď sa tam prechádzam, tak iba na to pozerám, že wow. Ale to bola vtedy veľmi super kampaň, ktorú organizovalo Spotify. Volalo sa to Equal a vlastne tam každý mesiac mali rôzne umelkyne z celého sveta, teda ženské umelkyne a vlastne dávali im takýto priestor. A teda tá fotka toho Times Square znie obrovský a veľkolepo. Realita bola taká, že to bolo iba jeden deň na 2 sekundy každých asi 10 minút, takže
1: vôbec
0: nesvietilo to tam stále, ako neviem, Miley Cyrus. Ale teda áno, bolo to tak a mrzí ma, že som to nevidela naživo.
1: Vždycky to budete mít v životopise.
0: Ano, přesně tak.
1: Jsem moc ráda, že jste byla naším hostem. Přeji vám šťastnou cestu do Bratislavy, do New Yorku. No a potom máme tady písničku pro naše posluchače večerního radiožurnálu i vás, kteří jste se přišli podívat sem k nám, našemu stříbrnému RM streamu tady v Poděbradech. A my vám teď pustíme písničku Tongue Tied. Je to písnička, kterou zaspívá Tamara Kramer. Díky. Nashledanou.

0: to jste slyšeli ve večerním radiu žurnálu slovenskou zpěvačku Tamaru Karamar a myslím si, že když se bavíme o emocích, tak ty jsou nejenom v hudbě, ale taky ve sportu a o těch emocích právě teď budeme mluvit, protože české volejbalistky čeká na mistrovství Evropy po 12 dnech plné zátěže první volno. Využijí ho hlavně k odpočinku a to i proto, že část týmu bojovala týdnu s Virozou. Poznat to bylo už na předzápasové rozcvičce před utkáním s Bulharskem.
1: Určitě některé ty hlasivky v té rozcvičce byly chybět, to musím říct. Možná bylo trošku tiší, než normálně míváme, ale máme teďka 3 dny vlastně bez zápasu, tak doufám, že do toho pondělí se všichni doléčejí a budou všichni na 100% ready.
2: Budeme mít teda úplný volno, na což se jako hrozně těšíme. Ještě teďka trošku lítala nějaká Viroza týmem, takže my jsme rádi, že budeme mít často doléčit a všichni se pořádně jako odpočinou, taky trošku vyčistit hlavu od volejbalu. Bude to vážně jenom maximálně ten den. Potom už musíme zase najít prostě 100% fokus a koncentraci na ten další zápas.
3: S mečařka Michaela Mlinková a blokařka Magdalena Jehlářová, že třídenní pauza po náročném programu a před osmifinálovým zápasem se Švédskem rozhodně přijde vhod. Volejbal ale nevypustí z hlavy úplně. Část týmu se chystá na zápasy beachvolejbalového turnaje Brno Beach Pro na sokolském koupališti u Brněnské přehrady.
1: Říkali jsme, že se budeme podívat na ten beach, aby jsme trošku zregenerovali a mysleli na něco jiného. Podívali se a třeba nějaká masáž nebo něco, nějaký dobrý jídlo si dáme určitě. A v sobotu asi budeme mít normálně už 2 tréninky, v neděli jeden a v pondělí na ně vletíme.
2: Přemýšleli jsme, že teďka na přehradě vlastně bude ten beach, takže se podíváme, protože tam je to přece jenom krásné místo a prostě zajdeme do obchodu. A žádno sebe nebudeme mít reprezentační oblečení, což bude taky příjemná změna.
3: Usmívá se Magdalena Jehlářová. A hráčky si potřebují trochu odpočinout nejen od volejbalu, ale možná také jedna od druhé. Přeci jen spolu od začátku turnaje tráví téměř veškerý čas a s nikým dalším mimo tým se prakticky nesetkávají.
4: Myslím si, že už jsme zažili i delší časový úseky společně, ale samozřejmě jsme zavřený dohromady. Je to takový, že se hrálo teďkon hodně intenzivně, je to, dejme tomu, řekla bych, hodně monotématický, občas psychicky těžký se zvednout vlastně z jednoho dne hned do druhého, že se jde hrát. Takže jo, myslím si, že budeme rádi, že možná můžeme třeba i vypadnout kousíček někam dál, nejenom 500 metrů od hotelu a trošku si odpočinout i navzájem od sebe.
3: Říká univerzálka Monika Brancuská, ať už české volejbalistky stráví dnešní volný den jakkoliv, víkend už se ponese ve znamení přípravy na Švédsko. To má v kádru univerzálku Izabelu Hákovou, která během základní skupiny vytvořila nový rekord evropských šampionátů. V utkání s Chorvatskem pozbírala během jediného zápasu neskutečných 52 bodů. Pokud chtějí Češky projít do domácího čtvrtfinále, bude třeba tuto superhvězdu eliminovat. Z Brna Adam Kudet, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. A to je čas na zprávy s Janou Guldou.
1: Odborníci budou po téměř 80 letech exhumovat ostatky Jana Masaryka. Ukrajinská armáda má znásobit počet útoků v ruském vnitrozemí, nařídil Zelensky. Česká dvojka bez kormidelnice dojela na veslařském mistrovství světa pátá, mužský dvojsky byl šestý. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost přibývat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Historici a vyšetřovatelé budou po téměř 80 letech zkoumat ostatky Jana Masaryka. Během září exhumují tělo někdejšího československého ministra zahraničí, a to z lánské rodinné hrobky. Informace Radiožurnálu potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Přezkoumání Masarykových ostatků by mohlo přispět k objasnění jeho dosud nevyjasněné smrti. Případ se otevřel už několikrát. Naposledy se jim začalo letos v lednu zabývat městské státní zastupitelství v Praze, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
3: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
1: Jan Masaryk zemřel 10. března 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Komunistický režim jeho smrt označil za sebevraždu. Podle části historiků a badatelů mohlo jít o vraždu nebo nešťastnou náhodu. Rusko bude podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského čelit častějším útokům na ropnou infrastrukturu. Řekl to ve svém tradičním videoprojevu s tím, že nařídil armádě, aby navýšila počet dronových úderů v ruském vnitrozemí. Útoky bezpilotních letounů opakovaně označil za dalekonosné sankce.
4: Úkol zní použít k dalekonosným sankcím proti Rusku 1000 dronů denně. V současné době provádíme průměrně 300 sankčních úderů za den. Musí jich být ale více.
1: Rusko kvůli ukrajinským úderům čelí nedostatku pohonných hmot. To bude podle Zelenského trvat, dokud Moskva nezačne mluvit o konci války. Středočeští kriminalisti prozatím vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 1 milion a 200 tisíc korun. Kauzou se zabývají od července. Pobyty se objednaly domovy z celé republiky u spolku Tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil. Výše škody může podle středočeské policejní mluvčí Barbory Šnévajsové ještě růst.
5: Těch poškozených subjektů evidujeme 12. Samozřejmě ještě dál se nám tam zbíhají ty spisy z ostatních krajů, takže tohle číslo samozřejmě nemusí být v tuhle chvíli konečné a ty úkony jsou teda zahájeny na pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.
1: Nejbohatším Čechem je podle týdeníku Euro stejně jako loni Michal Strnad, majitel zbrojařské firmy Czechoslovak Group. Časopis odhadl jeho majetek na 470 miliard korun. Na druhém místě skončil podnikatel Daniel Křetínský s přibližně 430 miliardami korun. Na třetí místo týdeník umístil majitelku finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovou s rodinou. Celkový majetek první stovky lidí v žebříčku meziroztně vzrostl asi o pětinu a přesáhl 4 biliony korun.
6: Sport. Dvojka bez kormidelnice Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková skončila na mistrovství světa ve veslování na páté pozici. Ve finále Češky ztratily na medaili přes 4 sekundy. Zvítězily Rumunky Adamová s Radisovou. Dvojskiv Jakub Podrazil Dalibor Neděla skončil šestý s velkou ztrátou 14 sekund na bronz. Jakub Podrazil jel ve finále a na světovém šampionátu po 13 letech.
7: Skončil jsem znova šestý, ale dobrý, jako my jsme se odjížděli s tím, že bychom se chtěli umístit v top 10. To se nám povedlo se nám dostat do finále. S tímhle tím výsledkem jsem spokojený, bohužel ten poslední závod jsme nejeli úplně tak, jak jsme si představovali. Asi ten nějaký závod, jak se říká blbec, my v sezóně musíme, tak jsme si ho vybrali tady. Je to sport.
6: Zlato v závodě do výskyfů v Amsterdamu získali Nizozemci Tvelaar s Van Dorpem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D3 za Kamenným újezdem a překážka na D52 za Hrušovany. Na dálnici D3 z Dolního Dvořiště na České Budějovice pozor hned za sjezdem na Kamenný újezd. Na kilometru 147 se uklízí po havárii osobního auta, které narazilo do svodidel. Následky blokují už jen levý pruh, je to bez kolony, ale brzdí se na mokré vozovce. Na dálnici D52 z Mikulova do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Hrušovany. Na 16. kilometru pojedete kolem porouchaného osobního auta, které blokuje odstavný pruh. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jste nám hlásili překážku za odbočkou na Jičín. Na kilometru 43,5 v odstavném pruhu neoznačené osobní auto. A na silnici 20 z Písku do Plzně se vyhněte překážce mezi Kasejovicemi a Lnáři. Na vozovce leží sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude na východě zpočátku ještě doznívat déšť, jinak polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky, večer pak začne oblačnost na západě přibývat, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Tak tedy dobrý večer, je krátce po 21. hodině, jak už víte z našeho vysílání, dnes začal festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. Hlavním filmem tohoto festivalu je výpravné válečné drama režiséra Jana Svěráka Tmavomodrý svět, který sleduje osudy československých stíhačů v britském letectvu za druhé světové války. Film měl premiéru před 25 lety. Získal 4 sošky českých lvů, mimo jiné i za hudbu Ondřeje Soukupa. Právě teď se film promítá, jak už jsem říkala, tady v Poděbradech vydatně prší. Je tam samozřejmě i živá hudba, tak věřme tomu, že všichni návštěvníci si vzali pláštěnky. Ovšem mám tady dvě dámy vedle sebe, které mají vystoupení tak zhruba za necelou hodinu a taky v tom dešti by měly představit špičkové hudební výkony, tak jaké to asi bude, tak za chvíli si o tom budeme povídat. Poslouchejte dál večerní radiožurnál.
2: Večerní radiožurnál
9: a Zuzana Burešová.

0: Tak za hodinu bude mít na soundtracku v Poděbradech premiéru projekt Beats and Blondes. Nabídne spojení filmových melodií, živých houslí a elektronických beatů pod širým nebem. A právě za tímto projektem stojí DJ Luka a houslová virtuózka Martina Bačová. Vítám vás tady, Martino.
1: Dobrý večer.
0: I vás tady vítám.
1: Dobrý večer.
0: Tak už jsem naznačila, že přece jenom počasí moc nepřeje. Myslíte si, že to zvládnete a vystoupíte,
2: Martino? Já si myslím, že zvládneme úplně všechno. Že i kdyby trakaře padaly, tak my budeme hrát.
1: Určitě, já jsem hrála na spoustě festivalů, kde pršelo ještě víc a lidi v pláštěnkách pařili a bylo jim to ve finále úplně jedno, takže věřím, že jim to bude jedno i dneska to počasí a přijdou.
0: Martino,
2: já tu zkušenost
0: jste...
2: ještě nemám, protože
0: jsem se
2: u nás to úplně nejde, aby na nás pršelo, lidi pařili, ale už jsem zažila koncerty, kdy jsme byli zastřešení a lidi v pláštěnkách poslouchali a nemohli se otrhnout, my jsme měli jenom mokré lokty, což jde, protože dál, když to jde, tak už přestáváme hrát.
0: A budete takto oblečen, jako jste teď, nebo si taky vezmete pláštěnku, když se tak na vás dívám?
2: Já se ještě musím převlíct, ale ještě to zvážím. To bude možná podle momentální situace.
0: Vy jste velice odvážně.
1: Takhle chodím jako většinou na ty party a festivaly, kde hrám vám vlastně techno nebo tech house, tuhle elektronickou hudbu, takže... Já jsem na to zvykla, no Martina.
2: Já jsem totální civil, já jsem do počasí dneska, já jsem prostě teď přijela do lázní, pak teprve nahodím ten kostým a pak budem hrát a lidi tam budou samozřejmě.
0: Určitě tam budou. Pojďme se teď zastavit už u vašeho projektu. Počasí jsme probrali, víme, že to zvládnete. Klasická hudba, Martino, vyžaduje přesnost podle partitury a ta druhá, vlastně ta vaše hudba nebo to vaše prostředí, vlastně vy reagujete na tu energii toho davu. Vlastně to prostředí je úplně odlišné. A tak mě zajímá, když jste se rozhodli vstoupit do tohoto projektu, tak jak jste uvažovali o tom kompromisu? Co udělat, aby to vyhovovalo i vám, i vám?
2: No právě, to je právě to, co všechny přiláká na to, protože to jsou tak dva odlišné světy a kontrastní, že si to nikdo moc nedokáže představit, ale to, co si zatím lidi představili, tak to je strašně láká, tak já myslím, že to zvládneme. Ono to vyžaduje disciplínu a totální přesnost, ale my taky pracujeme s emocema a s momentálním vibem, jak se říká dneska, takže tohohle se nebojím. Já se bojím toho počasí trošku, ale jinak už jsme odložili small talk, takže dobrý.
0: Martino, promiňte, ale když hrajete v Rudolfínu, říkáte, že pracujete s emocemi těch diváků, tak tam vy vnímáte ty emoce v tom okamžiku, když hrajete? Vnímáte je, protože většinou ti lidé to prožívají každý sám, moc se neodváží, jako když vystupuje DJ Luka.
2: No to je právě taková, když se naváží to spojení mezi posluchačem a tím umělcem, což by mělo být a zatím se to v 99% daří, tak ano, ty emoce tam prostě doslova stříkají někdy.
0: Byla jste se podívat na vystoupení právě Martiny? Ptám se proto, protože jak jste zvykla vlastně v tom prostředí, kde jsou tisíce lidí, ty emoce stříkají z každého, ta muzika, prostě každý je odvázaný a teď prostě sedíte v Rudolfínu, dokážete se tam uvolnit?
1: No tak já jsem Martinu viděla v projektu Vivaldiano, v mezinárodně úspěšném projektu Vivaldiano a tam teda ty emoce jsou velký, ale to je zase trošku jakože něco jiného, ale určitě tak jako hudba je emotivní, takže zase úplně jinak, než když lidi vlastně tancují na party, na to techno, je to zase úplně něco jiného.
0: A to je právě to spojení těch dvou světů a to je dobře, že jste tady. Řekněte mi, jaké filmové melodie jste vybrali, jak jste o nich uvažovali, co by mohlo fungovat?
2: Já myslím, že jsme šli po těch našich oblíbených hlavně.
1: No, jsou tam i český, že pro český publikum, ale i samozřejmě zahraniční. James Bond, naše nejoblíbenější.
2: Naše nejoblíbenější skladba James Bond, ale spoustu dalších, jako to jsou notoricky známé melodie z fantastických skladatelů, takže myslím, že všechny potěšíme. Zvlášť tady.
0: Určitě a my máme jednu ukázku, kterou si za chviličku pustíme. Neřeknu vůbec, o co se jedná, protože si myslím, že by to naši posluchači mohli poznat. Takže poprosím o tuto ukázku.

0: teď se tady dívám na návštěvníky našeho festivalu a dívám se na vás, jestli jste někdo poznal, odkud je tady ta melodie. Napovím, že je to z jednoho televizního seriálu. Všichni ho znáte. Dallas to není. Je to český.
1: Ale
0: je
1: to podobný.
2: Je to, já bych právě nechtěla ani prozrazovat moc.
0: Nechcete? Mm-mm. Martino, ale já to musím říct.
3: Tak to můžete. Tuhle jednu můžete.
0: Protože já už vidím, že někdo řekne, je, teď to tak bylo. Ano, je to nemocnice na kraji města. Tak všichni se usmívají, říkají, no jasně, no jasně. No, soundtrack, to je vizuální show světla multimédií. Přizpůsobili jste k tomu i váš projekt?
3: Určitě. A my nemůžeme nic moc prozrazovat, rozumíte? To je to, prostě vás nechceme ochudit, toto překvapení, to je všechno, to je jedno s druhým.
0: Dobře, vystoupíte tady dnes, budete mít další ještě vystoupení, protože dnes tedy chceme nalákat a když jim řekne ano, chci holky vidět, tak kam může přijít se za vámi podívat, kde vás uvidí?
3: Náš management na tom neustále a perfektně pracuje a už dostáváme do mailů nabídky, takže my to musíme jenom sladit s tím diářem 27, 28, 29 s Lukou a pak to pošleme.
0: Tak zase diplomatická odpověď, protože se čeká, jaká bude reakce diváku. Já věřím, že bude úplně perfektní, moc vám to přeji. A ještě poslední otázka na vás, Martino. Máte pocit, že to je ta cesta, že umělci nemůžou se uvázat jenom, aby dělali klasiku, ale vlastně spojují ty dva světy, že přecházíte z jednoho světa do toho druhého?
3: Já myslím, že určitě to je nějaká cesta k tomu, aby jsme oslovili ještě širší pole publika. Věřím tomu, že klasická hudba není vůbec nudná a já jsem takový prototyp toho, nebo všichni, co dělají crossover, nejsem to samozřejmě sama já a nejsem popularizátor, ale vím, že fungují tyhle fúze a proto jsem do toho šla, protože kdybych tomu nevěřila, tak vlastně mě to ani neosloví, ale já sama miluju filmovou hudbu jakéhokoliv rázu a když jsem tu nabídku dostala, tak vlastně, nebo když vznikl ten nápad, tak jsem řekla jednoznačně ano.
0: Vy jste hned věděla, že Martina Bačová je ta nejlepší, vidíte?
1: Ano, to jsem věděla už z Vivaldiana, už vlastně její reference a všechno mluví za všechno, že Martina je opravdu jedna z nejlepších houslových virtuózek. Byť se tady v tomhle světě moc nepohybuju, ale mám uši, tak...
0: Tak jsme vás tak pochválili. I sebe navzájem jste se pochválili, tak věřím, že velkou pochvalu dnes sledíte i od těch diváků, kteří přijdou s těmi pláštěnkami. Martina Bačová, DJ Luka, moc mě těšilo. Vysíláme pro vás ze soundtracku Poděbrady a my si teď ve večerním radiožurnálu poslechneme písničku Falling Slowly z koncertu Světlo pro světlošku. Zaspívají Markéta Irglová, Martin Svátek. Interprety doprovází právě mimo jiné houslový kvartet Martiny Bačové, který dlouhodobě podporuje světlošku a účastní se všech těchto koncertů. Moc děkujeme.
3: Děkujeme moc.

0: Radiožurnál vyráží opět za vámi.
1: Tentokrát se stříbrné mobilní studio Airstream zastaví o víkendu na soundtrack festivalu v Poděbradech.
0: Přijďte se podívat na hosty moderátorky Zuzany Burešové a staňte se tak součástí našeho živého vysílání.
1: Soundtrack festival na Radiožurnálu.
0: Vysíláme v pátek od 20 hodin do půlnoci
1: a v sobotu dopoledne od 10 hodin, kdy bude hostem Libora Boučka hudebník Ondřej Brzobohatý.
0: Soundtrack festival na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musím zastavit, protože to nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Posloucháte radiožurnál, je 9:30. Zprávy připravila Jana Bulda.
4: Letos začnou lékaři očkovat proti chřipce později než obvykle. Některé dodávky vakcín se totiž do Evropy dostanou se zpožděním. Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek radiožurnálu řekl, že vakcíny budou k dispozici začátkem listopadu. Zároveň dodal, že pro seniory vakcíny k dispozici budou. Proti chřipce se v Česku podle Chlíbka nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Prezident USA Donald Trump opět neuspěl se snahou o vymazání odsuzujícího verdiktu ve své kauze falšování finančních záznamů. Týkalo se to plateb za mlčení pornoherečky. Vymazání záznamu odmítl federální soud, informovala o tom agentura AP. Trump se stal prvním bývalým a zároveň i prvním úřadujícím americkým prezidentem, kterého soud uznal vinným z trestného činu. V Demokratické republice Kongo se očkuje proti ebole, informovala o tom agentura AP. Vakcína RVBO je ale vyvinutá pro jinou variantu nemoci a není proto jisté, jestli bude účinná. Očkování mají dostat zdravotníci i někteří obyvatelé. Na variantu nemoci, která se teď v Kongu šíří, zatím neexistuje žádná schválená vakcína. Od poloviny května na ní zemřelo přes 2700 lidí. A elektrifikace železnice mezi Ostravou a Frýdkem Místkem začne nejdřív za rok. Podle původního plánu měla přestavba trati a její plánované rozšíření začít už teď v listopadu. Správa železnic ale dokončuje majetkové vypořádání i úpravu projektové dokumentace.
0: Sport.
4: Pražskou Spartu definitivně opouští srbský fotbalista Veljko Birmančević. Bývalá opora Pražanů po jarním hostování ve španělském Getafe přestupuje do maďarského Ferencvároše. Srbský útočník byl se Spartou u zisku ligového titulu i domácího poháru v roce 2024. Nastoupil za ně ke 109 zápasům a dal 39 gólů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zvěř na D1 za 9 kříži a chodec na trase Brno-Svitavy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za odbočkou na Domašov. Na kilometru 173 se po dálnici pohybuje srna. Na D1 zpomalte také u Brna ve směru na Vyškov. Před sjezdem na Slatinu od kilometru 200 se pohybuje vozidlo údržby. Sečou trávu ve středovém pásu. V zatáčce je zablokovaný levý pruh. Na D2 z Bratislavy do Brna stojí před Hustopečemi nepojízdné vozidlo. Osobní auto čekejte na kilometru 26,5. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy se připravte na překážku za odbočkou na Litoměřice. Na 39. kilometru nákladní auto s návěsem blokuje pravý pruh a vybočuje se doleva. A na silnici 43 z Brna do Svitav opatrně mezi Kuřimí a Lipůvkou po vozovce se pohybuje chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci budou doznívat místy i silné bouřky s kroupami a přívalovými dešti a ochladí se na 18 až 13 stupňů Celsia. Na jihu Moravy bude kolem 19 stupňů. Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo, opět doznívající dešť. Jinak ale polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
6: Dobrý večer z Poděbrad, z festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack. Najdete nás hned vedle Lázeňského parku, nejenom dnes do 23. hodiny, ale i zítra, kdy své hosty představí moderátor Libor Bouček. Po 10. hodině přijde skladatel Ondřej Brzobohatý, který i zahraje, a po 11. hodině režisér Jan Svěrák. Na festivalu si totiž připomínáme 25 let od premiéry filmu Tma modrý svět. Do Poděbrad na festival se můžete podívat až do neděle.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdnu.

Na Radiožurnálu dnes žijeme nejenom hudbou a festivalovým děním, ale také sportem. Fotbalisté Slávie se ve třetím kole domácího poháru vydají na stadion třetí ligového Varnsdorfu. Spartu čeká derby na stadionu Viktorie Žižkov a Plzeň nastoupí v Jihlavě. Rozhodl o tom los MOL Cupu v Praze. V Monaku se losovaly zápasy hlavní fáze Evropské a konferenční ligy. Tak i o tom budeme za chvíli mluvit u nás ve sportovním přehledu na Radiožurnálu.

0: Kanoista Martin Fuchsa je po páté mistrem světa. Třetí zlato na kilometrové trati získal v Poznani po dramatickém závodě, ve kterém finišoval na tisícinu sekundy stejně s Maďarem Danielem Fejesem. Zlaté podrobnosti se dozvíte hned na úvod sportovního přehledu, který připravil Krištof Kousal.
1: Hezký večer. Sport. Martin Fuchsa na kilometru po druhé za sebou obhájil titul mistra světa. Olympijský šampion z Paříže finišoval ze zadních pozic a o zlato se nakonec podělil s Maďarem Fejesem. Na ceremoniálu tak hráli dvě hymny.
2: Jsem mistr světa a vůbec ani nevím, že jsme tam stáli dva. Já jsem viděl sám sebe na prvním stupínku a to je pro mě důležité. Vlastně je to úplně neuvěřitelný, že po třetí za sebou můžu být mistr světa. Když to spočítám s olympiádou, tak je to vlastně 4 roky za sebou neporažený na kilometr. Vlastně letos bez porážky na tady té olympijské disciplíně, což nevím, jestli se vůbec někomu někdy podařilo.
1: Kajakářka Barbora Betlachová dojela na kilometru na čtvrtém místě. Zítra pojede Martin Fuchsa finále 500 a kajakář Josef Dostal semifinále na stejné vzdálenosti. Tři české kluby se dozvěděly jména soupeřů v ligové fázi evropské a konferenční ligy. Fotbalisté Plzně ve Štruncových sadech přivítají portugalskou Benfiku Lisabon, belgický Union Saint-Gilloas, bulharský tým Levski Sofia a polskou Jagiellonii Bialystok. Venku se střetnou s anglickým Bournemouthem, maďarským Ferencvárosem, Realem Sociedad a norským Lillestrémem. Spokojený s losem je plzeňský záložník Tomáš Ladra.
3: Máme tam nějaký zvučný soupeře, nějaký méně zvučný, ale myslím si, že doma máme Benfiku, pokud se nemýlím, takže na to se určitě těším a máme venku Anglii, co se nám splnilo, zvidru jsem takový sen a myslím, že to je dobrý los.
1: Své soupeře znají v evropské lize taky fotbalisté Sparty, na Letné přivítají AZ Alkmaar, Rennes, Bournemouth a Lillestrøm. Venku budou hrát s Olympiakosem Pireus, Salzburgem, Crystal Palace a Araratem Arménia. Jablonec bude hrát v základní části konferenční ligy doma s Brightonem, švýcarským Luganem a gruzínským týmem Iberia Tbilisi. V Německu se Severočeši utkají s finalistou posledního ročníku Evropské ligy Freiburgem, v Turecku s Trabzonsporem, za který hraje hvězdný Egypťan Mohamed Salah a v Lotyšsku bude jejich soupeřem FC Riga. Veslaři podrazil a neděla skončili na mistrovství světa v Nizozemsku na dvojskifu 6. Flamíková a Šantrůčková obsadili na dvojce bez kormidelnice 5. pozici. Pavlína Flamíková popsala finálový souboj na kanále Bosbán.
4: Nejlepší můj výsledek.

Letošní léto bude patřit k těm historicky nejteplejším. Počet tropických nocí byl druhý nejvyšší, jak spočítali klimatologové. Detaily povíme už za chvíli u nás ve vysílání večerního radiožurnálu.

0: Tak takhle hezky vám hraje večerní radiožurnál. Tahle písnička se teď krásně nesla nocí tady zdejší kolonádou v centru Poděbrad, odkud pro vás vysíláme z filmového hudebního festivalu Soundtrack. A teď i slyším zdáli nějakou jinou muziku, asi na stage je další program, ale to samozřejmě k tomuto festivalu patří. My máme ale ještě jedno téma do dalších zpráv, tedy do 22. hodiny. 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Tak taková je podle meteorologů bilance letošního léta, které tak bude patřit k jednomu z nejteplejších. A podle nejnovějšího výzkumu českých vědců musíme počítat s tím, že počet tropických nocí bude v budoucnu dál narůstat.
1: Momentálně se nacházíme v západní ložnici, která má okna přímo na západ, a přes léto je to úplně peklo. I přes 30 stupňů.
2: Lenka Hejná s manželem bydlí v nejvyšším patře panelového domu v Jesenici u Prahy. Právě kvůli vysokým teplotám i v noci se snažili být co nejvíce pryč.
1: Máme sice tady venkovní rolety, přesto je to teda strašné, takže my se snažíme odjíždět ven někam do přírody na chatu, hlavně aby jsme nemuseli být tady pod střechou.
2: Tropická noc letos v létě nastala 34krát. To znamená, že noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, alespoň na jedné meteorologické stanici. To je zatím druhý nejvyšší počet v historii měření, říká klimatoložka Lenka Crhová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Nejvíce tropických nocí letos nastalo v centru Prahy na stanici Praha Clementinum, kde bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
2: Přitom v minulosti byly u nás horké noci spíše raritou. Dnes jsou stále častější.
3: Počet tropických nocí se v posledních, řekněme, 15 letech zdvojnásobil oproti průměru z 90. let minulého století či začátku 21. století.
2: Na co se tedy připravit v příštích desetiletích? Tomu se věnuje Eva Holtanová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Podle ní je letošní léto extrémní, i co se týče vývoje do budoucna.
4: Na druhou stranu ale se i takové roky budou vyskytovat a budeme muset být připraveni, že to nebude extrém, který se vyskytne jednou za 50 let, ale ten výskyt bude určitě častější.
2: A častější bude podle výzkumu i kombinace, kdy dojde k souběhu tropického dne i tropické noci.
4: A že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci.
2: Pokud by se průměrná globální teplota změnila o 2 stupně Celsia, pak by v nejteplejších oblastech, jako je jižní Morava, střední Čechy a Polabí, mohlo podle Holtanové nastat v průměru kolem 9 až 10 takových dnů ročně. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Stát plánuje od ledna snížit podporu v nezaměstnanosti. Srbsko oznámilo, že válečný zločinec Mladić bude mít státní pohřeb. Fotbalisti Sparty Plzně a Jablonce znají své soupeře pro hlavní části evropských pohárů. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost přibývat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku namísto současných 80. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy v předchozím roce. Dnes je to 80%. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Města, obce i kraje často nenakládají efektivně se svými úsporami, upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Peníze totiž nechávají ležet na běžných účtech místo toho, aby je investovali. Výhodnější účet s termínovaným vkladem nabízí přímo pro samosprávy třeba Česká národní banka. Využívá ho ale jen necelých 7% radnic. Zájem je nízký, hlavně kvůli složité administrativě, vysvětluje ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladiková.
3: Většina obcí ty peníze vezme a posunuje do standardních komerčních bank, kde pak mají celou vlastně správu těch peněz.
1: Termínované vklady u komerčních bank ale nemusí být pro samosprávy tak výhodné. Bosensko-srbský válečný zločinec Ratko Mladić bude pohřbený s nejvyššími státními poctami, oznámilo to srbské ministerstvo spravedlnosti. O místě pohřbení rozhodne rodina. Datum pohřbu zatím není známé. Mladić zemřel včera ve věznici v nizozemském Hágu. Odpykával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny.
4: Evropská unie varovala Bělehrad, aby se rozhodl, jakou roli budou mít srbské úřady v případě Mladićova pohřbu. Brusel pro Rádio Svobodná Evropa uvedl, že glorifikace válečných zločinců je v rozporu s nejzákladnějšími evropskými hodnotami. Nemá podle něj místo ani v unii, ani v kandidátských zemích. Jednou z nich je od roku 2012 i Srbsko. Mladić se dopustil válečných zločinů během bosenské války v 90. letech. Jeho vojáci například vyvraždili přes 8 tisíc muslimských mužů a chlapců při genocidě ve Srebrenici a přes 3 roky obléhali bosenské hlavní město Sarajevo. Václav Hojný, Radiožurnál.
1: Na středověkém Helvštíně na Přerovsku začalo celosvětové setkání uměleckých kovářů Hefajston. Zhruba 600 mistrů černého řemesla předvádí na hradě své exponáty a svoji zručnost předvedou i přímo u výhní na třetím nádvoří. Vystavená díla bude hodnotit odborná porota, říká kastelán Jan Lauro.
5: V sobotu do 10 dopoledne se musí každý kovář, který chce být ohodnocen, zapsat a dílo přihlásit. A pak porota na to má v sobotu do půlnoci na ta vystavená díla a v neděli do oběda na ta díla, která vzniknou tady v tom 3-hodinovém časovém limitu. A slavnostní vyhlašování proběhne v neděli po obědě ve 14 hodin.
1: Sport. Fotbalistům Sparty a Plzně přisoudil los hlavní fáze Evropské ligy 2 stejné soupeře, Bournemouth a Lillestrøm. Pražani oba přivítají doma, Viktorie čeká cesta na jih Anglie a do Norska.
6: Sparta se na letné utká ještě s nizozemským AZ Alkmaar a francouzským Rennes. V Řecku bude hrát s Olympiakosem Pireus, v Londýně s Crystal Palace, v Rakousku se Salzburgem a v Jerevanu s týmem Ararat Arménia. Plzeň se představí ještě ve Španělsku proti Realu Sociedad San Sebastian a v Budapešti proti Ferencvároši. Doma Viktoria přivítá Benfiku Lisabon, belgický Royal Union Saint-Gilloise, polskou Jagiellonii a bulharský celek Levski Sofia. Termíny zápasů určí Evropská fotbalová unie UEFA do konce týdne. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
1: Jablonec bude hrát v konferenční lize doma s Brightonem, švýcarským Luganem a gruzínským klubem Iberia Tbilisi. V Turecku nastoupí proti Trabzonsporu, v Německu proti Freiburgu a v Lotyšsku proti FC Riga.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D11 za Poděbrady a nehoda na trojce za Bystřicí. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se dnes v noci pracuje v omezení od sjezdu na Pečky. Mezi 35. a 25. kilometrem opravují poškozenou vozovku v pravém pruhu. Do rána se bude projíždět jen levým pruhem vedeným v protisměru. Na D1 z Přerova do Ostravy z Bystřete za odbočkou na Lipník nad Bečvou na kilometru 294 stojí porouchané osobní auto. Na silnici 3 z Benešova do Tábora vás zdrží nehoda za Bystřicí. Mezi odbočkami na Petrovice a Čapí hnízdo bourala dvě osobní auta. Na místě záchranáři a tvoří se kolony v obou směrech. A na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí vyšetřují nehodu za odbočkou na Ponědraž. Střetla se tam dvě osobní auta a projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme na východě zpočátku ještě doznívající déšť, jinak polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte Večerní a Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Tak tedy dobrý večer z Poděbrad z festivalu Soundtrack, což je festival filmové hudby a multimédií, takže pro každého je tu něco připraveného, ale taky je to soutěžní festival, nevím, jaká jsou vaše kritéria dobrého filmu, respektive dobré filmové hudby. Za chvíli se na to zeptám dalšího hosta, který je opravdu členem poroty a taky velmi renomovaný skladatel právě filmové i divadelní hudby. Těšte se a poslouchejte dál Večerní radiožurnál.
2: Večerní radiožurnál
8: a Zuzana Burešová.

0: Krásný dobrý večer z Poděbrad. Náš airstream je u Lázeňského parku přímo na kolonádě a když se tak dívám, tak je tady poměrně hodně lidí. Řekla bych, že už se vrací z promítání filmu Tmavomodrý svět. Mají na sobě pláštěnky, protože během té projekce pod čírým nebem začalo pršet, ale mám pocit, že všichni byli dobře připraveni. Dívám se i tamhle na jednu návštěvnici, která na mě pomrkává. Ano, je to tak. Měli jste pláštěnky a věřím, že se vám to všem líbilo, protože to bylo i vlastně s živou hudbou. No, v tuto chvíli jsem moc ráda, že k nám do našeho airstreamu přišel další host Michal Novinský, hudební skladatel, autor filmové a divadelní hudby. Já vás tady pěkně vítám, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak jste se dnes v Poděbradech měl, co jste viděl, s kým jste zajímavým promluvil, povídejte.
1: Tak já jsem tu dnes, ano, přicestoval a mal jsem hned nějaké povinnosti, mali jsme rozhovor s porotou verejný. Je to veľmi príjemné, pretože s niektorými ľuďmi som sa presne ten rok nevidel, bo prvýkrát som to bol minulý rok ako nominovaný k filmu, ako hudobník filmu a ocenili ma, tento rok ma prizvali do poroty, tak je to pre mňa veľká česť samozrejme a ostatní moji kolegovia sú vynikajúci hudobníci, takže ocitol sa veľmi dobré spoločnosti a ten proces bol veľmi, veľmi príjemný a dúfam, že ľudia ocenia, ako sme sa rozhodli pri súťaži, ktorá tu je vyhlásená.
0: Možná můžeme říct, kdo tvoří tu porotu, kromě vás. Je tam ještě Ondřej Soukup, potom Jan Muchov, hudebnice Beata Halavenková. Právě Ondřej Soukup dělal hudbu k Tmavomodrému světu. A vlastně on spolupracoval se Svěrákovými, ale potom to dopadlo trošku jinak, protože tu hudební štafetu jste přebral vy. Na kolika projektech jste už s Janem Svěrákem pracoval?
1: Ja som s ním robil na štyroch filmoch. Áno, na štyroch filmoch a bolo to taká náhoda. Ondřej Soukup pripravoval muzikál v čase, keď Jan Svěrák dokončoval animovaný film Kuky sa vrací, takže nemohli pracovať spolu a vypísal tender. A ja som z hodou šťastných náhod ten tender vtedy vyhral a ten film, myslím, že zafungoval a takisto som nadviezal nejaké priateľstvo s Honzom, ktorý mi je vlastne po umeleckej stránke veľmi určite blízky človek.
0: To ste řekl ale veľmi skromne, že ten film docela zafungoval, pretože vy ste za nie dostal Českého lva?
1: Áno, áno.
0: Vy ste veľmi skromný.
1: To nemôžem ja povedať.
0: No a kolik tých lvů už máte doma ve
1: vitríne? Ja mám štyroch. Štyroch českých lvů.
0: Teď jsem čekala, že řeknete levu.
1: Ano, ano, dával jsem si pozor na to. Za tím nasledoval film spolupráce s Honzom Muchovom a film Davida Ondřiška ve stínu. Potom další film... Aha, viem. Potom som dostal film, čo to bola spolupráca s Ivanom Acherom za film Hodinárov učeň. A posledného vás som dostal za animovaný film Život k sežrání Kristýny Dufkové.
0: A víte, proč se na to ptám? Protože vy jste toho lva dostal vlastně za filmy, které jste dělal úplně s jinými tvůrci. To je vlastně taky i pro vás zajímavá zkušenost. V čem se vlastně liší přístup každého toho režiséra, který vás osloví a má svoji představu?
1: Já jsem do filmové hudby, do práce s filmovou hudbou se dostal poměrně neskoro. To znamená, mal som asi 38-39 rokov a prvý film som robil s Jiřím Chlumským na Slovensku ako celovečerný kinofilm, kde s orchestrom a tak ďalej. A s Honzom Svěrákom som robil hneď ako keby druhý môj celovečerný film. A predtým som mal skúsenosť hlavne s divadlom. A oproti divadlu je ten film špeciálny v tom, že už je všetko dané. Už sa nedá nič v tom procese ako keby zmeniť, čo sa týka hercov, čo sa v divadle dá sa preskúšať a tak ďalej. Môžete počas predstavení ešte meniť hudbu a tak ďalej. V tom filme ten moment je jeden a s tým sa pracuje. Čo sa týka práce s režisérom, je to veľmi individuálne. Niekto je vám bližší názorovo, energeticky, povahovo, niekto je viac technicky, pragmaticky. Je to rôzne. Špeciálne s Honzom Svěrákom myslím si, že tam je taká tá spolupráca až bez slov skoro, že, si, že sa vieme, vieme na tých veciach zhodnúť, že asi takto by to mal, mohlo byť. A je to vlastne príjemné stretnúť niekoho, kto rozmýšľa podobne ako vy.
0: My jsme si tady předtím, než jste sem přišel do našeho airstreamu tady v Poděbradech u Kolonády, tak jsme si povídali o té filmové hudbě a my jsme si vlastně říkali jednu otázku tady s kolegy, kdy vlastně do toho procesu tvorby vstupujete. Jestli je to tak, že ten film je celý natočený, půjdete do střižny, podíváte se na scénář, celý film se před vámi odvíjí a vy máte nějakou představu, ale nějakou představu má i režisér. Mě by zajímalo, ve které fázi vlastně vy do toho procesu tvorby filmu vstupujete?
1: To se velmi mení jednak samotným filmom a jednak samotným režisérom.
0: Tak zkusme zrovna Honzu Svěráka, který bude mimochodem hostem zítřejšího vysílání po 11. hodině.
1: No a s Honzom jsem mluvil vlastně dva druhý film. Dokonce se mnou byl film, kde som upravoval filmu Jaroslava Uhríže a to sa robilo celé pred filmovaním. Celý ten proces filmovej hudby, viac menej sa, celá hudba sa napísala pred filmovaním a točilo sa to potom ako klip, ale to neznamená, že to skončilo potom na filmovaní a strihu sa ešte raz prehrávala tá hudba a na ten výsledný obrázok. Takže to, to nie je to úplne klasický postup, ale štandardne sa ten skladateľ pristupuje, keď je ten film natočený. V ideálnom prípade je to nejaká konzultácia s režisérom. Musím povedať, že Honza Svierak veľmi cíti prácu tých skladateľov. To znamená, nenúti nikoho do nejakej referenčnej hudby. Tam neexistuje tam tá vzorová hudba. On to necháva vyslovene na toho skladateľa. Myslím, že to robí vždy a za to som vďačný, pretože ako náhle tam máte nejakú hudbu, aj keď dobrú samozrejme, tak tá tvorivosť je zastavená v tom momente, keď už vidíte z obrazom nejakú hudbu. Pre mňa je najlepšie vidieť film bez hudby a ten moment tej tvorby by sa mohol za ideálne okolnosti sám vyplynie. Môže sa stať, že nevyplynie, vtedy treba čestne priznať, že toto mi nič nehovorí, nepočujem tam hudbu. Aj také sa mi stalo, ale asi najväčšie je nešťastie, je tam nasadená nejaká referenčná hudba a nutí toho skladateľa napodobniť tú referenčnú hudbu. To je, aj bohužiaľ v našich končinách je to prax. Aj tá pozícia tej filmovej hudby je trošku iná, treba v Československu, ako v západnej Európe alebo v Amerike, kde je v podstate, áno, že v tých amerických produkciách sa najviac producentov zaujímajú herci a hudobný skladateľ. Lebo ten určuje tie výsledné emócie. A v našich končinách sa to veľakrát pripisuje iba nejakej technickej funkcii. Ale myslím si, že hudba vie veľakrát v tomu filmu pomôcť, vie mu určiť dramaturgiu, vie pomôcť tým hercom a hlavne dodať emócie, ktoré treba s inými prostriedkami sa tam do toho filmu nedostanú.
0: Teď je vlastně poslední počin s Janem Svěrákem, to byl film Pět švestek, který jste dělali, ale nemá člověk v sobě někde takovou obavu, aby se neopakoval, aby neopakoval svoje emoce, nebo vlastně i ten příběh, ten filmový je pokaždé jiný, ale přece jenom některé ty prožitky emoce má člověk pocit, že to vnímá stejně. Neměl jste někdy takový pocit?
1: Já se k tomu přiznám, já se asi opakujem a já v tom nevidím taky velký problém, jako keby, že ty věci prežívam podobne, ale konkrétne vo filme Pět švestek som si na spoluprácu našiel veľmi šikovnú kolegyňu, skladateľku Ninu Kohout, veľmi mladú skladateľku, ktorá žije v Anglicku a má veľmi nekonvenčný prístup ako keby k tej hudbe. A priznám sa, že to mne to tak zase naštartovalo, že vlastne tá spolupráca vytvára nejaký nový pohľad. Už ona vlastne vyslovene ma upozorňuje, keď idem v tých zabehaných kolajách. A to asi doporučujem každému staršiemu skladateľovi vlastne pracovať s mladými ľuďmi, ktorí majú nový pohľad a veľakrát zaujímavý. Tak.
0: Řekněte mi, četla jsem nějaký rozhovor, kde jeden skladatel říká filmové hudby, že nejtěžší, co vlastně je, tak je tvorba pro komediální seriály nebo vůbec pro komedie, pro humorné příběhy napsat hudbu.
1: Obecne kvalita filmovej hudby je priamo závislá na kvalite toho filmu a komédia ako žáner je jeden z najťažších, pretože rozusmieť ľudí tak, aby to nebolo trapné, aby to bolo kultivované a zároveň nebralo sa to vážne, je veľmi ťažké. Myslím, že je to veľmi náročný žáner a to znamená, to platí to isté o hudbe. To je najťažší. Ale toto platí aj v divadle. To není vyslovene vec filmu, že rozosmiať ľudí tak, aby ste neboli trapní, je asi vrchol dramatického umenia.
0: Když se vrátíme k tomu, jaká je vaše mise na tomto festivalu, na soundtracku, tak jste členem poroty a máte vlastně rozhodnout, který ten snímek, který ten film má absolutně nejlepší filmovou hudbu. To je těžké rozhodování. Tady nevím podle čeho, protože každý máme jiná kritéria a nejhorší je vždycky používat takové, co je vlastně to nej v životě. Tak jak je to u filmu? Podle čeho se rozhodujete vy?
1: Tu ten systém je v podstatě trošku jednoduchší, jako keď je to akademická obec, lebo většina těch cien filmových sú akadémie, to znamená, to sú stovky členov, tisícky niekedy aj. A to je to tak viac menej štatistika. Pri systéme, kde je to štvorčlená porota, tých filmov, myslím, že je 6 hraných, 6 seriálov, alebo 7, teraz si to už presne nepamätám, je to ľahšie v tom, že v podstate si to pozriete a už v tom momente máte nejakých troch favoritov. Samozrejme, závisí to o tom, aký to je film, ako ten skladateľ využil ten priestor, ako ho mohol využiť, lebo veľakrát môže byť dobrý skladateľ, ktorý ale nemá toľko priestoru, tak tým pádom to už nie je úplne to, čo asi bude ocenené, alebo je to neznámy človek, ktorý veľmi zaujal tou svojou prácou. A musím povedať, že tu sme sa vlastne zhodli, ja som mal takých dvoch, vždy dva, tri typy, že kde by som si vedel predstaviť to ohodnotenie a oni sa zhodovali s tými ostatnými. Tak ja, v podstate sme sa, tá zhoda bola jednoznačná tam.
0: Ale to nemôžeme prozrazovať.
1: To jasné, že nie, ale ten systém môžeme povedať.
0: Tak to sme si práve teď vysvetlili. Náš rozhovor už se chýlí k závěru. Dovolte mi ešte několik krátkých anketních otázek a poprosím vás i o stručnější odpověď. Když si chcete udělat radost, chcete relaxovat, jaký je film, který si rád pustíte a kde je prostě úžasná filmová hudba?
1: Ja veľmi rád pozerám nové veci. Ja sa teraz priznám, že som sa namotal celkom veľa. Na Netflixe je taký seriál, volá sa to Malý dom v prérii. A ja som po rokoch počul úplne klasickú orchestrálnu hudbu, ale takým zaujímavým spôsobom použitú a tak pekne nahratú a tak hlboko pôsobiacu, že to bol pre mňa relax. Pozeral som všetkých tých 6 dielov naraz do rána, lebo som bol zvedavý, ako to bude pokračovať, ale aj to vďaka tej hudbe. To bol pre mňa veľký oddych.
0: Ešte jedna stručná otázka, stručná odpoveď. Co myslíte, nahradí lidskou fantazii a tvorbu třeba u té filmové hudby AI?
1: No, ak nahradí človeka, tak to nebude to lidské, takže ja sa toho úplne nebojím. Je to, dnes som to, myslím, že už spomínal, pre mňa AI je kalkulačka a je dôležité, s akými číslami pracujeme a čo s tým výsledkom chceme spraviť. Pokiaľ je to pod tou kontrolou a je tam ten ľudský element, tak môže to byť pomocník, ale ona nahradiť by to asi nenahradí. Ako nenahradí ani literatúru, ani hercov. O to viac bude viac cenený ten živý element.
0: Tak myslím, že to je hezká tečka našeho rozhovoru, že lidské emoce se nedají ničím nahradit. A i ta vaše tvorba, přeji vám, ať se vám stále daří. Naším hostem, našem Airstreamu v Poděbradech byl Michal Novinský, hudební skladatel, autor filmové a divadelní hudby. A brzy se dozvíme, který ten film a která ta filmová hudba je ta opravdu nejlepší podle poroty. Moc mě těšilo, mějte se krásně a nashledanou.
1: Nashledanou, děkuji.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I opravdu.

0: půl jedenácté. A taky Monika Chmelová se zprávami.
1: Česko zažilo jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali celkem 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015. Podle Evy Holtanové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy bylo letošní léto extrémní. V dalších letech to podle ní bude stále častější a navíc se tropické dny spojí s tropickými nocemi. Stát v červenci na mýtném vybral přes 1 700 000 000 korun. Je to o 2% víc než ve stejném období loni, informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v Česku spravuje. Výběr vzrostl i přesto, že měl letošní červenec o jeden pracovní den méně. Od začátku roku řidiči na mýtném zaplatili skoro 12 miliard korun. Rakouské úřady vyhlásily mezinárodní pátrání po dvou podezřelých z krádeže šperků z vídeňského umělecko-průmyslového muzea. Pachatelé tam včera ukradli platinový náhrdelník, který patřil novodobé egyptské královně Nazli. Podle muzea pochází z roku 1939 a je v něm více než 670 diamantů. Před 11 lety se v aukci prodal v přepočtu za více než 90 milionů korun. A velkoformátová skleněná mozaika zdobí ode dneška průčelí pavilonu Šelem Zoo v Liberci. Dílo nazvané Šelmárium vytvořili studenti tří středních uměleckých škol z Kamenického Šenova, Nového Boru a Jablonce nad Nisou. Vytvoření Šelmária bylo jednou z akcí festivalu skla Krystal Valley Week, který se tento týden koná v Liberci. Sport. Fotbalisté Dukly Praha na úvod šestého kola šance Národní ligy porazili Jihlavu 3-1 a v neúplné tabulce druhé nejvyšší soutěže se posunuli na pátou příčku. Na vedoucí Karvinou ztrácí dva body. Pražané uspěli po porážkách s rezervou Slávie a Ústím nad Labem. Ke třetí výhře v ročníku jí pomohly dvě nové posily. Brankář Bačkovský a obránce Tomič.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Brnem a nehoda na trojce na Benešovsku. Na dálnici D1 zvyšte pozornost za Brnem ve směru na Vyškov. Za nájezdem z Ostravské ulice na kilometru 204 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové podobná překážka za odbočkou na Jičín. Na kilometru 43,5 v odstavném pruhu porouchané osobní auto. Na silnici 3 z Benešova do Tábora se uklízí po nehodě za Bystřicí. Mezi odbočkami na Petrovice a Čapí hnízdo havarovala dvě osobní auta. Projíždí se kivadlově, počítejte s kratším zdržením. A následky nehody brzdí provoz také na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně. Za odbočkou na Ponědráž se střetla dvě osobní auta, místem se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci budou doznívat místy silné bouřky s kroupami a přívalovými dešti a ochladí se na 18 až 13 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28. Tolik zprávy. A ve večerním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
0: A všem vám, kteří nás posloucháte, přeji klidný večer z festivalu Soundtrack, tedy z Poděbrad. Už jsme o tom v našem vysílání mluvili, že hlavním festivalovým filmem byl Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka, který je opravdu poctou českým letcům za druhé světové války. Od premiéry tohoto filmu uplynulo 25 let. Mimochodem, kdybyste se sem do Poděbrad vypravili, můžete na tento festival až do neděle, tak na náměstí Jiřího z Poděbrad je maketa stíhačky Spitfire. A právě o tomto filmu a vlastně o jednotlivých artefaktech, které tam můžete vidět, budeme mluvit za chvíli, protože v tom filmu to nebyly žádné rekvizity z nějakých barandovských ateliérů a z nějaké rekvizitárny, protože to byly opravdu originály. A jsem moc ráda, že jsem za námi do našeho Airstreamu přišel muž, který o tom ví, můžu snad říct úplně všechno, tak za chvíli další rozhovor.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Už jsme o tom před chvílí mluvili, že ve filmu Tvamu modrý svět jsou i některé originální předměty. S nimiž opravdu piloti se zúčastnili skutečné bitvy o Británii. A právě všechny tyto unikáty pocházejí ze sbírky Miroslava Petrů, který je leteckým znalcem a sběratelem. A právě během toho natáčení Tmavého modrého světa tak zastával funkci odborného poradce. Já musím říct Tmavo modrý svět, abych to řekla správně. Teď už tuhle pozdní hodinu jsem, tady ta písmenka se mi trošku popletla, ale to není důležité. Důležité je, že tady je Miroslav Petrů. Jsem moc ráda, že jste tady s námi. Dobrý večer vám přeji.
1: Dobrý večer vám a vašim divákům.
0: I posluchačům.
1: A vlastně posluchačům.
0: Ano, posluchačům. Dnes po 25 letech se mohli diváci přijít a podívat se v zámecké zahradě, kde se právě ten film promítal. Byla tam i živá muzika. Byl jste se podívat?
1: Byl jsem se podívat a bylo to velmi zajímavé. A hodně vzpomínek.
0: Řekněte mi, kde se ve vás vzala ta obrovská úcta právě k těmto letcům? Kde jste pochopil, že to byli opravdoví hrdinové, protože o nich se u nás takto opravdu v dřívějších dobách vůbec nesmělo mluvit?
1: Víceméně od mládí a to mládí zpátky mi možná do 6 let, kdy jsem potkal pár letců ve vězení. Oni pracovali, já jsem bydlel ve Vršovicích a pracovali tam na kasárnách, které tam repasovali a já jsem tam chodil jednomu důstojníkovi pro pivo. A takže jsem se do těch kasáren dostal a viděl jsem tyhle lidi, jak tam pracují. A mezi nimi jsem potkal pár letců, kteří tam byli zavřený a pracovali tam. A když jsem se ptal otce, proč tyhle lidi vlastně jsou zavřený, tak u té mý rodiny byla taková bázeň, protože v těch 50. letech se o tom moc nemluvilo vlastně vůbec. Ale řekl mi, že to byly hrdinové. No a já jsem je potkal, dostal jsem od tatínka knížku od Fajtla se Střelem, která byla v té době už víceméně zakázaná číst. A v tom dětství jsem neuměl pochopit, jak to možný, že takový hrdinové musí pracovat fyzicky a sedět v tom vězení. A oni každý večer odváželi do Ruzině, do vězení. A já jsem měl tu možnost je vidět, tam byly asi 3 měsíce a strašně se mě to dotklo, jak je ta republika k ním zlá. A v 68. já jsem odešel do Kanady, kde jsem žil 25 let a tam jsem poznal ty ostatní, kteří utekli 20 roků předtím ve 48. do Kanady, do Ameriky a do Británie a hltal jsem ty jejich příběhy. Oni sami o sobě o tom ani moc nemluvili, ale viděli, že mám zájem, to už mi bylo přes 20 let, že jsem chápal a plus měl jsem ještě jednu výhodu, že jsem lítal s letadlem jako oni, ne ve válce, v míru a takže bylo to jednodušší pochopit tu jejich stránku, to boje, těch letadel a prostě bylo to tak, že když zemřel někdo, tak většinou jsem dostal od té rodiny ty věci, protože ta rodina mě znala, tak jsem dostal uniformy, hodinky dokonce z té války a to jsem prostě sbíral a jsem si říkal, jestli jedenkrát bude možnost nějak ty předměty dostat domů, do muzea nebo tak, takže přivezu. No a to jsem učinil.
0: Vy mluvíte jak kniha, to je opravdu, kdyby člověk listoval knihou a krásný příběh tady vyprávíte. Ale musíme se dostat k tomu, že jednou jste si koupil Toronské listy a tam jste se dozvěděl, že se právě chystá snímek Jana ano. Svěráka. A tak jste si řekl, to je přece úžasný projekt, musím se ozvat a musím nabídnout své schopnosti. Tak jak na to pan režisér reagoval, když jste se mu ozval, co jste mu vlastně řekl?
1: Já jsem se to dozvěděl opravdu z těch novin. A volal jsem Pepíkovi Škureckýmu, to byl můj kamarád, který měl vydavatelství. A on měl telefonní číslo na Zdenka Svěráka. A já jsem mu zavolal z Kanady a on mi řekl, že dá moje telefonní číslo Janovi Svěrákovi, režisérovi, a že ten se mi ozve. A teprve po letech jsem se dozvěděl od Honzy, že si mysleli, že jsem nějaký blázen, který má sice nějaký věc, ale že nemají na ně peníze. A když jsem jim řekl, že za to nic nechci, tak byli mile překvapeni a řekli, proč ne, tak to dovez. Tak jsem poslal ty, to byly velký bedny všech možných artefaktů do Prahy a de facto oni byli rádi, protože oni neměli moc věci, ale hlavně neměli ty peníze nechat to ušít a podobně, tak to uvítali. No a když jsem teda s těma věcma přijel, tak oni řekli, hele, my ti dáme mundur a budeš v tom filmu hrát taky malinkou roličku. Já si říkal, to já nemůžu, protože nemám žádný herecký vzdělání, a on říkal, ne, neboj se, to bude jednoduchý. No tak těch pár epizod tam prošlo. Pro mě to bylo něco zvláštního, protože jsem to v životě nezažil, ale byla to nová zkušenost.
0: Co v těch bednách všechno bylo a hlavně, co se v tom filmu použilo? Když se díváme na filmové hrdiny, tak kde vidíme, že opravdu to, co mají na sobě, je opravdu originál.
1: Ano. A byly to věci, ono jich bylo spoustu. Byly tam uniformy, byly tam vysílačky z letounu, přístroje, které jsme dali do Spitfirea, originální, řídící pád, páka toho letounu, a byly tam různý vyznamenání,

0: něco pro mě jako byl bakelit. To jsem se bál, protože každý sběratel chtěl mít aspoň jedno to letadýlko. Takže vždycky, když ráno jsme šli na plac, tak první, co jsem dělal, jsem počítal ty modely, jestli opravdu je jich tam těch 30, co jsem tam dal, zaplať pán Bůh, nikdo nic nevzal. Zůstali všechny.
1: Za každým tím artefaktem je vždycky, myslím si, obrovský příběh. Vy jich můžete vyprávět hodně. A vyberte jeden příběh.
0: Jeden příběh takovej, který teda souvisí trošku s naším letectvem. Jednou jsem byl na biznesu v Německu a tam byl takový blešák. A já najednou jsem uviděl uniformu, kde bylo napsané Kanada na levý paži. Tak jsem se tam šel podívat a oni chtěli za ní tenkrát 20 marek, tak jsem to okamžitě koupil. A vevnitř té uniformě bylo vždycky napsané jméno toho vojáka a jeho servisní číslo. No tak jsem tam přišel, že to byl nějaký letec, teda, který měl dost vysoký vyznamenání a jmenoval se Adams. A protože jsem byl členem Royal Air Force Club v Kanadě, tak tam měli všechny adresy těch lidí a já jsem to chtěl dát té rodině, která byla jako pozůstala, ale zjistil jsem, že ten člověk vlastně žije. A tak jsem k něm zašel mu vrátit tu uniformu a on mi řekl takový příběh, že 31. prosince 44. roku a Němci udělali jeden z velkých útoků, posledních teda útoků, co ještě měli letouny a začali bombardovat letiště a jemu schořel, říkal se tomu Nissan, to bylo místo, kde ty piloti žili, vypadalo to jako veliký stan a on myslel, že ta uniforma uhořela, protože to hořelo, a tak prostě nechal si ušít novou. No, oni je přeřadili na jiný letiště ten den, prostě o té uniformě už se nemluvilo. No a po více než 25 letech jsem tu uniformu našel v Německu a když jsem mu ji přinesl ukázat, tak on říkal, pojď dovnitř, za mě dovnitř do bytu a měl takovou krabici s papírama a řekl, hele, tohle to je celá druhá válka. A vytáhnul takový ústřížek a to byly vlastně účet od té uniformy ze 43. roku a vypadal to skoro jako můj univerzitní diplom. Strašně krásný. No a řekl mi ten příběh o té uniformě jako takový a návaznost tam byla jedna, že on poslední rok pracoval jako styční důstojník Kanady na českém velitelství s jedním naším navigátorem a víceméně, takže tam byla taková návaznost trošku na naše letectvo.
1: Naše debata už se pomalu chýlí k závěru. Začali jsme vlastně to naše povídání o tom, že se točí filmy, seriály, dokumenty o letcích RAF, o bitvě o Británii. Myslíte si, že už jsme je dostatečně uctili nebo byste měli ještě nějaký nápad, aby se přece jenom ještě více ještě posílila ta jejich rola, aby vlastně věděli všichni, co vlastně udělali pro nás, pro svobodu?
0: Já si myslím, že jedna z věcí, kterou jsme nikdy tady nedocílili, byla to, aby jsme učili děti ve škole, co kdo byl, a to nějakým způsobem, nevím proč, ale my se učíme o Janu Husovi, což je v pořádku, ale učíme se o Přemyslovcích a podobně. Ta historie už se nikdy nevrátí zpátky, ale moderní historie, to znamená od roku 1918 do dneška, má tendenci se vracet a naši děti o tom skoro nic nevědí. Když se zeptáte učitelky dějepisu, tak ta vám řekne, my to

0: neprobíráme, nemáme na to čas. Takže co nám zbývá, je hodina, dvě, aby jsme dětem něco řekli, ale bude to hrozně málo. A to bych apeloval na ministra školství, aby už něco udělali za těch 32 let nebo 33 let, měli tu možnost zlepšit, zatím se k tomu nedostali a český lidci svým způsobem si to zaslouží.
1: V každém případě vy jste pro jejich slávu a tu úctu se zasloužil hodně. Ta vaše práce, jsem moc ráda, že jste sem přišel do našeho Airstreamu, že jste tady potěšil i naše posluchače, kteří se tady zastavili, návštěvníky festivalu Soundtrack. Naším hostem byl Miroslav Petrů, který byl odborným poradcem filmu Tmavomodrý svět Jana Svěráka, který tady byl dnes promítán po 25 letech od své premiéry. No, pane Petrů, víte, jakou si teď pustíme písničku? To vás možná překvapí. Pustíme si písničku, která se jmenuje Tmavomodrý svět. Je to první společné blues trojice Vosko Verich Ježek z roku 1929. Nashledanou.
0: Mějte se hezky, nashledanou.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 3 hodiny. Monika Chmelová a zprávy. Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním. Vakcíny totiž nedostanou včas. Ukrajinský prezident Zelenský má od Američanů informace o jejich jednáních v Moskvě. Zelenský to uvedl na síti Telegram. Kanoista Martin Fuchsa obhájil titul mistra světa na kilometru. A zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost přibývat, teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Můžou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Radiožurnálu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj by ale zpoždění nemělo zasáhnout celou očkovací sezónu.
2: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. Na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad. Ty zpožděné vakcíny jsou určeny jak pro děti, tak pro lidi, kteří trpí chronickým onemocněním. Dobrá zpráva je, že pro ty seniory tady ta vakcína bude.
0: Proti chřipce se v Česku podle Chlíbka nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10 % lidí. Doporučuje proto domluvit si vakcinaci s lékařem už dopředu, na dobu, kdy bude očkování dostupné. Policisté odvolali pátrání po 16-leté dívce z Liberce. Dnes odpoledne ji našli a je v pořádku. Policie o tom informovala na svých stránkách. Dívka byla pohřešovaná déle než 2 měsíce. Z domova odešla 15. června a rodina o ní do dneška neměla žádné zprávy. Washington podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dnes informoval Kyjev o nedávných amerických schůzkách v Moskvě. Zelenský to napsal na sociální síť Telegram. Ukrajinský prezident za to Američanům poděkoval a ocenil tón, kterým s Rusy jednali. Další podrobnosti ukrajinský prezident nepřipojil. Napsal to jen několik dní po úterní návštěvě šéfa americké tajné služby CIA v ruské metropoli. Washington ani Moskva neuvedly žádné detaily o jeho pobytu v Rusku. Moravské divadlo Olomouc dnes oficiálně otevřelo kulturně edukační centrum. Propojí kulturu, vzdělávání a kreativitu. Funguje v areálu střední školy grafiky a médií. Kromě kreativních učeben nebo divadelních dílen jsou součástí i prostory pro nový středoškolský obor, který se jako jediný v Česku zaměří na jevištní technologie, říká ředitel divadla David Garneš.
3: Dlouhodobě řešíme, jak zaplnit místa jak jevištních techniků, tak osvětlovačů, tak zvukařů. Tento obor by měl z části právě nabízet nové pracovní kádry. Druhou velkou výzvou naší je neustále se měnící a rychle se měnící technologie, kdy opravdu již je potřeba, aby všichni technici byli proškoleni a pravidelně procházeli těmito školeními. Sport.
0: Kanoista Martin Fuchsa je po třetí za sebou mistrem světa na kilometrové trati. Po silném finiši se na šampionátu v Poznani podělil o první místo s Maďarem Danielem Fejesem. Olympijský šampion z Paříže si tak připsal celkově 5. titul. A kajakářka Barbora Betlachová dojela na kilometru 4. Přestože skončila těsně za stupni vítězek, převládal u ní po dojezdu pocit štěstí.
4: Já jsem předtím byla tak strašně nervózní a hrozně jsem si přála, aby to klaplo na co nejlepší výsledek. I jsem vám tady říkala, že bych byla spokojená, kdybych to zvládla do 5. místa, a já jsem to ještě předčila a jako to jsou slzy štěstí. Já rozhodně nejsem nespokojená, to určitě ne, protože tahle brambora jako má to chuť zlata pro mě, protože to je úplně splněný sen.
0: Betlachovou dělila od ceného kovu sekunda a 35 setin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 u Holubic a nehoda na Trojce za Bystřicí. Na dálnici D1 se pracuje v okolí sjezdu na Slavkov. Mezi kilometry 208 a 214 silničáři demontují dopravní značení. Do neděle je v plánu provoz jedním pruhem v každém směru. Na dálnici D1 zvyšte pozornost za Brnem ve směru na Vyškov. Za nájezdem z Ostravské ulice na kilometru 204 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte překážku za odbočkou na Litoměřice. Na 39. kilometru nákladní auto s návěsem blokuje pravý pruh a vybočuje se tam doleva. A na silnici 3 z Benešova do Tábora brzdí provoz nehoda za Bystřicí. Mezi odbočkami na Petrovice a Čapí hnízdo bourala 2 osobní auta a v obou směrech se tvoří kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci budou doznívat místy i silné bouřky s kroupami a přívalovými dešti a ochladí se na 18 až 13 stupňů. Zítra pak čekáme na východě ještě zpočátku a i zataženou s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Na řadě je repríza dopoledního hosta Jana Pokorného.
6: Posloucháte Radiožurnál, ženská posádka ve složení Anna Kašparová, Karolina Kocmanová, Lucie Kolátorová a Lenka Bauerová vybojovala bronz ve všech třech disciplínách na nedávném mistrovství Evropy. Vítám tady dvě zástupkyně té posádky, Karolinu Kocmanovou a Lucie Kolátorovou. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Mistrovství Evropy v raftingu na řece Vrbas v Bosenské Baně Luce. Tam je hezky, ne?
7: No, bylo tam krásně. Nebyli jsme tam poprvé a pokaždé tam bylo krásně.
6: A ta řeka je raftingu zaslíbená?
8: Ta řeka je pro rafting úplně ideální. Je to jako široká, hodně vodnatá řeka.
6: Jsou tam vlny?
8: Jsou tam veliký vlny. Vlny mají třeba přes metr. Je to krásný. Když se na tom ten raft rozletí, tak úplně letíte mezi těma vlnama. Je to jako moc hezká řeka pro ty rafty.
6: Ale to přece nestačíte vnímat krásu okolí, ne, když jedete ten závod?
7: Tak při závodě samotném zpravidla ne, ale v závodu předchází několik tréninkových jízd, aby jsme si to vyzkoušeli, ošahali si vodu, vůbec věděli, jak s těma vlnama pracovat, jak se v nich můžeme pohybovat. A v tu chvíli samozřejmě máme i čas na to se rozhlédnout trochu po okolí a můžeme se kochat.
6: Takže takhle se seznamujete s tou vodou, že si to několikrát sjedete, pak si o tom popovídáte a řeknete si, hele, tady budeme muset jet takhle, tady ta vlna, tady je něco, tady je balvan.
8: Jo, my jako když jedeme takhle nějaký evropský závody i na ty český, ale hlavně když jezdíme jako na ty světový evropský, tak se snažíme tam být aspoň o nějaký čas dřív, aby jsme prostě měli tu možnost si tu prostě vodu vyzkoušet, seznámit se s tím, když si jezdí sjezdy, potřebujeme si trošku jako najet tu stopu. Není úplně dobrý to jet, řekněme, jako úplně z voleje. Je určitě dobrý prostě tu řeku trochu znát a vyzkoušet si prostě nějaký ty věci. No.
6: Byli jste někdy v situaci, že jste třeba přijeli pozdě a museli to jet takzvaně z voleje?
7: No, v takovéhle situaci úplně ne. Ono na těch mezinárodních závodech, tak vlastně i pravidlo, že pokud se jede závod ve sjezdu v raftingu, tak musí být trénink, ten je povinný, že pokud nějaká posádka by ten trénink nesjela, tak nemůže ani do závodu nastoupit, ale mně se stalo, když jsme byli na mistrovství světa v Koreji v roce 2007, tak tam byť to mělo být na začátku období dešťů, takže se počítalo, že obvykle v tu dobu, kdy jsme tam byli, bývá dost vody, tak ten rok zrovna vody moc nebylo, takže my jsme po celou dobu, co jsme tam byli, byli jsme tam asi týden dopředu, trénovat se jest nemohli, protože nebylo na čem. Naštěstí, akorát v noci před závodem vlastně ve sjezdu, tak začalo pršet, takže trénink pro všechny byl. Všichni měli stejné podmínky, protože všechny posádky si to zkusili jednou v tréninkové jízdě a to bylo dopoledne a odpoledne se jel závod. Jediný jediná zajímavost byla ta, že v průběhu té doby ještě během dopoledne, mezi tím dopoledním tréninkem a odpoledne, nastoupala voda asi o metr. Takže to byly stejně, jako tušili jsme, kudy jedem, ale to okolí bylo úplně jiný, takže to bylo takový, skoro jet to z voleje. No.
9: Host Radiožurnálu.

0: dojem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je zavřená u sjezdu na Litoměřice. Na 39. kilometru pokračuje odklízení následků požáru kamionu a provoz má být zastavený přibližně na hodinu. Provoz teď odklánějí na 45. kilometru na Obíšťku. Další zelená vlna ve zprávách půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Posloucháte Radiožurnál, tentokrát se vás snažíme přivést do světa závodního raftingu prostřednictvím bronzových z mistrovství Evropy Karolíny Kocmanové a Lucie Kolátorové. Karolína Kocmanová pracuje jako chirurg?
4: Uh-huh.
3: Jo?
4: Ano.
3: A hodí chirurg. Se vám to při raftingu?
4: Občas se to hodí, ano.
3: Fakt?
4: Tak ošetření drobných odřenin a podobně, spíš takhle, jinak asi svoji práci úplně nevyužiju.
3: A Lucie Kolátorová?
5: Já pracuji jako vědec, jsem jako vědec povolání.
3: A čím se zabýváte?
5: Pracuji tady v Praze v endokrinologickém ústavu. Dělám v laboratoři steroidů a zabývám se výzkumem těch steroidních hormonů, jejich metabolitů v různých jako patofyziologických situacích. Děláme reprodukční endokrinologii, neuroendokrinologii, děláme toho spoustu.
3: Karuno, víte, co tedy co dělá?
4: Vím, rozumím, aspoň trošku tomu rozumím, co dělá, protože jsem něco z toho studovala, ale do podrobností bych nezabíhala.
3: A poslyšte, vy jste výjimkou, že jste vlastně amatérky, že máte svou profesi a vedle toho tedy trénujete a závodíte, anebo ve světě raftingu je těch profesionálů a profesionálek pomálu?
4: Tak z toho, co víme, tak vlastně v celosvětově v raftingu jsou, se berou jako profesionální posádky akorát Brazilci a Japonci. A trošku asi tak někde na přechodu kolem profesionálů by se v současné době asi dali vzít i ruský posádky z toho, co víme, protože ty prostě financovaný nějakou vládou jsou, takže tam asi by se dali tyhle ty tři státy shrnout a jinak celosvětově je to opravdu amatérská úroveň.
3: Ruské posádky na to mistrovství Evropy taky jeli? Byl to problém?
5: Jeli. My s tím jako Česká federace s tím problém jako máme. Nesouhlasíme s tou agresí na Ukrajině a nemáme nic proti těm sportovcům jako takovým, ale nechceme prostě řešit tenhle ten problém. Chceme sportovat s čistou hlavou, ne s tím, že je zatím prostě ještě něco dalšího. No.
3: Půjdeme od politiky pryč, teď o politiky zvlášť. Jak si organizujete trénink, když máte celkem náročná povolání? Čím jsou ty ostatní dámy?
4: Lenka tak je PR pracovnicí vlastně na fakultě v Ústí nad Labem a Anička je paní učitelka na druhém stupni základní školy.
3: Dá se to dát dohromady a sejít se na trénink tak, jak je potřeba?
5: No dá, snažíme se, dá, když se chce, jde všechno, ale scházíme se víceméně o víkendech, protože prostě v tom, ještě víceméně každá jsme v jiném městě, takže moc jindy, než mimo ten víkend, to nejde.
3: A přitom to stačí na bronzi? Kdybyste se scházeli dvakrát v týdnu, tak už je to zlato?
4: Je to možný, že by to tak bylo.
3: Trénujete jenom v České republice? Nebo i v Rakousku, nebo někde, kdekoliv to
4: no,
3: teče.
4: Pokud nám vyjde čas, tak rádi jezdíme zejména do Rakouska, tam máme oblíbenou řeku Salzu, nebo i jiný, někdy na Ísl se jede, byli jsme i na Soči, ale to jsou zpravidla spíš takový, jednak jsou to delší výjezdy a zpravidla o prázdninách, no, protože samozřejmě časem šetříme a potřebujeme vždycky domluvit se, kdy kdo může, tak je docela komplikované.
3: Jak jsou vlastně rozdělené role, pozice na raftu? Je to tak, jako když jsme sjížděli Lužnici, že tam byl levý háček, pravý háček, zadák, další zadák, kormidelník? Ne, to už je pět, to už je moc.
5: Jsme ve čtyřech. Ale
3: a můžete být i v šesti?
5: Můžeme být i v šesti, no, ale víceméně se většinou se jezdí už teďko ve čtyřech, je to jako novější trend. Ale je to, jak říkáte, dva háčci, dva zadáci. Takhle snadný to je, není na tom nic složitýho. Přesně tak.
3: No a musíte být nějak fyziognomicky kompatibilní, nebo třeba výškový rozdíl, když se na vás tak dívám, je spíš přínosem nebo problémem?
4: Já si myslím, že není problémem. Asi není ani přínosem, ale jelikož jsme si už vyzkoušeli i mixovou posádku, to znamená dvě ženský, dva chlapy dohromady, tak tam samozřejmě už pak jsou ty poměry úplně jiný. Tak dá se s tím pracovat a není na překážku nějaký velký výškový rozdíl ani takhle. Samozřejmě pak, kdyby byl nějaký výrazný váhový rozdíl, tak by to s tím raftem už mohlo nějak zahýbat, ale
5: Kája má výhodu, ona totiž vidí vzadu, já ne.
3: Vidí díky své výšce.
5: Ano.
3: Když bych si představil, jak vlastně jezdíte na závody, tak to si všechno nosíte sami, sami si řídíte, sami si ten raft potom nahustíte, nafouknete před tím závodem?
4: Zpravidla ano. Zpravidla si opravdu všechno děláme sami, nebo když jedeme třeba někam po Čechách, je to takhle vždycky. To opravdu každá posádka má svůj raft, stará se o něj se vším všudy. Jo, to je prostě naše vybavení a nikdo se nám o to jen tak nepostará. Když jsme na nějakých těch mezinárodních závodech, tak to záleží. Třeba teďko v té Bosně, tak tam jsme si vezli svoje rafty, protože byl daný jasně typ, na kterém se bude závodit, ten my máme. A většinou, když to jde, tak na tyhle ty větší závody se snažíme, aby tam byl s náma ještě někdo jako trochu zázemí, že nám pomůže. Zpravidla na těch velkých závodech je i organizovaný nějaký převážení lodí třeba z cíle na start a podobně, ale v principu si všechno řešíme sami. No.
3: Jak vypadá ten závodní raft nebo ten raft, na kterém jste jeli to poslední mistrovství Evropy?
5: My tomu říkáme bazének, protože ono to tak
3: ono do něj teče? Bazének.
5: Přesně tak, no, je to, když si představíte, takový malý oválný bazének, ale má to vlastně ve spodu, to má spoustu děr. Je to kvůli tomu ne, aby do toho ta voda natekla, ale aby samozřejmě vytekla, když nám ta voda nacáká, tak aby se z toho taky dostala ven. Sedíme na tom čtyři, nohy máme pod takovýma bočníma válcema nebo příčnýma válcema, tak jsme tam uchycený, přední nohy máme strčený ve voku.
3: Přední nohy? A zadní nohy máte
5: máme, ano, ano, máme přední a zadní nohu na raftu. Je to takový bizarní, ale jo, jednu nohu máme vlastně jakoby pod zadkem, na ní si tak trochu sedíme a druhou máme vepředu, o tu se jako zapíráme.
3: A ovládá se to normálně intenzitou pádlování a nějakou souhrou, synchronizací? A tím proudem.
4: No tak, ve spolupráci snažíme se číst ten proud, aby jsme věděli, jakými záběry tam ten raft navést a udržet ho v té pozici, kde chceme. Někdy je to trochu víc souboj, někdy se nám to podaří.
3: A teď mi vysvětlete, co to znamená, protože když se člověk baví s představiteli vodáckých sportů, tak většinou říkají, že čtou vodu, vy říkáte, čtete proud. Co to je číst proud? Jak se to dá naučit?
5: Musí si to vyzkoušet a musí si to prostě nakoukat. Asi jsou lidi, kterým to třeba nikdy úplně dobře nepůjde, protože to prostě nevidí. Všechno se dá naučit, ale je to o nějaký míře asi mít jako cit pro tu vodu, vidět to a prostě umět strčit to pádlo prostě ve správnou dobu, řekněme jako do správné vlny.
3: A když se to umí, tak člověk přiveze z mistrovství Evropy bronzovou medaili jako dnešní dva hosté Karolina Kocmanová a Lucie Kolátorová.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Karolínou Kocmanovou a Lucí Kolátorovou, vědkyní a lékařkou, o raftingu. Říká se vám rafterky nebo raftařky?
1: Asi častěji raftařky.
0: Raftařky.
1: Ale zrovna v tomhletom myslím si, že nemáme žádný preference, něco, že bychom vyloženě nechtěli slyšet nebo vyžadovali.
0: Ne, myslel jsem si původně, že rafterka je ta, která závodí, a raftařka je ta, která si sjede nějakou tu vodu.
1: Tak, takhle to neodlišujeme a teď mě akorát napadá, rafterky to říkají, to je takový spíš slovenský, to používají víc holky ze Slovenska, že rafterky, ale to je asi jediný rozdíl, jinak je nám to jedno.
0: Dobře, děkuji za vysvětlení. Jak jste se k tomu dostali?
2: Já jsem se k raftingu dostala úplně vlastně náhodou, já jsem dřív lyžovala a protože jsem se začala trochu
0: bát. To je kousek.
2: No, je to kousek, tak mi tatínek řekl, do dneška si to pamatuju, jak mi taťka řekl, tak, když nebudeš dělat žádný sport, tak budeš prostě tlustá, obyčejná holka. A přihlásil mě ke svému kamarádovi do vodáckého oddílu. A myslím si, že toho dalších mnoho let litoval, já se přeháním, jo. Ale já jsem sešla z obyčejného dětského vodáckého oddílu, kde jsme měli jako primaty vedoucí a oni nás prostě brali sebou na obyčejnou vodu, na divokou vodu, na čím dál tím divočejší vodu. Začali s námi jezdit na ty závody a už jsem u toho prostě zůstala.
0: A máte z toho jenom radost, nebo to někdy bolelo?
2: Jo, někdy to bolí, no. Někdy, když prostě jsou ty tréninky už dlouhý a je to pořád a je to dokola, tak jo, je to náročný. Ale víceméně teďka už z toho převládá ta radost. My už máme, tím, že máme práce, rodiny, tak už je to hlavně ta radost. No.
0: A jaký je příběh Karolíny Kocmanové?
1: No, v podstatě taky náhoda. Já jsem vlastně v dětství, tak jsem jezdila na vodě se skautským oddílem a pak někdy, když jsem nastoupila na vešku, tak jsem už moc s těma skautama nestíhala bejt, aby to bylo nějaký smysluplný. No a našla jsem inzerát, že v Praze raftový tým schání náhradnici, tak jsem si řekla, že to vyzkouším a už jsem u toho zůstala.
0: Nikoli v roli náhradnice?
1: V roli náhradnice, to byla jenom první sezóna, pak se původní tým přeskupil, začala jsem jezdit a byť s pauzou, tak jsem u toho zůstala. No.
0: A je Česká republika země raftingu zaslíbená, když se podíváme třeba na ty vaše výsledky?
2: Jo, je, určitě. Já myslím, že my máme tady jako velikou, jako hodně silnou tu raftařskou komunitu. A prostě ty úspěchy máme už kontinuálně od té doby, co rafting asi je raftingem, si myslím. No.
0: Jak to vypadá, když se sejdou rafterky, kanoistky, kajakářky? Jestli se to vůbec někdy stane?
1: Tak prolíná se to všechny tyhle sporty, protože spousta vlastně lidí u raftů tak pochází z nějakých jako disciplín, jako je slalom na divoký vodě, sjezd na divoký vodě, to asi nejčastěji. Občas někdo i z rychlostních kanoistů takhle přejde, takže ty světy se prolínají, pak nejvíc asi se tyhle světy prolnou, když je na podzim se jede Krumlovský vodácký maraton, což je velká akce vodácká a tam vlastně se opravdu, řekla bych, celá ta vodácká komunita napříč spektrem, tak se tam scházejí lidi, takže prolíná se to.
0: A jaká je parta v tom mezinárodním měřítku, na těch mezinárodních závodech? Je tam velká konkurence, každý máte nějaký svůj pokoj a nemluvíte s těmi dalšími?
2: My určitě máme, jako nedá se říct, že bychom se úplně všichni kamarádili asi se všema, ale určitě máme prostě Slovenky, Britky, nevím, Rakušáci, těch týmů, s kterýma se jako známe delší dobu, jezdíme společně a vlastně se vidíme moc rádi. A řekla bych spolu, jak jako zdravě soupeříme, je asi dost. No. Někdy padá.

23 hodiny a 30 minut. Krátké zprávy a Monika Chmilová. Armáda chystá nový systém pro krizové situace, který na jednom místě shromáždí důležitá data státu. Vzniknout by mohl už do konce letošního roku. Armáda o tom informuje na svém webu. Platforma propojí informace ze státních registrů, ale i ze zdrojů Severoatlantické aliance a Evropské unie. Nový systém by měl fungovat i v případě výpadku části infrastruktury. Šéf americké centrální banky Kevin Warsh naznačil, že je připravený zvyšovat úrokové sazby. Řekl to na setkání centrálních bankéřů v americkém státě Wyoming s tím, že by díky tomu měla klesnout míra inflace. Tu chce federální banka držet pod 2%. Ještě minulý měsíc

0: Víc se ale pohybovala kolem 3,5%. Podle britského deníku Guardian je to způsobené také americkou válkou v Íránu a s tím spojenou energetickou krizí. Slovenské úřady zatkly dalšího člověka v souvislosti s překaženým útokem na továrnu na bezpilotní systémy. O zatčení ukrajinského občana informovala policie, která v případu už dříve obvinila 3 cizince z trestného činu obecného ohrožení. Úřady zatím nemají důkaz, že za chystaným žhářským útokem stálo Rusko, uvedla to slovenská policejní prezidentka Jana Maškarová. A policie pátrá po 38-letém vězni, který dnes uprchl z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Odsouzený je za majetkovou trestnou činnost. Hledaný Petr Kocek měří zhruba 175 cm, má hubenou postavu, hnědé oči a tmavě hnědé vlasy. Naposledy na sobě měl černé kalhoty a šedivé tričko. Jakékoliv informace o hledaném můžou lidé hlásit na linku 158.
1: Sport.
0: Bayern Mnichov v prvním zápase sezóny německé fotbalové ligy porazil Stuttgart vysoko 5-1. Jediným dvojnásobným střelcem byl hostující Joshua Fagnoman, který nejprve srovnal na 1-1, ale pět minut poté se trefil do vlastní branky. A fotbalisté AC Milan vyhráli i druhý zápas v nové sezóně italské ligy. Benátky porazili 2-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená D8 za Litoměřicemi a nehoda na D1 u Kojetína. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je zavřená na sjezdu na Litoměřice. Na 39. kilometru odstraňují následky po požáru kamionu a provoz má být zastavený ještě zhruba půl hodiny. Provoz odklánějí na 45. kilometru, objíždět se dá na Chotěšov nebo Lukavec a Keblice. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna pozor na nehodu u Kojetína. Ve sjezdu na kilometru 253 havarovalo osobní auto, narazilo do pneumatiky na vozovce. Na místo teď přijela světelná šipka, projíždějte opatrně. A na D11 z Hradce Králové do Prahy se dnes v noci pracuje v omezení od sjezdu na Pečky. Mezi 35. a 25. kilometrem opravují poškozenou vozovku v pravém pruhu. Do rána se bude projíždět jen levým pruhem vedeným v protisměru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženou s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky, večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
3: Posloucháte Radiožurnál, našimi hosty je polovina čtyřčlenné posádky raftu, jmenovitě Karolína Kocmanová a Lucie Kolátorová, bronzové z mistrovství Evropy, které bylo na konci května. Jak vlastně vypadá váš trénink? Jde o to, jak kde? Když jste třeba v Troji, na kanálu?
4: Tak záleží na tom, co zrovna potřebujeme trénovat, protože před začátkem sezóny začínáme většinou s jezdovými závody, to znamená delší vodu na tekoucí řece, že se z bodu A do bodu B vlastně plujeme, tak samozřejmě ty tréninky jsou tomu přizpůsobené, takže i když jsme se sejdeme v Troji, tak jdeme nejdřív takzvaně na rovnou vodu, to znamená nad kanálem. Někdy je dojedeme až si do Holešovic a zase zpátky. A pak postupně, jak se blíží sezóna, případně v průběhu sezóny, tak samozřejmě víc a víc chceme chodit takzvaně do vln, to znamená projíždíme kanálem a zase to přizpůsobujeme, buď to chceme trénovat ještě pořád i na ty sjezdy, tak projíždíme kanálem jenom od zhora dolů, anebo už do toho zařadíme nějaké slalomové prvky a hezky zkoušíme projíždět bránama, což na kanále v Troji nebo na všech kanálech vždycky visí těch branek spoustu. Pro nás trošku nevýhoda je to, že jsou to slalomové branky, takže úzké, takže vždycky sice můžeme vzít jednu, jak visejí dvě tyčky, tak jedna tyčka je pro nás ta hlavní a ta druhá zpravidla se tam někde tak mlátí a bouchá my do ní, ona do nás, ale vždycky si tam vytyčíme nějakou trasu a tu jedeme.
3: A pak dojedete dolů, když zůstaneme v Troji, vylezete, vezmete ten raft a táhnete ho zase nahoru na start?
5: Přesně tak. My už teda, našli jsme se takový zlepšovák, máme kolečka. Takže když jezdíme jenom rovně dolů, tak máme ve špičce takový dvě kola, který si fakt dáme jako pod raft a můžeme si to vyvíst nahoru.
3: A vy máte nějakou trenérku nebo trenéra, nebo každá jste trenérkou?
4: No tak v nás v podstatě, naší hlavní je Anička Kašparová, ta nám vždycky tak vymyslí, co bychom měli jet a asi i tím, že má nejvíc zkušeností na divoký vodě. Tak
3: a to je ta učitelka?
4: To je ta paní učitelka.
3: No tak tam je to jasné.
4: U ní je to spíš tím, že ona jezdila závodně i slalomové závody, takže opravdu zkušeností má spoustu.
5: A trénuje
4: i děti, takže to je tak přirozeně prostě.
3: Je hodně zájemců o rafting?
5: No, my se spíš snažíme, jako řekněme, někde sehnat ty jako děti, mladší ročníky, aby ten rafting prostě se nějak posouval dál. Teďko tam třeba máme úplně fantastickou skupinu pramičkářů, který jsme prostě se nám podařilo, nebo mě ne teda, ale tomu svazu se podařilo jako ulovit na těch pramičkových závodech a vzali jsme je na dětské soustředění. A oni jsou úplně skvělí, prostě se to naučili, jezdí s náma s nadšením vlastně na ty závody. A teďko jsou mistry republiky najednou. Takže jo, já myslím, že když je ten zájem, tak...
3: Pardon, kdo to jsou pramičkáři?
5: My máme jako
3: svaz. To jsou jezdci na pramici?
5: Přesně tak. Svaz vodáků České republiky se skládá jako
3: ze dvou asociací.
5: No, jsou to pramičkáři a raftaři. A vlastně každý si jedeme ty svý závody, ale vlastně my jako raftaři se snažíme ty pramičkáře k nám trošku stáhnout, protože ty děti, když chtějí být u té vody, tak prostě to...
3: Rozumím tomu tak, že vede cesta od pramičkáře k raftaři, nikoliv naopak. Raftař se asi už nechce stát zpátky pramičkářem.
4: Asi o nikom takovém nevíme.
3: Že by zahořkl na rafting tak, že by se vrátil k pramičce.
4: Ale někteří raftaři to prolínají a občas na pramici sednou a nějaký závod si jedou. Takže to není tak, že by tam ta cesta nevedla. Ne.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Karolínou Kocmanovou a Lucií Kolátorovou. Kdy jste poprvé sjížděli řeku, třeba jako děti?
1: No já asi s tím vodáckým oddílem Vltavu poprvé, si myslím, to bylo v nějakých 14-15 letech.
0: Normálně z Vyšáku?
1: Normálně, přesně takhle, to byla asi první řeka. Teda kromě jízery, na kterou jsme chodili s tím vodáckým oddílem, tak Vltava, no.
0: A to bylo na kánoji?
1: Na kánoji, přesně na kánoji. Tak.
0: A Karolina?
2: Já jsem poprvé byla taky na kánoji, akorát mám pocit, že mi bylo 5 nebo 6 let. Byla s tatínkem na zájezd od jeho zaměstnání a to bylo na Sprévě. A z toho už si moc zážitku nemám, jenom si pamatuju, že tam bylo spousta zdymadel a různě jsme tam jako se otvírali, zavírali, přebíhali jsme to tam. Byla to banda, prostě rodiče vzali děti, autobusový zájezd a byla to jako velká sranda ve velké skupině lidí. No.
0: Jak moc je ten rafting nebezpečný?
2: Na to se těžko odpovídá samozřejmě, protože...
0: Protože nechcete nebo nevíte?
2: Ne, tak samozřejmě my nechceme, aby byl nebezpečný. Závody vždycky jezdíme s bezpečnostním vybavením. Helmu máme, vestu a oblečení podle toho, jaký typ řeky, co sjíždíme, jaká je teplota vody a všechno. Ale samozřejmě... I když člověk je, a navíc jsme posádka, která jsme sehraná a máme spolu něco naježděno, takže samozřejmě v tu chvíli můžeme i posouvat, zvyšovat obtížnost, náročnost vody, na kterou si dovolíme vlíst, ale ne vždycky, i přes tohle to samozřejmě může dojít k nějaký kritický situaci i u nás a vždycky záleží na tom prostě, jaká posádka, v jakém složení sedá na vodu a co se chystá sjíždět.
0: Stalo se vám někdy něco, že jste se převrátili? Asi ano.
1: My teď máme jako hodně čerstvý zážitek.
0: Pak?
1: Loni z Čertových proudů. To je pod Lipnem. Je to opravdu asi za mě nejtěžší voda tady v Evropě. A my už to jezdíme to roky dlouho, vždycky se bojíme a vždycky do toho jdeme. A loni jsme se tam prostě vysypali, no. Vysypali jsme se hned vlastně na začátku těch Čertových proudů a úplně jsme se teda nepřevrátili, ale vlastně mě se vysypala celá posádka ven z raftu, já tam zůstala sama, takže jsem nejdřív ulovila Karolínu, protože s ní se ten raft prostě nejlíp řídí a pak jsme chytali zbytek a teda vůbec jsme to nečekali, že by se jako, nechci to znít na foukaně, ale že by se nám mohlo něco takového stát. Takže jsme z toho byli hodně překvapeni.
0: Jak na to reagovali ostatní, pokud tam byli nějací ostatní?
2: No máme, dostalo se k nám potom video ze břehu, kdy to někdo natočil a ty reakce byly, řekla bych, nepublikovatelné ve veřejnoprávním médiu.
0: No tak my jsme na ledoco zvykli. Jaké je základní pravidlo tedy pro toho, pro tu, která se vysype? Co má dělat?
1: No, když se člověk, jako, když vypadne, určitě prostě dát nohy před sebe, nesnažit se prostě běžet po tom dnu, dát nohy před sebe, snažit se splout, řekněme ten největší prostě šupec a horem ke břehu, no.
0: Platí to tež i pro turistický rafting?
1: Myslím si, že určitě.
0: Univerzálně.
1: Jo.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Karolínou Kocmanovou a Lucí Kolátorovou, což jsou dvě reprezentantky v ratingu. Vedle nich ještě jela Anna Kašparová a Lenka Bauerová a přivezly bronzové medaile z nedávného mistrovství Evropy. Nevadí, že těkáme takhle mezi tím turistickým pojetím raftingu a tím závodnickým?
1: Nevadí vůbec. Tak jako my taky občas jedem na vodu spíš v takovým turistickým pojetí, nebo si něco splout, že to není vyloženě trénink.
0: V tom bazénku?
1: No, my radši jezdíme na tom typu raftu, který je pro nás Čechy na závodění typický, protože to je loď, na který se nám jezdí líp. Líp se nám s ní manipuluje a je lehčí. Hmm. Jo, ale zase to taky má své limity, což už víme, že od určitý obtížnosti řeky už to není, protože to není loď, která by, tak jako ten bazének, jak jsme vysvětlovali, že se ta voda, když vlastně přijde vlna, zaleje loď, tak voda se hned vyleje, tak z toho raftu, na kterém jezdíme v Čechách, tak tam to nateče spíš do špičky, zvlášť když je to větší spád vody, takže se to tak snadno, taky je samovylejvací, ale nejde to tak snadno, takže pak už to je limit té lodi.
0: Když probíráme, jak se vyvinul raft, i ten závodní raft, tak je nesmysl ptát se, jakých změn doznalo třeba pádlo?
2: No, není to nesmysl. Jako ty pádla mají jako veliký vývoj, bych řekla. Když jsem začínala...
0: V čem? Materiálech?
2: Určitě. Materiály. My jsme začínali s plastovýma pádlama. A postupem času to byly kevlarový pádla, měli jsme duralový žerdě, začali jsme to měnit za uhlíkový žerdě. Teďka už jezdíme vlastně jenom s uhlíkovýma pádlama, už s ničím jiným jako ani nechcem. A i ty jako tvary toho listu se pořád vyvíjí. Je tam rozdíl jak, jako v samotném tom tvaru, tak můžou tam být různý žebra, nebo dole širší, nahoře uší. Třeba Lenka, jedna, vlastně ten háček náš, ta prostě střídá dva typy pádel, jeden si bere na slalom, jeden si bere na siest. Jsou mezi tím velký rozdíly.
0: A vy dokážete pádlovat na obě dvě strany?
1: No, v principu asi pádlovat rovně dolů. Ano, a někteří jsou zdatnější a zvládnou i řídící záběry. Třeba Lucka. Já na pravý straně, ještě na zadáku jakž takž, ale posadit mě napříč lodí na pravého háčka, tak to bude hodně marný.
0: Co to je řídící záběr?
2: Řídící záběr, my teda tím, že obě dvě jezdíme vzadu, tak vlastně ten raft řídíme. Hlavně o těch slalomech ne, tam řídí vlastně celá posádka, ale o těch sjezdech to řídíme hlavně my. Je to víceméně jako ten klasický úlom, dáme pádlo dozadu a trošku si ten raft jako natočíme na svoji stranu, ale není to úplně tak jednoduchý, jak to vypadá na tom turistickém raftu. Nesmí se to přijít.

0: hnát, musíme to prostě trefit vždycky akorát. A je tam těch řídících záběrů ještě i jako víc se dá udělat.
1: Pamatuju si z mládí ty pokyny, které se dávají, když jedete třeba na pramici nebo na tom raftu. Jak na sebe pokřikujete vy při závodě?
2: No, většinou, když třeba jedeme sjezd, tak tam maximálně, že se oslovujeme jmény a už víme, že ta si má tu loď trošku upravit na svoji stranu. Ale
1: takže když slyšíte Kájo, tak...
2: Tak vím, že mám ulomit, že to je na mě, protože už mají ostatní pocit, že jsem to podcenila. Občas je to ve chvíli, kdy se snažím, ale nereaguje to. Občas zaspím, to se taky stát samozřejmě může. A nebo na háčku, že tak jako třeba ze široka udělají záběr, protože zas pro ty háčky, zejména ve sjezdu, ty řídící záběry je hrozně vyčerpávají, což je samozřejmě to poslední, co potřebujeme, protože nejdůležitější je, aby jsme měli dopřednou rychlost. Takže to si tak spíš a nejvíc si tam asi v tomhle směru povídáme my vzadu, že jako...
1: O čem tak zhruba?
3: Děláš něco?
0: Ano, já si taky jako děláš něco, ne? A ty, já taky ne, tak dobrý.
1: Hlavně, že to jede.
0: A většinou, když je to dobrý, tak si nemusíme nic říkat. No.
1: Která řeka nebo vodácká destinace na vás udělala v té vaší kariéře zatím největší dojem?
0: Na mě asi Norsko, Sjoja v Norsku. To je jako krásná řeka, je to chladný, je tam pořád voda. Jsou to ohromný vlny, ohromný válce. Dá se to jezdit prostě týden v kuse a neumrzí vás to.
1: A na Karolínu?
2: Na mě z těch zahraničních asi přece jenom Salza, to je taková srdeční záležitost. Tam asi to byla to i jedna z prvních vyřek, na kterých jsem byla na raftu. Soča taky byla krásná, tam je přesně ta ledovcová řeka, úplně ledová i uprostřed parného léta, ale nádherná. A tady v Čechách, tak asi nejvíc Kamenice, to je taková moje nejoblíbenější.
1: Kamenice a raft?
2: No.
1: Jo?
2: Ano.
1: Není mělká?
2: Většinu roku ano. Ale,
1: ale když to taje?
2: Když to taje, což poslední roky teda taky nebývá
1: nemá
2: úplně
1: vhodné.
2: No, anebo to odtaje v takový nevhodný době, jako všední den dopoledne, tak to se nehodí úplně, ale pak máme tam pravidelně závody vždycky na začátek sehozóny, takže je domluvené, že nám pouští vodu z Josef Odolský přehrady, tak to pak teče krásně a pro ten čtyřkový raft je to nádherná voda.
1: Tak našimi hosty byly Lucie Kolátorová a Karolina Kocmanová. Pozdravujeme taky Anu Kašparovou a Lenku Bauerovou, zbytek posádky, nebo ne zbytek, druhou polovinu posádky bronzového raftu. Ještě jednou dodatečně blahopřejeme a přejeme hezké léto. Naschledanou.
2: Děkujeme. Naschledanou.

0: Chlebo píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nás zakon.

0: coraje. Sí.
1: Host Radiožurnálu.
2: Co všechno může říct hudba, když už filmoví hrdinové mlčí? A jak poznat melodii, která dokáže scénu pozvednout, nebo ji naopak úplně pokazit? Hostem Radiožurnálu bude muzikant a herec Ondřej Brzobohatý, přímo na Soundtrack Festivalu, kde i živě zahraje. Jak se skládá hudba k příběhu, který ještě nemá svou náladu? A co se děje v hlavě skladatele, když hledá těch pár správných tónů?
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte zítra po 10. hodině.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
4: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
5: Po skoro 80 letech vyšetřovatelé exhumují ostatky Jana Masaryka. Počet potvrzených obětí povodně v Nepálu je už téměř 580. Tenistka Lucie Havlíčková se na US Open poprvé zahraje v hlavní soutěži Grand Slamu, postoupil i Svrčina. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, večer pak začne oblačnost přibývat. Teploty až 28 stupňů. Je sobota 29. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky Jana Masaryka. Radiožurnálu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Exhumace má pomoct s vyšetřováním Masarykovy smrti, kterou skoro 80 let nikdo nedokázal objasnit.
6: Při jméně jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
7: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Ministrem zahraničí zůstal i po komunistickém převratu v roce 1948. Jen o dva týdny později byl ale za dosud nevyjasněných okolností nalezený mrtvý pod okny Černínského paláce. Naposledy případ v lednu otevřelo městské státní zastupitelství, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
8: Jsou nyní prověřovány další nové poznatky a indicie, které se k předmětné věci objevily.
7: Exhumaci vítá badatelka Václava Jandečková, která je přesvědčená, že Masaryka někdo zavraždil.
9: Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě nad za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
7: Exhumace by tak podle Jandečkové mohla vyvrátit dobová tvrzení o sebevraždě. Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: V Nepálu a Tibetu pokračují záchranné práce po středeční bleskové povodni. Nepálské úřady zatím podle agentury Reuters potvrdili nejméně 579 obětí. Dalších 5 lidí zemřelo podle čínských úřadů v Tibetu. Nezvěstných zůstává přes 1900 lidí. Pátrání po nich ale záchranáři museli krátce přerušit kvůli hrozbě další záplavové vlny.
10: V horách začalo přetékat jedno z jezer, která vznikla po velkých sesuvech. Čína i Nepál teď jezera monitorují a podle čínských úřadů je aktuální riziko zvládnutelné. Do záchranných prací jsou jen na nepálské straně zapojené tisíce vojáků, policistů, záchranářů a dobrovolníků. Pomoc speciálních zahraničních týmů ale zatím vláda v Katmandu odmítá. Podle odhadů Mezinárodního červeného kříže je po středečním neštěstí v nouzi přes 90 tisíc lidí. Do Nepálu i proto míří humanitární a finanční pomoc ze světa. Zapojila se i Evropská unie, včetně Česka, které pošle 2,5 milionu korun. Václav Hojiný, Radiožurnál.
5: Nový norský král složí svůj slib před parlamentem v úterý, oznámila to královská rodina. Håkon VIII. Se stal králem okamžitě po smrti svého otce Haralda V. Součástí nástupu na trůn jsou i formality, jako oznámení smrti panovníka takzvané státní radě, tedy na zvláštním společném zasedání vlády a představitele královské rodiny.
11: Nastupující panovník přivítal v královském paláci členy vlády a mimo jiné jim sdělil, že si ponechá své občanské jméno a stal se tak Håkonem VIII. Po otci mu zůstane také motto Vše pro Norsko. Mezi Nory velmi oblíbený Harald V. zemřel po těžké nemoci ve věku 89 let. V zemi platí až do jeho pohřbu státní smutek. Lidé už od čtvrtka, kdy královská rodina oznámila, že je král ve vážném stavu, přicházejí k paláci a přinášejí tam květiny nebo zpívají hymnu. Ze severní Evropy Jakub Lucký, Radiožurnál.
5: Francouzská vláda poskytne zemědělcům stovky milionů eur jako kompenzaci za extrémní sucho. Oznámilo to ministerstvo zemědělství s tím, že detaily pomoci zveřejní příští týden. Zemědělci kvůli nedostatku srážek počítají s menší sklizní brambor i kukuřice.
12: Francouzští zemědělci předpokládají, že kvůli suchu sklidí asi o 20% brambor méně než loni. Problém hlásí i pěstitelé vína nebo chovatelé hospodářských zvířat kvůli nedostatku krmiva. Producenti sýru Comté nebo Beaufort proto dostali od úřadu výjimku a skot budou moct prozatím krmit kukuřicí vypěstovanou i v jiných regionech. Zemědělcům to umožní i nadále prodávat dané sýry, aniž by přišli o ochrannou známku. Národní institut původu a kvality umožní výjimky i producentům Calvadosu, sajdru nebo šumivého vína. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Některé soudy mají i letos nedostatek financí na zajištění provozu. Upozorňují na to třeba krajské soudy v Brně a Ostravě. O pomoc ale zatím nepožádali. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je v rozpočtu víc peněz než loni.
13: 4 měsíce před koncem roku některé soudy opět hlásí nedostatek financí. Mezi nimi i krajský soud v Ostravě, říká jeho mluvčí Igor Krajdl.
14: Situace z předchozích let se bohužel opakuje, i když díky absenci výdajů na úhradu zastavování marných exekucí není natolik tristní jako dříve.
13: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu o 1 000 000 000 Kč víc než loni. Na rezort se ale žádný soud zatím neobrátil.
15: Nikdo z nich aktuálně neavizuje nedostatečnost ve svém rozpočtu.
13: Připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Třeba Karel Haas z opoziční ODS ale navrhuje zrušit soudy vrchní. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
5: Policejní hlídky začaly na konci prázdnin kontrolovat příjezdy z dovolených. Zaměřují se na rychlost, pití alkoholu před řízením a používání bezpečnostních pásů a autosedaček. Zastavují osobní auta, karavany i autobusy.
16: Tak, dechová zkouška je negativní, za mě všechno v pořádku.
17: Byli jsme v Rakousku, v Itálii, teď jsme končili. Taky v Rakousku a vracíme se domů.
18: Pana Jiřího zastavila hlídka na dálnici D2 při cestě do Brna. Při kontrolách dávají policisté řidičům i rady, jak dlouhé cesty zvládnout, popisuje koordinátor prevence Miroslav Měchura.
19: Pokud jedou na dálnici nebo se vrací z nějaké další cesty, dostatečně si ji plánovat, mít dostatek paliva, dostatek tekutin nejenom samozřejmě pro sebe, ale i pro zbytek posádky.
18: Hlídky budou na silnicích celý víkend. Hana Novotná, Radiožurnál.
5: Scénárista a herec Zdeněk Svěrák a zpěvačka Markéta Irglová převzali večer cenu festivalu Soundtrack Poděbrady. Ocenění dostali za mimořádný přínos filmové hudbě. Irglová skleněnou sošku obdržela těsně před svým koncertem v Zámecké zahradě.
20: Prosím, přivítejte za na pódium Markétu Irglovou!
21: Při přebírání ceny Markéta Irglová zavzpomínala na film Once, ve kterém si zahrála právě po boku Glena Hansarda. V průběhu koncertu pak na klavír zahrála i jejich Oscarem oceněnou píseň Falling Slowly. Na koncert přijeli z Turnova i kamarádky Renata s Janou.
22: Čistý hlas, prostě ta atmosféra nebo i to chování je úplně úžasný.
23: Strašně ji obdivuju, že dokázala v tenhle ten okamžik sem přijet a zahrát, rozdat se.
21: Festival Soundtrack Poděbrady potrvá až do neděle a nabídne koncerty, promítání večerníčku pro děti nebo třeba diskuze se známými hudebními skladateli. Tereza Cedidlová, Radiožurnál. Sport.
5: 21-letá tenistka Lucie Havlíčková si poprvé v seniorské kariéře zahraje hlavní soutěž Grand Slamového turnaje. Na US Open uspěla v kvalifikaci. Rozhodující duel zvládl i Dalibor Svrčina, který se v New Yorku představí poprvé v hlavním pavouku. V posledním kole kvalifikace naopak neuspěla Vendula Waldmanová. V téměř 3hodinové bitvě podlehla Američance Kellyevové. Už ve čtvrtek se kvalifikovala Gabriela Knudsonová. A rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství světa závod na kilometr. Zlato získal i Maďar Fejes, který dojel ve stejném čase.
24: Jsem mistr světa a vůbec ani nevím, že jsme tam stáli dva. Já jsem viděl sám sebe na prvním stupínku a to je pro mě důležitý. Vlastně je to úplně neuvěřitelný, že po třetí za sebou můžu být mistr světa. Když to spočítám s olympiádou, tak je to vlastně 4 roky za sebou neporažený na kilometr. Vlastně letos bez porážky na tady té olympijské disciplíně, což nevím, jestli se vůbec někomu někdy podařilo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Zavřená D8 za Litoměřicemi a nehoda na D6 na Kladensku. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je zavřená kvůli úklidu po požáru kamionu na 39. kilometru. Vozidlo budou odvážet. Provoz odklánějí na 45. kilometru sjezd na Litoměřice. Objíždět se dá na Chotěžov a do Ksany. Na D6 z Karlových Varů do Prahy pozor na nehodu u sjezdu na Velkou Dobrou. Na 16. kilometru auto narazilo do svodidel, průjezd může být omezený. Na D1 z Kroměříže do Brna vyšetřují nehodu u Kojetína a ve sjezdu na kilometru 253 osobní auto narazilo do překážky, místo je označené šipkou. Na silnici 23 z Telče do Třebíče zpomalte mezi Ořechovem a Olšany, provozu překážejí následky nehody osobního auta. U Přerova řeší nehodu na silnici 55 do Olomouce, před Kokory osobní auto srazilo zvěř. A čerstvá nehoda také u Jihlavy, na silnici 38 do Havlíčkova Brodu, havarovalo osobní auto na kruhovém objezdu u dálnice směr Praha. Je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
0: Jak jsme na tom v Česku s digitální gramotností mladých lidí? Jak se u nás rozvíjí systém takzvané bankovní identity pro digitální komunikaci se státem, zdravotními pojišťovnami a dalšími společnostmi? A co přinese evropská peněženka digitální identity, kterou by Česko mělo zavést v příštích měsících? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
1: Dobrý den.
0: Bankovní identitu neboli Bank ID v Česku používá přes 5 milionů lidí. Přesto možná na začátek připomeňme, k čemu bankovní identita je, k čemu ji lidé nejčastěji používají.
1: Tak takové asi nejjednodušší připodobnění je to vlastně digitální občanka, nebo řekněme nějaký digitální klíč, kterým si můžu odemykat různé služby, které mi buď to stát nebo soukromníci nabízejí skrze internet. To znamená, je to, jak jsem řekl, v podstatě digitální občanka, kterou o sobě v tom online digitálním světě můžu opravdu zaručeně říct, já jsem já, a té protistraně to takto sdělit, s vlastním souhlasem jí předat osobě nějaké údaje a ona mi na základě toho nabíde nějakou službu.
0: Těch služeb, kam se pomocí bankovní identity dá dostat, jsou stovky. O co je největší zájem? Byly to datové schránky, jsou stále tou jedničkou?
1: Datovky jsou stále jedničkou, pokud teda se bavíme o té, řekněme, státní a veřejné větvi, to znamená přihlašování se do datových schránek. Spousta lidí má těch datových schránek na sebe více, protože je v různých rolích. Jednou je to podnikatel, jednou je to vlastně fyzická osoba, jednou je třeba jednatel nějaké další společnosti, společenství vlastníků a tak dále. Takže když se identitou přihlásí, tak vlastně všechny ty schránky vidí a rovnou si vybere tu konkrétní, v rámci které bude konat. Pak je to přihlašování do portálu občana, takového toho základního rozcestníku státu. Velmi oblíbený je portál dopravy pro ať už kontrolu bodu řidičů nebo vlastně vzdálené podávání žádosti na vystavení nového řidičáku, třeba pro uplynutí doby platnosti. A pak tam máme spoustu dalších služeb typu podávání daňového přiznání přes Moje daně nebo vyřizování si agendy s Ministerstvem práce a sociálních věcí na jejich portálu Jenda. To je ta státní část. Pokud bychom se bavili o soukromých poskytovatelích, tak ano, vevodí tomu banky, pojišťovny. Velmi aktivní jsou zdravotní pojišťovny. Konec konců všichni jsme ze zákona zdravotně pojištěni. To znamená, každý z nás se může skrze nějakou identitní službu, třeba bankovní identitu, přihlásit do portálu své zdravotní pojišťovny, podívat se, jaké výkony vlastně lékaři na nás tam vykazují. Můžu si podávat různé žádosti o příspěvek na zdravotní pomůcky, zubní hygienu a tak dále. Takže těch oblastí je celá řada opravdu.
0: Bankovní identitu, jak už z toho názvu plyne, vystavují a vydávají banky. Možná někdo ani neví, že ji má, a přesto ji má. Kolik takových lidí v Česku může být?
1: To je velmi zajímavá otázka. Ono těch identitních prostředků je v České republice vystaveno bez pochyby více než těch 5 300 000, to číslo, které se zmiňoval. Těch 5 300 000 je opravdu počet aktivních uživatelů. To znamená těch, kteří vědí, že mají bankovní identitu a už ji někde použili. Ve svých mobilech ji pravděpodobně nosí více lidí, banky s nimi různě komunikují, dávají jim různé informace, kde případně to dále využívat. Takže to číslo postupně narůstá, ale ten, kdo si není jistý, tak samozřejmě se může spojit se svým bankéřem a ověřit si, jestli tento prostředek má aktivní. Většinou je vlastně aktivován automaticky, to znamená, že převážná většina lidí, kteří mají v bance nějaký účet nebo jinou službu, používají chytré mobilní bankovnictví, tak pravděpodobně mají i bankovní identitu.
0: Jak to funguje? Kdo a jak ověří? Vy jste říkal, že to je klíč, který potvrdí, že já jsem já, tak kdo a jak ověřuje, že opravdu já jsem já?
1: Vlastně ten název bankovní identita neznamená, že by banky nějakou identitu spojenou s námi vydávaly. Identitu má člověk prostě takovou, že tady žije v České republice, je občan tohoto státu, narodil se, je zapsán v matrice a konec konců je nějak zapsán v základních registrech státu. Ty banky, jejich největší přidaná hodnota je, že mají velikánskou síť svých poboček, call center a tak dále, komunikují s uživateli a vlastně byli schopni ten samotný prostředek těm lidem fyzicky vystavit. To znamená, já když jsem šel poprvé pro tento prostředek do banky za svým bankéřem, on vzal do ruky fyzicky moji plastovou kartu občanského průkazu, na místě mě ztotožnil, ověřil, že já jsem já, podíval se do základních registrů, jestli všechny údaje sedí a teprve poté, co mě takto opravdu fyzicky ztotožnil, mi vydal přístupové údaje do mobilního bankovnictví a nainstaloval nějaký další prostředek, to znamená mobilní aplikaci do telefonu, kterou následně ty všechny transakce ještě ověřují, verifikují, schvalují. Takže to je ten proces, do kterého jsou banky zapojené, jsou tedy v roli vydavatelů těch identitních prostředků a proto se to nazývá bankovní identita.
0: A když se tedy někam přihlašuji, tak ta banka je tím, kdo garantuje a potvrdí, ano, že opravdu tedy já jsem já.
1: Přesně tak. Jednak ta banka říká, ano, tohoto člověka jsem někdy viděla, garantuju to a vím, že to je opravdu on. A v té druhé větvi, ale tam už to záleží na nás, protože ta banka vlastně říká, a ta protistrana, která vás chce vědět, příklad pojišťovna, mobilní operátor, o vás potřebuje znát tyto konkrétní údaje. Jméno, příjmení, datum narození, cokoliv. Já vlastně ty údaje na svém mobilním telefonu nebo v počítači vidím během toho přihlašování a aktivně potvrdím, ano, souhlasím s tím, jsem s touto firmou v komunikaci, souhlasím s tím, milá banko, předej ty informace tomu poskytovateli služeb. On je dostane a může s nimi dále pracovat. Předvyplní nám nějaký formulář, připraví smlouvu, založí si nás jako kartu zákazníka a tak dále.
0: Výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Podmínky pro vystavení Bank ID si stanovují jednotlivé banky podle svého uvážení. Jsou tam určité rozdíly. Mě zaujalo, že většina českých bank, ale ne všechny, nabízejí bankovní identitu už od 15 let. Jedna česká spořitelna dokonce už od 7 let. K čemu může být bankovní identita 7letému dítěti?
1: To je dobrá otázka. Je to spíš na kolegy z České spořitelny. Popravdě nevím. Moje děti měly Bank ID až někdy jako v 12 letech. Tehdy vlastně synovi bylo nějak 13-14, když byl takové ty covidové peripetie, takže se vlastně třeba skrze bankovní identitu hlásil do očkovacích portálů a kontroloval si, jestli má nebo nemá propadlé certifikáty. A pak samozřejmě 12-letí si zřizují nebo skrze své rodiče různé jako dětská konta, studentská konta a tak dále. Tak tam si to můžeme představit. Těch 7 let je opravdu hraničních, jinak zbytek bank to dává od 15 let dál. Konec konců.
0: A jedna tuším od 18.
1: A jedna od 18, ale myslím, i tam dojde k nějakému spojení. Má to i ten smysl, že konec konců aktuálně jsou brigády už povoleny pod 14 let. 15 letí třeba už můžou podepisovat některé smlouvy, vstupovat do nějakých smluvních vztahů. To znamená, skrze bankovní identitu nejen, že teda řeknou já jsem já, ale dokonce můžou třeba elektronicky podepsat nějaký dokument, což je druhá služba, kterou nabízíme.
0: To znamená, od těch 15 let už to má reálný smysl.
1: Určitě, má to velký smysl, ano.
0: Jak to využívají mladí lidé 15-letí?
1: No, tím, že ještě paralelně ve svém volném čase učím na jednom gymnáziu tady v Praze, tak jsme tady tu debatu ze studenty vedli. A jsou to takové jako lehký paradoxy. V České republice jsou mladiství jako velmi, ať už finančně nebo digitálně gramotní. A prokazuje to několik průzkumů, různé asociace, ať už bankovní asociace nebo samostatné neziskové společnosti, které třeba se zabývají vzděláváním mladistvých, mají zajímavá čísla. Co se třeba týká digitální gramotnosti, tak tam myslím, že v tom věku 16 až 24 jsou na tom Češi velmi dobře, někde na, řekněme, jako druhé, třetí příčce v rámci rámci Evropské unie. Kdybychom se bavili třeba čistě o sociálních sítích, tak cirka 97% mladistvých už má nějakou zkušenost s přihlášením se k sociální síti, komunikaci, tam sbírání různých věcí a tak dále. Takže tato jakoby digitální gramotnost je u nás veliká. Na druhou stranu to, co si myslím, že chybí, aspoň na základě mé zkušenosti, je vlastně absolutní neznalost mladých lidí, jak gramotně komunikovat se státní správou, případně se soukromými poskytovateli. Konkrétní příklad, dneska vycházejí děti ze školy, když jim je 18, respektive 19 let, to znamená, už by měl někdo říct, že vlastně i de jure se musí starat sami o sebe, jako například, že už se za ně rodič do té zdravotní pojišťovny nepřihlásí, aby zkontroloval, co se tam děje nebo neděje. Že konec konců i veškeré finanční prostředky už se jako přebírají sami do své správy a musí s tou bankou nějak komunikovat, že si musí dojít pro řidičák, že si ho musí umět prodloužit, pokud mají auto, třeba si umět zaregistrovat, kontrolovat STKčko a tak dále a tak dále. A to jsou všechno věci, které už jsou vlastně dneska jako služby zdigitalizované a mladí lidi je můžou začít čerpat. Oni to budou umět, ale oni vlastně vůbec nevědí, že to po nich ten stát chce.
0: V úterý začne nový školní rok, tak bylo by dobré, aby školy tohle doplnily do svých
1: Bylo hodin? By to strašně dobře. My jsme to už je mnoho let ještě tehdy komunikovali s ministerstvem vnitra, vlastně s odborem e-governmentu, s ministerstvem školství. Nemyslím si, že by se to vlastně i za tu dlouhou dobu do školních plánů dostalo. Podle mě by stačila prostě jedna, dvou hodinovka, kde se proberou základní věci. Co to je identita občana, co to jsou datové schránky, co je to zákon o právu na digitální službu a na praktických ukázkách se tím studentům ukázalo, jak vlastně můžou opravdu jako dospělé sebevědomě ze státní správou fungovat.
0: Vy jste se spojili s organizací Nekrachni a vytvořili jste jakýsi kurz. To funguje?
1: To funguje. Společnost Nekrachni je vlastně organizace, která se zabývá primárně finančním vzděláváním mladistvých a my jsme tam s nimi vlastně doplnili tu část digitální gramotnosti. Vznikl kurz, který se jmenuje Co tě čeká na úřadech a je to takový jako tutoriál, na co by se právě mladiství měli dávat pozor. I třeba to, že když jako skončí studia po střední škole a nepokračují dál na studia, tak by se třeba měli zajímat, kdo za ně bude platit zdravotní pojištění, který ze zákona musíme platit. Jestli to teda bude on sám, nebo jeho rodiče, nebo nastupuje někam do práce, nebo si třeba dává rok volno, než půjde na vysokou školu, ale v rámci toho roku volna stát už za něj to pojištění platit nebude a přechází to na toho studenta. Takže jsou to všechno takové jako na první pohled drobnosti, ale pokud to ty lidi nevědí a nezabývají se tím, tak je to může dohnat.
0: Vy jste už uváděl čísla o tom, kolik mladých lidí používá sociální sítě, jak jsou na tom z hlediska toho, jak používají různá chytrá zařízení. Je přístup mladé generace třeba k bankovní identitě nebo k podobným digitálním produktům jiný než u starší generací?
1: Je jiný v tom, že oni většinou už se s tím mobilem, teď řeknu hloupě, jako narodili v ruce. To znamená, pro ně je to vlastně jako primární cesta komunikace, že chtějí v nejhorším případě někam zavolat, ale spíš se podívat na nějaké stránky.
0: Naopak ideálně nevolat, alespoň taková je moje zkušenost.
1: Ideálně nevolat, už vůbec ne tam chodit, to znamená přihlásit se na nějaké stránky, tam něco naklikat a ono se v úvozovkách něco stane. To znamená, že vlastně není problém v tomto smyslu, není problém ze jejich digitální gramotností, ale je problém v tom, aby pochopili, v jakém ekosystému se tady pohybují, co ta společnost vlastně po nich chce, co musí vykonávat, i když se jim to třeba nelíbí, a co pouze mohou a mohou se tím ulehčit spoustu práce a času.
0: Liší se nějak přístup k tomu nebo zájem o to a vyhledávání, jak různé systémy pracují s osobními daty? Jestli třeba, kam mířím, ano. Jestli mladí lidé, například když používají bankovní identitu, jestli se víc zajímají o tom, co se děje s těmi daty, které z toho vznikají, to znamená někdo, ten systém ví, že jsem něco chtěl u někoho, tak jestli se víc zajímají o tom, co se s těmi daty děje, nebo naopak méně než starší lidé?
1: Zajímají se, tak bez pochyby v tom mladém věku jsou takový ještě jako bezelstní a mají jako velkou důvěru v autority, ve stát, v rodiče a tak dále a tak dále, ať si o to myslíme, co chceme, jako z velké míry to tak je. To znamená, oni velmi rychle pochopí, co vlastně ta aplikace po nich chce a pochopí to, že ta data data se někam dostanou pouze v případě, že k tomu oni dají vědomý souhlas, ať už na telefonu nebo na počítači. Takže opravdu jako stačí je tím velmi jako rychle provést a chápou to. A naopak přestávají chodit na stránky, kde takové zabezpečení není, nebo vlastně to po nich tu verifikaci nechce. Jo? Takže si myslím, že jdou jako mílovými kroky dopředu a vůbec bych se o ně nebál.
0: Když se vrátíme k bankovní identitě, jak je to tam s těmi daty? Ví moje banka, co vyřizuji prostřednictvím bankovní identity, na kterém úřadě, a naopak může třeba úřad, se kterým vyřizuji například sociální dávky, zjistit rovnou, kolik mám na účtě v bance?
1: Ne, takhle to, ta otázka je jako velmi správná, myslím, že pro posluchače je důležitá, ale ta banka opravdu jediné, co ví, je kam se hlásíte, protože ona musí tu druhou stranu znát, aby tedy jako vědomě řekla a s tím souhlasem tomu operátorovi, té pojišťovně, té bance, tomu úřadu ta data předám. To znamená, vy vlastně na té obrazovce vidíte, a jestli můžu ta použít konkrétně, teď se hlásíš k operátorovi autu, on potom by chce jméno přijmeň to narození rodné číslo a pokud to tady odklikneš, tak já jako banka ty údaje pošlu. Ale teď vlastně tam ten řetězec skončí a jestli já si potom u operátora zřizuji tarif nebo ho ruším nebo vypovídám smlouvu, to samozřejmě už žádná protistrana neví. A podobně je to s tím úřadem. On vlastně do bankovního prostředí se vůbec jako nedostává. Výhoda je toho, že ať se vlastně hlásím a přihlašuju na jakýchkoliv stránkách, tak mě to vždycky odvede do prostředí té banky. Tam proběhne to přihlášení uvěření a potom teda přenesení dat. To znamená, já nezděluju na stovkách a stovkách webů své přihlašovací údaje, pořád jsem v tom jednom bezpečném místě své banky.
0: Výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V celé Evropské unii se má v příštích měsících rozjet projekt Evropské peněženky digitální identity. To má být celounijní digitální systém, pomocí kterého každý občan Evropské unie bude moci ve kterémkoliv členském státě prokázat svoji totožnost. Bude tam mít nahrané různé doklady, počínaje občanským nebo řidičským průkazem. Pokud vím, vy jste ve spolupráci s bankami byli ve hře o to, že byste připravili tu českou verzi. V jakém aktuálním stavu to je?
1: Aktuálně probíhá výběrové řízení. Ten projekt České republice má na starosti Digitální informační agentura, což je státní organizace podřízená úřadu vlády, takže ta je v přípravě a všichni čekáme, jaké rozhodnutí nakonec padne a kdy v České republice evropskou peněženku digitální identity uvítáme.
0: Kdy padne rozhodnutí, tušíte?
1: Netuším, ale vzhledem k tomu, že tento rozhodné datum, kdyby vlastně peněženka měla být v provozu, je prosinec tohoto roku, to znamená teďko 2026, tak už by to mělo padnout co nejdříve.
0: I kdyby to padlo dnes nebo zítra, je reálné, aby za 4 měsíce něco takového vzniklo?
1: Čistě sám za sebe říkám, že to reálné není a budu velmi, velmi překvapen, samozřejmě pozitivně, když se to digitální agentuře povede, ale myslím si, že to je velmi nepravděpodobné.
0: Když jsem říkal, že pokud vím, tak vy jste o tom měli zájem, tak to stále trvá? Máte zájem? Nebo můžete říci, jestli usilujete o tu zakázku?
1: Tím, že to výběrové řízení probíhá, tak úplně bych to takhle nekomentoval. Na druhou stranu určitě můžu říct, že nejen banky, ale i řekněme ekosystém firm kolem nás se na digitální peněženku těší. Je to opravdu věc, která může jednotný evropský trh Unie velmi rozhýbat. Pořád si myslím, že daleko větší forsáž než ty státní služby tomu můžou dát privátní sektor. To znamená, vy jste řekl správně, ona se to jmenuje peněženka, ale jako na první dobrou tím platit nebudeme, byť to samozřejmě bude možné, ale je to taková jakoby portmonka nebo šanon, kam si budu moct dávat takzvané digitální atributy nebo různá osvědčení, certifikace a tak dále a ty zase digitální cestou předávat někam dál. Konkrétní příklad, když vystuduju vysokou školu, tak ano, dostanu do ruky pořád ten krásný papírový diplom, ale zároveň ta škola vystaví nějaký digitální token a já si vlastně nahraju ověřenou certifikaci, že jsem absolventem vysoké školy do té peněženky a třeba tak můžu prokázat svému zaměstnavateli nebo někomu dalšímu a už jako nebudu sebou muset jako tahat ty papíry a chodit na úřady nebo na instituce pouze, když mají otevřené úřední hodiny. Takže takový je ten záměr a proto se na to jako spousta organizací těší.
0: Je jasné, co všechno by v té peněžence, když použijeme ten název, mělo být uloženo, co všechno by se tam mělo ukládat?
1: Jsou určitě jasné ty základní, řekněme, identifikační údaje, to znamená nějaké jako jednotná nebo sada údajů, na základě kterých můžu jednoznačně říct, já jsem já, ale jsou různá evropská specifika. Tady v Čechách máme rodné číslo, v mnoha zemích nic takového není. Máme tady číslo občanského průkazu, jsou země, kde občanku taky nemají. Takže dohodlo se nějaký, řekněme, nejmenší společný jmenovatel, což bude jméno, příjmení, datum narození, místo narození a stát narození. A k tomu každá země ještě jako doplní ty svoje specifické údaje, které v té dané zemi řeknou, já jsem já. A potom se právě očekává, že spousta, nejen samozřejmě organizací státní správy, ty také bez pochyby, ale i firem řekne, hele, to je zajímavý, já bych tam mohl třeba tady vystavit číslo sociálního pojištění, nebo číslo nějakého komerčního pojištění, nebo právě osvědčení, že jsem elektrikář, jo, že mám nějaký výuční list, nebo tady mám digitálně podepsaný příkaz, pracovní příkaz, a proto už můžu vylézt na ten stožár a tam tu elektriku spravit. Jo. Těch nápadů může být celá řada a rozhodně to nebude věc, kterou by potom ten stát nějak direktivně organizoval. Spíš se očekává v pozitivním slova smyslu jako živelný vývoj.
0: Vy jste říkal, že se na to těšíte. Na druhé straně není to konkurence, nemůže to nahradit vlastně bankovní identitu, když tohle bude plošně fungovat?
1: Bavíme se o tom, že vlastně v té peněžence kromě těch identitních údajů bude i spousta dalších věcí. To znamená, že my už jednak se účastníme řady mezinárodních konzorcí, kde se právě už jako prototypují, testují tady ty různé aplikace a integrační platformy a tak dále. Nebudu zabíhat do technických podrobností, ale bez pochyby tady bude prostor na to, kdo právě firmám tady ten servis bude dělat. To znamená, kdo ty certifikace bude vystavovat na základě nějakých základních zdrojových dat, jakým způsobem se do těch peněženek koncových uživatelů dostanou a případně jak se dostanou zpátky nějaké spolehající se straně, která je potřebuje. Takže tady vidíme svoji roli a minimálně pro tu bázi zákazníků, což je dneska více jak 500 firem, který Bank ID využívají, tak tady ten servis chceme nabídnout.
0: Když zůstaneme u Bank ID, u té české platformy, když jsme spolu mluvili před rokem, tak jste říkal, že velký potenciál pro využívání Bank ID nebo bankovní identity vidíte v oblasti zdravotnictví a také při komunikaci zákazníků s energetickými společnostmi. Posunulo se to v těchto oblastech za rok?
1: Mírně ano, respektive daleko více ve zdravotnictví a relativně málo v energetice. Takže pokud můžu, tak zdravotnický sektor chválím. Napojilo se na nás spousta nemocnic, ať už státních nebo soukromých, nebo obecně poskytovatelů zdravotní péče. Tam ta logika je jednoznačná, můžu se vzdáleně přihlásit do portálu pojišťovny, můžu si sjednat termín na vyšetření, když potom je nějaká zdravotní dokumentace, můžu zase zaručeně říct, já jsem já a to zařízení mi může poskytnout, protože jsou to zkrátka citlivé údaje a musíme na to dávat pozor. Mnohdy jsou zajímavé use casey nebo životní situace, kdy můžu vlastně jako jednat za někoho jiného, za svoje staré rodiče, za svoje děti a tak dále. Takže zdravotnictví se velmi dobře rozjíždí. Co se týká energetiky, tam spíš čekáme na nějaké první vlaštovky. Už tam pár firem je, ale myslím si, že ten nástup teprve přijde.
0: My jsme mluvili o tom, že začne školní rok. Samozřejmě ve školství se používají elektronické žákovské knížky. Mě překvapuje, že alespoň ty, se kterými já mám zkušenost, tak kromě hesla a jména vlastně nechtějí žádné ověření, přestože tam přicházejí známky, teoreticky poznámky a další věci. Není tohle prostor pro nějaké větší zabezpečení?
1: Určitě to prostor je, zkoušíme řadu škol, zatím to napojení na bankovní identitu je, řekněme, v té, jako, jak bych to řekl správně, víc jako státní legislativa, to znamená přihlášení se k přijímacímu řízení, nebo zápis do studia, zápis na kolej a podobně. U těch středních škol je to méně, ale co jsem se díval, tak spousta z nich využívá nejen to ztotožnění, ale i třeba elektronické podepisování. Jo? To znamená, žák najednou potřebuje rychle souhlas rodiče, že může vyjet ze školy do zahraničí. Rodič se přihlásí na naše stránky elektronicky, ten souhlas podepíše, odesílá do školy a všechno vyřízeno. Jo? Takže na těch školách si myslím, že třeba ta podpisová služba má jako docela dobrou trakci.
0: Specifickou možností, jak využít bankovní identitu, jsou samoobsluhy, když to tak řeknu, nebo automatizované obchody, které jsou otevřené non-stop v noci bez personálu a právě zákazník do nich může vstoupit díky bankovní identitě. světě. Jak tohle se rozmáhá v Česku? Jaký je o to zájem?
1: No, takhle za mě úplně neuvěřitelně, protože když s tím vlastně společnost Coop před pár lety začínala v jižních Čechách, tak vznikaly jako 1, 2, 3 prodejny. Dneska jich je po celé republice více jak 200, nejen pod tou značkou Coopu, ale i spoustu dalších, a nejen potraviny, ale i třeba různé, jak bych to řekl, když tomu říkalo zverimexy, takový ty prostě potrava pro psy a pro kočky. Takže těch variant je mnoho, dokonce vznikají i samoobslužné nebo obslužné knihovny, přístup do muzeí. Je to opravdu velikánský boom a u těch prodejen jsem tomu hrozně rád, protože minimálně v těch menších obcích, menších městech ta sociální obslužnost zkrátka zůstává.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ředitel společnosti Bankovní identita, výkonný ředitel této společnosti Marek Růžička. Díky moc za rozhovor, naviděnou.
1: Také díky, mějte se hezky.
0: Připomenu, že samozřejmě i tento pořad si můžete poslechnout kdykoliv ze záznamu na našich webových stránkách a v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
2: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď hodiny ukazují necelé 4 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
4: Odsouzený válečný zločinec a někdejší generál bosensko-srbských vojsk Ratko Mladić bude mít v Srbsku státní pohřeb. Řekl to srbský prezident Aleksandar Vučić. Ten kritizoval Mezinárodní soud v Hágu, který podle něj odmítl Mladićovu žádost o propuštění, aby mohl zemřít v Srbsku. Prezident to označil za necivilizované chování. Odmítl taky odsoudit Mladićovy zločiny. Někdejší vojenský velitel bosenských Srbů si v Hágu odpikával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny. České ekonomice se letos mezi březnem a červnem dařilo. Podle Českého statistického úřadu rostla o 1,9%. Statistici tak mírně snížili svůj odhad z července, kdy předpovídali 2% růst. Na růst měli pozitivní vliv hlavně vyšší výdaje domácností i firemní investice. A policisté pátrají po 16-leté dívce. Může se pohybovat po celé Praze, trpí duševní poruchou a může být dezorientovaná. Vysoká je přibližně 170 cm, má hnědočervené vlasy po ramena a modré oči. Na sobě měla červeno-růžové tričko, modré džíny a široké boty. Typická je pro ně nekoordinovaná klátivá chůze. Dívka odešla v pátek kolem 2 hodiny odpoledne z dětského domova na Praze 4 a nevrátila se. Informace ohledané přijímají policisté na lince 158.
3: Sport.
4: Manchester City v druhém kole anglické ligy zvítězil 4-1 na hřišti Crystal Palace a zůstal 100%. Dvakrát se trefili Erling Haaland a Ryan Cherky a fotbalisté Paris Saint-Germain ve francouzské lize remizovali 2-2 s Lille. Pražané museli dotahovat dvougólovou ztrátu a bod zachránili až v nastaveném čase.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Zavřená D8 za Litoměřicemi a nehoda v Praze v Bělohorské ulici. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je zavřená za Litoměřicemi. Na 39. kilometru nakládají tahač po požáru na odtah. Je tam odklon, sjíždí se na 45. kilometru, objíždět se dá na Chotěšov a Doksany. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor na nehodu na Kladensku. Na 16. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. S opatrností je to průjezdné. V Praze hlásíte komplikace v Bělohorské ulici ve směru do centra. Před odbočkou do Patočkovy ulice se střetlo osobní auto s nákladním a podle informací z místa je to teď neprůjezdné.
6: Ten kamion pravděpodobně jak brzdil, jak tam skončil do jedničky. Jsou tam u toho teďka hasiči a je to totálně neprůjezdný, jo. Takže auta se tam otáčejí, stojí tam i autobusy.
25: A u Jihlavy překáží nehoda na silnici 38 do Havlíčkova Brodu. Havarovalo tam osobní auto na kruhovém objezdu u dálnice směr Praha. Je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme na východě ještě zpočátku až zataženou s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Krásnou víkendovou noc přeji, je tu sobota 29. srpna, začal poslední prázdninový víkend a tak máte ještě poslední příležitost využít prázdnin a vyrazit někam na výlet. Počasí by mělo být celkem příjemné, v neděli má být dokonce 27 stupňů, takže co víc si na závěr léta přát. A ke konci prázdnin na začátku podzimu patří tradičně víno a tak se tomuto tématu budeme věnovat na úvod dnešního nočního vysílání. Malé hrozny, nižší výnosy, obavy z dalšího roku. Na jižní Moravě začalo vinobraní a úrodu letos výrazně ovlivnilo sucho a horko. V nočním radiožurnálu se proto za chvíli vydáme na vinice na Znojemsku.
3: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Na Jižní Moravě začalo vinobraní, a to o 2 týdny dříve než v předchozích letech. Hrozně totiž kvůli vedrům dozrály rychleji. Kvůli extrémním suchům jsou ale menší a výsledky sklizně, tak část vinařů vyhlíží s obavami.
1: Rukavice, nůžky a kbelík, tedy výbava, se kterou skupina sběračů vyrazila na vinici u Lechovic na Znojemsku. Vše se tu dělá ručně. Kombajn kvůli betonovým sloupkům v této vinici sklízet nemůže. Hrozny odrůdy Miller Turgau stříhá i Veronika.
2: Myslím si, že to v celku uteče. Není to zas tak hrozný, možná jak se to někomu může zdát.
1: Hrozny tady vlivem horkého počasí dozrály asi o 2 týdny dřív než obvykle. Kvůli suchu ale nedorostly do takové velikosti, jak by si vinaři přáli, vysvětluje vedoucí vinic Zdenka Bučko.
3: Jsou mnohem drobnější, často mají velikost hrášku a oproti normálnímu stavu často poloviční.
1: To bude mít výrazný dopad na celkový výnos.
3: Očekáváme tak na 40% běžné sklizně.
1: Letošní suché a horké počasí bude mít vliv i na úrodu v příštím roce. Keře vinné révy totiž nenarostly tak, jak by vinaři potřebovali, a hrozny tak mají méně místa, kde můžou vyrůst.
3: Jsou velmi malé přírůstky dřeva, ze kterého vybíráme tažně na příští rok, na kterém ty hrozny rostou.
1: Lépe jsou na tom ti vinaři, kteří mají na vinicích závlahy. Ne všichni si ale tento nákladný systém můžou dovolit. Na vinicích bez kapkové závlahy jsou tak ztráty na úrodě kvůli suchu v 10%, upřesňuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
4: Na vinicích, kde ta závlaha možná nebyla, nejenom teda výnosy, ale taky i výlisnost, jsou někde na polovině.
1: Zatím

0: Fotbalové derby na Radiožurnálu.
1: Vychutnejte si nejsledovanější zápas v Česku v přímém přenosu Radiožurnálu.
0: Sparta versus Slavia.
1: Souboj o symbolický klíč pro vládce Prahy.
0: Derby na Radiožurnálu poslouchejte živě v neděli od 20 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmilová.
3: Ukrajinská armáda má více než strojnásobit počet útoků v ruském vnitrozemí, nařídil to prezident Zelenský. Podpora v nezaměstnanosti nejspíš od ledna klesne, plánuje to ministerstvo práce. Fotbalisté Plzně se v evropské lize střetnou s portugalskou Benficou Lisabon a dnes bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Rusko bude podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského čelit častějším útokům na ropnou infrastrukturu. Řekl to ve svém tradičním videoprojevu s tím, že nařídil armádě, aby navýšila počet dronových úderů v ruském vnitrozemí. Útoky bezpilotních letounů opakovaně označil za dalekonosné sankce.
4: Úkol zní použít k dalekonosným sankcím proti Rusku 1000 dronů denně. V současné době provádíme průměrně 300 sankčních úderů za den. Musí jich být ale více.
3: Rusko kvůli ukrajinským úderům čelí nedostatku pohonných hmot. To bude podle Zelenského trvat, dokud Moskva nezačne mluvit o konci války. Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku na místo současných 80%. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy v předchozím roce. Dnes je to 80%. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. S návrhem nesouhlasí odbory ani zaměstnavatelé. Kriminalisté zadrželi a obvinili 6 lidí, kteří z Egypta dováželi látky na výrobu pervitinu, informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Podle ní policie zajistila stovky gramů pervitinu a dalších látek.
5: V kufru podle kriminalistů letecky pašovali kilogramy léků, ukrytých například v balení od kávy, v dozách od vlasové kosmetiky anebo pervitin rozpuštěný v lahvích od limonády.
3: Většině obviněných hrozí až 18 let za mřížemi. Minimálně jednu další členku organizované skupiny zadržela policie i v Egyptě. Tamnější zákony jsou v případě pašování drog výrazně přísnější a ženě tak hrozí i trest smrti. Na české železnici ubývá signalistů. Správa železnic jich aktuálně zaměstnává 973, to je o 173 méně než před 4 lety. Zaměstnance, kteří na pokyn výpravčího přestavují výhybky, nahrazují počítače. Signalisté brzy nebudou potřeba ani na trati z Prahy do Kladna, kterou dělníci modernizují, říká dozorčí provozu Daniel Mencel ze správy železnic.
6: Někteří lidé ještě jdou pomáhat do jiných stanic. Nesnažíme se, aby byli odejti, protože každá ruka je dobrá a každá znalost. A někteří třeba mladší ročníky těch signalistů tak jdou potom do rekvalifikačních kurzů na výpravčího a stanou se ze signalisty plnohodnotným výpravčím.
0: Sport.
3: Tři české kluby už znají jména soupeřů v ligové fázi Evropské a konferenční ligy. Fotbalisté Plzně ve Štruncových sadech přivítají portugalskou Benficu Lisabon, belgický Union Saint-Gilloise, bulharský tým Levski Sofia a polskou Jagiellonii Bialystok. Venku se střetnou například s anglickým Bournemouthem. Kapitán Matěj Vidra se těší, že si opět zahraje v Anglii, kde v minulosti působil.
7: Škoda, že není Benfica venku, ale los dobrý, soupeři taky a hlavně ta Anglie, takže já se tam strašně těším a návrat na ostrov bude super. Tak víme, že ta anglická liga je ve vysoké intenzitě a uvidíme, jak se na nás připraví, kdy se to bude hrát, takže těším se moc.
3: Své soupeře znají v evropské lize i fotbalisté Sparty. Na Letné přivítají mimo jiné AS Alkmaar a Rennes. A Jablonec bude hrát v základní části konferenční ligy doma s Brightonem nebo třeba se švýcarským Luganem. V Německu se Severočeši utkají s finalistou posledního ročníku evropské ligy Freiburgem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: D8 za Litoměřicemi průjezdná a nová nehoda na D1 za Velkým Beranovem. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy za Litoměřicemi je opět průjezdná. Na 39. kilometru ještě odstraňují následky požáru kamionu. Podle informací z místa se opět jezdí jedním pruhem.
9: Je tam omezení, jezdí se tam jenom levým pruhem, ale kamion už založenej.
8: Na dálnici D1 z Prahy do Brna teď je pozor za Velkým Beranovem. Na kilometru 121 havarovala dvě osobní auta. Na místě možná unikají provozní kapaliny na vozovku, tak zpomalte. D1, kilometr 121, směr Brno. Na D11 z Hradce Králové do Prahy se dnes v noci pracuje v omezení od sjezdu na Pečky. Mezi 35. a 25. kilometrem opravují poškozenou vozovku v pravém pruhu. Do rána se bude projíždět jen levým pruhem, vedeným v protisměru. A v Praze překáží nehoda v Bělohorské ulici ve směru do centra. U odbočky do Patočkovy ulice blokovala provoz kolize osobního auta s kamionem a teď už je uzavřený jen pravý pruh a výrazněji se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky, večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: S vámi je sobotní noční radiožurnál s datem 29. srpna, máme 6 minut po jedné a představte si, že kvůli vkladu peněz na terminovaný účet musíte jet osobně na pobočku své banky třeba i desítky kilometrů. Taková je dnes praxe samospráv, které chtějí své úspory nechat zhodnotit u České národní banky. Jenže výhodnější uložení peněz jim komplikuje složité papírování a někdy právě i cesta na pobočku. To se má brzy změnit, jak? To řekneme za okamžik.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Celeste Buckingham zazněla v nočním radiožurnálu. Města, obce a kraje mají často naspořené desítky, někdy i stovky milionů korun. Tyto peníze jim ale většinou skoro nic nevydělávají. Upozorňuje na to i Národní rozpočtová rada. Podle ní většina samospráv nechává peníze ležet jen na běžných účtech, kde se nezhodnocují. Zájem třeba o výhodný termínovaný účet České národní banky je nízký, hlavně kvůli náročné administrativě.
1: Letos jsme to vyhodnotili, že nějaké cash flow, v našem případě 20 milionů, jsme na ten termínovaný účet vložili.
2: Říká nezávislý starosta Horního Slavkova Alexandr Terek. Menšímu městu asi s 5000 obyvateli se takový účet vyplatí. Peníze, které zrovna nepotřebuje, se na něm budou postupně zhodnocovat a bude je možné využít později. Jenže, jak Terek dodává, zřízení účtu bylo poměrně komplikované.
1: Jediné, že se musel fyzicky jet za pracovnící České národní banky v Plzni a tam podepsat ten vklad jako takový, aby se mohl uskutečnit.
2: Pobočka centrální banky přitom sídlí desítky kilometrů daleko, dokonce v úplně jiném kraji. Podle výkonné ředitelky Svazu měst a obcí Radky Vladykové právě taková zbytečná administrativa ve výsledku řadu starostů odradí a raději sáhnou po jednodušší, i když ne úplně výhodné variantě.
3: Většina obcí ty peníze vezme a posunuje do standardních komerčních bank, kde pak mají celou vlastně správu těch peněz.
2: Smysl to dává i podle ekonoma Petra Musila z Národní rozpočtové rady, který na problém dlouhodobě upozorňuje. Říká, že systém centrální banky zatím nedokáže konkurovat běžnému internetovému bankovnictví v soukromém sektoru, protože není tak přehledný.
4: Třeba víme, že potom, když už teda se ten účet založí, tak na ty peníze vlastně nevidí online, tak jak jsme třeba dneska zvyklí v běžném bankovnictví, že se přihlásíte a vidíte, kolik tam máte, tak tohle jako zatím ten systém neumožňuje.
2: I proto ho dnes využívá pouze necelých 7% samospráv. Jde o 3 kraje, 73 měst, včetně městysů a 377 obcí nebo svazku obcí. Potvrzuje to přímo Česká národní banka. Podle jejího mluvčího Jaroslava Krejčího ale banka pracuje na zatraktivnění produktu.
5: Smlouvy o účtu pro terminované vklady budou uzavírány elektronicky, komunikace mezi klientem a ČNB bude probíhat elektronickou formou, s využitím uznávaných elektronických podpisů a datových schránek.
2: Jednoduše řečeno se zdigitalizují některé procesy, které šlo doteď vyřídit jenom osobně v papírové podobě. Modernizace jsou v plánu už na začátek října letošního roku. Spíš než o vytvoření nové mobilní aplikace, ale půjde o zdokonalení dosavadního internetového systému. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: Kanoista Martin Fuchsa je po roce znovu mistrem světa na kilometrové trati. V polské Poznani vyhrál díky skvělému závěru. O zlato se podělil s Maďarem Danielem Fejesem. S Martinem Fuchsou mluvil po slavnostním vyhlášení reportér František Kuna.
1: Martin Fuchsa je znovu mistrem světa. V loni v Miláně jste dostal moka konvičku. Co letos?
2: Letos jsem dostal nějakého kozlíka, takže ideální dárek pro moji dceru. Doufám, že už ho má u sebe a že je z něj šťastná.
1: Takže ten plišák, co letěl na tribunu, byl od vás?
2: No jasně, to bylo ode mě. A říkal jsem, že ji ho musím koupit, že si to bude moc líbit. To jsem netušil, že se stanu mistrem světa a dostanu ho zadarmo, takže super.
1: Jaký byl ten závod a finálová jízda podle vás?
2: Soustředil jsem se hlavně sám na sebe. Dal jsem si takový cíl, že jako o tréninku, soustředit se jenom sám na sebe, na nikoho nekoukat. Viděl jsem samozřejmě periferně, že ty lodě jsou přede mnou, ale říkal jsem si, že to bude dlouhý závod, že zkusím pošetřit cíle na finish, tam do toho dám 100% a uvidíme, na co to bude stačit. To, že to bude stačit na titul, jsem upřímně jako nečekal, doufal jsem nějakou medaili, ale to, že to jako stačilo na titul, je skvělý a jsem za to moc rád. Dokázal jsem si, že prostě umím jet ve všem, že je to hodně v hlavě, snažil jsem se fakt na to skoncentrovat úplně extrémně a jsem moc rád, že jsem dokázal být nejlepší na světě i v tady těch podmínkách, ve kterých jsem ne vždycky prostě dokázal předvíst své maximum.
1: Barbora Betlachová si přála dráhu blíž k tribunám. Vy jste v jedničce úplně nejdál. Ona to říkala vzhledem k povětrnostním podmínkám. Tak byla to nějaká komplikace, bylo to znát v té jedničce?
2: Nedával jsem si to do hlavy. Samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. To byl můj mindset. Neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal.
1: A budete to ukazovat ještě v dalším průběhu šampionátu, tak to vaše rozhodnutí je toho vlastně co nejvíc, tak jste říkal, kašlu na to, pokud to neskusím, tak to nezjistím. Tak jak se to rozhodnutí ukazuje teď v průběhu šampionátu?
2: Samozřejmě je to náročný, co si budem povídat. Je to vlastně moje druhá jízda tady, která se mi podařila vyhrát, jinak jsem byl buď druhý nebo třetí, takže to není nic jednoduchého. Ještě furt mě čekají vlastně tři jízdy, takže ještě není jako být nějak uchlácholený. Samozřejmě na srdíčku mám takový teďka klid, jako když vyhraju olympijskou disciplínu, tak je to moc fajn. Ale zároveň mám ještě práci před sebou, takže se snažím soustředit na další závody.
1: Díky, gratuluju.
2: Děkuju moc.
1: To byl mistr světa Martin Fuchs a z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Armáda připravuje nový systém pro krizové situace, který propojí data státu. Vzniknout by mohlo už do konce roku a podle zprávy, kterou armáda vydala na svém webu, by propojil například informace ze státních registrů spolu se zdroji Severoatlantické aliance a Evropské unie. Součástí takzvaného informačního systému zabezpečení obrany státu má být i modul antidronové ochrany nebo změna systému varování obyvatel. Nepál a Tibet dál pokračují v záchranných operacích po středeční povodni. V Nepálu je aktuálně potvrzených nejméně 579 obětí. 5 lidí zemřelo taky v Tibetu. Nezvěstných zůstává přes 1900 lidí, včetně stovek cizinců. Nebezpečí v oblasti stále nepominulo. V horách začalo přetékat jezero, které vzniklo po sesuvech půdy a hrozí tak další záplavová vlna. Washington podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v pátek informoval Kyjev o nedávných amerických schůzkách v Moskvě. Zelenský to napsal na sociální síť Telegram. Ukrajinský prezident za to Američanům poděkoval a ocenil tón, kterým s Rusy jednali. Další podrobnosti ukrajinský prezident nepřipojil. Napsal to jen několik dní po úterní návštěvě šéfa americké tajné služby CIA v ruské metropoli. A nejdříve za rok začne elektrifikace železnice mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Zpráva železnice dokončuje majetkové vypořádání i úpravu projektové dokumentace. Podle původního plánu měla přestavba trati a její plánované rozšíření začít už teď v listopadu. Zpráva železnice ale začne hledat stavební firmu nejdříve koncem letošního roku. Sport. Hokejisté pražské Sparty vyhráli na turnaji Energie Steiermark Trophy nad domácím Štýrským Hradcem 5-1. Z 5 přípravných zápasů před novým ročníkem extraligy tak vyhráli 4. Liberec na Sachsenlottokapu porazil pořádající Drážďany 5-2 a v neděli bude hrát finále s Iserlohnem. České Budějovice podlehly na Lehner Cupu ve Švýcarsku 2-7 Rapperswilu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 za Velkým Beranovem i na silnici 43 za Svitávkou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna překáží nehoda za Velkým Beranovem. Na kilometru 121 havarovala dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranáři. Místem se projíždí pomaleji, kolona se ale netvoří. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte omezení za Litoměřicemi. Na 39. kilometru se uklízí po včerejším požáru kamionu a průjezdné je to pouze levým pruhem. Na silnici 43 z Brna do Svitav zasahují záchranáři za Svitávkou. U Sasiny nehoda s cyklistou, průjezdné je to Kyvadlově jedním pruhem. Krátce se zdržíte. A následky nehody překážejí na silnici 52 z Mikulova do Brna. U odbočky na Horní Věstonice se střetlo osobní auto s autobusem. Je to s opatrností průjezdné, bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme na východě ještě zpočátku až zataženou s doznívajícím deštěm, jinak polojasnou až oblačnou a hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Islanďané dnes budou hlasovat v referendu o znovu obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. V ulicích hlavního města to zatím téměř nebylo vidět, až na dvě velké akce pro nerozhodnuté voliče. Jednu z nich navštívil náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký a jeho reportáž uslyšíte za okamžik v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Káva a odmítnutí Evropské unie, nebo pivo a podpora vstupu do 27. Tak lákali nerozhodnuté Islanďany organizátoři na poslední politické akci před dnešním referendem o obnovení přístupových rozhovorů. Obě byly v Reykjavíku ve stejný čas a na jedné byl i náš zvláštní zpravodaj.
1: Bývalé kino, teď pivovár, tady se to dost zahušťuje, to takový sál. Paní Thora přišla už poměrně přesvědčená, že chce hlasovat pro obnovení přístupových rozhovorů. Říká mi ale, že argumenty ještě chce slyšet, zatímco stojíme před plakátem s textem Jau, Til at Schau, tedy slovní hříčky, která je motem kampaně pro obnovení přístupových rozhovorů. Znamená to něco jako ano, proto abychom viděli. Vidět přitom má být, co přesně EU při vstupu nabízí.
2: Evropská unie nám teď nabízí mnohem lepší možnosti, i s ohledem na současnou geopolitickou situaci.
1: Manžel paní Tory, Ludvík, zase doufá, že zemi pomůže euro.
3: Potřebujeme novou měnu, protože islandská koruna, kterou teď platíme, prostě pořádně nefunguje.
1: Jako první měl projev 15-letý student, který všem hlasujícím v Legraci vzkázal, že on sice ještě hlasovat nemůže, bude ale s výsledkem hlasování muset žít déle než většina ostatních. Po něm vystoupil podnikatel v IT Hjalmar. Ten mi později vysvětloval, že se těší na Evropskou unii schválené regulace.
4: I když regulace není vždycky něco, co je správné, tak ty evropské aspoň všichni znají. Když řeknete, že jste v EU, tak všichni vědí, co to znamená. Když řeknete, že jste z Islandu, tak kolikrát ani nevědí, co to je. A stejně, když chtějí naše firmy působit v EU, tak musí unijní pravidla dodržovat.
1: Zatímco Hjalmar o tomto přesvědčoval lidi, kteří dorazili do pivovaru, tak o několik kilometrů dál, v parku před parlamentem, padaly přesně obrácené argumenty. Přesvědčit na poslední chvíli voliče, ale obě strany teď zkouší hlavně telefonicky. Call centra s dobrovolníky je budou obvolávat ještě v sobotu ráno, těsně před referendem. Výsledek hlasování bude totiž podle průzkumů extrémně těsný. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Slyšíte ještě R.E.M. a píseň Losing My Religion, která pomalu končí a končí i prázdniny. Školákům zbývají poslední dny, ovšem učitelé už jsou zpátky ve školách. V přípravném týdnu chystali třídy, výuku a řešili organizaci nového školního roku. Na 7. základní škole Kvítková ve Zlíně je letošní začátek nový také pro 27-letého kantora Vojtěcha Najmana. Do školního roku totiž poprvé vstupuje jako zástupce ředitele.
1: Nové výzvy, nové příležitosti a jak já říkám, žijeme jenom jednou.
2: 27-letý Vojtěch Najman bude jedním z nejmladších zástupců ředitelů ve Zlíně. Na nový školní rok se připravoval prakticky celé prázdniny.
1: Makali jsme od 7 do 15.30 každý den, kdy jsme vlastně zařizovali různé herní prvky nové, lavičky pro školní družinu, obnovovali jsme školní řád, směrnice.
2: Během léta si stihl vybrat jen týden dovolené, který strávil v Gruzii. Od tohoto týdne už je ale zase v plném pracovním nasazení.
1: Tak je to takový velký jakby humbuk, zhon, protože každý něco chce, všichni chtějí jít hnedka na exkurzi, všichni chtějí jít hnedka do divadla, by chtěli jít a tak dále, takže teďka se to všechno nás tady by nahrnulo, je to hrozně moc.
2: Zkušenosti čerpá od svých kamarádů učitelů nebo také od kolegyně Jany Fancové, která na škole učí už od 90. let. Ve svém kabinetu ukazuje, co pro své kulaté pracovní výročí dostala od svých kolegů.
3: Čokoláda.
1: A 30 tam byla.
3: No a 30 a 30 jsem si dala sem.
2: 30 jako 30 let, co už na 7. základní škole Kvítková vyučuje angličtinu. Na otázku, jestli má po takové době zaručený recept na začátek školního roku, s nadsázkou odpovídá, že to je dostatek Lexaurinu, tedy léku na uklidnění. Ve skutečnosti ale ani po 30 letech nemůže spoléhat jen na osvědčené přípravy.
4: Každá skupina jazyková je specifická, takže úplně jako vytáhnout přípravu ze šuplíku to nejde, ale samozřejmě nějaký ten arzenál těch aktivit už v hlavě mám.
2: Žáci budou mít příští týden volno už jen v pondělí. Škola jim začne v úterý.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Monika Chmilová.
1: Letošní léto přineslo vysoký počet tropických dní i nocí. Írán tvrdí, že má plnou kontrolu nad Hormuzským průlivem. Odmítl prohlášení USA, že je průliv otevřený. Kánoista Martin Fuchsa je potřetí mistrem světa na kilometrové trati. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko zažilo jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali celkem 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015. Podle Evy Holtanové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy bylo letošní léto extrémní. V dalších letech to podle ní bude stále častější a navíc se tropické dny spojí s tropickými nocemi.
3: Těch dní se vyskytne více a že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci, protože ty tropické noci vlastně nedávají spát.
1: Nejteplejší noc naměřili meteorologové v Bystřici pod Hostýnem ze 3. na 4. srpna. Teplota klesla jen na 27,9 stupně Celsia. Írán odmítl tvrzení Spojených států amerických, že je Hormuzský průliv otevřený. Íránské námořnictvo v prohlášení uvedlo, že má nad průlivem plnou kontrolu. Průliv je podle něj pro lodě bez koordinace s Tehránem i nadále neprůjezdný. Americké tvrzení označil za pokus o ovlivnění cen ropy i za maskování neúspěchu vyjednávání. Omezení pohybu lodí bude podle prohlášení trvat tak dlouho, dokud neskončí vojenské akce USA proti Íránu. Francouzští zemědělci dostanou od vlády stovky milionů eur jako kompenzaci za sucho. Vlny vedar měly kritický dopad na letošní sklizeň. Méně bude například brambor nebo kukuřice. Vláda taky uvolní přísná pravidla pro držitele ochranných známek. Výjimky obdrží například výrobci sýrů, kalvádosu nebo šampaňského. Policisté o posledním prázdninovém víkendu varují před silnějším provozem. Očekávají, že se lidé budou vracet z dovolených nebo z výletů. Řidiči proto musí počítat s tím, že bude u silnic víc hlídek, říká mluvčí policie Violeta Siřišťová.
4: Naše zkušenosti z terénu ukazují, že největší hrozbou je únava a mikrospánek.